0: rok. Evropská rada zároveň Bulharsku stanovila limity růstu veřejných výdajů a doporučila další opatření ke snížení rozpočtového deficitu. Větším dohledem chce balkánskou zemi přimět k udržování veřejných financí. Dnes je poslední den výstavy starých odrůd ovoce v pražském domě ochránců přírody. Ovocnáři tu vystavují pozdní třešně, višně i meruňky. Program pro návštěvníky popisuje Kateřina Štrosová z Českého svazu ochránců přírody.
1: Dopoledním programem vás provede Zdeněk Buzek, pomolog, dlouholetý ovocnář a vlastně budeme poznávat meruňky. Na konci budete mít možnost celkové prohlídky výstavy. Ta výstava bude komentovaná, takže si prohlédnete všechny vzorky, které jsou vystavené a zároveň budete moci i ochutnávat.
0: Podle Štrosové můžou zájemci přinést i vlastní ovoce k určení odrůdy nebo degustaci. Sport. O nejslavnější tenisový titul se od 17 hodin utkají Karolína Muchová a Linda Nosková. Finále wimbledonské dvouhry nabídneme v přímém přenosu na radiožurnálu Sport. Český tým po porážkách s Německem a Nizozemskem vyhrál ve volejbalové lize národů v Bělehradě nad ženskou reprezentací Bulharska 3-1 na sety. Nejlepší hráčkou české reprezentace byla univerzálka Monika Brancuská.
2: Měli jsme trochu slabší rozjezd, přijde mi, že jsme celý tenhle turnaj zatím hledali i právě ten první set, nějakou jiskru, která by nám to trochu zažehla. Jsem strašně ráda, že jsme vyhráli, protože padlo mi, že už padá trochu taková deka. Věděli jsme, že tenhle turnaj bude těžký, ale zároveň jsme věděli, že tady budou ty šance na ty vítězství a začít dvěma porážkama nebylo úplně ideální, jsem ráda, že to klaplo.
0: Češky už nemají šanci postoupit do vyřazovací části a zároveň se v prestižní soutěži jistě zachrání. Poslední utkání letošního ročníku Ligy národů odehraje národní tým v neděli proti Francii. A španělští fotbalisté porazili ve čtvrtfinále mistrovství světa 2-1 Belgii.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na D1 u Zruče a také omezení u Velkého Beranova. Na dálnici D1 z Brna ve směru do Prahy zpozorněte za sjezdem na Kutnou horu. Na 59. kilometru máme hlášenou porouchanou dodávku, tak opatrně projíždějte. Na D1 z Brna ve směru do Prahy opatrně za sjezdem na Měřín. Na 122. kilometru a 119. kilometru je nové omezení a projíždí se pouze levým pruhem. Na Pražském okruhu směrem na D1 zpomalte za sjezdem na Plzeň. Na 22. a 5. kilometru pracují silničáři v pravém pruhu. Omezení by mělo trvat do 8 hodiny ranní. A na východní části okruhu směrem na Běchovice počítejte s omezením za sjezdem na Hradec Králové. Na 62. kilometru se projíždí pouze levým pruhem, výraznější zdržení ale nenaberete. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Sobota bude slunečná, během dne může být přechodně až oblačno. Teploty vystoupají mezi 25 a 29 stupňů, na severovýchodě čekáme kolem 23, na horách kolem 17, na Šumavě až 21 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Jiřím Šteflem.
5: Ano, jsem tady. Ve 2 hodiny 6 minut v sobotu 11. července začíná taky noční telefonická soutěž. Zavolejte si právě teď o novou audioknihu Jan Karafiát, Broučci, legendární pohádka, kterou určitě znáte nejen jako knížku, ale třeba taky jako animovaný večerníček pro děti. Tady jsou telefonní čísla, vytáčejte právě teď 221 552 155 anebo 221 552 255. Těším se na vás, volejte právě teď.
6: Noční radiožurnál
3: a Jiří Štefl.

0: Ve víkendovém radiožurnálu sympatický španělský zpěvák Alvaro Soler. Ve 2:09 díky, že s námi začínáte nový den a taky víkend. Je sobota 11. července, otevíráme telefonickou soutěž. Zavolejte si právě teď o broučky Jana Karafiáta, o novou verzi, kterou vydal Radioservis vydavatelství Českého rozhlasu. Ještě jednou telefonní čísla 221 552 155 anebo na konci 255.
1: Radiožurnál pro vás má legendární broučky.
2: Hodné broučky má pán Bůh na starosti. A nic se jí nestane. Ale jen jestli ty budeš hodný a budeš-li pořádně pěkně svítit.
1: Příběh nezbedného broučka, který se učí orientovat ve světě a poslouchat hlas svého srdce.
3: Všecko tě to vždycky samo najde.
1: V kouzelném podání současných členů i absolventů Dismanova rozhlasového dětského souboru. Audioknihu Broučci na Radiokartě dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: Jaroslave, dobrý den, zdravím vás.
4: Dobrý den.
0: Tak co děláte dneska v noci, v sobotu, za chvíli 14:15?
4: Jedu z Děčína, byl jsem se podívat jen tak.
0: Dlouho jste třeba nebyl v Děčíně, nudil jste se?
4: No, měl jsem ten volna, tak jsem se podívat.
0: A jak se mají v Děčíně? Jak to tam vypadá?
4: Jinak než v Praze, no.
0: Rozumím. Ale tak může tam být taky hezky. No, Jaroslave, pojďte vyhrát v telefonické soutěži novou audioknihu. Tu audioknihu Broučci namluvila mimo jiné i jedna česká herečka, zpěvačka, daberka. No a vy, posluchači Radiožurnálu, ji můžete znát jako náš hlas, protože společně s hercem Petrem Lněničkou už 10 let namlouvá naše znělky. To je mimochodem ona.
1: Noční Radiožurnál.
0: No a já se ptám, jak se tady tam česká herečka, daberka jmenuje? Věděli bychom, nebo dáme tři možnosti?
4: Dáme tři možnosti.
0: Tak buď za A Jitka Ješková, za B Jiřina Bohdalová, za C Eva Holubová.
4: Tak to je Jitka Ješková.
0: Ano, přesně tak, Jitka Ješková, známý český hlas. Nedávno jsem jí dokonce potkal na nějaké akci a říkal jsem si, já ten hlas od někud znám. A pak jsem si říkal, ano, ona je to Jitka Ješková, ten hlas je opravdu výjimečný, takže když půjdete někdy třeba po ulici a uslyšíte tam krásný, znějící ženský hlas, tak je to rozhodně Jitka Ješková. Jaroslave, nová audiokniha vaše, budete poslouchat vy?
4: Jo, poslechnu se to.
0: Tak doufám, že se bude líbit. No samozřejmě tak. ještě, že aby nest si to neposlechl. Tak Jaroslave, přeju hezký víkend, zůstaňte mi na telefonu a naslyšenou.
4: Děkuji, naslyšenou.
0: Telefonická soutěž pro tu dnešní noc za námi. Jestli máte zájem o novou audioknihu Jan Karafiát Broučci, legendární pohádka, legendární příběhy, tak si o broučky můžete zavolat naposledy zítra po 2:00 v noci. 2:13 z hudby, teď skupina Scorpions.

0: 25. studiové album Čtyři hvězdní hostem a energie, kterou by jim mohla závidět nejedna mladší kapela. Rolling Stones v pátek vydali novinku Foreign Tongues. Na desce znovu spolupracovali s producentem Andrewem Wattem, který stojí i za jejich předchozím albem Hackney Diamonds.
1: První ochutnávku z nové desky nabídli Rolling Stones fanouškům už 5. května. Single In The Stars potvrdil, že po úspěchu zmíněného alba Hackney Diamonds kapela rozhodně nekončí. Na tiskové konferenci se novináři Micka Jaggera, který 26. července oslaví 83. narozeniny, ptali nejen na nové album, ale i na to, odkud po tolika letech bere energii.
2: Je to hlavně o kondici, na té musíte pracovat v každém věku. A když je vám tolik, co mě, tak o to víc. Bez disciplíny a spousty tvrdé práce by to prostě nešlo. Jasně, dneska už nedokážu všechno, co jsem zvládal v 21, ale zase umím jiné věci.
1: A na otázku, jestli nové album vezmou na turné, odpověděl.
2: To bych si moc přál. Opravdu bych chtěl s tímhle albem vyrazit na turné a doufám, že se to podaří co nejdřív.
1: Na nové desce znovu spolupracovali s producentem Andrewem Wattem. Ten už na předchozím albu ukázal, že dokáže zachovat typický zvuk Stonů a zároveň mu dodat současnou energii. Ani tentokrát nechybí výrazní hosté. Paul McCartney, Robert Smith The Cure nebo Chad Smith z Red Hot Chili Peppers. Alžběta Havlová, Radiožurnál.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Skupina Eurythmics ve vysílání víkendového radiožurnálu a taky toho nočního. Sobota 11. července. Jestli nový den začínáte na silnicích, může se vám hodit aktuální zelená vlna s Tomášem Kolmistrem. No a po zprávách nabídnu další rozhovor z Karlovarského filmového festivalu. 2:30. Ve studiu je taky Rozálie Machartová.
1: Nejvyšší povolené ceny pohonných hmot o víkendu znovu vzrostou. Benzín ode dneška budou moct čerpací stanice prodávat o 16 haléřů dráž, tedy za 41 korun a 86 haléřů za litr. Nafty podraží o víc než 50 na 38 korun a 79 haléřů. Pohonné hmoty zdražují od minulého týdne. Vláda prodloužila regulaci cen do 19. července. Řetězci Lidl unikla osobní data některých zákazníků internetového obchodu. Hekři se přes poskytovatele IT služeb podle mluvčí Lidlu Ivety Barabášové dostali ke jménům klientů, telefonním číslům a jejich e-mailovým adresám. Hesel doručovacích adres a platebních údajů by se únik týkat neměl. Zasažením zákazníkům zaslal Lidl varování, obrátil se taky na Úřad pro ochranu osobních údajů. Zasažený poskytovatel IT služeb zároveň podal trestní oznámení. Londýnský soud odmítl většinu obvinění v kauze Dieselgate kvůli údajným manipulacím s emisemi aut. Rozhodnutí se týká automobilek Mercedes-Benz, Ford, Renault, Nissan a Stellantis. Bude ale závazné i pro další automobilky a víc než 1,5 milionu podobných žalob v Británii. Podle obžaloby měly automobilky do svých vozidel instalovat software, který umožňuje manipulaci s měřením emisí naftových aut. Soud to zkoumal na 20 vybraných vozidlech a následně většinu obvinění odmítl. V Ostravě začal naplno pracovat první český kvantový počítač. Je v areálu Národního superpočítačového centra a má za sebou několik měsíců testování. Kvantový počítač dokáže v krátkém čase řešit extrémně složité úlohy. Hlásí se už první zájemci o využití. Poptávka je třeba v oblasti přenosu energií nebo vývoje nových materiálů. Sport. Golfistka Sára Kousková prošla poprvé na podniku nejvyšší kategorie na okruhu LPGA Katem. Podařilo se jí to na majoru ve francouzském Evianu. Španělé porazili 2-1 Belgii a na mistrovství světa ve fotbale postoupili do semifinále. V něm se na turnaji v Severní Americe a Mexiku utkají v úterý proti Francii.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D1 u Zruče a také omezení u Velkého Beranova. Na dálnici D1 z Brna ve směru do Prahy zpozorněte za sjezdem na Kutnou horu. Na 59. kilometru stojí porouchaná dodávka v odstavném pruhu a může se vybočovat. D1 ještě jednou ve směru do Prahy zpozorněte za sjezdem na Měřín. Na 122. a 119. kilometru je nové omezení. Projíždí se vždy levým pruhem, vzhledem ke slabšímu provozu se nezdržíte. Na 38. mezi Mladou Boleslaví a Českou Lípou dejte pozor za Bělou pod Bezdězem. Odtahují tam po nehodě osobní auto a projíždí se Kyvadlově. A v Jablonci nad Nisou zasahují u nehody v Rychnovské ulici. Před kruhovým objezdem narazilo osobní auto do domu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Sobota bude slunečná, během dne může být přechodně až oblačno. Teploty vystoupají mezi 25 a 29 stupňů Celsia. Na severovýchodě čekáme kolem 23, na horách kolem 17, na Šumavě až 21 stupňů. Tolik zprávy. A začíná repríza pátečního filmžurnálu Hanky Schánělové z Karlovarského filmového festivalu.
2: Filmžurnál s Hankou Schánělovou.
4: A našimi hosty tady v Karlových Varech budou dvě bardotky ze tří. Herečka Eva Holubová a herečka a modelka Pavlína Pořízková.
5: Děkujeme.
6: Děkujeme za krásné přivítání a dobré odpoledne.
4: My jsme tu, mé dámy, kvůli filmu Bardotky, který se chystá do kin už velmi brzy, 23. července. Za 4 dny máte oficiální premiéru. A když jsem se na vaši trojici dívala ve filmu, tak jste mi velmi připomněli moji oblíbenou komedii s Goldie Hawn, Bette Midler a Diane Keaton, Klub odložených žen. Nevím, jestli ho znáte.
6: Já to bohužel neznám, ale Diane Keaton miluju. Tak to
5: no,
6: já
5: to znám ovšem, protože to je americký film. A na tým filmu to, co se mně strašně líbilo, že to bylo od třech
6: ženských, co byli starší, a proto jako, protože to není filmu o nás. A já si myslím, že v Česku opravdu potřebujete film nebo dva jako o trochu starších ženách.
4: A už jeden máme. Máme Bardotky.
6: Bardotky.
4: Paní Hlubová, vás to natáčení muselo obrovsky bavit, ne?
6: Nebo tak, ne? Upřímně, nebo to, co by chtěla produkce, abych řekla.
4: Co chtějí diváci? Chtějí upřímnost?
6: No,
4: pravdu.
6: Ono by mě bavilo, kdyby to nebylo tak, jak jsi dneska u filmu, tak strašně nacpaný a fyzicky náročný. To tak jakoby je. A samozřejmě tím, že se to točilo venku, tak jsme byli hodně závislí na počasí. Mm. Ale to je nejenom, jestli prší, ale jestli přijde mrak. Mm. Protože tady tu otázku jste dala ve slunci a nemůže vám vaše kolegyně odpovídat v mraku. Jo? No. Takže se zase přetočit a takovýhle. To si teda pamatuju hodně, že to tam bylo, ale celkově to přebylo jednak autorky a producentka, režisérka Hanka a Pavlínka. A jednak tady moje kolegyně, přítelkyně, moje bohyně.
4: Ano, Pavlína Pořízková. A teď, paní Evo, kdyby to mělo být podle toho, co chce ta produkce, tak by to vypadalo jak, ta odpověď?
6: Já si myslím, že jsem to skloubila.
4: Jo.
6: Protože oni tamhle stojí, takže jako já jsem to tak jakoby dala i tak, jak to dělají dnešní politici, jo? Jo. Kus pravdy a kus takového blábolu.
4: Bardotky. Bardotky se chtějí bavit taky nás a chtějí ten život opravdu žít. Důkazem toho je, že Pavlínovi jste velmi v čerstvě vdaná, tak velmi gratulujeme.
5: Ano, děkuji. Je mě 61, jsou na to pyšná, protože jako, víš co, kdyby se, pardon, já musím týkat, protože já neumím týkat, vykat. Kdybys mě řekla před 10 rokama, kde si myslíš, že budu za 10 let, tak bych si absolutně v životě nemohla jako vymyslet toto, že jsou tady, že mám nový film v češtině, že jsou nejlepší kamarádka z Evou Holubovou.
6: Ty jsi miláček, ona je miláček.
5: A že mám skvělýho, úplně skvělýho manžela, jsou vzdaná týden a jako...
4: To je asi každý skvělý.
5: Takže ještě je furt skvělé, no. Ale jako to, víš, jako když mě bylo 50, tak já jsem si myslela, že jsou stará. Tak jak se stane hodně ženám, že když máme ve 40, 50 a myslíme si, že už jako nás někdo moc nechce, society nám říká, že už nás není...
4: Že o nás není zájem?
6: Zájem.
5: Ano, děkuji, že o nás není takové zájem. A to mě vždycky přišlo trochu divný, protože já si říkám, jako já v 50 jako sice nejsou tak jak hezká, jak jsem byla, když mě bylo 20, ale jsou tak zdaleka moc chytřejší a jako víc prima žena a jsou jako lepší člověk. A jak to, že to je jenom o tím, jak vypadám a ne kdo jsou. A takže to jako nechtěla jsem se tomu podlat. Říká se to tak?
4: Podat,
6: ano.
5: Ano.
4: Ale skoro.
5: Jo, no tak skoro.
6: Co řekla oddat?
4: Podlat. No,
6: podlat, aha. Ale podlat je hezčí.
5: Nechtěla jsem se tomu podat.
4: Já si připadám, nebo vy si možná připadáte, že žijete hollywoodský film, protože váš manžel vás o ruku požádal před rokem tady, v Karlových Varech.
5: Tady, getové věži, to se tak říká,
6: že? Getová vyhlídka.
5: No, getová vyhlídka.
4: Já tady
5: no,
4: zůstala tlumočnice.
5: A on tam tak strašně spěchal, protože oni zavírají o 6, já jsem si myslela, že musel jít na záchod. Jako, já jsem ani nevěděla, co se děje.
6: To bylo překvapení, že tě požádal.
5: No, to bylo, a ten moment to bylo velký překvapení, no.
4: No to je vidět, že má smysl pro ideální timing, pro ideální načasování. To znamená, že je z filmového světa.
5: No, je z televizního světu. Ano, jako možná jste viděli některé ty jeho televizní produkce, což je Friends a Will and Grace a Desperátní Housewives, ne?
6: Zoufalé manželky.
5: Zoufalé manželky, aha. Vidíš, jo.
6: Já jsem výborná, vy si myslíte, že to umím anglicky, ne, ale já to vím,
4: máme
6: co
4: tady
6: dělal.
4: Publikum, zaplať pánbu za to. Mimochodem, když se vrátím k Bardotkám, teď aspoň na chvilku, tak dovolila vám režisérka filmu Hana Hendrichová třeba trošku aspoň nějaké improvizace?
6: Jo.
4: Ona
6: totiž je pěkná potvora, mě to je jedno, že tamhle stojí, Žanko, já to vidím. A konečně to můžu říct, protože mě nemůžeš zarazit. Ona totiž, my jsme to odehráli podle toho scénáře a ona nedala stopku. Mm-hmm. A my jsme tak strašně disciplinované, všechny tři, že dokud neslyšíme stop, tak jenom jsme se koukali, co dělá, jestli tam neusnula nebo co. A prostě jsme
5: improvizovali. A jeli jsme dál, no, protože tak jsme s tím jeli tam, až nás zastavila, tak jsme jeli.
6: A když to bylo dobré, tak ona to tam nechala. Mm-hmm. A když to bylo blbé, no tak to prostě vystřihla. Ale my jsme jí vždycky se toužili, jsme jí rozesmát. Mm-hmm. Aby měla trošku radost ze života.
4: Film má režisérku, dvě scénáristky, má taky producentku. Mm-hmm. Funguje to jenom po té ženské ose, nebo aspoň za kamerou byli muži?
6: Já jenom za kamerou byl muž. Já to normálně řeknu, manžel té režisérky.
4: Jo, tak.
5: No, protože jinak...
6: Ale ne, on je renomovaný kameraman. Tak ale jenom chci říct, že scénáristky byly dvě a producentka a režisérka byly taky dvě. A přesto jsou to jenom dvě osoby. To znamená, že jedna byla scénáristka a producentka a jedna byla režisérka a scénáristka. Takže takhle jakoby.
5: A takže vlastně dohromady, jako ty hlavní ženy toho filmu, je nás pět a my jsme všechny ženy a ty muži tam byli, jako že nás vlastně podporovali.
6: Jo.
5: A to jsem ještě nezažila a to bylo tak prima.
6: Ano, a sloužili nám a tak jsme to...
5: No, dávali nám vodu.
6: A proto je ten film dobrý.
4: Dokázali jste rozesmát i toho kameramana? Já si říkám, že když se směje kameraman,
6: no,
4: tak se hýbe kamera.
5: Když to dělala Eva, to, ty svoje věci, tak tam se chlámali všetci. To se všecko se takhle...
4: Kývalo.
5: No.
4: Třáslo.
5: No,
6: to si myslím, že ona je můj velký fanda a to je hrozně příjemný, když prostě...
5: Máš takovou velkou modelku, co je velké fany, ne?
6: Nemám tak velikou ženu, myslím, duchem. Nemyslete si, že když je ženská krásná, že musí být blbá. To je jako náš český takovej nás, těch sympatických, jako, že si říkáme, no, ona je pěkná, ale jako smysl pro humor. Ne, tohle to je důkaz, že se to dá i skloubit. A je to tak silný a tím, že vám vyzařuje k vám lásku, tak ji to i odpustíte.
5: Ono to, a není to ale jenom v Česku, Evi.
6: Ne?
5: Ne,
6: je to všude.
5: Je to všude.
6: Je to všude.
5: To je tak strašně těžký být krásná.
4: Vážně.
6: Já tomu věřím.
5: Ne, já žertuju.
6: Ne, já tomu věřím, protože jsem četla tvoji knihu a no, není to vůbec vždycky jednoduchý.
4: Režisérka Hana Hendrichová říkala, že by byla ráda, kdyby na film přišli muži. Potom, jak jsme tady mluvili o tom, jak vám sloužili během toho filmu, vás jsem, paní Evo, slyšela říkat, že to je pouze na vlastní nebezpečí u mužů.
6: No, to tak mi tak jo? To říká moje dcera vždycky. My máme takovou talk show s Karolínou, dcera a matka roku, a ona vždycky říká, že ženy vítány, muži na vlastní nebezpečí. Jo. Ale v podstatě jako myslím si, že to je vlastně, se tam přijďte podívat, chlapi, na to, co se s vašema babama děje.
4: Je to výzva, pánové. Přijďte se podívat na Bardotky.
6: To je jako my tam žádného chlapa negrilujeme. A ne. Máme tam úžasného Tuldu Brouska, který to je... A Pavla Kříže.
5: A Pavel Kříž je strašně roztomilé.
6: Ten by měl radost, kdyby si tohle tomu řekla. Jako,
5: já jsem mu to asi řekla, já nevím.
6: Ty seš trošně roztomilé, ale jo, od tebe veme všechno, každý chlap.
5: Ale jako já si myslím, že fakticky, když jsi chytrý muž, tak se půjdeš na to podívat. Protože,
6: tak.
5: Že?
6: Ty seš mazaná. A když jsi debil, tak zůstaneš doma.
5: Ano.
6: To říkám zase já.
4: A teď se produkce tetelí. Když nám tady chybí třetí Bardotka. Chybí nám tady
6: ano, ona
4: Dagmar Havlová.
6: Ano.
4: Znali jste se před natáčením, nebo vás seznámili vážně až na place?
6: Já jsem se s ní znala hodně dlouho, no. S Dášou. Ale pozor, přes jejího manžela, nikoliv, že jsme spolupracovali, nás seznámil Václav Havel, kterýho jsem znala ještě dávno, předtím ještě, když lidi, když ho potkali, tak radši přecházeli na druhou ulici. A takže a pak jsme spolu točili film Václava Havla Odcházení. Takže tohle byla naše druhá pracovní zkušenost. Děvčata se neznala, myslím.
5: Ne, já jsem osobně nepotkala ani Dášu, jsem potkala jednou tady v hotelu Pupu, na snídaní a ona měla takový velký sluneční brýle, tak akorát na mě kejvla a já jsem kejvla na zpátek, no to bylo všecko. Ale tentokrát, protože jako máme, hrajeme vlastně tři nejlepší kamarádky a tak, když jsme začali, jak se to řekne, spíš practice, když jsme
6: zkoušet.
5: Když jsme začali zkoušky, bych se z toho angličtiny neměla dívat na tebe, že?
6: to ne.
5: Jo, tak zkoušky, když jsme začali zkoušky, tak jsme šli k Dáši první, aby jsme dělali scénu s ní, potom Evička přišla k nám a to byl jako okamžitě jsme se na sebe koukli a říkali, jo, my můžeme být kamarádky, nejenom, že to budeme hrát, ale že budeme.
6: Jo, okamžitě jsme se zamilovali. Já od té doby nosím tyhle ty bambule a tohle to nosila Pavlínka, ale ona nenosila ty bambule, protože má víc vlasů a já by tam jakoby něco bylo a od té doby píšu, že jsem zase začala pít. Tak jako alkohol ne, ale bambule jo.
4: Podívejte se na webkamery každopádně, když nás posloucháte v Radiožurnálu kdekoliv po celé republice. Tady samozřejmě diváci vidí. Ještě když se dostanu k Dagmar Havlové, jako divák můžu říct, že způsob třeba, kterým leze Dagmar Havlová v baru na barovou stoličku, ale nádherně jí to nejde. To je jak z nějaké grotesky. Netušíte, jestli tohle bylo ve scénáři, nebo jí to prostě jenom nešlo a improvizovali jste?
6: To teda fakt nevím.
5: Ne, to ona dělala nás. Ona je, myslím, ona, je komedická, ona. Ona je komedická herečka. Jako ona je...
6: Komická.
4: Komička.
5: Co jsem řekla?
6: Komedická.
5: Aha. No jako já neslyším, že to je nějaký rozdíl. V každém případě... Já, protože taková velká herečka nesu. A já jsem se dívala na Dášu a i na Evu a to já jsem viděla, jako, co to znamená být opravdu výborná herečka. A jak oni si můžou vybrat. Víš, já když hraju, tak já si nemůžu vybrat, já jenom su. Ale když to dělá Eva nebo Dáša, tak oni mají jako celou paletu barev, které si můžou vybrat. A já jsem to sledovala jako úplně, jsem byla z toho na nic, jako je, aha, tak se to dělá. A tak hrát s něma byl tak pro mě tak lehký, protože všecko jsem musela dělat, se na ně podívat a pokoušit se jako vzpomenout češtinu. No.
4: Ale to jsem se právě chtěla zeptat na tu češtinu.
6: Ono je to trošku jinak, jako my bychom to v angličtině nedali, ale přece jenom, ale... Pavlínka je tak dobrá v té češtině, prostějovštině, že prostě nás nenapadlo, že když my zač,

0: Mě by zajímalo, jestli v tom scénáři, který jste viděla, Pavlíno, jestli všechna slova jste hned okamžitě věděla, co znamenají, anebo jste potřebovala, aby vám to holky nahodili.
1: No většinou všeckýmu rozumím. Já, když na mě mluvíš česky, tak většinou všeckýmu rozumím, pokud to není nějaký slangový anebo moc rychlý. A v scénáři to nebyl problém, protože já česky pořád čtu jako bez problému. Já jsem čtla v češtině hodně dlouho, po tím, co jsme tady odsud odjeli. Moja nejoblíbenější knižka byla Babička, Boženy Němcové. Já jsem čtla jako pořád asi 200krát, protože mě tak se stiskalo, víš, po Babičce a po Česku, no, když jsem byla malá. A taky já jsem milovala jako Alojza Jiráska, no. Takový ty český sentimentální knihy, to nad tím jsem brečela. A tak jsem hodně dlouho čtla v češtině, takže furt číst umím. Akorát mě někdy ty slova tam nesou. Jako kdybyste mě slyšeli v angličtině, tak jsou opravdu srandovní, když chci být srandovní.
2: Ty jsi geniální. Geniální. Jsou srandovní, když chci být srandovní, to je hezký.
0: V Bardotkách hrajete bývalé spolužačky, které možná slaví 60, ale vyvádí, jako kdyby jim bylo 19, maximálně 20. Máte nějakou teorii na to, kdy člověk začne vážně stárnout?
1: Víš co, začneš stárnout, když už tě tak život nebaví. A mě život baví čím dál tím víc, takže asi mládnu spíš než stárnu. A já si myslím, že tak to je pro nás všecké, když tě přestane bavit život a když se jako dáš do koleji a už se nedíváš ven a už tě věci nebaví a nejsi zvědavá, tak budeš stárnout. A jako, to já nejsou ani vůbec nikde blízko.
2: Ale ono, my tady máme takovou mylnou představu, že se to stáří počítá přes leta. Já třeba osobně říkám, že mi je 77 místo 67, protože říká, no na to vypadá dobře. To se drží, ta holubka, jo? Pak to má taky druhý důvod, že si říkám 77, ne, mě je o 10 míň, to je skvělý, jo? Takže prostě si s tím takhle pohrávat. Já si myslím, že stárnout začneme, když ztratíme víru v naději a lásku k životu a když prostě začneme být malověrní. To je vlastně to největší rouhání nebo největší vlastně hřích, být malověrný. Ne, věřte si, najděte si někoho, komu můžete věřit. Třeba psa, to je jedno, někoho živýho nebo Boha. To je úplně jedno, nebo obojí. To je úplně jedno, manžela, psa, Boha.
1: A kamarádky.
0: Když máš
1: dobrý kamarádky, který se na tebe podívají.
2: Tamhle jsou holky dobrý kamarádky.
1: No, a řekneš si, hele, víš co?
0: Věk je jenom číslo, říkají.
1: No tak já nesouhlasím, protože já jsem velice pyšná na to, že jsou tady na tým světě 61 let a jakože 61 let jsem se tvrdě pracuju vlastně, jo? Byla jsem maminka, měla jsem kariéru. Jako těch 60 letech záleží, a protože mě to udělalo víc moudrou. Takže je to lepší, jako já nerada říkám, jako já se ráda ptám lidí, jak jsou starý, protože já si myslím, že to je jako medaile, že čím jsi starší, tak tím máš vyšší medail.
0: To znamená, že se to máme v hlavě nastavit tak, že jsem rok co rok zajímavější a zajímavější.
1: Ano. Takže když se někoho zeptáš, jak jsi stará, tak já ráda odpovídám, já jsem tady na té zemi byla 61 let. Protože to je výkon.
0: To je pravda.
2: Ano. A my si můžeme říct, jakoby na adresu těch mladých, co jste vy, byli jsme i my. Co jsme my? Těžko říct, jestli budete vy. Je to krutý, ale je to tak.
0: Aha. Já jenom pro vysílání Radiožurnálu předávám, že nás posloucháte ve Filmžurnálu z Karlových Varů, že našimi hosty jsou Pavlína Pořízková a Eva Holubová. My dámy žijeme v době, kdy si hravě můžeme vyhladit všechny vrásky, když budeme chtít. Ať už botoxovými injekcemi nebo nějakým filtrem na fotkách. Je to naivita nebo možná hloupost ze sebe smazat, vymazat věk?

0: tam záleží, aby, jestli dokážete těma vymazáním těch vrásek vymazat i ty vrásky v té mysli. Mm. Třeba všichni jakoby pomlouvali herečku Cher. No, jako tam měla vůbec ty plastické operace, když se o nich ani nevědělo, rozhodně ne teda v Čechách, jo. Ale ona prostě zůstala i mladá, pohybovala se mladá. To je věc každýho. Mm. Ať to každý mydlí, jak umí. A co mě je do toho?
1: Jako já s ní souhlasím, ale já pro mě, to teďka mluvím jenom sama pro sebe, jako jo, můžu si to jít vymazat jako modelka, což furt ještě jsou tu a tam, jako to je vlastně ode mě očekáno, že jako, že mám vypadat perfektně, že nemám stárnout, ale víš, jak to, kolik to stojí času a peněz?
0: Peněz, no právě.
1: A já mám zdaleka lepší věci dělat s těma penězama, s tím časem.
0: To je
1: pravda. Já jsem se zrovna zamilovala, já mám plno věcí, co dělat.
0: Říkám, tak je moudrá, no. Já si to normálně zapisuju, ale teď tady nechci zdržovat.
2: Já vám když tak půjčím tušku a papír. Kašleme na vrásky, ale jak nezestárnout v duši? Humor?
0: Humor určitě, podle mě humor, víra, to už je jedno, jestli matku, přírodu nebo Boha Otce, láska, nezištná láska, svobodná láska, odpoutat se od toho, chtít někoho vlastnit a mít ho rád pro to, jaké je. Těch věcí je spousta, mě pomáhají psi, moje dcera i syn, ale je to dobrý, když máte dobrý vztah s dětma. Jako toho je opravdu hodně.
2: Každopádně na nový český film Na Bardotky jsme se právě teď nechali pozvat od Evy Holubové, Pavlíny Pořízkové. Díky, že jste přišli, ať se diváci baví u Bardotek minimálně tak, jako ti lidi tady.
0: Jsem moc hodná.
2: Děkujeme.
0: Děkujeme. Vy jste taky Bardotka.
2: Děkuju.

0: Tady je vysílání víkendového radiožurnálu. Přeju vám klidnou noc a možná taky dobré jitro. Je sobota 11. července. Zprávy počasí, zelená vlna právě teď v 5 minutách. 3 hodiny. Ve studiu je taky Rozálie Machartová.
1: Koalice si údajně vyjasnila spory ohledně peněz na pomoc Ukrajině. Maďarsko by znovu mohlo čerpat peníze z fondu obnovy, musí ale splnit podmínky Evropské unie. 7. etapu cyklistického závodu Tour de France ovládl Belgičan Merlier. A dnes bude slunečno, během dne může přechodně přibývat oblačnosti, teploty až 29 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Koalice si údajně vyjasnila spory ohledně peněz na pomoc Ukrajině. Členové SPD tento týden kritizovali ministra zahraničí Petra Macinku z motoristů, který přesměroval peníze do programu PURL. Jeho prostřednictvím spojenci financují americké zbraně pro Ukrajinu. Šéf hnutí Tomio Okamura mluvil o porušení programového prohlášení vlády.
3: Ministr Macinka porušení programového prohlášení od začátku odmítá. Podle Okamury je potřeba podobná rozhodnutí v budoucnu konzultovat.
4: Důležité je, aby se ty věci neopakovaly a důležité je, aby kroky v takových záležitostech, tak aby předem byli koaliční partneři včas informováni.
3: Macinka se jednání kvůli pracovním povinnostem nezúčastnil. Zastoupil ho čestný prezident strany Filip Turek, který dohodu potvrdil.
5: Určitě to o tom, aby ty koaliční rady nebo aby ta setkání byla pravidelná.
3: Koaliční partneři jednali i o dalších tématech, například o podzim. Harmonogramu sněmovny. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
1: Evropská rada schválila Maďarsku nový plán na čerpání z dříve zmrazeného fondu obnovy. Umožní tak vyplatit Budapešti v přepočtu skoro 250 miliard korun. Ty Evropské unie Maďarsku zmrazila za vlády bývalého premiéra Viktora Orbána kvůli nedostatkům v oblasti právního státu a omezení nezávislosti justice. 27 fondy Maďarsku uvolní poté, co nová maďarská vláda premiéra Pétra Maďara předložila plán opatření v boji proti korupci nebo k posílení nezávislosti soudnictví. Německý spolkový sněm schválil úsporný balíček vládní koalice, který má snížit výdaje na zdravotní pojištění. Balíček počítá s úsporami v řádu miliard eur. Dotknou se ordinací, klinik, lékáren i farmaceutického průmyslu. Zahrnují také vyšší doplatky a škrty pro pojištěnce. Opozice návrh zákona kritizuje. V zemi vyvolal protesty. Text nyní míří do spolkové rady, která zastupuje zájmy jednotlivých spolkových zemí. V Trenčíně na Slovensku dnes končí jubilejní 30. ročník festivalu Pohoda. Vedle koncertů světových hvězd letos nabídne i mimořádné setkání českého prezidenta Petra Pavla a bývalé slovenské prezidentky Zuzany Čaputové.
6: Diskuze s názvem Identita v srdci Evropy se uskuteční v rámci tradičního debatního programu Café Europa. Petr Pavel a Zuzana Čaputová budou mluvit o demokratických hodnotách, občanské společnosti, evropské identitě, ale i výzvách, kterým dnes čelí země střední Evropy. Na Pohodě už v roce 2008 vystoupil také bývalý český prezident Václav Havel. Jeho odkaz letos připomíná i monumentální 12-metrový banér nad hlavním pódiem s neonovým srdcem, tedy symbolem, který neodmyslitelně provázel Havlův podpis. Ze Slovenska Bára Vránová, Radiožurnál.
2: Sport.
1: V 7. etapě cyklistického závodu Tour de France zvítězil Tim Merlier. Belgický sprinter tak zaznamenal na prestižním seriálu 4. triumf v kariéře. Ve vedení zůstává slovinský obhájce titulu Tadej Pogačar. Nejlepším z Čechů byl na 11. místě Pavel Bittner. V závěru závodu si Bittner věřil i na vyšší pozice.
7: Bohužel tím, jak se ta skupina posunula doleva, tak tam nebylo místo kolem Van der Poela. Myslel jsem si, že bych mohl být třeba i do té pětky, kdybych nemusel brzdit, takže z toho jsem ještě teďka trošku zklamený, ale vidím to pozitivně, protože se cítím každý den líp a líp.
1: Tour de France pokračuje odpoledne 8. etapou. Tenistky Karolína Muchová a Linda Nosková se utkají o titul z wimbledonské dvouhry. Grandslamové finále, které začne po 17. hodině, nabídne Radiožurnál Sport v přímém přenosu.
2: Zelená vlna. známe lepší cestu.
8: Omezení na pražském okruhu u Chrášťan a také u Běchovic. Na pražském okruhu ve směru na D1 počítejte s krátkodobým omezením za sjezdem na Plzeň. Na 22. a 5. kilometru se projíždí pouze levým pruhem bez výraznějšího zdržení. Na východní části okruhu směrem na Běchovice zpomalte za sjezdem na Hradec Králové. Na 62. kilometru pracují silničáři, mají zabraný pravý pruh, omezení by mělo trvat do 6. hodiny ranní. V Jablonci nad Nisou řeší nehodu v ulici Rychnovské. Před kruhovým objezdem narazilo osobní auto do domu. A v Praze na jižní spojce směrem na Barandovský most nám hlásíte pohyb vozidel údržby v pravém pruhu u nájezdu na magistrálu.
9: Ty vozidla jsou přesně v tom sjezdu, v tom nejpravějším pruhu a vlastně musí se až pod most, že je blokovaný jak nájezd, tak jak sjezd. Na jižní spojku, tak nájezd nahoru na magistrálu, je to tam hrozně zkrácený. Je to dobře označený, a kolona se tam netvoří.
8: Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Sobota bude slunečná, během dne může být přechodně až oblačno. Teploty vystoupají mezi 25 a 29 stupňů. Na severovýchodě čekáme kolem 23, na horách kolem 17, na Šumavě až 21 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Jiřím Šteflem.
0: Ano, jsem tady ve 3 hodiny 6 minut v sobotu 11. července. Politici start nového EET ještě neschválili. Pokladní systémy už jsou ale připravené a naprostá většina podnikatelů by neměla kvůli spuštění elektronické evidence tržeb téměř nic řešit. Máme detaily a dodáme ještě do 15:45.
2: Noční radiožurnál a Jiří Šteflem.

0: O návratu elektronické evidence tržeb ještě není definitivně rozhodnuto. Tenhle týden o ní teprve ve druhém čtení jednala poslanecká sněmovna a opozice chce do zákona prosadit řadu změn. Harmonogram ministerstva financí ale napevno počítá se spuštěním pilotního režimu od 1. ledna 2027 a o měsíc později už ostrý provoz. Taky podnikatelé s obnovením EET najisto počítají a vývojáři od začátku července testují software pokladních systémů.
1: Účtenka v rámci nového EET musí obsahovat vlastně samozřejmě všechny zákonem dané údaje, ale co tam je výhoda oproti té minulé verzi je ta, že už nemusí obsahovat nutně ty fiskalizační údaje. To znamená, ten zákazník vlastně ten doklad uvidí i po spuštění nového EET ve stejné variantě, jako ho viděl doposud.
2: Vysvětluje Viktor Fiškandl ze společnosti Dotykačka, která vyvíjí pokladní systémy. Povinnost tisknout účtenky patřila k nejkritizovanějším prvkům předchozí verze elektronické evidence tržeb. Nové EET, od něhož si ministerstvo financí slibuje, že do napjatého státního rozpočtu přinese 14,5 miliardy korun ročně navíc, už tisk účtenek nevyžaduje, říká mluvčí generálního finančního ředitelství Patrik Madle.
3: Porovnání s původní verzí EET je navržen jednodušší, efektivnější, méně administrativně náročný, modernější a uživatelsky přívětivější systém evidence tržeb.
2: V podstatě jediné, co budou muset podnikatelé udělat, je stáhnout si svůj unikátní pokladní certifikát pro evidenci tržeb z portálu Finanční správy Moje daně. Ten si následně nahrají do svého pokladního systému. Větší podnikatelé a hlavně restauratéři nebudou muset řešit téměř nic, říká Petr Indra, generální manažer společnosti Storios, která poskytuje pokladní řešení pro gastronomické provozy.
4: Pro zákazníky Storios bude přechod co nejjednodušší a z jejich pohledu by měl proběhnout převážně automaticky. Klienty včas informujeme, pokud bude potřeba doplnit některé údaje nebo provést jednoduché nastavení, ale neočekáváme složité zásahy do provozu.
2: A zvýšené náklady na pořízení techniky, což byl další z problémů při zavádění původního EET před 10 lety, už by tentokrát neměli pocítit ani menší živnostníci, říká obchodní ředitel Dotykačky Jonáš Menclík.
5: Úplně teoreticky si nemusím investovat nic, stačí mi opravdu mobilní telefon za předpokladu, že jsem někdo, kdo umí s tím mobilním telefonem pracovat tak, aby mu to vyhovovalo v rámci toho podnikání.
2: Pro drobné podnikatele bude zdarma k dispozici webová aplikace Moje EET, říká Madle z generálního finančního ředitelství.
3: Spuštění webové aplikace pro evidenci tržeb Moje EET, určené pro malé subjekty, je naplánováno na 1. prosince 2026.
2: Úplně nejmenší podnikatelé s tržbami do 50 tisíc korun ročně jsou navíc EET úplně vyjmuti. A evidovat tržby nemusí ani živnostníci, kteří platí paušální daň a mají roční příjmy do 1 milionu korun. Ti si ale musí navýšit měsíční paušální daň ze 100 na 1500 korun. Tomáš Jeník, Radiožurnál.

0: Tenisový Wimbledon bude mít českou vítězku. Diváci v Londýně totiž dnes budou na centrálním dvorci sledovat boj o titul mezi Karolínou Muchovou a Lindou Noskovou. První české grandslamové finále v samostatné historii. Radiožurnál ho živě odvysílá v přímém přenosu.
1: Nosková jenom vyblokovala balonek zpátky, útočí Kostěková do autu. Bude to české finále! Bude!
2: A bude to po 9 letech, co se dvě tenistky z jedné země postaví proti sobě ve finále Grand Slamu. Nejenom pro český tenis je to velká událost.
3: Historická, legendární, neskutečná. Já ani nevím, jak to popsat. Neuvěřitelný unikát.
2: Hledala slova ve vysílání radiožurnálu Sport bývalá tenistka a naše expertka Andrea Sestiny Hlaváčková. To, že z českých tenistek září právě Muchová a Nosková, Hlaváčkovou nepřekvapilo.
3: Jsou to přesně ty, o kterých se poslední roky mluví, že by měly být následovnice všech těch grandslamových vítězek.
2: A konkrétně ve Wimbledonu bude mít Česko po Markétě Vondroušové a Barboře Krejčíkové třetí šampionku za poslední 4 roky. A tak se svět opět zajímá o český tenis. Nad úspěchy českého tenisu si lámal hlavu třeba i bývalý slavný americký tenista John McEnroe ve vysílání rádia BBC. Navíc se nepotkají jenom dvě Češky, ale taky dvě kamarádky, jak vysvětlila kapitánka českého týmu v poháru Billie Jean Kingové, Barbora Strýcová.
4: Obě dvě holky se na to těší, prostě se hrozně respektujou i spolu trénovali na centráku před svýma semifinálema. Takže jo, je to pohádka taková.
2: A finále české wimbledonské pohádky začne v sobotu po 17. hodině, a to v přímém přenosu na této stanici. Dvojnásobná grandslamová vítězka v deblu Sestiny Hlaváčková jasnou favoritku nevidí.
3: Obě se tam dostaly jako totálně jako kvalitním tenisem. Je to neskutečné, že tam máme za poslední roky prostě Kvitová, Vondroušová, Krejčíková a teď tam bude prostě další česká ova.
2: A my si jen musíme počkat na to, jestli to bude Muchová nebo Nosková. Adam Procházka, Radiožurnál.

0: Svižně do nového dne a taky do víkendu. Tohle byla v Radiožurnálu Metallica. Máme pro vás zprávy počasí, zelenou vlnu, sport, no a po tomhle přehledu aktuální díl pořadu Co se děje se světem. Na hodinách 15:30. U mikrofonu Rozálie Machartová.
1: Írán popřel tvrzení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že požádal Spojené státy o obnovení mírových jednání. Souhlasil ale s návštěvou katarského vyjednavače v Teheránu. Řekl to mluvčí iránského ministerstva zahraničí Esmail Baghaji ve státní televizi. Reagoval tak na dřívější Trumpovo vyjádření na sociální síti Truth Social, kde napsal, že žádosti o obnovení jednání vyhověl. Trump ale trvá na tom, že příměří mezi oběma zeměmi skončilo. Růst spotřebitelských cen v Česku v červnu meziročně zpomalil na 1,5%. Byl tak o 0,6% nižší než v květnu. Potvrdil to Český statistický úřad. Podle něj ke zmírnění inflace významně přispěl pokles cen pohonných hmot po březnovém prudkém zdražení. Červnová inflace je zatím jedna z nejnižších v první polovině tohoto roku. V Polsku identifikovali prvních 8 obětí volyňského masakru. Při něm ukrajinští nacionalisté během druhé světové války zavraždili asi 100 000 Poláků na dnešní západní Ukrajině. Vědci zjistili totožnost obětí masakru na Volyni úplně poprvé. Podařilo se jim to hlavně díky genetickým testům. Identifikace obětí volyňského masakru bude podle polských úřadů dál pokračovat. Začíná oprava Hlávkova mostu v Praze. Silničáři musí zpevnit železobetonové desky ve středu konstrukce. Auta směrem do Holešovic budou do konce srpna projíždět jen jedním pruhem místo dvou. V opačném směru bude provoz beze změny.
2: Sport.
1: Čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel doběhla třetí na mítinku Diamantové ligy v Monaku. Vyhrála olympijská šampionka Paulinová z Dominikánské republiky před Američankou Butlerovou. Španělé porazili 2-1 Belgii a na mistrovství světa ve fotbale postoupili do semifinále. V něm se na turnaji v Severní Americe a Mexiku utkají v úterý proti Francii. Večer budou o postup mezi nejlepší čtyři šampionátu hrát Angličané proti Norům. Zápas, který začne ve 23 hodin, nabídne Radiožurnál Sport v přímém přenosu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D1 u Velkého Beranova a také na Pražském okruhu. Na D1 z Brna ve směru do Prahy dejte pozor za sjezdem na Měřín. Na 112. kilometru a 119. kilometru je až do neděle omezení. Projíždí se tam levým pruhem, výraznější zdržení zatím nenaberete. Na Pražském okruhu ve směru na D1 zpomalte za sjezdem na Plzeň. Na 22. a 5. kilometru počítejte s krátkodobým omezením. Projíždí se pouze levým pruhem, v místě se zpomaluje. Pražský okruh ještě jednou, tentokrát z Černého mostu ve směru do Běchovic, opatrně za sjezdem na Hradec Králové. Na 62. kilometru pracují silničáři, mají zabraný pravý pruh, kolem se projíždí plynule. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Sobota bude slunečná, během dne může být přechodně až oblačno. Teploty vystoupají mezi 25 a 29 stupňů. Na severovýchodě čekáme kolem 23, na horách kolem 17, na Šumavě až 21 stupňů. Tolik zprávy. A začíná repríza pátečního pořadu Co se děje se světem. Moderátor Jan Pokorný se ptá bezpečnostního experta Vlastislava Břízy.
4: Dobré dopoledne, tento týden jsme sledovali summit členských zemí NATO v turecké Ankaře. Pohled před kulisy, stisky rukou, úsměvy, konverzace, vystoupení představitelů NATO, dlouhá, obsažná, ale i stručná, zkoumání řeči těla, jednání za zavřenými dveřmi, hodnocení a odlet. Vedle toho útoky Spojených států na iránské cíle, tamní gardy hlásí odvetná opatření, pokračuje válka na Ukrajině. U mikrofonu Radiožurnálu v našem mobilním studiu zvaném Airstream na Sadové kolonádě v Karlových Varech, kam se částečně přesunul Radiožurnál, je Vlastislav Bříza, bezpečnostní expert z Univerzity Karlovy. Dobrý den.
5: Dobrý den i vám.
2: Co se děje se světem?
4: Ten summit nabídl ještě jednu možnost k zasypání příkopů mezi českou vládou a českým prezidentem. Mohli oba po summitu společně vystoupit, zhodnotit, říct další kroky do budoucna. svatá prostoto, říkáte si na takovou otázkou?
5: Máte pravdu, že tu příležitost nabídl, ale z mého úhlu pohledu ji bohužel nenaplnil. Já si myslím, že signifikantní je ona fotografie, kterou jistě všichni viděli, jak na tom výčtu těch státníků, kteří stojí vedle sebe, není prezident a premiér České republiky pospolu, ale právě naopak. Jeden je úplně na levé straně, druhý na pravé straně. Ono to vypadá, jako by jsme byli dominantní silou toho summitu, ale bohužel tak tomu asi nebylo.
4: Pojďme k jeho obsahu, když se podíváme na deklaraci, která vzešla z toho summitu, tak v jejím začátku stojí, cituju, my hlavy států a vlád Severoatlantické aliance jsme se shromáždili v Ankeře, abychom znovu potvrdili náš pevný závazek ke kolektivní obraně podle článku 5 Washingtonské smlouvy a k transatlantické vazbě. Útok na jednoho je útokem na všechny. Je to to nejdůležitější z toho summitu, že se potvrdilo to, co je všeobecně známé?
5: Nejlepší pochybnost, ale vy říkáte, že se potvrdilo to, co je všeobecně známé. Já bych byl opatrnější. Vzpomeňte, že poté, co nastoupil prezident Trump do své funkce před rokem a půl, tak první půl rok až rok jeho mandátu někteří zpochybňovali závazek Spojených států. Prezident Donald Trump sám občas pochyboval, nicméně nikdy explicitně neřekl, že by článek 5 neplatil. A poslední půl rok vidím, vnímám a jasně se ukazuje, že ten článek z úst americké administrativy zpochybňován není. Takže opravdu je to potřeba nepodceňovat, naopak je to vyjádření jednoty, která v tuto chvíli je absolutně nutná, protože čelíme velkým bezpečnostním rizikům, ať už je to Ukrajina nebo Perský záliv, a to, že toto sice zní jako prázdná fráze, tak to tak vůbec není, protože opravdu ta jednota v dnešní době, kdy my musíme ukázat sílu z hlediska našeho odstrašení, je absolutně zásadní. Takže ano, není to konkrétní věc, ale je to zásadní.
4: Takže bych si mohl troufnout položit otázku, zda vás ten summit něčím překvapil?
5: Překvapil mě tím, že americká administrativa nakonec toho summitu nebyla tak zásadně ostrá, jako na jeho začátku. To jsme si ostatně říkali, čekali jsme to. Také tomu tak bylo, když americká administrativa přiletěla, tak nenechala nic suchou na některých spojencích, s kterými má minimálně od toho 28. února letošního roku, rozumějte, zahájení útoku proti Iránu problém. To znamená Španělsko, v menší míře Itálie, ale vyslechli jsme si proti Pedro Sánchezovi opět jeden z tradičních již výpadů americké administrativy, který na konci byl obroušen, nicméně přesto ta poznámka padla, jestli jste si všiml, tak americký prezident konstatoval, že sice atmosféra byla mírumirovná, všichni se měli rádi, ale že existuje pořád jeden člen, který není úplně tak adekvátně, loajálně, jak by měl být, ale že Donald Trump je přesvědčen, že se to do budoucna zlepší. Tím samozřejmě narážel na Španělsko.
4: On taky říkal, že ten člen, o kterém mluvíte, to Španělsko, je hrozné, což je adjektivum, které se občas objevuje i v české politice.
5: Ano, to máte pravdu.
4: Také mluvil o tom, že by bylo dobré zastavit obchod se Španělskem. Jsou to jenom planá slova nebo vážně míněná výhruška?
5: Já si myslím, že to je ona frustrace z toho, že Španělsko se nepostavilo na stranu Spojených států tak, jak administrativa prezidenta Trumpa doufala. Tím pověstným vrcholem toho ledovce bylo zřejmě ten zákaz přeletů na španělském území amerických vojenských letadel, tak to již bylo pro Donalda Trumpa opravdu moc. No, jak to dopadne? Já si myslím, ale ve finále ve Španělsku budou za rok volby. To znamená, je to věc, kdy Donald Trump určitě přežije administrativu premiéra Sáncheze. Samozřejmě nevíme, jak dopadnou. Ty by měly být zhruba opravdu do roka. Pedro Sánchez tuto chvíli vypadá, že nemá žádnou zásadní podporu uvnitř Španělska. Na druhou stranu tyto ataky stmelují Španělsko. No je to vlastně podobné, jako když někdy míříte ostrými výpady proti státu, který je rozštěpený, tak paradoxně tyto ostré vnější výpady vás smelují. Tím naráží například na Irán. Španělsko je dalším příkladem. Vlastně Pedro Sánchezovi paradoxně to může pomoct, než ho oslabit. Na druhou stranu lidovci jsou velmi silní v tuto chvíli, ale Pedro Sánchez již v minulosti ukázal, že je schopen manévrovat zajímavým způsobem a k sobě si přivolá regionální strany typu baskická, typu katalánská. Takže nevíme, jak to dopadne, ale je pravda, že nás čeká teď rok ještě s Pedrem Sánchezem.
4: A propos Donald Trump se verbálně s Iránem, řečeno slangově, vůbec nemazal. Ty dostali co proto. A to ve dnech, kdy vlastně jsme sledovali pohřební akce Ajatolláha Chameneího, které skončily ve čtvrtek pohřbem tohoto duchovního vůdce, který byl i z části rodiny zabit hned na začátku té operace Iránu a Izraele proti Spojených států a Izraele.
5: Máte pravdu, hned první den, já nevím, jestli jste si všiml paralelu, vy jste pamětník, na rozdíl ode mě, k těm obrovským státním pohřbům během Sovětského svazu, kdy postupně v 80. letech, teď jsem na vás opravdu nemyslel pohřeb Stalina, ale myslel jsem pohřby Černěnka Andropova.
4: Já doufám, že z toho vybruslíte, pojďte dál.
5: A ty několika denní trizny, někdy až opravdu spektakulárního charakteru, nad rakví desítky tisíc truchlících, v továrnách se přestalo pracovat, tak ta paralela je vidět, jak ty diktatury jdou podobnou cestou, protože my se musíme na ten pohřeb dívat trochu jinou optikou než běžně. V islámském světě je běžné pohřbívat velice rychle. Podívejte se, jak dlouho to trvá a hlavně i ta perioda, vy jste to sám zmínil, ten pohřeb skončil ve čtvrtek, začal v sobotu. To znamená šestidenní permanentní trizna, které se účastnili ne statisíce, ale miliony, respektive dokonce se odhaduje až ke 20 milionům lidí Iránu. Irán, teokratická diktatura, to využila k upevnění své moci. A krásně se na tom ukazuje, jak vlastně ne, že by došlo k přechodu moci mezi oficiálnímu přechodu moci mezi jednotlivými frakcemi Iránu, ale jednoznačně dominují iránské revoluční gardy. Proto říkám, pořád mluvíme o iránské teokratické diktatuře, ale ona postupně se mění na iránskou vojenskou diktaturu. Byť samozřejmě iránské revoluční gardy se stále zaštiťují a o to více do budoucna budou pořád tou teokracií. Všimněte si, že není týden, aby z nějakého výstupu nevyplynulo, že to schválil nejvyšší duchovní vůdce Mojtaba Chamenei. No, nikdo ho neviděl. Nevíme, v jakém stavu se nachází, fyzickém, psychickém, přesto iránské revoluční gardy se jim zaštiťují, ale je vidět, že oni jsou tou hybnou silou a de facto pořádají ten pohřeb. Mimochodem, když Donald Trump na právě ukončeném summitu v Ankaře mluvil o tom, že vlastně zdevastoval iránskou armádu, on má pravdu. Jenže on tím dopomohl iránským revolučním gardám k moci, protože vedle klasické iránské armády, jejíž opravdu 159 lodí leží na dně oceánu, tak vedle toho ale existuje iránská revoluční gardy, které mají vlastní složky. Pozemní, letectvo i námořní, a ty teď dominují, protože armáda opravdu de facto přestala existovat.
4: Vraťme se z Iránu do dalšího ohniska světového nebezpečí, a to je oblast Ukrajiny a Ruska. Co přinesl ten summit Ukrajině? Příslib, že budou moct v licenci vyrábět nějaké komponenty k Patriotům?
5: Velmi pozitivní signál. My, když jsme začali tím, že nejdůležitější výstup summitu byla proklamace pevného fundamentu ve vazbě na článek 5, o tom není co řešit, ale ten výstup společný k Ukrajině podle mého názoru byl optimističtější, než jsme si mohli domyslet. Na druhou stranu, ta trajektorie a tendence americké administrativy k podpoře Ukrajiny je znatelná již poslední měsíc. Na summitu G7 prezident Donald Trump spolupodepsal jasnou závěrečnou deklaraci těchto států, kde konstatovali, že Rusko je agresor, je potřeba pomáhat Ukrajině a pokud možno docílit rozumného stavu tak, aby Ukrajina neprohrála. To se propsalo i do summitu Severoatlantické aliance, byly a budou vyčleněny obrovské zdroje na to, aby Ukrajina se dokázala udržet. Je vidět, že ony útoky, kdy Ukrajina dokázala přenést tu aktivitu i na ruské území, sklízí svoje plody. Donald Trump je tím příkladem, protože on má rád ty, kteří vyhrávají. A musím říct, že Volodymyr Zelenský byl mimořádně vtipný a trefný. Když já už jsem viděl, jak se usmíváte, přesně jsem viděl, jak se usmíváte, když se Donald Trump, pojďme jenom posluchačům osvěžit, zeptal Volodymyra Zelenského, jestli je ochoten jít do Moskvy, tím myslel jednat s prezidentem Putinem, tak on se zamyslel a konstatoval, že to je složitá otázka, protože nad Moskvou operuje až mnoho ukrajinských dronů a ta situace nemusí být v Moskvě úplně bezpečná. Takže opravdu musím říct, že velmi trefně a na Donalda Trumpa to působí. A to, co jsme nezmínili, já se omlouvám, a to je ještě zásadní podstatný technický detail, ale on je více než technickým detailem. Spojené státy ústy Donalda Trumpa konstatovaly, že udělí licenci na výrobu interceptorů, rozumějte protiraket, té verze PAC nebo PAC-3, do systému protiraketové obrany Patriot. Nejenom protiraketové, protivzdušné, ale pojďme si říct, ty Patrioty jsou zásadní na Ukrajině proti balistickým raketám Ruské federace. Poslední týdny jsme viděli, že opravdu ta penetrační schopnost těch ruských balistických raket a hypersonických je zásadní. Více než 80-90% je schopno proniknout. No protože Ukrajině se nedostává těch protiraket do systému Patriot. A proč je to podstatné? Protože tu licenci nemá jen tak někdo. Dnes se antirakety do systému Patriot vyrábí zásadně ve Spojených státech, Japonsku, které má licenci. A tím prakticky končíme, protože Německo ano, Německo rovněž spolu vyrábí, nicméně tu starší verzi PAC 2 teď jedná o rozšíření licence k výrobě té nové verze. Takže se bavíme o tom, že Ukrajina bude třetím státem, která bude licenčně tyto sofistikované protivzdušné systémy vyrábět. Takže to je zásadní pokrok. To je z mého úhlu pohledu ještě před půl rokem nemyslitelná věc.
4: Pokud se něco takového stane, tak to ale, pak to ale nebude hned.
5: Máte pravdu, je to otázka samozřejmě vyšších jednotek měsíců, nechci říct let, ale budou to vyšší jednotky měsíců, to je pravda, ale tam jde o ten signál, že něco takového je, to, že Amerika je na straně Ukrajiny, víc, než jsme si mohli myslet, a že ta spolupráce se bude i nadále prohlubovat. Ostatně nezapomeňte zmínit ještě a v tomhle případě pochválit českou delegaci, kdy minister zahraničí přesměroval část financí do toho programu PURL, což je program, který spolufinancuje, respektive financuje zbraňové systémy, které jsou ze Spojených států nakupovány pro Ukrajinu. Ono to má i politický rozměr. Nedívejme se na to jenom fakticky. Ano, výsledek je jasný. Pošleme nějaké peníze do programu, který financuje americké zbraně, které jdou jednoznačně na ochranu Ukrajiny. Ale tím, že on to přednesl v den zahájení summitu, respektive předvečer zahájení summitu, tak on tím chtěl vyslat signál Spojeným státům a NATO, že my nejsme ti na tom chvostu, my vlastně se snažíme, pracujeme a i do tohoto fondu, který právě je stěžení pro americký obranný sektor, ty peníze posíláme. Takže ona to byla i příprava politická.
4: A teď budeme muset ale vyslat signál jednomu koaličnímu partnerovi, ale to už necháme na koaliční vládě, myslím SPD, která není úplně.
5: Rozumím.
4: Já jsem zase na chvíli v České republice. Vrátím se tam, kde je vaše doména, a to je oblast mezinárodních vztahů a bezpečnostních otázek. Donald Trump zase mluvil o Grónsku. O co mu jde?
5: Máte pravdu.
4: Pořád o to tež.
5: To je věc, která se tahne jako červená nit jeho mandátem. No, on prostě chce hrát v současnosti i do budoucna zásadní roli jako vůdce západní hemisféry. Grónsko považuje za klíčový ostrov, který bude sloužit a slouží již dnes jako systém včasné výstrahy proti mezikontinentálním balistickým raketám, jako i do budoucna při změně klimatu, jako území, kde budou ve větší míře vojenské rejdy, jak bychom to řekli terminologií nedávno minulou. Prostě význam Grónska bude stoupat. Na druhou stranu, všimněte si, je potřeba ocenit i reakci Dánska, podobně něco jako Volodymyr Zelenský, tak dánská delegace

0: aspoň do jisté míry nezávislí na Spojených státech v obraně?
1: Já budu v tomto realisticky optimistický a řeknu, že ano. Jsme na dobré cestě, trajektorii jsme zvolili, investujeme do prostředků, které jsou pro nás nezbytně nutné, tak, aby jsme se osamostatnili. Ale jenom, pane Pokorný, jedna věta. Pořád se bavíme o konvenční oblasti. Vůbec není realistické, možné, ani žádoucí osamostatnit se v jaderné oblasti. To znamená, ten americký jaderný deštník nad Evropou zůstat musí, protože já to zopakuji, jsme to říkali v minulosti, kdyby jsme se chtěli osamostatnit i v této oblasti, nebo jsme byli donuceni, ale to není téma, nikdo to nikdy nevyslovil, tak by to znamenalo navýšení našich obranných výdajů minimálně na příští dekádu na nějakých 10% HDP. To je číslo, které je absolutně neúměrné, nemožné a v Evropě neprosaditelné. Takže to není téma. Ale konvenční oblast téma je. Domnívám se, že je to ale pro Evropu i dobře. Víte, my se na to občas díváme tou optikou, že Američané nás tady nechávají ve štychu, odcházejí, ale podívejte se na to i optikou Spojených států. 80 let nám vlastně platili bezpečnost. Teď mluvím o Evropě jako takové. Zajišťovali, garantovali bezpečnost svou přítomností, samozřejmě jadernou i konvenční. V tuto chvíli ta geopolitika se změnila. Indo-Pacifik je úplně jinde. Čína je jedinou hrozbou Spojených států, aby se stala supervelmocí. My prostě potřebujeme, aby jsme Spojeným státům odlehčili. Proto ta konvenční oblast. Na té cestě jsme ostatně i v Ankaře, pojďme zmínit ještě důležité téma, bylo setkání velkých zbrojařských firem a politiků, vojáků, kde se uzavíraly kontrakty. Ty kontrakty jsou absolutně bezprecedentní. A co se týče evropského křídla NATO, tak my jdeme cestou v osamostatnění a posílení NATO jako takového. NATO již dnes disponuje kapacitou transportních letadel. Speciálně určených jenom pro NATO. Těch je 10, budou se kupovat další, jsou to evropské Airbusy. Tankovacích letadel, to znamená letadel pro tankování zaletu, opět budou ve vlastnictví NATO. Teď k tomu přibydou systémy včasné výstrahy, které nakonec koupíme od Američanů, ale bude to švédský Saab, který dodá zase několik systémů včasné výstrahy. To jsou 3 složky, které budou pod patronací NATO a my se na nich podílíme. Já řeknu příklad na Českou republiku. Když se tady řešilo, jestli vzpomínáte předminulý týden, to obrovské neštěstí v Venezuele a zemětřesení. Naše vládní letka nebyla schopna přepravit veškeré vybavení a kvantitu našich záchranářů do Venezuely.
0: Tým USAR čekal na další letadla, ta nakonec byla odkloněna na komerční bázi a muselo pomoct letadlo Severoatlantické aliance.
1: A teď jsme u toho. Nemuselo pomoct. My na něm, to je přesně to, kam musíme jít. My na něm participujeme. My ten program spoluplatíme. To znamená pro nás, to bylo vlastně jenom vyčlenění té kapacity, které v rámci těchto transportních letadel, o kterých hovořím, máme. Takže pro nás to je vlastně nejlevnější, nejefektivnější řešení. Ostatně jsem si všiml, že tuším jedna nebo dvě delegace přiletěly i na sami do Ankary tímto letadlem. Takže my tam ty hodiny platíme, my je máme. U nás ta komerční báze vlastně je kontraproduktivní. Čili je vidět, že už i touto cestou to na to šlo, a teď vůbec nehovořím o těch státech střední východní Evropy, jako je Pobaltí, Polsko a severský státech, které jednoznačně tu trajektorii nastoupily již loni předloni, přidalo se Německo a opravdu do roku 2030 jsem pevně přesvědčen, že naše konvenční kapacity budou stačit k tomu, aby jsme byli velmi efektivní.
0: A obloukem se poslední otázkou vracím k Ukrajině. Ona není součástí toho závěrečného komuniké v tom smyslu, že by tam bylo jakkoliv přislíbeno členství v NATO.
1: To máte pravdu, ale všimněte si i jak je odvážnější ta ukrajinská delegace kamkoliv přijede. A ono to má logiku. Ona sama si vlastně tu svoji nezávislost autarkii, to, že je odvážná, vydobila. Protože většina zbraňových systémů dnes již se, ať už licenčně, nebo na bázi vlastního ukrajinského vývoje, vyrábí na Ukrajině. Ukrajina do jisté míry je soběstačná. Ano, neřešme systémy protivzdušné obrany. Jednoznačně zpravodajské informace, satelitní informace, systémy řízení palby, to všechno pořád my musíme doplňovat, stejně tak munici do jisté míry. Ale Ukrajina sama se zasluhuje o to, aby byla brána vážněji. A to je ta paralela, kterou jsem nedokončil na to, že vlastně pro nás jako Evropu je dobře se osamostatnit v konvenční oblasti. Protože v době mezinárodních vztahů, co my tady opakujeme, kdy jsme v mezivládí, dominuje jim síla, tak u toho stolu pro dospělé sedí jenom státy nebo kontinenty, které mají tu sílu a jsou schopní projektovat. dnes již prostě, bohužel, můžeme si o tom myslet, co chceme, není módní jenom mluvit o hodnotách.

0: hodnotách, ale si je umět i vynutit. A tam musíme nastoupit na tu loď, ale na tu naší loď, na tu naší letadlovou loď, která je schopna si je vynucovat. Teprve potom budeme bránit vážně.
1: U mikrofonu Radiožurnálu výjimečně na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech byl expert na obranu a bezpečnostní otázky a také na mezinárodní vztahy z Univerzity Karlovy Vlastislav Bříza. Díky, nashledanou.
0: Moc díky, krásný víkend všem a summit dopadl dobře.

0: Ve vysílání víkendového radiožurnálu skupina Rolling Stones už jsme dneska v noci mluvili o tom, že Rolling Stones mají novou desku, tak teď jsme si připomněli hit z roku 1981 Start Me Up. Máme pro vás v 5 minutách další zprávy. Čtyři hodiny, dobré jitro. A je tady Rozálie Machartová.
1: Soud v Británii dal v kauze manipulací s emisemi aut většinově zapravdu automobilkám. Obchodní řetěz Lidl řeší únik osobních údajů zákazníků jeho e-shopu. Fotbalisté Španělska postoupili do semifinále mistrovství světa. Belgii porazili 2-1. A dnes bude slunečno, během dne může přechodně přibývat oblačnosti, teploty až 29 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Londýnský soud odmítl většinu obvinění v kauze Dieselgate kvůli údajným manipulacím s emisemi aut. Rozhodnutí se týká automobilek Mercedes-Benz, Ford, Renault, Nissan a Stellantis. Bude ale závazné i pro další výrobce aut a víc než 1,5 milionu podobných žalob v Británii. Podle obžaloby měly automobilky do svých vozidel instalovat software, který umožňuje manipulaci s měřením emisí naftových aut. Soud to zkoumal na 20 vybraných vozidlech a následně většinu obvinění odmítl. Řetězci Lidl unikla některá osobní data zákazníků jeho internetového obchodu. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí společnosti Iveta Barabášová. Hackři se podle ní dostali třeba ke jménům klientů, jejich telefonním číslům nebo k e-mailovým adresám. Naopak hesel, doručovacích adres nebo platebních údajů by se únik týkat neměl. Lidl se podle Barabášové dozvěděl o útoku začátkem tohoto týdne.
3: V současné době nemáme žádné konkrétní důkazy o zneužití dat. Nicméně jsme zákazníky, kterých se situace týká, preventivně varovali před možnými pokusy o phishing nebo zneužití identity.
1: Data hackři ukradli jednomu z poskytovatelů IT služeb Lidlu. Řetězec se kvůli incidentu obrátil na Úřad pro ochranu osobních údajů. Zasažený poskytovatel IT služeb zároveň podal trestní oznámení. Při požáru výškové budovy ve Zlíně schořilo téměř 30 tisíc knih nadace Tomáše Bati. Měly hodnotu minimálně 5 milionů korun. To je asi pětina ročního rozpočtu organizace. Nadace proto založila transparentní účet pro dárce a zájemci ji můžou podpořit i nákupem speciální edice triček. V bývalém baťovském areálu skladovalo zboží taky několik firem. Požár zničil třeba desítky tisíc párů bot nebo oblečení. Škody podle prvních odhadů půjdou do stovek milionů korun. Řeky v Plzeňském kraji kvůli suchému počasí nadále vysychají. U Staňkova na Domažlicku evidují vodohospodáři na řece Radbuze vůbec nejnižší průtok za téměř 100 let. Pokračuje hlavní dispečer povodí Vltavy pro oblast Berounka Petr Vicenda.
4: V povodí Berounky i Horní Otavy jsou aktuálně v rámci Plzeňského kraje zaznamenávány extrémně podprůměrné průtoky a vodní stavy. Vůbec nejhorší situace je na řece Radbuze, kde například v profilu Staňkov, kde se vodní stavy sledují a průtoky již od roku 1930, jsou zaznamenávány vůbec nejnižší pozorované průtoky za celou téměř stoletou historii.
1: Sport. Španělé porazili 2-1 Belgii na mistrovství světa ve fotbale, postoupili do semifinále. V něm se na turnaji v Severní Americe a Mexiku utkají v úterý proti Francii. Utkání v 88. minutě rozhodnul gólem španělský útočník Arsenalu Mikel Merino.
5: Je to pro nás velké vítězství. Po 16 letech jsme znovu v semifinále mistrovství světa. Přijeli jsme sem hrát proti nejlepším týmům planety a teď nás čeká Francie. To je zápas, o kterém jako malé dítě sníte.
1: Večer si o postup do semifinále zahraje Anglie proti Norsku. Utkání začne ve 23 hodin, stejně jako přímý přenos na radiožurnálu Sport. Odpoledne se ve Wimbledonu bude hrát první české finále v historii singlu žen. Na londýnské trávě se o premiérový grandslamový titul utkají Linda Nosková a Karolína Muchová. Duel začne v 17 hodin, stejně jako přímý přenos radiožurnálu a radiožurnálu Sport.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nebezpečí na D1 u Vyškova a omezení u Velkého Beranova. Na D1 z Brna ve směru do Ostravy opatrně za sjezdem na Vyškov západ. Na 229. kilometru máme hlášenou zvěř na vozovce. Na dálnici D1 z Brna ve směru do Prahy zpozorněte za sjezdem na Měřín. Na 122. a 119. kilometru jsou dvě nová omezení, projíždí se vždy levým pruhem. Na Pražském okruhu ve směru na D1 zpomalte za sjezdem na Plzeň. Na 22. a 5. kilometru počítejte s nočním omezením, projíždí se levým pruhem bez výraznějšího zdržení. A na Znojemsku dejte pozor na výjezdu z Vranova nad Dýjí. Směrem na Lančov osobní auto tam narazilo do dopravního značení. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Sobota bude slunečná, během dne může být přechodně až oblačno. Teploty vystoupají mezi 25 a 29 stupňů. Na severovýchodě čekáme kolem 23, na horách kolem 17, na Šumavě až 21 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Jiřím Šteflem.
0: A přeju vám dobré víkendové ráno, sobota 11. července, 4 hodiny 6 minut.

0: Inspektoři silniční dopravy spolu s dopravními policisty včera spustili sérii letních bezpečnostních zátahů zaměřených na autobusy a nákladní auta. Chtějí tak zesílit dohled a zvýšit bezpečnost hustého letního provozu. Silnice a dálnice jsou totiž plné řidičů, kteří míří na dovolené turistické zájezdy nebo vezou děti na tábory.
1: Jedeme po dálnici a sedíme v policejním autě a jeden z policistů je Jaroslav Dražil.
2: Nákladní vůz jsme si vybrali ke kontrole. Může být podezření, že může být přetížen.
1: My už jsme ho předjeli.
2: Řidič dostává pokyn, policie, jeďte za mnou, stáhneme na kontrolní stanoviště.
1: Dojeli jsme ke kontrolnímu stanovišti na jednom z odpočívadel, kde policisté řidiče zkontrolují.
3: Tohle části dáte do úst a budete foukat jediným předušovaným výdechem. Pořádku, dechová zkouška.
1: Prohlídce jsou tu hned připravení inspektoři silniční dopravy se speciálním vozem pro technickou kontrolu a mobilními vahami. Kamion veze nějaký sypký materiál, který dokonce i kouká přes korbu. Teď ho kontroluje inspektor Jiří Říha.
4: To auto jezdí někde v lomech a po šutrech. Mývají tohle si auta hodně často ty pneumatiky poškozený právě tím, jak se rozjíždějí nebo otáčí na nějakém kamenitém podloží. Když se podíváte, tady je vytržený obrovský kus pryže a když tam sáhnu, tak už si píchnu do prstu, protože už z toho koukají dráty.
1: Teď řidič přejede na váhu, kde už čeká druhý inspektor Hanuš Provázek.
5: Musíme ho zvážit po každé nápravě. Zjistíme zatížení vozidla samotného a celkové soupravy.
1: Ani váha, ale pro řidiče kamionu nedopadá dobře.
5: Tak, pane řidiči, přetížení na vozidle, jak jsme se bavili, je ve všech stránkách, celkově souprava o tunu. Takže vám bude muset udělat pokutu celkovou za to přetížení a za ten technický stav 10 000 korun. No, budete chtít platit hotově nebo kartou?
1: Řidič kamionu, pan Jakub. Věděl jste o těch prohřešcích, že s nimi jedete?
6: Váze nevím, váhu mám prostě v kamionu a to ukazuje každou chvíli jinak. Ukazuje to prostě plus minus 3 tuny. A gumy prostě jezdí to po skládce, no, po kamení, hrabe to.
1: Inspektoři s policisty teď v létě plánují po celém Česku 20 kontrolních akcí kamionů a autobusů, jako je tato. Zatímco inspektoři kontrolují technický stav a hmotnost vozidel a povinné přestávky řidičů, policisté řeší dopravní přestupky, používání mobilu nebo řízení pod vlivem, vysvětluje ředitel kontrolní sekce INCIT Pavel Bergman.
7: Neumíme pátrání po vozidlech, po osobách, takže součinnost s tou policií je pro nás plus. A jestliže konáme tu kontrolní činnost společně, tak těch zastavených a kontrolovaných vozidel bude víc.
1: Nehody kamionů a autobusů mívají často nejzávažnější následky. Podle ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD jsou provinění řidičů v Česku stále příliš častá.
8: Každé páté vozidlo a jedno, jestli se bavíme o autobusech, nebo se bavíme o kamionech, nebo o soupravách, které jsou v dodávkách, prokazatelně porušuje pravidla.
1: Kromě pokud řidičům při provinění hrozí i odstavení vozidla. Jakub Vik, Radiožurnál.

0: Za chvíli bude 16:30, tady vysílání víkendového radiožurnálu. Dobré sobotní ráno přeju. Jednu stříbrnou a 4 bronzové medaile přivezli čeští středoškoláci z nedávného evropského kola geografické a geologické olympiády. Navázali tak na své předchůdce, kteří právě s těmito vědami později velmi často spojili svůj profesní život. K mezinárodním úspěchům pomáhá i tradiční geografická letní škola v Praze. Studenti si na ní v minulých dnech mohli vyzkoušet věci, které se běžně na školách neučí.
1: Vy se můžete pustit do mapování a s váma budeme měřit chemický parametr. Vody. Máš ten konduktě? Nebo to
2: nesmáte? Kontroluje nutnou výbavu Julie Žaliová z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Pražském parku Folimanka a tady je cílem 40 teenagerů potok Botič.
3: Skupina první půjde měřit průtoky povákovou metodou.
2: A jak poslouchám další z lektorek Milenu Šepkovou, tak suchou nohou to nebude.
3: Abyste šli do toku s pásmem a naměřili tam dráhu. Jo, tak díky.
2: Dva Ondrové se navlíkli do rybářských kalhot.
4: A teď už do Botiče. Budeme vytyčovat dráhu, na které budeme měřit průtok.
5: Teď!
2: První plovák odstartoval.
6: Máme více plováků na levém, pravém břehu a uprostřed.
2: Plovák se blíží do cíle. Teď!
6: Uplaval naši vzdálenost za 2 minuty 38 sekund.
7: Máte ty časy?
8: Jednoduše vydělím vzdálenost časem a vyjdeme rychlost, která je velmi malá, 0,0348 metrů za sekundu.
2: Bylo vidět, že ten plovák nepluje rovně, že jde o to, jak fouká vítr.
8: V profesionálním měření by se toto zohledňovat mělo. Například můžeme měřit rychlost taku přímo hydrometrickou vrtulí, případně i metody využívající ultrazvuk Dopplerův efekt.
2: Vysvětluje 15-letý student Ondřej Martinák.
9: Jsou to právě věci, které jsou nad rámec středoškolské výuky a většinou se dělají vlastně až při studiu na vysoké škole.
2: Říká Jakub Jelen z Univerzity Karlovy.
1: Tam do vodní kaskády a počkáme, až se to ustálí a koukneme, kolik nám to naměřilo.
2: Takže musíte spolupracovat.
10: pH 8,51, takže to mírně zasadíte.
11: Je to takové procvičení mozkových závyků, jako i o prázdninách. A je to geografie, to, co mě baví, že to je nejblíž k tomu běžnému životu se všech těch věd.
2: Svěřuje se Vítek ze Zlína, kterého teď čeká v srpnu mezinárodní kolo geografické olympiády a bronz tam loni získal Vojtěch Nádvorník.
12: Určitě půjdu studovat geografii, předpokládám, že spíše sociální a následně by mě bavilo pracovat třeba v územním plánování nebo ve vzdělávání.
2: Z letní školy geografie na Pražské Folimance Eva Kézrová, Radiožurnál.

0: Hezké sobotní ráno, 5:30. Rozálie Machartová má zprávy.
1: Sněmovna schválila novelu stavebního zákona. Ta má podle koalice zrychlit a zjednodušit stavební řízení. Stavební úřady budou nově fungovat pod státem. Na stavební povolení bude stačit jedno razítko. Předlohu teď posoudí Senát. Po schválení novely hlasovalo 89 poslanců vládní koalice. Opozice novelu kritizuje. Evropská komise potvrdila, že se Maďarsko připojilo k úřadu Evropského veřejného žalobce. Stává se tak 25. členem. Budapešť požádá o přistoupení k této instituci letos v květnu, poté co země získala novou vládu vedenou Pétrem Maďarem. Předchozí premiér Viktor Orbán začlenění dlouhodobě odmítal. Úřad Evropského veřejného žalobce je odpovědný za vyšetřování a stíhání trestných činů, které poškozují finanční zájmy Evropské unie. Městský soud v Praze odmítl žalobu expediční z CIO školy proti postupu ministerstva školství ve sporu o kombinovanou výuku. Ta umožňovala dětem učit se část týdne doma a část ve škole nebo při výjezdech. Ministerstvo ukončilo pokusné ověřování tohoto způsobu výuky ke konci června. Podle soudu je škola podřízenou složkou rezortu a proto zrušením testování nezasáhl do jejich práv. Z CIO škola s rozhodnutím nesouhlasí, proto podala kasační stížnost k nejvyššímu správnímu soudu. Experimentální film režisérky Viktorie Štěpánové s názvem Folklor může získat studentského Oscara. Snímek se dostal do užších nominací. Premiéru měl na letošním filmovém festivalu v Karlových Varech. Prostřednictvím fiktivní influencerky představuje moravské tradice. Vítěze cen se dozvíme v srpnu.
2: Sport.
1: Fotbalisté Slávie neodehrají úvodní dva domácí ligové zápasy nové sezóny před prázdnými tribunami. Pražský klub může díky úpravě v řádech pozvat na stadion v Edenu děti do 12 let, které budou v doprovodu dospělých. Slávia si má odpykat druhou účast disciplinárního trestu z minulého ročníku. Derby se Spartou se totiž kvůli výtržnostem fanoušků neodehrálo. A fotbalisté Španělska postoupili do semifinále mistrovství světa, když 2-1 porazili Belgii. V úterý je čeká Francie.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D1 za Měřínem a také na Pražském okruhu. Na D1 z Brna ve směru do Prahy opatrně za sjezdem na Měřín. Na 122. a 119. kilometru je nové omezení a projíždí se pouze levým pruhem. Na Pražském okruhu směrem na D1 zpomalte za sjezdem na Plzeň. Na 22. a 5. kilometru pracují silničáři v pravém pruhu. Omezení by mělo trvat do 8. hodiny raní. Na východní části okruhu směrem na Běchovice počítejte s omezením za sjezdem na Hradec Králové. Na 62. kilometru se projíždí pouze levým pruhem, výraznější zdržení ale nenaberete. Mimo to jsou dálnice a hlavní tahy volně průjezdné. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Sobota bude slunečná, během dne může být přechodně až oblačno. Teploty vystoupají mezi 25 a 29 stupňů. Na severovýchodě čekáme kolem 23, na horách kolem 17, na Šumavě až 21 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Jiřím Šteflem.
0: Přeju vám dobré jitro. Sobota 11. července, teď už je 4:45. Jestli ještě nevíte, co budete o víkendu dělat, tak se můžete přijet podívat do Karlových Varů. Ještě dnes budeme vysílat živě z našeho airstreamu ze Sadové kolonády. Večer se pak dozvíme vítěze hlavní ceny filmové soutěže, filmové přehlídky. No a odpoledne taky poslouchejte radiožurnál, protože v přímém přenosu uslyšíte české finále Wimbledonu.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Česká armáda má od včerejška všechny tanky Leopard 2A4. Symbolický klíč od posledního ze 42 obrněnců předal ministr obrany veliteli praporu v Přáslavicích. Leopardy nahrazují staré sovětské stroje T-72. Většinu tanků Česko dostalo od Německa darem za pomoc Ukrajině. Za zbylé zaplatilo 4 miliardy korun.
1: Tanky Leopard 2A4 a také vyprošťovací obrněnec Biffel jsou seřazené na nástupní ploše v centru kasáren.
2: Hezký pohled, ale je za tím spousta práce a spousta úsilí.
1: Tomáš Suchý je velitel 73. tankového praporu z Přáslavic. První Leopard branami kasáren projel před 4 lety. Řidič Michal Valenta už v něm najezdil stovky hodin.
3: Dalekové více místa, je to daleko přívětivější pro obsluhu celé osádky. Teď koukáme na řidičský prostor, tak je to daleko pohodlnější než ve starých tancích. Můžeme s tím jezdit po silnici bezpečně, což jsme se starými tanky nemohli.
1: Armáda nyní připravuje pro vládu návrh, jak naložit s vyřazenou technikou tanky T-72, říká náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč.
4: Ten tank byl sovětského typu, vlastně už není modernizovatelný, nemáme na to náhradní díly, vlastně ten typ ani nesplňuje ty základní standardy, které vyžaduje aliance, takže my se jich postupně budeme zbavovat, prostě pro nás to je neefektivní.
1: Nové tanky Leopard 2A4 jsou ale jen přechodnou fází, prozrazuje ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Definitivní náhradou budou až Leopardy 2A8.
5: Dodávky by měly začít v roce 2028.
1: A Miroslav Hlaváč ho ještě doplňuje.
4: Tak jako se nám to vyplatilo, když jsme ze sovětského typu letadla přešli na Gripeny a teď přecházíme na F-35, tak podobně je to i právě u tanků, že přejdeme na Leopard 2A4 a vojáci budou mít čas seznámit s touto západní technikou a přejdeme potom na ten nejmodernější tank, tak určitě je to výhoda.
1: V průběhu 2 let by tak vojáci měli získat celkem 44 nových velitelských a bojových tanků v hodnotě 60 miliard korun. Z Přáslavic Lenka Kratochvílová, Radiožurnál.

0: Posloucháte Radiožurnál, přeju vám dobré sobotní ráno. Moc se doma neohřál po večerním vysíláním, které měl do půlnoci. Se opět k mikrofonu po páté hodině vrátí moderátor Vojtěch Bidrman. Bude s vámi v ranním Radiožurnálu od páté hodiny. Do té doby ale ještě jedno téma. Českého ovoce bude letos o polovinu méně než obvykle. Ukazují to odhady ministerstva zemědělství. Škody letos napáchalo kromě jarních mrazů taky sucho a nedávná vlna veder. Odborníci varují, že se změnou klimatu se podobný scénář může opakovat i v následujících letech. Nižší úrodu očekávají taky v moravském Žižkově na Břeclavsku. Vydáváme se tam.
1: Paní Eva si přišla pro meruňky do ovocnářství v moravském Žižkově. Ve vlastním sadu se jí totiž letos neurodilo skoro nic.
2: Máme 30 stromů a měli jsme 4 meruňky.
1: Většinu úrody paní Evě zničily jarní mrazy. Ovocnář Leoš Buzrla, od kterého si teď meruňky koupila, část sadu před mrazy uchránil zatápěním z propanbutanových lahví. Jdeme se tam teď podívat.
3: Když jsem to uchránil, tuhle odrůdu, a hlavně odolnější, tak se to jakž tak zachránilo do plné plodnosti. No.
4: Je to vidět i na těch stromech, že jsou laicky řečeno docela obsypané těmi meruňkami, ale ne všechny ty odrůdy měly takové štěstí.
3: No ty vypadly na 50%, vypadaly horší. Jako.
1: Jarní mrazy vystřídalo sucho, škodu napáchala i nedávná vedra.
3: Když jsou ty velké horka, ty meruňky zase nenarůstají do té velikosti, která by byla potřeba. Spíš se vaří.
1: Možnosti, jak ovoce před extrémním počasím chránit, jsou omezené. V horku je to dostatečná závlaha. To je ale v období sucha problém, vysvětluje bioklimatolog Miroslav Trnka.
5: Ty ovocné dřeviny, pokud mají dostatek vody, tak jsou schopné ustát vyšší teploty než v případě sucha. Ale současně se potýkáme i s tím, že v oblastech, kde bychom potřebovali zavlažovat, tak nám chybí dostatečné zdroje vody.
1: Zavést systém závlah, podobně jako je tomu na jihu Evropy, je nákladné. Podle Trnky ale do budoucna nejspíš nevyhnutelné.
5: Donedávna jsme měli výhodu v tom, že jsme měli více srážek zadarmo, nemuseli jsme zavlažovat, to se ze změnou klimatu bohužel mění a mění to je ekonomiku pěstování těch plodin.
1: Na rozdíl od jihu Evropy se tuzemští zemědělci budou i v příštích letech dál potýkat s jarními mrazy, které u nás kvůli dřívějšímu nástupu jara představují větší riziko právě pro ovocné květy. Šimon Franz, Radiožurnál.

0: Radiožurnál 5 hodin. Zprávy připravila Jana Utendorská.
1: Hasiči ve Zlíně snížili stupeň poplachu ze třetího na druhý. Rusko podniklo v noci další raketový útok na Kyjev. O titul ve Wimbledonu se utkají dvě české tenistky Karolína Muchová a Linda Nosková. A bude slunečno, během dne přechodně víc oblačnosti, teploty do 29 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Hasiči ve Zlíně večer snížili stupeň požárního poplachu ze třetího na druhý. Zároveň ze zásahu u výškové budovy v Baťově areálu odvolali vrtulník. Radiožurnálu to potvrdil mluvčí hasičů Pavel Řezníček, podle kterého na místě postupně klesá počet jednotek.
3: Vzhledem k uklidnění této situace byla zároveň ukončena i činnost štábu velitele zásahu a velení si převzal na místě územní řídící důstojník. Na místě zůstává 13 jednotek, které budou pokračovat v prolévání ohnisek a ochlazování stavebních konstrukcí až vlastně do rána.
1: Podle Řezníčka se hasiči budou na místě střídat nejméně do pondělí. Budova začala hořet ve čtvrtek ráno a policie událost prověřuje jako obecné ohrožení z nedbalosti. Rusko v noci opět zaútočilo raketami na ukrajinské hlavní město Kyjev. Podle starosty Vitalie Klička zasáhli nebytovou budovu, třípatrový kancelářský komplex a hoří taky transformátorová stanice. Zatím nejsou informace o mrtvých nebo raněných. Ruské raketové útoky na ukrajinskou metropoli jsou od června intenzivnější. Přibývá hlavně balistických střel. Ty jsou hůř zachytitelné pro ukrajinskou protivzdušnou obranu. Hygienici kontrolují letní dětské tábory. Třeba na jihu Moravy už navštívili 15% nahlášených tábořišť, ve kterých se má během léta vystřídat na 12 000 dětí. Na závažnější pochybení zatím nenarazili a prohřešky řešili domluvou. Pořadatelé podle hygieničky Lucie Lajchmanové nejčastěji chybují při skladování potravin.
4: Typicky jde o to, že jsou nezakryté hotové pokrmy, ke kterým se pak mohou snadno dostat hlodavci. Dále se setkáváme i s tím, že pečivo je skladováno v pytlích, které jsou na odpadky, což je nevhodný materiál pro styk s potravinami. Setkáváme se i s tím, že je špatně uspořádaná lednice, syrové maso není odděleně od ostatních potravin.
1: 60. filmový festival v Karlových Varech večer skončí předáváním cen. Křišťálový globus za přínos světové kinematografii dostane herečka Juliette Binoche. Cenu prezidenta převezme Magda Vašáriová.
5: Slovenská herečka letos na festivalu uvedla trezorový film Vtáčkovia, siroty a blázni. Vašáriová vzpomínala na to, jak se snímek uváděl v Cannes poté, co v Hollywoodu zemřela herečka Sharon Tate. A tak si diváci mysleli, že jsou některé scény inspirované americkými událostmi.
6: Já tam zomírám jako těhotná, že mi rozpárají brucho. Takže keď sa ten film premietal v Cannes, tak si všetci mysleli, že si z toho my sme si to ako zobrali. Ale my sme to natočili pol roku predtým.
5: Ocenění večer rozdá odborná porota. Převezmou ho ale i tvůrci divácky nejoblíbenějšího filmu. V průběžném hlasování zatím vedou dokumenty o zpěvačce Báře Basikové nebo o hollywoodském kameramanovi Robertu Richardsonovi a taky libanonské drama Krásný smutný svět. Lucie Pávová, Radiožurnál.
2: Sport.
1: O nejslavnější tenisový titul se od 17 hodin utkají Karolína Muchová a Linda Nosková. Finále travnatého Grand Slamu začne v 17 hodin, stejně jako přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. A česká volejbalová reprezentace žen otočila průběh utkání v Lize národů s Bulharskem a zvítězila 3-1 na sety. Kvalitu soupeřek, stejně jako zlepšený výkon národního týmu, ocenila smečařka Helena Grozer.
7: Bulharky nastoupily dost tvrdě, si myslím, skvěle podávali, my jsme strašně kazili. Já teda musím říct, patřím docela dost zkušená přihrávačka a teda mě dost zavařili, protože měli výborný servis, takže samozřejmě trošku horší příjem, ale pak musím pogratulovat všem, jak jsme na ně nastoupili od druhého setu a pak už podle mě už nebylo o čem.
1: Španělé porazili 2-1 Belgii a na mistrovství světa ve fotbale postoupili do semifinále. V něm se na turnaji v Severní Americe a Mexiku utkají v úterý s Francií. Večer si v přímém přenosu Radiožurnálu Sport zahrají o postup Norové proti Angličanům.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Omezení na okruhu u Chrášťan a také u Běchovic. Na pražském okruhu směrem na D1 zpomalte za sjezdem na Plzeň. Na 22. a 5. kilometru se projíždí omezením pouze levým pruhem. Na východní části okruhu směrem do Běchovic opatrně za sjezdem na Hradec Králové. Na 62. kilometru pracují silničáři v pravém pruhu, kolem se projíždí plynule. Na D1 z Prahy ve směru do Brna zpomalte za sjezdem na Čechtice. Na 67. kilometru stojí porouchané osobní auto v odstavném pruhu, na místě je šipka silničářů. Na silnici 33 mezi Hradcem Králové a Náchodem opatrně za Českou Skalicí srazila se tam dvě osobní auta. A silnice 222 mezi Chodovem a Karlovými Vary je za Mírové neprůjezdná, zasahují tam u vážné nehody dvou osobních aut. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude převládat slunečné počasí, během dne může být přechodně až oblačno. Teploty dnes vystoupí na 25 až 29 stupňů, na severovýchodě území bude jen kolem 23. Tolik zprávy. Teď už začíná víkendový ranní radiožurnál s Vojtěchem Bittermanem.
0: Jak už jste slyšeli ve zprávách, 11. červenec se napevno zapíše do české tenisové historie. Není divu, že wimbledonské finále mezi dvěma Češkami uslyšíte dnes odpoledne od prvního do posledního 15, taky tady na Radiožurnálu. A ať už budete držet palce Karolíně Muchové nebo Lindě Noskové, tohle bude opravdu výjimečné odpoledne pro každého, kdo se o tenis aspoň trochu zajímá.
2: Víkendový Radiožurnál a Vojtěch Bittermann.

0: Každá zadržená kapka vody, co zůstane v půdě, se v létě počítá. I proto v okolí Hustopečí bojují proti suchu tím, že mění podobu krajiny. Vysadili tisíce stromů a keřů a budují i další prvky, které mají pomáhat se zadržováním vody.
1: Otevírá městský zahradník Petr Dočkal dřevěnou bránu do jednoho z oplocených biokoridorů s novou výsadbou nad Hustopečemi.
2: Tady mi ukazujete něco?
3: Vlastně ukazuju, jak ta půda pod tou mulčovací kůrou je vlhká.
1: Jde o to, aby se nově vysazené stromy dobře uchytily. Ve čtyřech lokalitách kolem Hustopečí je nově skoro 800 stromů a 18 000 keřů.
3: Duby zimní, lípy srčité, třešně ptačí, habry obecné.
1: Kromě samotné výsadby stromů taky upravovali ráz krajiny tak, aby zadržovala vodu. Doplňuje Pavla Fraňková, která měla projekt výsadby na starosti.
4: Tady nalevo, na vrcholu toho kopce, vidíme poměrně vlastně největší terénní úpravu v projektu. Jsou tam vlastně takové suché tůně, které zadrží dešťovou vodu a je tam i ten val, který vlastně je taková ta druhá část té bariéry.
1: Důvodem je dlouhotrvající sucho.
4: Výsadbou stromů a keřů sledujeme nejenom lepší hospodaření s vodou, ale také návrat původních druhů stromů a keřů do krajiny.
1: S velkým suchem se vypořádávají toto léto taky v nedalekých Morkůvkách na Hustopečsku, kde v posledních letech vysadili tisícovku nových stromů a keřů. Nezávislá starostka Brigita Petrášová letos vyzvala občany, aby si některý stromek dočasně adoptovali a pomohli se zálivkou.
5: Ke každému stromku nalít minimálně 50 litrů vody a nejlépe aspoň dvakrát týdně. S tím, že teda, když se přinásí, tak jim vydám takovou cedulku, kde si napíšou a pověsí na ten stromek, že o tenhle se starají oni.
1: Doplnila Brigita Petrášová. Výsadba i terénní úpravy krajiny kolem Hustopečí stály město 21 milionů korun a mají pomoct krajině lépe zvládat období sucha i přívalové deště. Aneška Hlávková, Radiožurnál.

0: Dnes máme sobotu 11. července a bude to den jako stvořený pro nějaký pěkný výlet nebo aspoň procházku a vlastně možná nebude úplně špatný nápad vyrazit taky na koupaliště. Jaké počasí k tomu budete mít, to už prozradí Marcela Hálová. Tak ti, Marcelo, přeju dobré ráno.
1: Říkáš to úplně přesně, dobré ráno.
2: Počasí.
1: Dnes po ránu je nad Českem většinou jasná obloha, jen na severovýchodě je oblačno. Teploty se aktuálně nejčastěji drží mezi 10 a 15 stupni, no a vane k tomu jen slabý proměnlivý vítr nebo je úplné bezvětří. Přes den se pak místy může rozfoukat mírný severní vítr. Teploty vyrostou na 25 až 29, na severovýchodě jen ke 23 stupňům. A nebe zůstane vlastně stejné. Jasné až polojasné, jen severovýchod bude zamračenější až oblačný. Pršet dnes ale nebude vůbec. A podobné počasí jen s občasnými přeháňkami se na našem území zdrží ještě i zítra, no a pak také i v celém příštím týdnu. Máme tedy před sebou krásné letní dny. Hezké ráno.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Jestli už takhle brzy ráno přemýšlíte o tom, co podniknete v sobotu, můžu vás odkázat na web Radiožurnálu, kde je těch víkendových typů nepočítaně a o některých z nich uslyšíte i v raním Radiožurnálu. Třeba můžete zamířit do Boskovic na Blanensku na tradiční festival v židovské čtvrti. Do historických kulis přináší současnou alternativní tvorbu. Kromě filmů, koncertů a divadelních představení nabízí přehlídka nově i prostor pro pouliční umělce.
1: Šalom aleichem, to vás zdravím typickým židovským pozdravem a říkám vám mír s tebou.
2: Antonie Sokolová provází boskovickou židovskou čtvrtí už přes 20 let. Právě během festivalu je o její prohlídky velký zájem.
1: Původně ty domy byly dřevěné, ale protože se vařilo, topilo otevřeným ohněm, tak tady byl velmi často požár. A nejhorší tady byl v roce 1823, kdy vyhořelo skoro celé to židovské městečko.
2: Kultura měla k této městské památce původně jen přitáhnout nové návštěvníky. Podle programového ředitele Milana Kárníka Jakeše to ale mělo mnohem větší. Dopad.
3: Já se domnívám, že díky tomu jsem přitáhla pozornost spoustu lidí a díky tomu potom i peněz, protože se o tom začalo mluvit. U zrodu té myšlenky byla pojďme přimět lidi, ať se něco děje s tímto urbanistickým unikátem.
2: Filmy, divadelní představení nebo koncerty se proto odehrávají po celém centru. Letos přibyla scéna pro performery.
3: Performativní umění je taková svébytná umělecká forma, která zrovna pro ty festivalové dění je docela vhodná, protože se děje na konkrétním místě pro konkrétního diváka nebo pozorovatele. Taková ta jednorázová akce, která už se nikdy nezopakuje.
2: Třeba umělec Petr Válek z běžného odpadu, jako jsou plechovky, tácky nebo konzervy, vytvořil přímo před diváky celý orchestr. Uvolněnou atmosféru vyhledává i návštěvník Ondřej Ulman.
4: Vlastně člověk si může dát na co má náladu, jestli jazz, blues nebo nějakou indie kapelu. Kulturní duše toho člověka vlastně má bohatou krvi.
2: Multižánrový festival potrvá v Boskovicích do nedělního večera. Kristýna Sedláčková, Radiožurnál.

0: probouzím se a zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Na Mezinárodní filmový festival do Karlových Varů přijel Kevin Bacon a hned poté, co vystoupil z auta, ho Červený koberec i město přivítali zpěvem písně Happy Birthday. Bacon měl totiž před pár dny narozeniny. Video z Baconova příjezdu už visí na našem Facebooku a exkluzivní rozhovor čekejte na Radiožurnálu už brzy.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Marek Eben uvádí slavnostní zakončení Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary 2026. ČT2. Jeden za všechny, všichni za jednoho. Pro Francii a pro královnu se budou být Tři mušketýři ve slavné filmové adaptaci proslulého románu. A ČT Art uvádí lirickou hudební pohádku Antonína Dvořáka na libreto Jaroslava Kvapila, Rusalka ze skaly. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Dobré ráno, je 17:30. Zprávy Radiožurnálu a Jana Utendorská.
3: Ministerstvo školství plánuje prodloužení povinného předškolního vzdělávání. Děti by měly nově navštěvovat mateřskou školu 2 roky před nástupem do první třídy místo současného 1 roku. Podle úřadu má další čas předškolní vzdělávání dětem pomoci, aby se lépe připravili na školu. Minister školství Robert Plaka za hnutí ANO chce podrobnosti návrhu představit v září. Kuba se po druhé tento týden potýká s celostátním výpadkem elektřiny. Bez proudu bylo v pátek na 10 milionů lidí. Karibský ostrov má výpadky proudu problémy dlouhodobě, jsou ale stále častější a větší. Na vině je zastaralá rozvodná síť i ropná blokáda Spojených států. Čína se připravuje na příchod tajfunu Báví. Podle předpovědí by měl zasáhnout východní pobřeží země dnes nebo zítra. Tropická bouře má být jednou z nejsilnějších za poslední roky. V hlavním městě Pekingu se už muselo evakuovat téměř 100 000 lidí. Informovala o tom čínská média. V rámci příprav na silné srážky a vítr se zavírají školy i veřejná prostranství a upouštějí přehrady. A na jihočeské tratě se o víkendu vrátí historické parní vlaky. Nostalgické jízdy povedou z Českých Budějovic až do Lipna nad Vltavou. České dráhy vypraví například unikátní otevřený vyhlídkový vůz Dakar a parní lokomotivu Všudybylka. Sport. Fotbalista Václav Černý ukončil reprezentační kariéru. Poslední zápas v národním dresu odhrál minulý rok v kvalifikaci na Faerských ostrovech. Na závěrečný šampionát v Severní Americe a Mexiku nominovaný nebyl. A tenistky Lindu Noskovou a Karolínu Muchovou čeká vzájemný souboj o titul ve Wimbledonu. Finále travnatého Grand Slamu začne v 17 hodin, stejně jako přímý přenos na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Omezení na D1 u Velkého Beranova a překážka u Lokte. Na D1 z Brna ve směru do Prahy zpozorněte za sjezdem na Měřín. Na 122. a 119. kilometru trvá až do neděle omezení, projíždí se vždy levým pruhem. D1 ještě jednou, tentokrát z Prahy směrem do Brna. Dejte pozor za sjezdem na Čechtice. Na 67. kilometru stojí porouchané osobní auto v odstavném pruhu, místo je řádně označeno světelnou šipkou. Na Pražském okruhu směrem na D1 zpomalte za sjezdem na Plzeň. Až do 8 hodiny raní se projíždí pouze levým pruhem, zatím bez kolony. Na východní části okruhu směrem do Běchovic počítejte s omezením za sjezdem na Hradec Králové. Na 62. kilometru pracují silničáři, kolem se projíždí plynule. A silnice 222 mezi Chodovem a Karlovými Vary je za mírové neprůjezdná. Zasahují tam uvážné nehody 2 osobních aut. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Dnes nás čeká krásný slunečný den s příjemnými letními teplotami. Také by nikde nemělo pršet a dnes nás nebude rušit ani silný vítr. A jaké je dnešní ráno? To nám řekne meteorolog František Šopko.
7: Je většinou jasná obloha, jenom na severovýchodě území je oblačno. Teploty vzduchu jsou od 15 do 10 stupňů Celsia a vane slabý proměnlivý vítr nebo je klidno.
6: Přes den tedy jasno až polojasno jen na severovýchodě a místy i jinde může být oblačnosti víc, dnes se to ale obejde beze srážek. Teploty vyšplhají na 25 až 29 stupňů. Na severovýchod míří na výlet ti, kdo mají rádi nižší teploty, tam ukážou teploměry jen kolem 23 stupňů. A na hřebeny hor by dnes měli zamířit nejen obdivovatele krásných výhledů, ale také chladných stínů. Tam v 1000 metrech nad mořem naměříte jen kolem 17. Na Šumavě ale kolem 21 stupňů. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má opět Vojtěch Bidrman. Dobré ráno.
2: Díky za něj, Marcelo. Bývalý františkánský klášter a jeho zahrady v Tachově dnes ožijí atmosférou plnou hudby, divadla, chutí i nevšedních zážitků. Odpolední a večerní program barokních radostí nabídne vystoupení frýských koní, školu šermu s pěnovými meči, pohádku Sněhurka, ale i tvořivé dílny pro děti. Ochutnat navíc budete most klášterní pokrmy inspirované barokní kuchyní. Tak dobrou chuť a krásnou sobotu.
4: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

0: life.
1: Dostali jste někdy zálusk na třešně, které právě zrají podél silnic? Co musíte udělat pro to, abyste mohli bez výčitek a legálně očesat třeba celý strom? Na Radiožurnálu vám teď poradíme, protože třešně zrají třeba i na tisících stromů podél silnic na Vysočině.
2: Výborné, já jsem se teď osvěžil několika třešněmi v aleji nedaleko Častrova na Pelhřimovsku. Tady jsou stromy úplně obsypané temně rudými plody. Je vidět, že takový nápad jsem neměl sám, protože pod některými stromy je to docela vydupané. Je vidět, že někdo si tady nějakou tu třešni dopřál a tamhle taky někdo trhá.
3: Tak já jsem si tady natrhala kýbl k třešni, tak pro děti něco na dobrotu a asi udělám nějakou bublaninu.
2: A víte, že se to platí za ty stromy?
3: Jo, tak to jsem nikdy neslyšela. To by mě vlastně vůbec nenapadlo.
2: Jak tedy na to natrhat si třešně legálně? Mě to prozradil Martin Jakubec z krajské správy a údržby silnic.
4: Jedná se vlastně o stromy v majetku kraje Vysočina a krajská správa je správcem jednak všech komunikací druhých a třetích tříd, tak ale i stromů nebo vůbec silniční vegetace v kraji Vysočina. Pokud někdo chce si třešně, švestky, hrušky okolo silnic očesat, pozbírat, tak nejlepší je zajet na konkrétní cestmistrovství, přijet s cestmistrem se domluvit a není problém se domluvit na prodej tady toho ovoce.
2: K očesání se prodávají celé konkrétní stromy.
4: Máme nějaký daný ceny za stromy podle typu ovoce. Myslím, že jablko je za strom 30 korun, hruška za 50, třešeně za 30 a nejdražší je švestka, myslím, za 100 korun strom.
2: A co když silničáři někoho tak říkajíc nachytají na třešních?
4: Spíš nějaká taková domluva, doporučení, že na příště obrátit se na cestmistra. A máme zkušenosti, že na příští rok už se s nima domluvíme, s nima konkrétníma třeba. Vysvětlíme jim, že to stojí fakt jenom 30 korun, tady těch 10 stromů, dáš nám 300 kaček a není problém. Přijede příští rok na jaře, domluví se, už dopředu se domluvá konkrétní stromy, vytipuje si je a může si je přijet pozbírat.
2: Jen v kraji Vysočina roste podél silnic na 200 000 stromů, zhruba polovina z toho je ovocných. Milan Soldán, Radiožurnál.

Francie a Španělsko potvrdili roli favoritů a postoupili do semifinále fotbalového šampionátu. Doplní je v noci na zítřek další papíroví favoriti, tedy Anglie a Argentina. Angličani se o semifinále poperou od 23 hodin českého času v Miami s Norskem. Argentinu čeká zítra ve 3 ráno v Kansasu, Švýcarsko. A tady na radiožurnálu i na digitálním radiožurnálu Sport samozřejmě budeme u toho. Odlítaj,

0: počasí.
1: Dnes bude slunečno, během dne se ale začne tvořit mrakou víc. Jasné až polojasné nebe se bude v průběhu soboty zatahovat. Místy může být přechodně až oblačno. Pršet by dnes ale nemělo vůbec. Teploty ryze letní od 25 do 29 stupňů. Na severovýchodě bude chladněji jen kolem 23 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách naměříte kolem 17 stupňů. Na Šumavě ale bude docela teplo až 21 stupňů Celsia. A povane zpočátku slabý, postupně mírný severní vítr. Noc na zítřek bude jasná a docela chladná. Někde klesnou teploty i k 10 stupňům, aby zítra přes den vystoupaly třeba až ke 30. Severovýchod a východ našeho území opět ale nabídne chladnější počasí s oblačným nebem. Zítra by tam ale z mraku mohlo i sprchnout. Krásné ráno.

0: Divocí koně, zubři a pratuři dokážou zvýšit pestrost hmyzu v krajině. Prokázali to jihočeští entomologové z Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích. Zaměřili se na 11 lokalit, do kterých se díky ochráncům přírody velcí kopytníci vrátili.
1: Jednoznačně přibylo blanokřídlých, to znamená včel a voz, přibylo rovnokřídlých, to znamená kobylek a sarančat.
2: Shrnuje změny v lokalitách, ve kterých začali žít velcí kopytníci entomolog Martin Konvička.
1: Denních motýlů, nočních motýlů a mravenců druhu ani jedinců nepřibylo, změnilo se druhové složení. Přibylo modrásku, ubylo středně velkých okáčů.
2: Divocí koně, zubři nebo pratuři mají specifický jídelníček. Nejen díky němu vytvářejí pestrou mozaiku prostředí od spasených ploch po narušenou půdu.
1: První, co se stane, je, pokud jsou tam koně, redukce travin ve prospěch bylin a redukce takové té stařiny, vegetace, která zůstává v naší běžné krajině přes zimu, protože ji nikdo nežere. Druhá věc, určitá redukce keřů a potom takové věci, jako že se tam začnou objevovat oloupané kmeny stromů, zlomené větve, vychozené cestičky a ochozy, prachové koupele a všechny tyhle věci. A to jsou vlastně pro další živočichy nezbytné zdroje.
2: Velcí kopytníci žijí v současnosti na 18 místech v Česku v rezervacích, které vznikly díky společnosti Česká krajina. Podle jejího ředitele Dalibora Dostála vědecké poznatky prokázaly, že jejich návrat do přírody je správným krokem.
3: Teď se nedávno spočítali, že velcí kopytníci a jejich pastevní ekosystémy ukládají o celých 50% více uhlíku než veškeré lesy na planetě, včetně deštných pralesů. Kromě toho významně snižují množství požárů v přírodě a také o celkem 3/4 snižují výskyt nebezpečných klíšťat a také pomáhají se zadržování vody v krajině.
2: Další rezervace velkých kopytníků by měly vzniknout v Doupovských horách, v Českém středohoří nebo nedaleko Havířova. Jitka Cibulová, Vukatá. Radiožurnál.

0: Radiožurnál 6 hodin. Jana Utendorská připravila zprávy.
1: Koaliční partneři řešili spor o českou pomoc Ukrajině. Policie i letos v létě kontroluje alkohol u vodáků na českých řekách. Tenistky Muchová a Nosková se odkají o titul z wimbledonské dvouhry. A bude slunečno, během dne přechodně více oblačnosti, teploty do 29 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Vládní koalice si údajně vyjasnila spory ohledně peněz na pomoc Ukrajině. Členové SPD tento týden kritizovali ministra zahraničí Petra Macinku z motoristů, který přesměroval peníze do programu PURL. Jeho prostřednictvím spojenci financují americké zbraně pro Ukrajinu. Předseda SPD Tomio Okamura mluvil o porušení programového prohlášení vlády.
3: Ministr Macinka porušení programového prohlášení od začátku odmítá. Podle Okamury je potřeba podobná rozhodnutí v budoucnu konzultovat.
4: Důležité je, aby se ty věci neopakovaly a důležité je, aby kroky v takových záležitostech, tak aby předem byli koaliční partneři včas informováni.
3: Macinka se jednání kvůli pracovním povinnostem nezúčastnil. Zastoupil ho čestný prezident strany Filip Turek, který dohodu potvrdil.
5: Určitě to o tom, aby ty koaliční rady nebo aby ta setkání byla pravidelná.
3: Koaliční partneři jednali i o dalších tématech, například o podzim harmonogramu sněmovny. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
1: Hasiči ve Zlíně večer snížili stupeň poplachu na druhý. Na místě zůstává 13 jednotek. V noci prolévali ohniska a chladili stavební konstrukce. Výšková budova číslo 34 v někdejším baťovském továrním areálu začala hořet ve čtvrtek ráno. Schořilo i téměř 30 tisíc knih nadace Tomáše Bati. Nadace proto založila transparentní účet. Podpořit je můžete taky nákupem speciální edice triček. Knihy měly hodnotu minimálně 5 milionů korun. To je asi pětina ročního rozpočtu organizace. O zboží za stovky milionů korun při požáru pak přišly taky firmy Alpine Pro nebo Vasky. Vodáci mohou mít na českých řekách v krvi až 0,5 promile alkoholu. To odpovídá zhruba 2 10-stupňovým pivům nebo 2 deci vína. Vůdců plavidel, tady takzvaných zadáků, se to týká na většině toků, s výjimkou Vltavy od Českých Budějovic do Mělníka a Labe od Přelouče k hranici. Tam tolerance není. Dodržování pravidel hlídá státní plavební správa nebo policie. Ta provedla loni u vůdců plavidel, včetně vodáků, celkem 267 kontrolních akcí. Porušení zákona zjistila 8krát. Říká mluvčí policejního prezídia Violeta Siřišťová.
6: Pokud osoba pravidla poruší, může se dopustit přestupku podle zákona o vnitrozemské plavbě. Za vedení malého nebo rekreačního plavidla pod vlivem alkoholu nebo drog lze uložit pokutu ve správním řízení až 100 000 korun, na místě až 5 000 korun. V některých případech může být také zakázáno pokračovat v plavbě.
1: Asociace vodní turistiky a sportu nicméně upozorňuje, že kontroly jsou podle ní stále nedostatečné. Židlochovice na Brněnsku pořádají 11. ročník Meruňkobraní. Návštěvníci můžou na několika místech ve městě ochutnat meruňkové speciality. Pro děti je připravená zážitková stezka meruňkovým sadem. Se stupenkou dnes můžou zájemci navštívit i jinak nepřístupný židlochovický zámek. Hlavní program začíná v 11 hodin v centru města.
2: Sport.
7: Tenistky Karolína Muchová a Linda Nosková se utkají o titul z wimbledonské dvouhry. Finále travnatého Grand Slamu začne v 17 hodin stejně jako přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Fotbalisté Belgie prohráli 1-2 se Španělskem a na mistrovství světa končí ve čtvrtfinále. Lépe do utkání vstoupil pyrenejský soupeř, který šel do vedení po půl hodině hry. Belgičanům se povedlo ještě do poločasu vyrovnat, ale 3 minuty před koncem základní hrací doby dali Španělé vítězný gól. Za porážku mohly i nešťastné schody náhod, myslí si francouzský trenér Belgie Rudy Garcia.
8: Při rozcvičce před zápasem se nám zranil kapitán. V průběhu utkání jsem musel stáhnout ze hry zraněného golmana brankářskou jedničku. A ani střídání Kevina De Bruyneho nebylo tak brzy v plánu.
9: Kevin De Bruyne, alors que c'était pas prévu avant la fin du match.
7: V semifinále Španělé vyzvou Francii. Večer si o postup mezi nejlepší 4 zahraje Anglie proti Norsku. Utkání začne ve 23 hodin stejně jako přímý přenos Radiožurnálu Sport.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Překážka na D3 u Ševětína a omezení na Pražském okruhu. Na D3 z Tábora ve směru do Českých Budějovic dejte pozor za sjezdem na Ševětín. Na 121. a půltém kilometru máme hlášené porouchané vozidlo. Na východní části Pražského okruhu směrem do Běchovic zpozorněte za sjezdem na Hradec Králové. Na 62. kilometru pracují silničáři, mají zabraný pravý pruh, kolem se projíždí plynule. Pražský okruh ještě jednou, tentokrát z letiště směrem na D1, zpomalte za sjezdem na Plzeň. Na 22. a půltém kilometru se projíždí omezením pouze levým pruhem. A na silnici 195 na výjezdu z Boru směrem na Stráž havarovalo osobní auto, narazilo do stromu, na místě zasahují záchranáři, tak opatrně projíždějte. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude převládat slunečné počasí, během dne může být přechodně až oblačno. Teploty vystoupí na 25 až 29 stupňů, na severovýchodě území bude kolem 23. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový ranní radiožurnál s Vojtěchem Bittermanem.
0: Jaké to asi je sledovat v Karlových Varech několik filmů denně s vědomím, že právě váš hlas může rozhodnout o vítězi Křišťálového glóbu. O tom, kdo získá nejcennější festivalovou cenu, rozhodne třeba i uznávaný zvukař a sound designer Pavel Rejholec, který bude dnes po 10. hodině hostem v našem mobilním airstreamu přímo na Sadové kolonádě. O tom, jaký bude poslední den Karlovarského festivalu, od nás ale uslyšíte ještě za malou chvíli. Tak dobré ráno.
2: Víkendový radiožurnál
11: a Vojtěch Bittermann.

0: Jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary končí. Večer převezme cenu za přínos světové kinematografii francouzská herečka Juliette Binocheová a cenu prezidenta festivalu dostanou Magda Vašáriová a Jeffrey Wright. Ocenění večer rozdá taky odborná porota, převezmou ho ale i tvůrci divácky nejoblíbenějšího filmu.
1: Tady je Bára Baziková.
2: Bára Baziková.
3: Bára Baziková.
4: Máme za sebou čas trápení a manželskou krizi.
5: Časozběrný dokument Heleny Třeštíkové Bára Baziková zatím pozbíral nejvyšší hodnocení návštěvníků. Těsně za ním je další životopisný snímek, taky od české tvůrkyně. Někdejší studentka FAMU Jana Hojdová natočila dokument o hollywoodském kameramanovi Robertu Richardsonovi. Večer převezmou křišťálový globus taky herečky Juliette Binocheová a Magda Vašáriová. Slovenská herečka letos v Karlových Varech uvedla trezorový film Vtáčkovi a siroty a blázni. Ve festivalovém vysílání Radiožurnálu vzpomínala na to, jak se snímek uváděl v Cannes poté, co v Hollywoodu zemřela herečka Sharon Tate. A tak si diváci mysleli, že jsou některé scény inspirované americkými událostmi.
6: Já tam zomírám ako tehotná, že mi rozpárajú brucho. Takže keď sa ten film premietal v Cannes, tak si všetci mysleli, že si z toho my sme si to ako zobrali. Ale my sme to natočili pol roku predtým.
5: Letošní cenu prezidenta festivalu dostane americký herec Jeffrey Wright, ktorý sa do Karlových Varů vrátil s filmem Basquiat o stejnojmenném americkém průkopníkovi graffiti. Lucie Pávová, Radiožurnál.

0: Radiožurnál, 7:15. Jana Utendorfská a přehled zpráv.
1: Na Bahamách se krátce před přistáním zřítilo menší letadlo značky Cessna. Policie potvrdila smrt pilota a dalších nejméně 9 lidí na palubě. Jejich státní příslušnost úřady nezveřejnili. Příčina nehody zatím není jasná. Stroj vlastní společnost Flamingo Air, které ministerstvo dopravy nařídilo dočasně odstavit všechna letadla. Ve stejný den totiž na palubě jiného jejího stroje vypukl požár. A příznivci malých motocyklů značek Java, Simpson nebo Babeta se sejdou v Tachově na Českolipsku. Pořádají tam 7. ročník orientačního závodu těchto motorek. Odstartuje v poledne a povede po silnicích v okolí Kokořínska.
2: Počasí. Pro celý Jihomoravský kraj a okolí, tedy části Vysočiny, Pardubického, Olomouckého i Zlínského kraje, platí výstraha Českého hydrometeorologického ústavu, která varuje před zvýšeným rizikem vzniku a šíření požáru. V těchto místech byste neměli v přírodě rozdělávat oheň, také pozor na nedopalky cigaret a vhodné je i šetřit s vodou. A situace se právě v těchto místech nezlepší dnes ani pravděpodobně v dalších dnech. Právě na Moravě by totiž nemělo zapršet. Dnes se dešťové kapky neobjeví nikde, zítra by mohlo sprchnout na severovýchodě našeho území, kde také bude víc oblačnosti a také tam bude chladněji, jen kolem 23 stupňů. Jinde čekáme jasno až polojasno s teplotami od 25 do 29 stupňů Celsia. Krásné ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Jen málo kdo z nás si asi umí představit, jak těžké je pro staré lidi opustit domek po předcích a vydat se do neznáma. Taková je ale realita obyvatel ukrajinského Donbasu. Pásmo smrti kvůli ruským dronovým útokům sahá asi 25 kilometrů za frontovou linii. Leží v něm i město Družkivka, kde pořád zůstává několik tisíc obyvatel.
1: Čtyři doma zhořely u nás.
2: Pan Viktor má asi 70 let, mi popisuje, jak včera ve vedlejší ulici po ruských útocích shořely čtyři rodinné domky. Neustálé bzučení dronů nad našimi hlavami už ani nevnímá.
3: Tam, kde je dým, tam byly přílety asi větší, zřejmě letecké bomby, tak to je Oleksijevo Družkivka. Ta leží mezi Družkivkou a Kostiantynivkou.
1: Pozdravčera, sižu tam kartošku počistil vo dvore, píšu, dron upal vo dvore.
3: Viktor včera škrábal brambory a do dvora mu spadl dron.
1: Ты послушаешь, да вот через месяц-два кончится,
2: Pan Viktor mi vysvětluje, proč v tomto pekelném místě tak dlouho zůstával. Celou dobu si myslel, že za dva měsíce už válka musí skončit. Teď má ale dojem, že Rusko chce prostě Družkivku vymazat z povrchu zemského. A proto se nakonec rozhodl odjet.
1: Mám takové ošišení, že zde vše stírají z lica země.
2: Je pro něj těžké opustit domek po rodičích, ve kterém se narodil a vyrůstal.
1: Já se mnívám. 99%, že my nevrátíme se.
2: Pochybuje o tom, že se domů někdy vrátí.
1: Kuda? Co?
2: A kam se mám vrátit? Do těch ruin?
1: Vtip? V rozrušené je samé.
2: Z Družkivky Martin Dorazín, Radiožurnál.

0: Léto patří otáčivému hledišti v Českém Krumlově. Přijďte si užít jedinečné divadelní večery pod čirým nebem. V programu nechybí ani festival Jižní sféra z 2026, který přinese českou premiéru hudebního hitu Malý princ od Oscarové skladatelky Rachel Portman. Oblíbený příběh známý po celém světě nabídne velkolepou podívanou pro celou rodinu. Vyberte si svůj letní večer na otáčivém hledišti. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál.
1: Šest hodin a 30 minut, tady je Radiožurnál. Jana Utendorfská přidá zprávy.
2: Řetězci Lidl unikla osobní data některých zákazníků internetového obchodu. Hackři se přes poskytovatele IT služeb dostali ke jménům klientů, telefonním číslům a e-mailovým adresám. Hesel, doručovacích adres a platebních údajů by se únik týkat neměl. Zasaženým zákazníkům zaslal Lidl varování. Obrátil se taky na úřad pro ochranu osobních údajů. V Trenčíně na Slovensku dnes končí jubilejní 30. ročník festivalu Pohoda. Vedle koncertů světových hvězd letos nabídne i mimořádné setkání českého prezidenta Petra Pavla a bývalé slovenské prezidentky Zuzany Čaputové. Pavel se přitom na největším slovenském hudebním festivalu představí jako vůbec první česká hlava státu ve funkci. Počet obětí ničivého zemětřesení ve Venezuele z konce června přesáhl 4100, zraněných je přes 16 000. Oznámil to předseda venezuelského parlamentu Jorge Rodriguez na síti Telegram. Počet pohřešovaných se podle odhadů pohybuje mezi 10 a 50 tisíci. V zasažených oblastech stále pátrají záchranáři. Šance, že ještě najdou někoho živého, je ale minimální. A v okolí Hustopečí na Břeclavsku přibylo 775 stromů a téměř 19 000 keřů. Ve čtyřech lokalitách o celkové rozloze 7 hektarů tak skončily rozsáhlé úpravy krajiny. Město za ně zaplatilo více než 21 milionů korun. Nové výsadby i terénní úpravy mají zmírnit dopady sucha. Sport. Španělé porazili 2-1 Belgii a na mistrovství světa ve fotbale postoupili do semifinále. V něm se na turnaji v Severní Americe a Mexiku utkají v úterý s Francií. A ve Wimbledonu se uskuteční první české finále v historii. Na londýnské trávě se o premiérový grandslamový titul utkají Linda Nosková a o příčku níže nasazená Karolína Muchová. Duel začne v 17 hodin, stejně jako přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na D35 u Olomouce a na D1 u Divišova. Na dálnici D35 mezi Olomoucí a Lipníkem nad Bečvou počítejte s obousměrným omezením. Na 269. kilometru se projíždí pouze pravým pruhem, zatím bez výrazného zdržení. Na D1 z Brna ve směru do Prahy zpozorněte za sjezdem na Počerady. Mezi 42. a 41. kilometrem se pohybují silničáři ve stoupacím a pravém pruhu. Na Pražském okruhu směrem na D1 zpomalte za sjezdem na Plzeň. Na 22. a 5. kilometru trvá omezení, projíždí se pouze levým pruhem. Na východní části okruhu směrem na Běchovice už skončilo omezení na 62. kilometru, místem se tak projíždí bez komplikací. A na tahu 150 mezi Prostějovem a Přerovem dejte pozor u odbočky na Hrdibořice. Na vozovce tam leží sražená srna. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Dnes po ráno je nad Českem většinou jasná obloha, jen na severovýchodě je oblačno. Teploty se aktuálně nejčastěji drží mezi 10 a 15 stupni a vane k tomu jen slabý proměnlivý vítr, anebo je úplné bezvětří. Pokračuje meteorolog František Šopko.
6: Dnes očekáváme převážně slunečné počasí, během dne může být přechodně až oblačno. Teploty vzduchu vystoupí na 25 až 29 stupňů Celsia, chladněji bude na severovýchodě území s teplotami kolem 23 stupňů Celsia.
5: Přes den se pak místy může rozfoukat mírný severní vítr a podobné počasí jen s občasnými přeháňkami se na našem území zdrží ještě i zítra a pak také v celém příštím týdnu. Máme tedy před sebou krásné letní dny. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní Radiožurnál s Vojtěchem Bidrmanem. Dobré ráno.
1: No a v Ústí nad Labem dnes začíná festival Celý léto na ulici. Na Piacetě před kavárnou Hraničář ho zahájí písničkář Václav Havelka z kapely Please the Trees, a to ve 20 hodin. Festival nabídne po celé léto různé koncerty, performance, letní kino, workshopy, drinky, ale i program pro rodiny s dětmi. Tak krásný víkend.
3: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: what you waiting for, no, what you waiting for.
1: A ještě jeden tip víkendového radiožurnálu Pražská zoologická zahrada zve na kulturní den inspirovaný slavným mongolským svátkem Nádam, který se každoročně slaví v červenci po celém světě. Přijďte objevovat zemi nekonečných plání, divokých koní a tradiční hudby. Součástí je samozřejmě i program U koní Převalského. Teď ale na radiožurnálu i jiné téma. Novela stavebního zákona, kterou schválila sněmovna, má přinést rychlejší a jednodušší povolování staveb. Podle opozičních poslanců bude mít upravený stavební zákon ale opačný efekt a způsobí kolaps stavebního řízení.
2: Stavební úřady budou nově fungovat pod státem a vznikne úřad rozvoje území a jeho krajské pobočky. K povolení stavby by pak mělo stačit jedno sloučené stavební řízení, vedené jedním úřadem a zakončené jedním razítkem. Celý proces by to mělo výrazně zrychlit. To zpochybňuje opozice. Vadí taky, že předloha nepřišla z vlády a neprošla tak standardním připomínkovým řízením. O tom mluvil předseda Pirátů Zdeněk Hřib.
3: Zejména tam tedy chybí to připomínkové řízení, které by odfiltrovalo některé problémy, které skutečně mohou zásadně zaseknout to stavební řízení v budoucnu na těch stavebních úřadech.
2: Opozice upozorňovala taky na to, že zákon umožní snazší legalizaci černých staveb. Podle lidoveckého poslance Petra Hladíka bude taky nahrávat developerům.
4: Ten, kdo má silná ramena a hodně peněz v kapse, tak tomu jste to zjednodušili. A všem těm poctivým řádným žadatelům o stavební povolení jste teď řekli, nás to nezajímá.
2: To na plénu odmítla ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO.
5: Naše novela má stejný přístup ke všem stavebníkům. Od každého jednotlivého občana přes města, kraje, neziskové organizace, malé a střední firmy, až po stát a případně a samozřejmě i po ty developery.
2: Novela podle ní podpoří výstavbu bytů a domů i rozvoj infrastruktury a vodních staveb. Stávající řízení je podle ní jedno z nejpomalejších v Evropě. Že se stavební řízení zrychlí, připouští i ředitel legislativní a právní sekce Svazu měst a obcí a bývalý primátor Kladna Daný Ránek z ODS. I tak podle něj ale způsobí obcím problémy.
6: Na jedné straně je to zjednodušení územního plánování, kdy se ty procesy zrychlují a dostává se to plně do kompetence obcí. Na druhou stranu jsou tam hrozně krátké lhůty pro to, aby se obce mohly vyjádřit. Když si vezmete, že musí obec odpovědět do 5 dnů, ale přitom za tu dobu ani nestačí řádně svolat radu, tak tam bude kámen úrazu.
2: Zákon začne platit od příštího roku. Samotná proměna stavební správy ale bude postupná. Přechodné období má být celý příští rok. Adéla Burešová, Radiožurnál.

0: Prázdniny začínají tradičně v Karlových Varech.
1: Užijte si i letos zdejší filmový festival společně s Radiožurnálem.
0: Naše mobilní studio stojí jako vždy na Sadové kolonádě a vysíláme z něj v průběhu celého dne.
1: Festivalové hosty můžete vidět od 10 hodin přímo v Airstreamu, kde je zpovídají moderátoři Libor Bouček a Jan Pokorný.
0: Odpolední program vyplní oblíbený magazín Filmžurnál s recenzemi na soutěžní snímky i tipy, co si ve Varech nenechat ujít.
1: A večer nově zařazujeme i festivalový kvíz o zajímavé ceny.
0: Radiožurnál ve Varech.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
2: Radiožurnál je s vámi i ve 6:45. A zprávy má Jana Utendorská.
3: Kuba se podruhé tento týden potýká s celostátním výpadkem elektřiny. Bez proudu bylo v pátek na 10 milionů lidí. Karibský ostrov má s výpadky proudu problémy dlouhodobě, jsou ale stále častější a rozsáhlejší. Na vině je zastaralá rozvodná síť i ropná blokáda Spojených států. A v Mostě v severních Čechách dnes nejezdí tramvaje. Na všech linkách, včetně té do Litvínova, jen na jeden den nahradí autobusy. Dopravní podnik chce výluku využít k celkové údržbě a také k průzkumným pracím před plánovanou modernizací.
4: Počasí.
5: Dnes nás čeká krásný slunečný den s příjemnými letními teplotami, také by nikde nemělo pršet a rušit nás nebude ani silný vítr. Čekáme tedy jasno až polojasno, na severovýchodě a místy jinde může být oblačnosti víc, dnes se to ale obejde bez srážek. Teploty vyšplhají na 25 až 29 stupňů, na severovýchod míří na výlet ti, kdo mají rádi nižší teploty, tam ukážou teploměry jen kolem 23 stupňů. A na hřebených hor dnes vyšplhají nejen obdivovatelé krásných výhledů, ale také chladných stínů. Tam v tisíci metrech nad mořem naměříte kolem 17, na Šumavě kolem 21 stupňů. Hezký den.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdnu.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Nebezpečí na D11 u Mochova. Na dálnici D11 z Hradce Králové ve směru do Prahy velmi opatrně za sjezdem na Lysou nad Labem. Na 18. kilometru leží kusy plastů v obou pruzích a náhle si vybočuje. Opakuji, D11 směr Praha 18. kilometr, plasty v obou pruzích. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách v celou.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A teď vám ještě v sobotním ranním radiožurnálu dokážeme, jak jednotní jsou čeští sportovci, ať už reprezentují svou zemi v jakékoliv disciplíně a kdekoliv po světě. Česká ženská volejbalová reprezentace má v Bělehradě na turnaji Ligy národů po výhře nad Bulharskem volnou sobotu. O programu ale hráčky mají jasno, budou sledovat ryze české finále tenisového Wimbledonu. Nenechá si ho uniknout ani smečařka Helena Grozer.
3: Tak já si jsem to zaregistrovala, to bych nebyla asi Češka, kdybych tohle nezaregistrovala. Holkám moc gratuluju, nevím, jak to vyjde časově. Naladíme si Radio Žurnál Sport a budeme fandit.
4: Fandit a držet palce u přímého přenosu bude celý český ženský reprezentační volejbalový tým, včetně univerzálky Moniky Brancuské.
5: Jsou to dvě Češky, takže doufám, že nám nevyjde žádná videoporada ani trénink do doby, kdy se bude hrát.
4: Zatímco tenistky už jsou ve Wimbledonu ve finále, pro český volejbalový tým bude finálovou akcí sezony na konci léta evropský šampionát a zápasy v Brně. Z tohoto pohledu bylo velmi cenné vítězství 3-1 nad Bulharskem ve volejbalové lize národů. Stejní soupeři, a Brancuská to samozřejmě moc dobře ví, se potkají právě na Evropě.
5: Všechno směřuje k mistrovství Evropy, takže se chystáme i na to, že se potkáme s nima právě tam ve skupině, ale pevně je důležitý sbírat zkušenosti a body do rankingu,
4: které mohou přiblížit český tým účasti na olympijských hrách v roce 2028 v Los Angeles. Volný den prožije sledování finále tenisového Wimbledonu i volejbalová blokařka Magdalena Jehlářová.
5: Samozřejmě, my jsme moc rádi, že to vyšlo tak, že zrovna když v sobotu máme volný den, tak oni budou hrát. Je to obrovský úspěch českého volejbalu, českého
4: tenisu,
5: sportu.
4: Českého sportu.
5: Českého sportu a ještě českého ženského sportu, takže to je sen.
4: Uvedla blokařka české volejbalové reprezentace Magdalena Jehlářová z Bělehradu, Kamil Jáša, Radiožurnál.

0: Máte v telefonu uložená všechna důležitá čísla?
1: Záchranná služba 155.
0: Policie 158.
1: Hasiči 150.
0: A zelená vlna 800 553 553.
1: Děkujeme, že nám pomáháte hledat lepší cestu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 7 hodin. Poslechněte si zprávy Jany Utendorfské.
1: Ministerstvo školství plánuje prodloužení povinného předškolního vzdělávání. Po břeží Tajvanu a jihovýchodní Číny dorazil tajfun Bávý. O titul ve Wimbledonu se dnes utkají dvě české tenistky Karolína Muchová a Linda Nosková. A bude slunečno, během dne přechodně více oblačnosti, teploty do 29 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Děti možná budou muset chodit do školky povinně 2 roky místo jednoho, plánuje to ministerstvo školství. Od změny se slibuje, že se jim bude v začátku školní docházky dařit lépe než teď.
3: Čím dříve podle ministra školství Roberta Plagy za ANO děti dostanou podporu a začnou se připravovat na školu, tím vyšší mají šanci ji zvládnout dobře. A změna má pomoct i základním školám, aby do prvních tříd přicházely děti lépe připravené.
4: Školy potřebují více psychologů, speciálních pedagogů a odborníků, kteří pomohou dětem i učitelům. A pomoc musí přijít co nejdřív, už v mateřské škole.
3: I podle asociace předškolní výchovy může delší čas ve školce dětem usnadnit nástup do první třídy, říká předsedkyně jejího výboru Hana Splavcová.
5: V České republice sice máme zavedené povinné předškolní vzdělávání pro 5leté děti, ale i tak se nedaří některé děti aktivně do předškolního vzdělávání zapojovat.
3: Podrobnosti změny chce ministerstvo představit v září. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
1: Tajfun Bávý dorazil k pobřeží Tajvanu a jihovýchodní Číny. Podle meteorologů je to nejsilnější bouře za posledních 10 let. Široká je asi 1000 kilometrů. Úřady už zavřely školy. Na některých místech je úplně přerušená námořní i letecká doprava. Region se přitom stále potýká s následky předchozího tajfunu Majsak.
6: Lidé ze svých zatopených domů s hrůzou natáčejí kalnou řeku plnou smrtelně jedovatých kober, které jim odřízly cestu do bezpečí. Ve městě Hengčou vyplavila voda stovky nebezpečných plazů s farem, kde jsou zvířata chována na maso i pro farmaceutické účely. Úřady už evidují několik smrtelných uštknutí. Ve městě Kuejkang pracovníci zoologické zahrady odmítli evakuovat ohrožená zvířata a zamkli je v klecích. O několik hodin později se utopily stovky zvířat, včetně lvů, zeber nebo poníků. Těžce zraněni jsou medvědi a vlci. Z východní Asie David Jakš, Radiožurnál.
1: Sdružení dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska bude mít nové vedení. Zvolí ho na dnešním celostátním sjezdu v Ostravě. Sbory dobrovolných hasičů zajišťují spolu s profesionály požární bezpečnost po celém Česku. Podle mluvčí sdružení Ireny Špačkové usilují o nejvyšší post v organizaci 2 kandidáti.
7: Nejvyšší orgán na svém jednání po 5 letech zvolí nové vedení. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska je s více než 350 tisíci členy největší neziskovou organizací v zemi. Díky více než 63 tisícům mladých hasičů jsme zároveň největší organizací pracující s dětmi a mládeží.
1: Začíná oprava Hlávkova mostu v Praze. Silničáři musí zpevnit železobetonové desky ve středu konstrukce. Směrem do Holešovic bude do konce srpna průjezdný jen 1 pruh místo 2. V opačném směru bude provoz beze změny, říká mluvčí technické správy komunikací hlavního města Barbora Lišková.
8: Samotná oprava se dotkne i tramvajové dopravy, kdy vyloučíme dopravu mezi Vltavskou a Těšnovem. Práce jsou naplánovány na necelé 2 měsíce a předpoklad ukončení je nejdéle do 31. srpna.
9: Sport. O nejslavnější tenisový titul se od 17 hodin utkají v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport Karolína Muchová a Linda Nosková. K finálovému duelu v Wimbledonu tak nastoupí spoluhráčky z předloňských olympijských her v Paříži, které se velmi dobře znají, pokračuje Karolína Muchová.
10: Tak tenisově samozřejmě, ale vídáme se prostě každý skoro týden, každý druhý týden na těch turnajích, domluváme se tréninky, protože je to fajn, on je takový pohodář, já taky. Myslím, že jsme se nejvíc asi zblížili při té olympiádě, máme hezký vztah.
9: Fotbalisté Španělska prošli do semifinále mistrovství světa, Belgii vyřadili po výhře 2-1 a v souboji o finále je v úterý čeká Francie. A rychlostní kanoista Martin Fuchsa vyhrál v Montrealu i na 3. letošním světovém poháru závod na kilometrové trati. Český reprezentant si v Kanadě dojel pro 23. pohárové vítězství v kariéře.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Omezení na D1 u Velkého Beranova a také u Divišova. Na D1 z Brna ve směru do Prahy dejte pozor za sjezdem na Měřín. Na 122. a 119. kilometru je až do neděle omezení. Projíždí se tam vždy levým pruhem, výraznější zdržení nenaberete. D1 ještě jednou směrem do Prahy opatrně za sjezdem na Vlašim. Mezi 42. a 41. kilometrem pracují silničáři ve stoupacím a prostředním pruhu. Na Pražském okruhu směrem na D1 trvá omezení za sjezdem na Plzeň. Na 22. a 0,5 kilometru je blokovaný pravý pruh. U závěra by měla trvat do 8 hodin ráno. Kolem se projíždí pomalej. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude převládat slunečné počasí, během dne může být přechodně až oblačno. Teploty dnes vystoupí na 25 až 29 stupňů, na severovýchodě území bude jen kolem 23. Tolik zprávy. Dále s vámi víkendový ranní radiožurnál a Vojtěch Bydrman.
12: Už v 10 hodin dopoledne začne 7. ročník rodinného festivalu Moře umělníka, to v Mělnickém parku na Podolí. Objevte chutě a vůně celého světa ve 30 food trucků a stánků. Těšit se můžete taky na novocirkusovou a akrobatickou show, na úžasnou akrobatickou podívanou Titch on the Beach, i na hudební vystoupení a divadelní kejklířská a cirkusová představení. Tak si užívejte slunečnou sobotu.
2: Víkendový radiožurnál
13: a Vojtěch Bydrman.

0: Vodácká sezóna je v Česku v plném proudu a lidé na kánoích nebo raftech vyráží nejčastěji na Vltavu, Sázavu a Moravu. Řekněme si to upřímně, pro mnoho vodáků je splouvání neodmyslitelně spojené s konzumací alkoholu. Už 3 roky to částečně umožňuje i legislativa. Má to ale určitá pravidla, která vám teď na Radiožurnálu představí David Čelek z naší domácí redakce. Vítám tě.
1: Dobrý den, zákon o vnitrozemské plavbě od roku 2023 povoluje na většině úseků řek splouvání z 0,5 promile alkoholu v krvi. To odpovídá zhruba 2 10-stupňovým pivům nebo 2 deci vína. Týká se to lidí na kánoích, kajacích, raftech i paddleboardech, tedy plavidel bez vlastního strojního pohonu. Zákon se ale vztahuje jen na vůdce plavidel, v případě kánojí tedy takzvané kormidelníky nebo zadáky. Háčci, kteří jezdí na kánoji vepředu, tak teoreticky můžou pít bez omezení.
0: Dodržování těchto pravidel kontroluje policie, tak s jakými výsledky?
1: Vloni jako součást akce Bezpečně u vody provedla u vůdců plavidel včetně vodáků celkem 267 kontrolních akcí a porušení zákona zjistila 8krát. Jaké sankce může uložit, to popisuje mluvčí policejního prezídia Violeta Siřišťová.
2: Pokud osoba pravidla poruší, může se dopustit přestupku podle zákona o vnitrozemské plavbě. Za vedení malého nebo rekreačního plavidla pod vlivem alkoholu nebo drog lze uložit pokutu ve správním řízení až 100 000 korun na místě až 5000 korun. V některých případech může být také zakázáno pokračovat v plavbě.
1: Do zmíněných statistik se ale počítají i vůdci větších nebo motorových lodí. A například podle předsedy Asociace vodní turistiky a sportu Petra Ptáčka by se měla policie víc zaměřit specificky na vodáky.
0: Mějte tedy na paměti, že i letos můžete při splouvání českých řek narazit na kontroly policistů. Teď vás na to na Radiožurnálu upozornil redaktor David Šalek. Díky.
1: Naslyšenou.

0: Radiožurnál posloucháte i ve čtvrt na 8. Jana Utendorfská teď doplní zprávy.
1: Rusko v noci opět zaútočilo raketami na ukrajinské hlavní město Kyjev. Podle starosty Vitalie Klička zasáhli nebytovou budovu, třípatrový kancelářský komplex a hoří taky transformátorová stanice. Zatím nejsou informace o mrtvých nebo raněných. A Jizerské hory v létě nabízí jízdu vlakem taženým unikátní ozubnicovou lokomotivou Rakušanka. Poprvé na trať mezi Tanvaldem a Kořenovem vyrazí dnes. Rakušanky byly první motorové ozubnicové lokomotivy na světě. Poslední tři roky nejezdily kvůli špatné stavu trati a její následné rekonstrukci.
2: Počasí.
3: Jestli máte rádi léto v mírném podnebném pásu, pak je čas na tuzemskou dovolenou. Tento víkend i celý příští týden totiž přinese nad Českem pro našince příjemné letní počasí. Slunečno, občas se nebe trochu zatáhne, výjimečně se objeví dešťová přeháňka a teploty se budou držet mezi 25 a 29 stupni. Trochu chladněji čekáme jen na severovýchodě našeho území, kde se například dnes bude teplota pohybovat kolem 23 stupňů. A pokud své volno trávíte na horách, pak vás také počasí asi potěší. Jasné až polojasné nebe doplní teploty v tisíci metrech nad mořem kolem 17 stupňů. Na Šumavě vystoupají až k 21 stupňům Celsia. Krásnou sobotu přeji.
2: Radiožurnál.

0: Hasiči už třetí den zasahují u požáru 34. budovy v bývalém továrním areálu Svit v centru Zlína. Hořet začalo ve čtvrtek ráno, ještě ten týden se větší část budovy zřítila. Na místě už se vystřídali desítky jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů, kteří konečně dostali oheň pod kontrolu, a taky se ve Zlíně střídají reportéři Radiožurnálu. Ve čtvrtek tam byl David Jabůrek, včera Michaela Kočendová a dnes doplní podrobnosti Tereza Chrastinová. Terezo, i vám dobré ráno.
1: Dobré ráno. Na místě je teď situace poměrně klidná. Každopádně z budovy stále stoupá dým, i když už ne v takové míře jako třeba včera. Každopádně cítit to je i v okrajových částech Zlína. Jinak mluvila jsem před chvílí s mluvčím zlínských krajských hasičů Pavlem Řezníčkem. Ten mi potvrdil, že situace se uklidňuje a během večera byl snížen stupeň požárního poplachu ze třetího na druhý. Byl odvolán i vrtulník letecké služby policie. Zároveň byla ukončena činnost štábu velitele zásahu a velení převzal územní řídící důstojník. Na místě v noci zůstávalo 13 jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů a celou noc pokračovali v prolévání ohnisek a ochlazování stavby. Jinak dronová služba i nadále monitoruje prostory zasaženého objektu i okolních budov, aby včas zachytila případná nová rizika. Jinak v ranních hodinách by se měla konat další porada a od toho se bude odvíjet další postup na dnešní den.
0: Terezo, jak ten požár ovlivnil život lidí ve městě?
1: Jsou určitá omezení, ty se týkají například dopravy. V okolí budovy 34 jsou zavřené ulice Vavrečkova, 70., 20. a Trávník, která vede od objektu k nádraží. Omezen je i provoz podél řeky Dřevnice na ulici Hlavničkovo nábřeží. Tam hasiči zajišťují odběr vody potřebné pro hasicí práce. Tato omezení by měla trvat minimálně do pondělí. Jinak zavřené jsou přes víkend i některé instituce v blízkosti. Týká se to například budovy 21, takzvaného zlínského mrakodrapu, kde sídlí krajský a finanční úřad, ale je tu i vyhlídková terasa s výhledem na celé město. Zavřené jsou také budovy 14 a 15, kde sídlí Baťův institut, tedy knihovna, krajská galerie a muzeum. Zavřené jsou také budovy 22 a 23. Lidem je dále doporučeno nevětrat a nepohybovat se v okolí budovy. Stále je tady patrný ten nepříjemný dým.
0: Hasiči už třetí den zasahují u požáru budovy v bývalém továrním areálu ve Zlíně, odkud se teď víkendovému Radiožurnálu přihlásila s detaily reportérka Tereza Chrastinová. A my děkujeme, hezký den.
1: Děkuju moc krát, hezký den.

0: jsou stále na začátku svých basketbalových kariér. Už teď ale mají o něco blíže k hvězdnému nebi budoucnosti. Je jim 17 let a reprezentují svoji zemi na mistrovství světa. Světové elitě se postaví i české reprezentantky, které budou spoléhat i na vaši podporu. Máte jedinečnou možnost je vidět v Brně ve Stares aréně Vodova od 11. do 19. července. Více na webu cz.basketbal. Mediálním partnerem českého basketbalu je Radiožurnál.
1: Radiožurnál, půl osmé. Jana Utendorfská připravila zprávy.
2: Česko do iniciativy na pomoc Ukrajině poslalo zhruba 140 milionů korun. Uvedl to předseda SPD Tomio Okamura s tím, že jde o nevratný krok a SPD k němu má výhrady. S premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO a dalšími koaličními politiky včera jednal. U podobných rozhodnutí jsou podle něj v budoucnu nutné předchozí konzultace. Peníze do programu podal tento týden přesměroval ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Je světový den populace, má upozornit na současné demografické problémy lidstva. OSN ho poprvé vyhlásila před 37 lety, přesně dva roky poté, co světová populace dosáhla 5 miliard lidí. Na Zemi teď podle odhadů žije asi 8 miliard 300 milionů lidí. Celkové počty tak dál rostou a podle OSN dosáhnou vrcholu kolem roku 2080, kdy bude mít planeta přes 10 miliard obyvatel. Na Bahamách se krátce před přistáním zřítilo menší letadlo značky Cessna. Policie potvrdila smrt pilota a dalších nejméně 9 lidí na palubě. Jejich státní příslušnost úřady nezveřejnili. Příčiny nehody zatím nejsou jasné. Stroj vlastní společnost Flamingo Air, které ministerstvo dopravy nařídilo dočasně odstavit všechna letadla. Ve stejný den totiž na palubě jiného jejího stroje vypukl požár. A návštěvníci Hochwald mají možnost přespat na tamním hradě. V létě jsou připravené celkem 4 termíny. Účastníky čeká ohňová show nebo pozorování netopírů. Přespat mohou ale i na bývalém pohřebišti.
0: Sport.
2: Tenistky Karolína Muchová a Linda Nosková zabojují o wimbledonský titul ve dvouhře. První čistě ženské finále z travnatého grandslamu začne v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport po 17. hodině. A fotbalisté Španělska prošli na mistrovství světa do semifinále. V Los Angeles porazili Belgii 2-1 a v dalším kole play-off je čeká Francie.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D1 u Velkého Beranova a také u Divišova. Na D1 z Brna ve směru do Prahy zbystřete za sjezdem na Měřín. Na 122. kilometru a následně 119. kilometru pracují silničáři. Projíždí se vždy levým pruhem, zatím bez kolony. Na D1 směrem do Prahy ještě zůstaneme. Za sjezdem na Vlašim mezi 42. a 41. kilometrem se pohybují vozidla údržby prostředním a pravým pruhem. Na Pražském okruhu ve směru na D1 zpomalte za sjezdem na Plzeň. Na 22. a 5. kilometru trvá omezení, projíždí se pouze levým pruhem, v místě se zpomaluje. Na tahu 38 mezi Jihlavou a Havlíčkovým Brodem počítejte se zdržením, a to za křížení s D1. Za odbočkou na Střítěž pracují na novém povrchu, projíždí se Kyvadlově a v obou směrech se tvoří kratší kolona. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Teploty už pomalu po východu slunce. To dnes vyšlo 2 minuty po 5. ráno. Stoupají. V Karlových Varech je aktuálně kolem 15 stupňů a skoro jasné nebe. Skoro jasno je i nad Prahou a teploměry tam ukazují už 17 stupňů. 16 stupňů je v Jihočeském Temelíně, je tam jasné nebe. Liberec hlásí kolem 14 stupňů. No a mlha se zatím drží na Sněžce. Je tam jenom 6 stupňů Celsia. V Jihomoravských Dukovanech skoro jasno a 16 stupňů, Brno hlásí také skoro jasné nebe se 17 stupni. Stejně tolik ukazují teploměry i v Ostravě, je tam oblačno a na Lysé hoře v Beskydech, tak tam je skoro zataženo a 10 stupňů Celsia. A jak bude přes den, to nám poví meteorolog František Šopko.
5: Dnes očekáváme převážně slunečné počasí, během dne může být přechodně až oblačno. Teploty vzduchu vystoupí na 25 až 29 stupňů Celsia, chladněji bude na severovýchodě území s teplotami kolem 23 stupňů Celsia.
4: Přes den se pak může místy rozfoukat mírný severní vítr. A pokud chcete stihnout západ slunce, nastane 7 minut po 21. hodině. Noc na zítřek bude jasná a docela chladná. Někde klesnou teploty k 10 stupňům, aby zítra přes den vystoupaly třeba až ke 30. A potvrzuje to znovu i meteorolog František Šopko.
5: Zítra očekáváme převážně slunečné počasí, ale zejména v severovýchodní polovině území bude přechodně velká oblačnost. Na severovýchodě a východě se místy vyskytnou přehánky. Teploty vzduchu klesnou na 15 až 10 stupňů a přes den vystoupí na 26 až 30 stupňů Celsia. Na sever a východě území bude chladněji kolem 23 stupňů.
4: Od pondělí do pátku pak bude i nadále převládat slunečné počasí. Přehánky se objeví jen při zvětšené oblačnosti, a to stále hlavně na severovýchodě našeho území, kde bude i v příštím týdnu chladněji kolem 25 stupňů. Jinde by se měly teploty stále pohybovat mezi příjemnými 27 a tropickými 31 stupni. To byly zprávy. A teď už je s vámi v ranním radiožurnálu znovu Vojtěch Bydrman. Dobré ráno.
1: Marcela Hálová celý týden, včetně dneška i zítřka, informuje na radiožurnálu o počasí. Děkujeme za to. A ještě akce, která určitě potěší všechny milovníky dobrého piva, jídla a zábavy. V Nepomuku na jižním Plzeňsku chystají od dnešních 11 hodin dopoledne přehlídku malých pivovarů s bohatým hudebním programem a širokou nabídkou gastronomických specialit. Pivní slavnosti se konají na náměstí Augustina Němejce. Na arcidiekanství můžete zároveň navštívit ovčácké slavnosti, tedy výstavu ovcí, koz a drobného zvířectva, kde bude k vidění i atraktivní šampionát střihačů ovcí. Tak krásnou sobotu.
0: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.
7: Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen očková.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech na

za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dů. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou donese zakouslou myš. Poznáš až ráno, když se s torzem myši v ústech zbouzíš. Tak jsme si dobrovolně pořídili katastrofu. Stálo nás to 15 stovek a jednu z brusu novou sofu. Koušeš krábe drása, no prostě.

0: mám nejspíš kočku s erorem.
1: Už jsme o tom stručně mluvili ve zprávách. Na planetě Zemi dnes žije přes 8,25 miliardy lidí. Zdaleka ne všechny státy světa ale bojují s nárůstem obyvatel. Jsou i takové, které řeší opačný problém. Lidé tam vymírají a to představuje do budoucna velký problém. Vůbec nejhorší je situace v Jižní Koreji, kde už na jednu ženu připadá méně než jedno dítě. Pro udržení stabilní populace je přitom potřeba průměr lehce přes 2 děti na ženu. Do Soulu už zdravím našeho staronového zpravodaje v jihovýchodní Asii Davida Jakše. Davide, dobré ráno. Ano.
2: Dobré ráno.
1: Co tedy stojí za tím, že jeho Korejců ubývá?
2: Stojí za tím obrovský ekonomický boom, kterým tahle země prošla od 60. do 90. let minulého století a ten boom vlastně pořád pokračuje. Korejci předvedli světu ekonomický zázrak, samozřejmě další generace chtěli tenhle trend udržet, takže v duchu té konfuciánské pracovitosti, toho podřizování se celku, dlouhodobě odkládali založení rodiny, odkládali plánování dětí, tradičně velké korejské rodiny najednou měly jedno nebo žádné dítě, jenže samozřejmě současně s tím smrt neošálili, ta úspěšná generace odešla, takže ta demografická křivka se najednou otočila. A v podstatě je to ukázka toho, jak z jedné z nejchudších zemí světa se za 30-40 let stala ekonomická velmoc. To je sice všechno hezké, ale teď hrozí, že to bohatství vlastně nebude mít kdo rozšiřovat a navyšovat.
1: No a má jihokorejská vláda nějaký plán, jak tenhle trend zastavit?
2: Vy už jste to naznačili, v současnosti na jednu jihokorejskou ženu statisticky připadá 0,8 dítěte, to je extrémně nízké číslo. Aby ten počet obyvatel státu zůstal alespoň zachován, tak by byly potřeba 2,1 dítěte. Vážně se tady v Jižní Koreji o tomhle problému debatuje a zřejmě přijde zvýšení přistěhovaleckých kvót. Země se v budoucnu nevyhne daleko většímu počtu pracovních a také pobytových víz pro cizince, hlavně v zemědělství, také třeba v rybolovu nebo strojírenství, alespoň tedy pokud bude chtít zůstat v té 15 ekonomicky nejvyspělejších zemí světa.
1: V Asii ale existují i opačné příklady, tedy populační exploze, kdy početná mladá generace ekonomicky táhne zemi vzhůru. Které to, Davide, jsou?
2: Jsou to hlavně Indie, Filipíny, Indonésie a pořád ještě do téhle kategorie patří i Vietnam, i když tam se ta situace rychle zhoršuje. V těchto zemích ženy mají hodně dětí. Populace nestárne tak rychle, ti mladí v produktivním věku táhnou ekonomiku vzhůru. No a je to vlastně i jeden z důvodů, proč tyhle státy, o kterých jsme teď mluvili, tak mají dlouhodobě jednu z největších ekonomik nebo z nejsilnějších ekonomik světa, respektive nejrychleji rostou.
1: Na dnešní den připadá Světový den populace, jehož cílem je připomenout demografické problémy lidstva, zatímco dosud se řešila především nekontrolovaná populační exploze a omezené kapacity planety uživit tolik lidí. Poslední dobou se naopak řada zemí potýká se stárnutím a úbytkem obyvatel. Teď jste o tom slyšeli od Davida Jakše, našeho zpravodaje. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Radiožurnál 7:45. Jana Utendorfská a zpravodajský přehled.
1: Ministerstvo školství plánuje prodloužení povinného předškolního vzdělávání. Děti by měly nově navštěvovat mateřskou školu 2 roky před nástupem do první třídy místo současného 1 roku. Podle úřadu má delší čas předškolní vzdělávání dětem pomoci, aby se lépe připravili na školu. Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO chce podrobnosti návrhu představit v září. A v Japonsku zemřela nejstarší chovaná koala v zemi, bylo jí 18 let. Ve volné přírodě se tato zvířata dožívají jen asi 10 až 15 let. Samice Nozomi byla v Japonsku velmi populární a jezdili se na ní dívat turisté z celé země. Park na ostrově Abaji proto zřídí i pietní místo.
2: Počasí. Dnes bude slunečno, během dne se ale začne tvořit mraků víc. Jasné až polojasné nebe se bude v průběhu soboty zatahovat. Místy může být přechodně až oblačno, pršet by ale dnes nemělo vůbec. Teploty ryze letní od 25 do 29 stupňů, na severovýchodě bude chladněji kolem 23 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách naměříte kolem 17, na Šumavě ale bude tepleji až 21 stupňů. A povane zpočátku slabý, postupně mírný severní vítr. Noc na zítřek bude jasná a docela chladná, někde klesnou teploty i k 10 stupňům, aby zítra přes den zase vystoupaly až ke 30. Severovýchod a východ našeho území opět ale nabídne chladnější počasí s oblačným nebem, zítra by tam ale z mraku mohlo i sprchnout. Krásné ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: 7:50, pojďme si teď na Radiožurnálu říct, jaké novinky přinesl fotbalový šampionát Severní Americe.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
0: Španělé včera večer porazili Belgii 2-1 a na mistrovství světa postoupili do semifinále, ve kterém se v úterý utkají s Francií. Včerejší španělský postup odkomentoval v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport Tadeáš Skalický. Podle mě se mu o fotbalu muselo i zdát dneska.

0: Je to pro nás velké vítězství. Po 16 letech jsme znovu v semifinále mistrovství světa. Přijeli jsme sem hrát proti nejlepším týmům planety a teď nás čeká Francie. To je zápas, o kterém jako malé dítě sníte.
1: Merino už vyhlížel semifinále proti Francii, které se bude hrát v úterý opět v přímém přenosu Radiožurnálu Sport.
2: Dvě čtvrtfinále jsou tedy za námi a protože umíme napočítat do 4, tak další dvě jsou před námi. Jaká?
1: Večer si o postup do semifinále zahraje Anglie proti Norsku. Utkání začne ve 23 hodin stejně. Znovu jako přímý přenos Radiožurnálu Sport, ten odvysílá i přímý přenos z posledního čtvrtfinále letošního mistrovství světa ve fotbale, které se bude hrát v neděli ráno, respektive v noci na neděli ve 3 v noci. Obstarají ho obhájci trofeje z Argentiny a Švýcaři.
2: Těšíme se na to i s Tadeášem Skalickým. Zatím díky.
1: Naslyšenou.

0: atletické mistrovství České republiky se blíží. Sledujte s námi domácí atletické hvězdy na plzeňském stadionu s nově postavenou unikátní tribunou. Vychutnejte si boje o mistrovské tituly i o účast na blížícím se evropském šampionátu v Birminghamu. O víkendu 25. a 26. července v Plzni. Více na webu atletika.cz, Facebooku a Instagramu Česká atletika. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akce by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou ČEPS, provozovatel přenosové soustavy, SEAT a město Plzeň.
1: Radiožurnál 8 hodin. Jsou tu zprávy s Janou Utendorskou.
2: Hasiči třetí den zasahují u požáru ve Zlíně. Stupeň poplachu snížili ze třetího na druhý. V Karlových Varech končí 60. ročník filmového festivalu. Tenisový Wimbledon bude mít české finále. Dnes se o titul utkají Nosková a Muchová. Kolonu čekejte v Praze na okruhu směrem z letiště k dálnici D1. A bude slunečno, během dne přechodně více oblačnosti, teploty do 29 stupňů.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Situace u požáru výškové budovy ve Zlíně se sklidňuje. Stupeň požárního poplachu hasiči snížili ze třetího na druhý. Z budovy stále lehce stoupá dým a hasiči provádí dohašovací práce. A to přináší i určitá omezení pro obyvatele města. Na místě je naše reportérka Tereza Chrastinová.
4: Omezená je minimálně do pondělí doprava v okolí, a to v ulicích Vavrečkova 70. 20. a Trávník. Také podél řeky Dřevnice na Hlavničkově nábřeží, kde hasiči zajišťují odběr vody pro hasicí práce. Zavřené jsou i některé instituce, například budova 21, takzvaný Zlínský mrakodrap, kde sídlí úřad, a je tu i vyhlídková terasa s výhledem na celé město. Zavřené jsou také budovy 22, 23 nebo budovy 14 a 15, kde sídlí Baťův institut. Lidem je dále doporučeno nevětrat. Tereza Chrastinová, Radiožurnál.
2: Předáváním cen večer skončí 60. filmový festival v Karlových Varech. Křišťálový globus za přínos světové kinematografii převezme herečka Juliette Binoche. Cenu prezidenta pak Magda Vašáriová.
5: Slovenská herečka letos na festivalu uvedla trezorový film Vtáčkovia, siroty a blázni. Vašáriová vzpomínala na to, jak se snímek uváděl v Cannes poté, co v Hollywoodu zemřela herečka Sharon Tate. A tak si diváci mysleli, že jsou některé scény inspirované americkými událostmi.
6: Já tam zomieram jako těhotná, že mi rozparají brucho. Takže keď sa ten film premietal v Cannes, tak si všetci mysleli, že si z toho my sme si to ako zobrali. Ale my sme to natočili pol roku predtým.
5: Ocenění večer rozdá odborná porota. Převezmou ho ale i tvůrci divácky nejoblíbenějšího filmu. V průběžném hlasování zatím vedou dokumenty o zpěvačce Báře Basikové nebo o hollywoodském kameramanovi Robertu Richardsonovi a taky libanonské drama Krásný smutný svět. Lucie Pávová, Radiožurnál.
2: Počet obětí ničivého zemětřesení ve Venezuele z konce června přesáhl 4100, zraněných je přes 16 000. Oznámil to předseda venezuelského parlamentu Jorge Rodriguez na síti Telegram. Počet pohřešovaných se podle odhadů pohybuje mezi 10 a 50 tisíci. V zasažených oblastech stále zasahují záchranáři. Šance, že ještě najdou někoho živého, je ale minimální. Hygienici kontrolují letní dětské tábory. Třeba na jihu Moravy už navštívili 15% nahlášených tábořišť, ve kterých se má během léta vystřídat na 12 000 dětí. Na závažnější pochybení zatím nenarazili a prohřešky řešili domluvou. Pořadatelé podle hygieničky Lucie Lejchmanové nejčastěji chybují při skladování potravin.
7: Typicky jde o to, že jsou nezakryté hotové pokrmy, ke kterým se pak mohou snadno dostat hlodavci. Dále se setkáváme i s tím, že pečivo je skladováno v pytlích, které jsou na odpadky, což je nevhodný materiál pro styk s potravinami. Setkáváme se i s tím, že je špatně uspořádaná lednice, syrové maso není odděleně od ostatních potravin.
3: Sport.
8: Na tenisovém Wimbledonu nastoupí do finále ženské dvouhry poprvé v historii dvě Češky. O grandslamový titul z travnatého turnaje se po 17. hodině utkají Linda Nosková a Karolína Muchová v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Fotbalisté Španělska se probojovali do semifinále mistrovství světa. V Los Angeles porazili Belgii 2-1. Mezi nejlepší čtyři týmy turnaje postoupili poprvé od roku 2010 a o finále si zahrají s Francií. A čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel doběhla třetí na mítingu Diamantové ligy v Monaku. Češka se tak i na čtvrté letošní zastávce elitní soutěže dostala na stupně vítězek. Bronz získala výkonem 49,44 sekundy.
9: Po té dvoustovky jsem cítila, že trošku ty atletky přede mnou stahuju a vzhledem tomu, že jsem doběhla v tomhle krásném čase, jsem byla třetí, což si myslím, že je krásný výsledek na Diamantové lize, ale je také vidět, že i všechny ostatní závodnice se zlepší.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehoda na D10 za Radonicemi, situace na okruhu za D5. Na dálnici D10 na příjezdu do Prahy směrem z Boleslavy zbystřete za sjezdem na Horní Počernice. Na druhém kilometru zasahují u nehody, provozy ale slabší, okolo se projíždí bez zdržení. V Praze na hlavní části okruhu směrem z letiště k dálnici D1 kousek za sjezdem z D5 na 22. kilometru ukončili noční omezení. Silničáři se sbírali, kužely a opět se projíždí oběma pruhy. Kolona se hodně rychle rozjela. A poblíž okruhu ještě zůstaneme, respektive na trase od Chrášťan na silnici 605. Na konci přemostění okruhu směrem na Zličín blokují pravý pruh. Následky nehody dvou osobních aut jsou označená pouze výstražným trojúhelníkem. Čeká se na příjezd policie. Teď přímo do metropole v Troji na výjezdu z Blanky čekejte zdržení na konci Nové Povltavské. Těsně před odbočkou do Holešoviček bourala dvě osobní auta, blokují jeden pruh. A na Hlávkově mostu směrem z centra do Holešovic začalo před půl hodinou výrazné omezení provozu. Jede se pouze jedním pruhem, směr centrum omezený není. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude převládat slunečné počasí, během dne může být přechodně až oblačno, teploty vystoupí na 25 až 29 stupňů, na severovýchodě území bude jen kolem 23. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový ranní Radiožurnál, je s vámi Vojtěch Biderman.
1: Co se sobotou na zámku ve Vranově nad Dyjí na Znojemsku se dnes konají růžové slavnosti. Během prohlídek uvidíte květinovou výzdobu komnat i venkovních prostor v růžových tónech. Těšte se taky na soutěž o titul Růžové královny a kromě toho tam najdete řemeslný jarmark. V areálu se navíc budete moct vyfotit s hraběcí rodinou v dobových kostýmech. Tak krásnou sobotu vám všem.
3: Víkendový Radiožurnál
0: a Vojtěch Biderman.

0: Čeká nás velmi pravděpodobně česká sportovní událost roku. Až do dneška dělali řadu věcí společně, ale ve finále Wimbledonu budou stát na kurtu proti sobě. O nejslavnější tenisový titul planety se od 5 odpoledne v našem přímém přenosu utkají Karolína Muchová a Linda Nosková, spoluhráčky z předloňských olympijských her v Paříži.
1: S Kajou byla strašná jako sranda a hlavně na tom kurtu, že vlastně ani jedna jsme nečekali, že budeme bojovat o medaily. Škoda, že to nevyšlo nakonec.
2: Myslím, že jsme se nejvíc asi zblížili při té olympiádě a máme hezký vztah.
3: Tomuto olympijskému příběhu pomohly i nešťastné okolnosti. Původně nominovaná Markéta Vondroušová se tenkrát zranila a o hry v Paříži přišla. A tak vznikl nový pár a s ním i kamarádský vztah mezi oběma hráčkami, které spolu běžně trénují na turnajích.
2: Vídáme se prostě každý skoro týden, každý druhý týden na těch turnajích, domluváme se tréninky, protože je to fajn, Linda je takový pohodář, já taky.
3: Vypráví Karolína Muchová, která se také s Lindou Noskovou rozehrávala před semifinálovými zápasy na centrálním kurtu. A i s touto minimální zkušeností se slavným místem své duely obě hráčky zvládly.
2: Popřáli jsme si hodně štěstí.
3: Teď budou hrát Karolína Muchová a Linda Nosková proti sobě na profesionálním okruhu podruhé. Loni na US Open vyhrála 2-1 na sety Muchová. Jak to bude tentokrát, se můžete dozvědět i z našeho přímého přenosu po 17. hodině. A výhodou je, že vyhraje Češka, říká slavná česká rodečka Martina Navrátilová.
4: Češka vyhraje a aspoň nemusím nikomu fandit.
3: Martina Navrátilová získala právě ve Wimbledonu svůj první z 18 titulů z grandslamové dvouhry. Z duely proti krajankám nebo rodečkám ze stejné země má přitom sama hodně zkušeností. Vždyť proti tenistkám ze Spojených států, kam emigrovala, nebo z Československa, kde se narodila, hrála ve finále singlu 23krát z 32 utkání. To jsou tedy přibližně 3/4 finálových zápasů ve dvouhře na grandslamech. Z Londýna Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Radiožurnál, čtvrt na devět. Jana Utendorská a zprávy.
1: Řetězci Lidl unikla osobní data některých zákazníků internetového obchodu. Hackři se přes poskytovatele IT služeb dostali ke jménům klientů, telefonním číslům a e-mailovým adresám. Hesel, doručovacích adres a platebních údajů by se únik týkat neměl. Zasaženým zákazníkům zaslal Lidl varování. Obrátil se taky na Úřad pro ochranu osobních údajů. A Židlochovice na Brněnsku pořádají 11. ročník Meruňkobraní. Návštěvníci můžou na několika místech ve městě ochutnat meruňkové speciality. Pro děti je připravená zážitková stezka Meruňkovým sadem. Se vstupenkou dnes můžou zájemci navštívit i jinak nepřístupný židlochovický zámek. Hlavní program začíná v 11 hodin v centru města.
2: Počasí. Pro celý Jihomoravský kraj a okolí, tedy části Vysočiny, Pardubického, Olomouckého i Zlínského kraje, platí výstraha Českého hydrometeorologického ústavu, která varuje před zvýšeným rizikem vzniku a šíření požárů. V těchto místech byste neměli v přírodě rozdělávat oheň, také pozor na nedopalky cigaret a vhodné je i šetřit vodou. Situace se právě v těchto místech nezlepší dnes ani pravděpodobně v dalších dnech. Právě na Moravě by totiž nemělo zapršet. Dnes se dešťové kapky neobjeví nikde, zítra by mohlo sprchnout na severovýchodě našeho území, kde také bude víc oblačnosti a chladněji, jen kolem 23 stupňů. Jinde čekáme jasno až polojasno, s teplotami od 25 do 29 stupňů. Krásné ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: tak všechno mám.
1: Kapela Poetika v 8 hodin a 19 minut v sobotním ranním radiožurnálu. Pražští silničáři zahájili opravu Hlávkova mostu mezi Holešovicemi a centrem města. To je ten most, který vede přes ostrov Štvanice. Práce ovlivňují provoz aut, ale taky tramvají. Jaká je teď na místě situace, posoudí reportér Josef Beneda. Josefe, dobré ráno.
2: Hezký den. Na Hlávkově mostě je od rána omezený provoz ve směru z centra do Holešovic na jeden jízdní pruh místo dosavadních dvou. V této chvíli dělníci ještě dokončují přípravu dopravního značení. Pravý jízdní pruh už je ale uzavřený a označený kužely. Na dopravu to zatím nemá až tak velký dopad. Provoz je tady poměrně klidný a auto jezdí pomalu, ale plynule. V opačném směru, tedy z Holešovic do centra, silničáři zachovali průjezdné dva pruhy jako dosud. Na mostě ale kvůli opravám nemůžou jezdit tramvaje, konkrétně mezi zastávkami Vltavská a Těšnov. Z běžných linek tuto trasu využívala pouze linka číslo 12, která na cestě z Karlína nezajíždí do zastávky Vltavská a objíždí toto místo přes Štefánikův most.
1: Co musí silničáři na mostě opravit a jak dlouho práce potrvají?
2: Tak především musí zpevnit přechodné desky ve středu konstrukce. Hlávkův most je totiž v podstatě takové soumostí, které spojují právě železobetonové desky. Technici při pravidelné diagnoze zjistili, že už nejsou v dobrém stavu. Původně se zvažovala jejich kompletní výměna. To by ale znamenalo také znovu instalovat tramvajovou trať. Nakonec se technická správa komunikací hlavního města rozhodla vyrobit speciální zpevnění a díky tomu zkrátit celou dobu prací. Skončit by měli do 30. srpna.
1: Od pondělka ale ovlivní průjezd pražskou magistrálu taky další rekonstrukce, tentokrát u hlavního nádraží. Můžeme poprosit o podrobnosti?
2: Ano, tak tam správa železnic začne od pondělí opravovat strop odbavovací haly hlavního nádraží, který je přímo pod magistrálou. Chce tak vyřešit problém, že do budovy zatéká voda. Po celou dobu rekonstrukce bude silnice v tomto místě průjezdná v obou směrech dvěma pruhy oproti stávajícím třem. Navíc bude uzavřené parkoviště nad halou. Tyto práce potrvají do poloviny srpna a vyjdou na 290 milionů korun.
1: Tak zopakujme, že ode dneška je omezený provoz na Hlávkově mostě a v pondělí se k tomu přidají práce taky u hlavního nádraží. To se tedy týká pražské magistrály. Podrobnosti jsme probrali s reportérem Josefem Benedou, tak díky a klidnou sobotu, naslyšenou.
2: Tak já děkuji, naslyšenou.
1: 8 hodin na 20 minut, s vámi je Ideál sobotní ranní radiožurnál, teď kapela Survivor, no a potom za 9 minut další zprávy radiožurnálu. Dobré ráno.

0: Za potíže v dopravních omezeních může občas technická chyba.
1: Špatně se řízeny semafory, teď je to tady zablokovaný a čekáme na policii.
2: Častěji ale provoz komplikují někteří řidiči.
3: Se tady snaží za každou cenu dostat do levýho pruhu, už půl kilometru před tím.
0: Nezapomínejme na pravidla zipování.
2: Auta v obou pruzích nejdřív srovnají rychlost
0: a krátce před zúžením se řadí střídavě.
2: Zelená vlna Radiožurnálu.
0: Pomozte respektem a ohleduplností i ostatním řidičům k lepší cestě.
2: Zelená vlna Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Prázdniny začínají tradičně v Karlových Varech.
1: Užijte si i letos zdejší filmový festival společně s Radiožurnálem.
0: Naše mobilní studio stojí jako vždy na Sadové kolonádě a vysíláme z něj v průběhu celého dne.
1: Festivalové hosty můžete vidět od 10 hodin přímo v Airstreamu, kde je zpovídají moderátoři Libor Bouček a Jan Pokorný.
0: Odpolední program vyplní oblíbený magazín Filmžurnál s recenzemi na soutěžní snímky i tipy, co si ve Varech nenechat ujít.
1: A večer nově zařazujeme i festivalový kvíz o zajímavé ceny.
0: Radiožurnál ve Varech.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
2: Dobré ráno, 8 hodin a 30 minut. Zprávy Radiožurnálu s Janou Utendorskou.
3: Tajfun Bávi dorazil k pobřeží Tajvanu a jihovýchodní Číny. Podle meteorologů je to nejsilnější bouře za posledních 10 let. Široká je asi 1000 kilometrů. Úřady už uzavřely školy. Na některých místech je úplně přerušená námořní i letecká doprava. Region se přitom stále potýká s následky předchozího tajfunu Majsak. Policie i letos kontroluje alkohol u vodáků na českých řekách. Zákon o vnitrozemské plavbě od roku 2023 povoluje na většině úseků řek splouvání z půl promile alkoholu v krvi. Týká se to lidí na kánojích, kajacích, raftech i paddleboardech, tedy plavidel bez vlastního strojního pohonu. Policisté můžou na místě uložit pokutu 5000 korun, ve správním řízení až 100 000. Sdružení dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska bude mít nové vedení. Zvolí ho na dnešním celostátním sjezdu v Ostravě. Sdružení je s více než 350 000 členy, největší neziskovou organizací v zemi. A příznivci malých motocyklů značek Yava, Simpson nebo Babeta se sejdou v Tachově na Českolipsku. Pořádají tam sedmý ročník orientačního závodu těchto motorek. Odstartuje v poledne a povede po silnicích v okolí Kokořínska.
0: Sport.
3: Tenistky Karolína Muchová a Linda Nosková se v Londýně utkají o wimbledonský titul ve dvouhře. První české finále historie travnatého Grand Slamu začne po 17. hodině. A to v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. A fotbalisté Španělska vyhráli ve čtvrtfinále mistrovství světa nad Belgií 2-1. Boje o finále nastoupí v úterý proti Francii.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na D7 u Brandýsku, zdržení na D1 za Velkým Beranovem. Na dálnici D7 směrem ze Slaného do Prahy spozorněte za sjezdem na Knovíz. Na 12,5 kilometru leží mezi pruhy plachta. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za Velkým Beranovem na 28. kilometru začalo nové omezení. Až do pondělního rána je uzavřený levý pruh, silničáři v něm opravují vozovku. Brzdí se na 26,5, zdržení zatím není dlouhé, do 10 minut. Na D1 v opačném směru, tedy z Brna do Prahy, za Měřínem hned dvě omezení. První na 22. a pak i na 19. kilometru. V obou případech uzavřeli levý pruh, oběma ale zatím projíždíte plynule. V pražské Troji na výjezdu z Blanky trvají menší potíže v Nové Povltavské, kousek před odbočkou do Holešoviček. Odklízejí tam následky postřetu dvou osobních aut, blokují jeden pruh a tvoří se kratší fronta. A příjezd do metropole ze severu Ústeckou dálnicí D8 před omezením ve Gbelské se plní Cínovecká. Od sjezdu na Čakovice samotnou Gbelskou se projíždí plynule, a to v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Krásný slunečný víkend je na svém startu. Dnes i zítra nás čeká převážně jasné až polojasné nebe. Jen na severovýchodě bude mraků o trochu víc a zítra by tam z nich mohlo i sprchnout. Teploty se budou právě v severovýchodní části naší republiky držet trochu níž, kolem 23 stupňů. Jinde se mohou vyšplhat k 29, zítra dokonce i k tropické 30. Pokračuje meteorolog František Šopko.
6: Od pondělí do pátku bude převládat slunečné počasí, při zvětšené oblačnosti se ojediněle vyskytnou přehánky, a to zejména na severovýchodě území. Teploty vzduchu budou vystupovat převážně 27 až 31 stupeň, na severovýchodě území bude zpočátku chladněji, kolem 25 stupňů.
5: Noci ale budou zatím chladné, teploty budou při vyjasněném nebi klesat třeba i k 10 stupňům. Letní teplé dny tedy vystřídají velmi osvěžující noci. To byly zprávy. A po nich pokračuje ranní vysílání Radiožurnálu s Vojtěchem Bidrmanem. Dobré ráno.
2: Marcele Hálové děkujeme za pěknou předpověď a když už bude tak hezky, nabízí se nějaký výlet třeba se zmrzlinou nakonec. Přijďte se v letní dni osvěžit třeba na Opočenský zámek, kde na dnešek dokonce chystají zmrzlinový den. Na zámeckých nádvořích najdete příjemnou akci plnou lahodných zmrzlin různých druhů, tvarů i chutí, od tradičních až po ty neobvyklé. Navíc si můžete užít bohatý doprovodný program pro celou rodinu. Přejeme vám klidnou sobotu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: makes me feel alive. Čtvrtfinálový program fotbalového šampionátu zatím bez překvapení. Po Francii včera do semifinále postoupilo i Španělsko, i když vítězný gol proti Belgii na 2-1 vstřelilo v samém závěru, navíc po velké chybě náhradního belgického golmana.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
0: Nejen hodnocení tohoto zápasu se teď dočkáme od našeho fotbalového experta Pavla Horváta. Pavle, dobré ráno.
2: Dobrý den.
0: Španělé osmkrát vystřelili na branku soupeře, byli aktivnější, měli víc rohů i šancí. Postoupili zaslouženě?
2: Asi jo, já si myslím, že měli celý zápas převahu. Samozřejmě, ty jsi to teďko zmiňoval, ta chyba toho brankaře byla veliká. Myslím si, že bez té chyby by ten zápas asi skončil remízou, ale já si myslím, že postoupili zaslouženě.
0: Sené Lamens, právě ten náhradní brankář, střídal v průběhu zápasu zraněného Courtoise. Umíš si představit, jak se musel cítit, nebo jak se pořád teď cítí?
2: No, není to lehký samozřejmě, protože jednak nahradit Courtoise je jedna věc a druhá věc je v takovémhle zápase, kdy to všichni sledujou, tak udělat takovouhle chybu, která prostě rozhodne o tom, že to mužstvo končí, že jede domů a vlastně netýká se to jenom jeho, ale je to prostě fotbal. Já věřím tomu, když jsem viděl ty reakce těch jeho spoluhráčů po zápase, že ty kluci samozřejmě to chápou, protože každý udělá někdy chybu, ale samozřejmě ten pocit není vůbec příjemný.
0: Je celkem možné, že za Belgii už v budoucnu neuvidíme hrát hvězdy typu Lukaku, Witzel, Courtois nebo De Bruyne. Eden Hazard, ten už skončil dřív. Mluvilo se o nich jako o zlaté generaci, ale tím největším úspěchem nakonec tedy zůstává bronz ze šampionátu v Rusku 2018. Měla tahle parta navíc?
2: No tak zase je to fotbal. Samozřejmě ty hráči byli excelentní nebo jsou excelentní, ale ani ta konkurence nespí a byť ten potenciál tam stoprocentně byl, tak někdy chybí štěstíčko, asi bychom museli udělat hlubší rozbor toho, co kde nezvládli, ale asi mohli dosáhnout víc, ale já si myslím, že individuálně ty hráči, který jsme tady zmiňovali, tak prostě to jsou a byly to hvězdy světového fotbalu.
0: Přiznám se, že nemám úplně rád výraz předčasné finále, ale dá se tak mluvit o zápasu Španělsko-Francie, který nás čeká?
2: No dá, ale zase, když se podíváme, že ještě tam malinko zbývá Argentina s Messim, který taky asi bude toužit potom se dostat do toho finále nebo být v tom pravém finále. Můžeme to takhle samozřejmě nazvat, protože ty mužstva jsou obě silní. Španělé zatím si myslím, že ještě furt tam je nějaký potenciál se zlepšit. Francie už jede úplně naplno, tam je to obrovská kvalita a obrovský sebevědomí. Včera Španělé zase, řekl bych, za 5 minut 12, nebo možná už malinko po 12. ten gól, ale vyhráli, zvládli to a tohle to mužstvo určitě posílí.
0: Miláčku publika v Americe i u televizí po celém světě jsou teď určitě Norové, kteří v osmifinále vyřadili Brazílii. Myslíš si, že můžou dnes večer zaskočit i Angličany?
2: No tak spousta z nich v Anglii hraje. Myslím si, že ten zápas zase nebude jednoznačný. Možná Anglie se bude tlačit do toho, aby víc držela balón. Možná uvidíme podobný scénář jako třeba včera večer. Ale Norové jsou samozřejmě nebezpeční a mají Haalanda.
0: Poslední otázka na tebe nebude fotbalová. Jak se těšíš na české finále Wimbledonu a věříš Karolíně Muchové nebo Lindě Noskové?
2: No já asi budu jako většina Čechů, já jsem strašně rád, že tohle to prostě se stalo. Jsem hodně spokojený, protože vždycky je to příjemný, když se o nás mluví. Viděl jsem rozhovor s McEnroem, je to paráda, když ty holky jsou takhle nahoře. Je mi asi jedno, která vyhraje. Přál bych to samozřejmě obou, protože jedna bude smutná, ale už to, že se tam dostali, tak zase je vizitka českého tenisu. Neříkám, že českého sportu, ale českého tenisu, který je neskutečný na to, jak jsme malá země, tak máme fantastický tenisty.
0: Fotbalový a tenisový expert Radiožurnálu Pavel Horvát. Moc děkujeme, naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: stars, everything's gonna be good.
1: Letní autoškola radiožurnálu.
2: V čem za volantem nejvíce tápeme?
1: Na co bychom si měli dávat větší pozor?
2: Radiožurnál připravil z nejčastějších dotazů řidičů letní seriál, a to ve spolupráci s dopravní policií.
1: Jedna minuta denně,
2: jedna otázka,
1: jasná odpověď.
2: Zapojte se i vy a pomozte nám společně dělat české silnice bezpečnější.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
3: Radiožurnál 8:45. Jana Utendorská přidá zprávy. Jana Utendorská přidá zprávy.
4: Kyjev v noci čelil dalšímu ruskému raketovému útoku. Záchranáři hlásí 10 zraněných, včetně jednoho dítěte. Ruské raketové útoky na ukrajinskou metropoli jsou od června intenzivnější. Přibývá hlavně balistický střel. Ty jsou pro ukrajinskou protivzdušnou obranu těžko zachytitelné. A na tisících třešní podél cesty na Vysočině dozrává ovoce. Celkem je u krajských silnic přibližně 200 000 stromů. Polovina z nich ovocných. Lidé je můžou sami očesat. Potřebují k tomu ale povolení správce silnice. Bez něj je trhání ovoce ze stromu přestupkem.
1: Počasí.
5: Dnes nás čeká krásný slunečný den s příjemnými letními teplotami. Také by nikde nemělo pršet.

0: rušit nás nebude ani silný vítr. Čekáme tedy jasno až polojasno, jen na severovýchodě a místy jinde může být oblačnosti víc, dnes ale pršet nebude. Teploty vyšplhají na 25 až 29 stupňů, na severovýchod zamíří na výlet ti, kdo mají rádi nižší teploty, tam ukážou teploměry jen kolem 23 stupňů. A na hřebeny hor dnes vyšplhají nejen obdivovatelé krásných vyhlídek, ale také chladných stínů. Tam v 1000 metrech nad mořem naměříte jen kolem 17, na Šumavě ale kolem 21 stupňů. A to je ode mě pro dnešek všechno, přeji vám krásnou sobotu.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Na filmovém festivalu v Karlových Varech se promítají i snímky, které vznikly tajně a jejich autoři je museli propašovat za hranice. Je to případ iránského snímku Zde je dům mého přítele, který tvůrci natáčeli v Iránu bez povolení úřadů, skrytou technikou a stále riskovali zatčení. Příběh se odehrává krátce po iránsko-izraelské válce v létě loňského roku a popisuje život dvou teheránských žen z uměleckého undergroundu.
1: Chtějí prostě žít normální život, chtějí být na Instagramu, chtějí tančit, chtějí být svobodní.
2: Režisérka Mariam Atayi uvádí film na každé projekci. Podle ní navzdory represím pořádají lidé v ulicích Teheránu koncerty, výstavy a třeba i večírky. Stejně jako dvě kamarádky z filmu, než si na ně kvůli nepovolenému divadlu došlápne tajná policie. Režisérka Atayi natáčí film s manželem Husseinem Keshavarem. Žijí převážně ve Spojených státech a od loňska se kvůli obavám z represí do Iránu už nedostanou.
3: Pro mladé lidi je odpor součástí života. I když vláda protesty brutálně potlačuje, odpor bude pokračovat. Mladí lidé už si nenechají diktovat, jak mají žít. Mnoho lidí, se kterými jsme pracovali, bylo zatčeno. Přesto pokračují dál a navzájem si pomáhají.
4: On je to dneska už náš druhý iránský film.
2: Na iránské filmy chodí Matěj s manželkou Stanislavou a synem Honzou.
4: Je pravda, že tady ten film mě i tak trošku překvapil v tom,

0: V Islámské republice mají dlouhodobý problém už řadu dekád.
1: Filmový kritik Českého rozhlasu Pavel Sladký.
0: Cenzura iránská funguje na několika rovinách. Schvaluje se jak scénář, potom hotový výsledek. To znamená, že pro řadu tvůrců je snaží se tomu úplně vyhnout a natáčet undergroundově.
1: Přesně tohle dělají tvůrci filmu. Navíc po zimních protestech, které si vyžádaly tisíce mrtvých, museli snímek propašovat za hranice.
2: Dva členové štábu uložili film na pevný disk s náboženským filmem, kdyby to někdo kontroloval. Pak autem vyrazili k tureckým hranicím a museli projet hodně kontrolních stanovišť. To, co udělali, bylo opravdu hrdinství.
0: A někteří ti tvůrci nebo tvůrkyně jsou vlastně dneska nejvýznamnějšími představiteli disentu v čele s Jafarem Panahim. Ale bylo asi všem dopředu jasné, že přijet nebude moct, i kdyby chtěl.
1: Dodává Pavel Sladký. Paradoxní je, že obě herečky chtěly jet na premiéru svého filmu na festival Sundance do Spojených států. Jako Íránky ale nedostaly americké vízum. Do Karlových Varů dorazily bez problémů. Lubomír Smatana, Radiožurnál.

Za necelých 5 minut jsou tu další zprávy Radiožurnálu a po nich už magazín Experiment, tentokrát z Karlových Varů, kde už se v našem airstreamu pohodlně usadil moderátor Jan Pokorný, a tak ho za pár minut uslyšíte. Přeji vám krásnou sobotu.

0: Je 9 hodin. Radiožurnál vysílá zprávy.
1: Tenistky Muchová a Nosková se dnes utkají o titul z wimbledonské dvouhry. Děti by mohly strávit v mateřské škole povinně o rok víc. Změnu chystá ministerstvo školství. Prezident Petr Pavel dnes vystoupí na slovenském festivalu Pohoda. Na dálnici D1 směrem z Prahy do Brna popojíždí kratší kolona před omezením na kilometru 128. A bude slunečno, během dne přechodně více oblačnosti, teploty do 29 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: O nejslavnější tenisový titul se dnes utkají dvě Češky, Karolína Muchová a Linda Nosková. Obě hráčky mají za sebou i vítězné turnaje před Grand Slamem ve Wimbledonu a na trávě jsou teď podobně úspěšné. Linda Nosková říká, že by jako fanoušek nevěděla, na kterou stranu se ve finále přiklonit.
3: Já bych asi fandila, řeknu jako kliše, dobrýmu tenisu. Já myslím, že oba naše výkony na těchto turnajích byly skvělý, proto máme obě ten titul a jsme tady ve finále, takže asi bych nebrala stranu.
1: Utkání začne po 17. hodině. Radiožurnál vám ho nabídne v přímém přenosu. Ministerstvo školství plánuje prodloužení povinného předškolního vzdělávání. Děti by měly nově navštěvovat mateřskou školu 2 roky před nástupem do první třídy, místo současného 1 roku. Podle úřadu má delší čas v předškolním vzdělávání dětem pomoci, aby se lépe připravili na školu. Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO chce podrobnosti návrhu představit v září.
4: Školy potřebují více psychologů, speciálních pedagogů a odborníků, kteří pomohou dětem i učitelům. A pomoc musí přijít co nejdřív, už v mateřské škole. Čím dříve dítě podpoříme, tím větší má šanci uspět.
1: V Trenčíně na Slovensku dnes končí jubilejní 30. ročník festivalu Pohoda. Vedle koncertů světových hvězd letos nabídne i mimořádné setkání českého prezidenta Petra Pavla a bývalé slovenské prezidentky Zuzany Čaputové. Pavel se přitom na největším slovenském hudebním festivalu představí jako vůbec první česká hlava státu ve funkci.
5: Diskuze s názvem Identita v srdci Evropy se uskuteční v rámci tradičního debatního programu Café Europa. Petr Pavel a Zuzana Čaputová budou mluvit o demokratických hodnotách, občanské společnosti, evropské identitě, ale i výzvách, kterým dnes čelí země střední Evropy. Na Pohodě už v roce 2008 vystoupil také bývalý český prezident Václav Havel. Jeho odkaz letos připomíná i monumentální 12-metrový banér nad hlavním pódiem s neonovým srdcem, tedy symbolem, který neodmyslitelně provázel Havlův podpis. Ze Slovenska Bára Vránová, Radiožurnál.
1: Britská policie propustila muže, kterého včera zatkla pro podezření z vraždy bývalé poslankyně Anne Whitcombové. Muž už není součástí vyšetřování. Političku našli včera mrtvou v jejím domě. Podle policie před smrtí utrpěla vážná zranění. Whitcombová v 90. letech působila jako ministrně. Dlouho byla členkou konzervativní strany. V roce 2019 ale vstoupila do protiunijní Brexit Party. Dnešní pravicově populistické strany Reform UK Nigela Farage.
6: Sport. Španělé porazili 2-1 Belgii a na mistrovství světa ve fotbale postoupili do semifinále, ve kterém se utkají v úterý s Francií. Zápas v 88. minutě rozhodl po chybě střídajícího brankáře Belgie Lamence útočník Španělů Mikel Merino.
7: Je to pro nás velké vítězství. Po 16 letech jsme znovu v semifinále mistrovství světa. Přijeli jsme sem hrát proti nejlepším týmům planety a teď nás čeká Francie. To je zápas, o kterém jako malé dítě sníte.
6: Dnes ve 23 hodin se ve čtvrtfinále šampionátu utká Norsko s Anglií. Ve 3 hodiny v noci začne duel Argentina-Švýcarsko. Oba zápasy nabídne Radiožurnál Sport v přímých přenosech.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Zdržení na D1 za Baranovem, nehoda na D11 za Lysou. Na dálnici D1 směrem z Prahy do Brna za sjezdem na Velký Beranov naberete kratší zdržení před omezením na 28. kilometru. Silničáři tam zabrali levý pruh a popojíždí se jen v řádech minut. Na D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové počítejte se zdržením za sjezdem na Lysou. Fronta z 19. kilometru se sune k nehodě na 20. Tam v odstavném pruhu 3 nabouraná osobní auta, v pravém pruhu ale leží plasty, jede se tak pouze levým. Na dálnici D35 směrem z Mohelnice do Olomouce zpozorněte kousek za sjezdem na Loštice. Na kilometru 240,5 narazilo osobní auto do svodidel, na místě zasahují i záchranáři a projíždí se pouze levým pruhem, ovšem plynule bez zdržení. A v Praze na výjezdu z Blanky směrem do centra popojíždí zhruba 10-minutová kolona k nehodě na konci Nové Povltavské. Před odbočkou do Holešoviček pokračují s odklízením následků po střetu dvou osobních vozidel. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude převládat slunečné počasí, během dne může být přechodně až oblačno. Teploty vystoupí na 25 až 29 stupňů, na severovýchodě území bude jen kolem 23, na horách kolem 17, na Šumavě až 21 stupňů. Tolik zprávy. Víkendový radiožurnál teď vysílá z Karlových Varů. Magazín Experiment otevírá Jan Pokorný.
0: Devět hodin a šest minut, ano, sobotní dopoledne patří na vlnách radiožurnálu vědecko-technologickému experimentu. A o čem bude ten dnešní? Když se spojí 3D tiskárna a tradiční keramická hlína, může vzniknout nečekaně užitečný materiál. Co se dá z keramiky vytisknout, dozvíte se už za chvíli. A vydáme se taky do vesmíru za družicemi Kostka a Marina. Dobré sobotní dopoledne.
2: Experiment. Pořad z prostředí vědy a moderních technologií.

0: Tady je Radiožurnál a vědecko-technologický magazín Experiment. Speciálně tvarované nádoby dokážou zvlhčovat vzduch v klimatizovaných místnostech. Vyvíjejí je na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze. Spojili přitom prastarý tradiční materiál s moderní technologií. 3D tiskárnu naplnili keramickou hlínou.
1: Čo počujeme, je set tlačiarne, ktorá je primárne určená na prietlač keramiky. Je to tzv. Delta robot.
2: Adam Varga na Vysokej škole umělecko-průmyslové popisuje 3D tisk keramiky. Tisková hlava se pohybuje na třech ramenech a vrstvu po vrstvě nanáší mokrou keramickou hlínu.
1: Táto je ešte obohatená o podávač materiálu.
2: Takže tady nahoře je taková roura, tady je to umazané od hlíny, takže tam se to nasypává.
1: Áno, vo vnútri je šnek, ktorý ten materiál posúva priamo do extruderu, potom následne do tvarov, ktoré tlačíme.
3: Výhoda toho je, že to umožňuje to tvarování úplně jiný než tradiční práce s keramikou. To rozšiřuje ty možnosti, co s tím tvarově jde dělat.
2: Říká Sára Kordová, vedoucí výzkumného týmu. A ukazuje výsledky experimentů.
3: To je výsledek našeho výzkumu. Zkoušíme hranice všech kategorií.
2: Tady tyhle ty tvary jsou hodně zvrásněné. Tohle to vypadá jako okraj lastury, nějaké mušle.
3: Ano, to zvrásnění jde naproti té potřebě. Keramika má takovou dobrou vlastnost, že když do ní dáte vodu, tak ta voda skrz ní se do toho vzduchu uvolňuje. A my dlouhodobě pracujeme s vnitřním prostředím a nízkou vlhkostí vzduchu v interiérech. Materiál, který víc uvolňuje vodu do toho vzduchu a zároveň je takhle hezky zvrásněný, umocňuje tu přirozenou vlastností keramiky.
2: Větší povrch, více záhybů, ze kterých se to může uvolnit?
3: Ano, přesně tak. Je to téma v nových budovách, je to téma v budovách s klimatizacema, takže tady vidíte jeden z našich prvních prototypů.
2: To je taková stěna z dlaždic tištěných, někde jsou květináče.
3: To je taková vize i co bychom s tím chtěli do budoucna.
2: Když tady testujete hranice těch materiálů, na co jste zatím přišli? Tenhle ten květináč je trochu naprasklý, tady máte ceduly protéká.
4: Keramika obsahuje vysoké procento vody. Keď to schne a následně, keď se to pálí, tak se to zmršťuje.
2: Vysvětluje Emma Harmanová z Vysoké školy umělecko-průmyslové.
4: Ten výzkum stále beží. Je strašně veľa keramických technologií postupů, ale ta metoda, kterou s tím pracuje ten 3D tisk, nie je možné to z různých důvodů robit těmi zaužívanými postupmi. Neustále vymýšlíme a zdokonalujeme, ako ty věci vůbec dať dohromady.
2: Takže ta hlína je úplně stejná jako v pravěku, ale musíte vymýšlet znovu ty postupy, aby to drželo.
4: Ano, ty samotné materiály a zložky, které v ní jsou, se absolutně nijak nelíší od toho, z čeho se v starověku modelovaly amfory. Len nie jsme obmedzení tým, z jakého ložiska to nakopeme, ale víme si to prostě sami regulovat.
2: Hlína se dá namíchat a vypálit různými způsoby. A rozdíl je i slyšet.
4: Když je to vypálené na vyšší teplotu, tak to má úplně jiný zvuk. Všetko je to z tej istej hmoty. To, či chceme, aby to prepúšťalo vodu alebo izolovalo, závisí iba od toho, na akú vysokú teplotu to vypálime, či tá kamenina je slinutá, alebo naopak ostáva porezná, či do toho dáme ďalšie organické prímesy, či to teda glazujeme alebo nie.
2: Kromě chování tištěné keramiky pri výrobě bude nutné také prozkoumat, jak vydrží pri používání, dodává Sára Kordová.
3: Teďka bychom chtěli udělat velkou instalaci, sledovat ji v čase, jak se chová, z toho se poučit.
2: Výsledkem by měly být designové doplňky do interiéru, které budou zároveň zavlažovat suchý vzduch. Z Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze Martin Srb, Radiožurnál.

0: V experimentu ještě chvíli zůstaneme u keramiky. Její střepy vydrží pod zemí tisíce let a přece se dají udržitelně recyklovat, říkají odborníci. Moderní metody umí i snížit spotřebu hlíny a současný 3D tisk keramiky je tak velmi úsporný, jak zjistil Martin Srb na Vysoké škole umělecko-průmyslové od Adama Vargy a Emy Hermanové.
1: Je ta hlína velmi udržitelná. Oproti tisku plastu má obrovskou výhodu, že nám, když nám něco přímo v tlačiarni skolabuje, ta hlína je stále mokrá. A my ju vieme priamo tak, ako ju máme v tej tlačiarni zobrať a vrátiť späť do zásobníku materiálu a proste plynule pokračujeme ďalej. Lepšia recyklovateľnosť snáď už ani nemôže byť, ako pri tej mokrej hline.
2: To znamená, během tej výroby v podstate nemáte odpad.
1: Áno, prakticky nemáme odpad. Zároveň, keď nám niečo pri schnutí praskne, stále ta hlína ešte nebola vypálená, stále je to niečo, čo vieme bez akékoľvek straty zrecyklovať a recyklovať to prakticky do nekonečna. Tam v zadnej miestnosti, tam máme dole pod stolmi barely s úlomkami hliny a keď sa nám toho nazbíra dostatočné množstvo, tak to všetko zalejeme vodou, necháme premáčať a potom znovu ako keramickými strojmi, niečím, čo nie je vyrobené pre 3D tisk, ale proste pre keramikou, tak to znovu zrecyklujeme a dostaneme také ako balce čistej hliny, pripravenej na použitie.
2: Tak to je v tej výrobě, ale když se to potom vypálí, o slovo se hlásí Adam Varga.
3: Potom, co se vlastně keramika vypálí, tak je stále recyklovatelná. Tým sa zaoberá paralelný projekt na Umprumke Adama Železného, ktorý sa zaoberá recykláciou porcelánu. Čo sa týka Umprumky a recyklácie keramiky v akejkoľvek podobe, tak si myslím, že tu sme pokrytí, zachránení.
2: Nebudou potom střepy, ktoré po nás zůstanou tisíce let, ale je možné to znovu spracovať.
1: Zároveň materiál, s ktorými pracujeme, obsahuje ako aditívum aj niečo, čomu sa v keramike hovorí šamot. Je to pomletá hmota, ktorá už raz bola vypálená, ktorá sa pridáva do tej hliny. Niečo, čo nám pomáha zároveň, aby tie veci počas výroby boli stabilnejšie. Nevyrábame si vlastný šamot, nie je to proces, ktorý by sme mali pokrytý priamo tu na univerzite, ale je to niečo, čo je rozhodne možné, deje sa to a je to nejaký spôsob využitia hmoty, ktorá už bola vypálená.
2: Zatím tady v ateliéru máte k recyklaci i nejaké neúspiešné pokusy o 3D tisk keramiky. Co by ste chteli vylepšiť, aby to tolik nepraskalo?
1: Štandardne sa to rieši tak, že keramické objekty schnú na nejakých textíliách, na nejakého ako plátne. Problém je, že my tie naše predmety nemôžeme úplne prenášať počas toho, ako sú čerstvo vytisknuté. Keby sme z toho dotkli počas toho, ako to ešte nie je stuhnuté, tak to môžeme celé pokaziť.
2: Je to mäkké, nedá sa s tým moc manipulovať.
1: Presne tak. V podstate buď dlhodobo bojujeme s tým, že zo spodu to logicky kvôli tomu, že to na niečom stojí, odsýchá menej než z vrchu.
2: A když to prosýchá nerovnoměrně, tak keramika může prasknout.
1: To by chcelo spravit nějaké porézné police a uzavřít to do něčeho na štýl skleníku.
2: Já už na začátku, abyste to tiskli na něčem.
1: Keby se to při zmrštění o něco zachytilo, tak by to ospodu prasklo. To všechno věci, které aktivně prostě sledujeme. Ten výzkum nielen my, ale i jiní lidé vyvíjejí nové lepší metody, jako s těmi věcmi pracovat.
2: Dodává Emma Harmanová z ateliéru keramiky a porcelánu Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze. Martin Srb, Radiožurnál.

0: Posloucháte Radiožurnál a vědecko-technologický magazín Experiment. Do vesmíru tento týden odstartovaly další dvě družice s českými přístroji. Jednu z nich sestavili studenti VUT v Brně a je to první český studentský satelit. Obě to jsou miniaturní, asi 10-centimetrové kostky.
1: Tohle je anténa. Tam pak máme rádio vlastní výroby a pak palubní počítač, který jsme si vyvíjeli.
2: Družici nazvanou Kostka popisuje Krištof Boháč, student VUT a člen výzkumného týmu u iSpace. Maximum zařízení se studenti snažili sestrojit sami, dodává další z týmu Šimon Pokorný.
3: Všechny komponenty, které jsou takhle vidět zvenčí, až na ta malá dvířka ze spodu, jsme vyvíjeli my v týmu.
2: S první českou studentskou družicí se můžou spojit radioamatéři. Kromě toho občas pošle i snímky Země z vesmíru a měla by navázat spojení s Antarktidou.
1: Naše univerzita boduje meteorologickou stanici na Antarktidě. Budeme využívat tu naši anténu ke sběru dat z této stanice a přenášet ty zpátky k nám na univerzitu.
2: Společně se studentskou Kostkou dorazila do kosmu také další družice s českým přístrojem na palubě. Slovenská Marína nese vesmírnou meteostanici pro výzkum slunečních bouří. Přibližuje Martin Tiburec ze společnosti AdvaSpace.
4: Když se stane na Slunci nějaká bouře, tak vyletí celé klubko různých částic. Některé jsou rychlé a neškodné, jiné jsou těžké, pomalejší a mohou provrtat do vás docela slušnou díru. Když detektor zachytí tu lehkou, tak to může považovat za takový předvoj té těžké složky.
2: Jako bychom na Zemi zachytili poryvy větru a první dešťové kapky a před bouřkou ještě stihli zavřít okna a vypnout elektřinu. Něco takového by se totiž hodilo i družicím. Ondřej Vaňura, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je 9:30. Přinášíme zprávy.
1: Hasiči ve Zlíně večer snížili stupeň poplachu na druhý, v noci prolévali ohniska a chladili stavební konstrukce. Výšková budova číslo 34 v někdejším baťovském továrním areálu začala hořet ve čtvrtek ráno. Schořelo i téměř 30 000 knih nadace Tomáše Bati. Nadace proto založila transparentní účet. Podpořit ji můžete taky nákupem speciální edice triček. Knihy měly hodnotu minimálně 5 milionů korun. To je asi pětina ročního rozpočtu organizace. Česká obchodní inspekce zjistila nedostatky u 40% kontrol na letošním mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech. Informovalo to mluvčí inspekce František Kotrba. Během prvních 5 dnů festivalu se inspektoři zaměřili především na prodej alkoholu mladistvým. Problémy našli zhruba ve 2/3 případů. Chystáme podrobnosti, poslouchejte zprávy v 10 hodin. Kuba se po druhé tento týden potýká s celostátním výpadkem elektřiny. Bez proudu bylo v pátek na 10 milionů lidí. Karibský ostrov má z výpadky proudu problémy dlouhodobě, jsou ale stále častější a rozsáhlejší. Na vině je zastaralá rozvodná síť i ropná blokáda Spojených států. A v okolí Hustopečí na Břeclavsku přibylo 775 stromů a téměř 19 000 keřů. Ve 4 lokalitách o celkové rozloze 7 hektarů tak skončily rozsáhlé úpravy krajiny. Město za ně zaplatilo více než 21 milionů korun. Nové výsadby i terénní úpravy mají zmírnit dopady sucha.
0: Sport.
1: Na tenisovém Wimbledonu se bude hrát vůbec poprvé čistě české finále dvouhry. Po 17. hodině do něj nastoupí Linda Nosková a Karolína Muchová. A to v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. A fotbalisté Španělska si po 16 letech zahrají semifinále světového šampionátu. V Los Angeles porazili Belgii 2-1 a čeká je souboj s Francií.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehoda na D11 za Lysou, zdržení na D1 za Velkým Beranovem. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce narostla kolona až ke sjezdu na Lysou na 18. kilometr. Zhruba čtvrt hodiny se sune k nehodě na 20.
3: Je tady havárie 3 vozů, jsou tady na místě hasiči, policie a projíždí se jenom levým pruhem.
2: Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velký Beranov čekejte kratší zdržení před omezením na 28. kilometru. Silničáři v levém pruhu z kilometru 126 ztratíte okolo 10 minut. V Praze trvají komplikace na výjezdu z Blanky směrem z Letné. 10-minutová kolona popojíždí k nehodě v Nové Povltavské. Před odbočkou do Holešoviček stále blokují jízdní pruh následky kolize dvou osobních aut. Na Hlávkově mostu od dnešních ranních hodin omezili provoz ve směru z centra do Holešovic. Projíždí se tam pouze jedním pruhem, fronta na 10 minut se sune z úrovně hlavního nádraží. A ještě příjezd do metropole ze severu Ústeckou D8 před omezením ve Kbelské, zaplněná Cínovecká od sjezdu na Čakovice, samotnou Kbelskou projíždíte plynule v obou směrech. Delší zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude převládat slunečné počasí, během dne může být přechodně až oblačno. Teploty vystoupí na 25 až 29 stupňů, na severovýchodě území bude jen kolem 23. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál magazín Experiment. Slovo má Jan Pokorný.
4: Dobré dopoledne, na kterou stranu natočit anténu, aby signál přijímala co nejlíp? I na to existují měření, kterými musí projít každá nová anténa. Slouží k tomu speciální bezodrazová komora. Už za chvíli vás do ní zavedeme. Ve druhé půlhodině dnešního experimentu budeme mluvit taky o pokroku v léčbě vzácných autoimunitních nemocí jater. S některými, které kdysi končily transplantací, si už dnešní medicína dokáže poradit. Dobrý poslech přejeme.
0: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.
6: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Posloucháte Radiožurnál, na první pohled obyčejný prut, drát, koule nebo třeba talíř. Ve skutečnosti je to zařízení, díky kterému vysílá třeba rádio, a nebo se bezdrátově můžeme připojit k internetu. Většinou nenápadné antény přijímají nebo vysílají elektromagnetické záření a právě na tom, jak jsou výkonné, závisí i kvalita signálu. Pro jejich testování proto existují speciální bezodrazové komory. Tu u nás nejnovější mají na Vysoké škole Báň Technické univerzitě Ostrava.
2: Tak já vás tady vítám. Chtěl bych vám ukázat pracoviště, kde měříme antény.
3: Vstupujeme do bezodrazové anténní komory. Je to vlastně taková kovová krabice v místnosti, která se ukrývá za tady těmito velkými dveřmi.
2: Dalo by se říct safe.
3: Vadim Závodný teď zkusí otevřít ten trezor, protože to je opravdu taková masivní klika.
2: Jste slyšeli to kovové těsnění, které doléhá na rám dveří a tím utěsní tu elektromagnetické záření, které je v tom vnějším prostoru.
3: No ale zároveň se na nás vlastně vyvalily takové ostré kužely. Vidím tady z molitanu, nebo z čeho to je?
2: Ano, to jsou absorbery. Míček na soft tenis, to je podobný typ pěny. Pouze je rozdíl v tom, že tady ty absorbery jsou plněné uhlíkem, grafitem. A pokud na ně dopadne elektromagnetická vlna, tak v každé vrstvě toho klínu se mění na teplo. A tím se vlastně potlačí odraz od těch kovových stěn.
3: Právě to, že se tady nic neodráží, je vlastně podstata celého toho měření.
2: Ano, to je důležitá věc, protože chceme změřit, jak vlastně ta anténa vyzáří tu energii do svého okolí.
3: Tak já se dívám na svůj mobil a ten tady skutečně žádný signál nemá.
2: A to je dobře. Takže nyní našroubujeme mechaniku té antény a připojíme ten kablík.
3: A tentokrát je zhruba o půlmetrovou trichtýřovitou anténu, kterou známe třeba ze satelitů pro příjem družicové televize. Teď máte připravené v komoře obě dvě ty antény, tu referenční a ta druhá je, kterou chcete změřit.
2: Obě dvě antény pracují ve stejném frekvenčním pásmu a my měříme signál, který z té referenční antény dopadá na tu anténu testovanou a ten poměr nám vlastně říká, ve kterém směru ta naše neznámá anténa přijímá lépe a ve kterém ten signál nepřijímá nebo slabě.
3: V této chvíli jsou obě dvě ty antény natočeny vlastně stejným směrem. Bude to vydávat nějaký zvuk?
2: Takové tiché šustění vlastně těch pozicionérů tam uslyšíte. Ano, teď vlastně první otočení antény v tom rozsahu 360 stupňů, kdy z jednotlivých stran se přijímal signál z té referenční antény. Ta spodní část se otáčí kolem svislé osy.
3: Ano, a teď vidíme, že se otáčí kolem vodorovné osy.
2: Ano, v ose té antény. A pokud bychom se podívali na monitor, tak vidíme graf, kde je síla toho signálu, který anténa přijímala.
3: A toto certifikované měření pak podle Vadima Závodného určuje, jak nejlépe natočit anténu pro kvalitní příjem. I sami přístroje ovšem vysílají elektromagnetické záření, které nesmí překročit určité limity. A to tady na VŠB měří Radovan Hájovský.
4: To rušení se měří po sítí a potom je rušení prostorem.
3: My teď tady vidíme tady dva přístroje. Já musím říct, že mě je sympatičtější spíš tam ten vzadu, kde je veliký hliníkový jehlan. Působí to trošku jako kosmicky.
4: Je to vlnovod, který právě umožňuje měřit rušení z těch přístrojů trošku omezené velikosti. Tady mám generátor pulzů, který umístím do komory. Tu komoru zavřeme, aby tam nešlo žádné jakoby rušení zvenku.
3: Tak vy jste to tady odstartoval, zapnul jste ten přístroj, nedělá to vůbec žádný zvuk, jenom tady vidím na monitoru naskakují žluté čáry.
4: Momentálně vidíme spektrum signálu v rozsahu 30 MHz až 1 GHz. Vidíme vlastně, s jakou intenzitou se vyzařují ty signály rušivé z toho přístroje.
3: Teď doběhl ten test, takže ten detektor je v pořádku.
4: Ano, to zařízení testované, které teď máme v komoře, nepřekračuje meze, které jsou dané v normách.
3: Bezodrazové komory slouží nejen pro ověřování vlastností elektromagnetických zařízení, ale také pro jejich vývoj. Eva Kézrová, Radiožurnál.

0: Posloucháte Radiožurnál, internetové připojení, satelitní přenosy nebo monitorovací systémy. Nejen tam jsou potřeba antény, radary a další elektromagnetická zařízení. Poptávka tak není jen po přístrojích, ale taky po odbornících, kteří je můžou stále vylepšovat. I to je jeden z důvodů, proč už 4 naše vysoké školy mají vlastní bezodrazovou anténní komoru. Jako poslední si ji pořídili na Vysoké škole Báňské technické univerzitě Ostrava a podle vedoucího katedry telekomunikační techniky Miroslava Vozňáka byl důvod docela jednoduchý.
1: Zamíření na radiokomunikace tady pěstujeme zhruba 20 let a tato komora nám skutečně velmi chyběla.
2: Je to tak, že ten obor je tak progresivní, že už je taková komora nutností?
1: K vývoji zařízení, které vysílají v nějakém spektru frekvenčním, potřebujete vždy provést měření a potřebujete zajistit, aby ty zařízení vysílaly skutečně na těch kmitočtech a výkony, které jsou povoleny. Tato komora v podstatě vylepšuje naše portfolio vybavení, čili my jsme samozřejmě vychovávali studenty bez této komory, nicméně díky této komoře teďka mají možnost získat zkušenosti i změření. A vlastně celý ten řetězec od návrhu antény, od nějaké simulace teoretického modelu přes výrobu antény, až po její odměření, tak máme už kompletně hotový. Takže jsme schopni navrhnout, vyrobit, odměřit.
2: Jaká je tedy ta roční zkušenost?
1: Určitě nechceme konkurovat firmám, které tady v České republice provádí certifikovaná měření v anténních bezodrazových komorách. V naší komoře bude možné si udělat třeba nějaké předcertifikační měření. Výrobce musí zajímat, jak je zařízení vyzařuje, v jakém směru a jakým výkonem. U nás si třeba bude moci ověřit, že to jeho zařízení splňuje to, co splňovat má. Také co chceme dělat, tak spolupráce samozřejmě s firmami, které navrhují a vyrábí různá zařízení v oblasti radiokomunikací. Nedávno jsme zahájili spolupráci s jednou firmou, která nás oslovila na smluvní výzkum a chtějí od nás provést návrh směrové antény a provést i měření. Takže to je perfektní, že je to oblast spolupráce s průmyslem, ale také, a to především nám jde o naše studenty, protože my jsme veřejná vysoká škola a ti naši studenti potřebují patřičné vybavení.
2: Čím se vlastně liší ta vaše bezodrazová anténní komora od těch komerčních?
1: No, každá ta bezodrazová komora nepochybně má nějaký rozsah, nějaké specifika. Ta naše komora má frekvenční rozsah zhruba do těch 40 GHz a v čem je unikátní, v čem se liší, tak si myslím, že unikátní perfektně ten poziční systém, který v té komoře je. To znamená, vy na dálku ovládáte poziční systém, který je velice přesný a můžete s tou anténou nebo s objektem, který potřebujete změřit třeba jeho odraz, jo, tak s ním můžete velmi přesně pracovat.
2: A můžete si nastavit vlastně i přesně to, co potřebujete?
1: No nepochybně. Třeba teď uvažujeme o tom, že budeme vyvíjet radar, který bude schopen zaměřovat drony. Čili my to vlastně umístíme na ten poziční systém, budeme s tím objektem točit, budeme natáčet v různých osách a proměříme odrazy signálu.
2: Radar, který zaměřuje drony, tak to je docela výzva vzhledem k tomu, jakým způsobem jsou ty drony vlastně viditelné v uvozovkách.
1: Je to malý objekt, čili nebude to jednoduché.
2: Velmi dobře si uvědomuje Miroslav Vozňák, vedoucí katedry telekomunikační techniky Vysoké školy Báňské technické univerzity Ostrava. Eva Kézrová, Radiožurnál.

0: Experiment si s ním povídala vědecká redaktorka Andrea Skalická.
1: Zabýváte se třemi nejčastějšími autoimunitními nemocemi jater, o které jde a jak se dnes léčí? Treated today.
2: We have autoimmune hepatitis.
3: Nejzávažnější je autoimunitní hepatitida, při které organismus přímo napadá jaterní buňky. Na tuhle nemoc máme velmi účinné léky. Další je primární biliární cholangitida, neboli PBC, kterou obvykle mají ženy. Vlastní imunita při ní ničí mikroskopické žlučovody uvnitř jater. I tady už máme léčbu dlouhou dobu a nedávno přišly hned dva nové léky.
1: The third disease, tou třetí nemocí, je primární sklerozující cholangitída neboli PSC. Co se děje v organismu při této nemoci? Person has this disease.
3: PSC je také velmi závažná nemoc. Vlastní imunitní systém při ní útočí na žlučové cesty a játra se postupně jízví. Obvykle to vede k cirhóze a jaternímu selhání. Nemoc je typická pro muže do 40 let. První léky na ní by mohly být k dispozici ještě tento nebo příští rok. Jde o syntetickou žlučovou kyselinu, která jizvení jater zastavuje. Podle dostupných dat pomáhá zlepšit stav u 15% pacientů. Není to obrovský úspěch, ale je to velká naděje. Jde skutečně o vůbec první léčbu, která se po mnoha dekádách studia této nemoci našla.
1: Pracujete v univerzitním lékařském centru v německém Hamburgu. Máte tam také vlastní výzkum? Research there?
2: Yes, we have a large research unit.
3: Ano, máme rozsáhlé vědecké pracoviště. V případě autoimunitních nemocí jater se například zaměřujeme na mikrobiom ve střevech. Spolu s kolegy hledáme odpovědi na to, jestli by právě v něm nemohl být spouštěč těchto nemocí a jestli ho nemůžeme nějak upravit, abychom mohli vyvinout nové způsoby léčby.
1: Existuje v případě těchto nemocí nějaká prevence? Co se dá dělat pro to, abychom je nedostali? Getting them.
3: Protože nevíme, jak tyhle nemoci vznikají, nemůžeme pro jejich prevenci nic udělat. Ale proto jsem zmínil výzkum mikrobiomu. Je totiž docela možné, že to, co jíme, může mít vliv i na samotnou nemoc. Teď se například zabýváme tím, jestli může omezení lepku ve stravě ovlivnit mikrobiom tak, aby se stal mikrobiomem prospěšným. Ale zatím jsou to všechno jen spekulace.
1: And how do you see the future? A jak vidíte budoucnost? Jak se budou tyto nemoci léčit třeba za 10, 15 let, 15 years?
2: In PBC we already doing very well.
3: Myslím, že většina pacientek s nemocí PBC má už dnes díky novým lékům, které jsou k dispozici i v Česku, velmi dobrou prognózu. Dříve končily většinou transplantací jater. Autoimunitní hepatitídu sice umíme léčit, ale léky mají vedlejší účinky. Do budoucna se přemýšlí o tom, jestli by nepomohly takzvané CAR-T buňky, protože dokážou likvidovat agresivní buňky ve vlastním imunitním systému a tím ho mění. U primární sklerozující cholangitidy, tedy PSC, pořád úplně přesně nerozumíme tomu, jak nemoc vzniká. Vyvinout nové léky proto bude složitější.
1: Dodává hepatolog Ansgar Lohse z Univerzitního lékařského centra v německém Hamburku. Andrea Skalická, Radiožurnál.

0: vaše varování ze silnic.
1: Je velká bouračka motorkáře s autem.
2: Obratem předáváme všem řidičům.
3: Valí se tam obrovský kouř dýmu, silnice nebude ani vidět.
0: I vaše zpráva může pomoct ostatním.
3: Teď tady přistávala helikoptéra, tam byli hasiči.
2: Aby včas zvolili lepší cestu.
3: A tady odpočujou jenom ty, co poslouchají zelenou vlnu.
0: Volejte 800 553 553.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
4: Radioservis představuje knihu Miloše Šenkýře Temné letopisy moravské. Vydejte se s námi do Brna a jeho okolí na místa děsivých událostí. Jednotlivé příběhy vás zavedou do dějišť, srážek vlaků, pádů letadel, výbuchů a vražd napříč staletími. Vraťte se s námi v čase k příběhům, na které bychom neměli zapomenout. Temné letopisy moravské. Knihu dostanete v e-shopu radiotéka.cz nebo v obchodě Českého rozhlasu na Vinohradské 12.
5: Je 10 hodin. Radiožurnál vysílá zprávy.
6: Nejméně 11 zraněných si vyžádali ruské vzdušné útoky na Kyjev. V Českých Budějovicích hoří propojka plynu. Tenistky Nosková a Muchová proti sobě nastoupí ve finále wimbledonské dvouhry. Na dálnici D11 směrem z Prahy do Hradce popojíždí kolona k nehodě na 20. kilometru. A bude slunečno, během dne přechodně více oblačnosti, teploty do 29 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Hasiči stále zasahují u požáru výškové budovy v bývalém baťovském továrním areálu ve Zlíně. Na místě dohašují poslední ohniska, říká mluvčí zlínských krajských hasičů Pavel Řezníček.
7: Celou noc probíhal monitoring a samozřejmě chlazení zasažených konstrukcí. Teď ráno proběhlo zase střídání jednotek. Jejich počet byl snížen na 6 jednotek. Čerpáme z čerpacího stanoviště na dřevnici vodu a neustále skrápíme vlastně ty zasažené konstrukce a sutiny.
6: V areálu platí minimálně do pondělí dopravní omezení, zavřené jsou taky některé instituce v okolí. Rusko v noci vyslalo na ukrajinské hlavní město Kyjev další vlnu dronů a raket. Podle radnice zranili nejméně 11 lidí, včetně jednoho dítěte. Rusko v posledních týdnech posílá na cíle na Ukrajině stále více balistických střel, které je těžší zachytit. Kyjev navíc nemá dostatek munice pro protiraketový systém Patriot.
8: Kyjevští záchranáři zasahovali ve třech městských obvodech. V Solomenském hasili požár skladů a kancelářské budovy. Další škody způsobil ruský útok v Darnickém a Dniprovském obvodu. Šlo o bytové domy, obchody a auta. V noci a ráno Rusko raketami a nepilotovanými letouny zaútočilo na Oděskou oblast. V Černomorsku byla poškozena přístavní infrastruktura, budovy i technika a jeden ze zaměstnanců zahynul, uvedla na sociálních sítích zpráva ukrajinských přístavů. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
6: Česká obchodní inspekce zjistila na letošním mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech nedostatky u 40% kontrol. Celkem jich inspektoři za prvních 5 dní festivalu provedli 48. Zaměřili se především na prodej alkoholu mladistvým. Problémy objevily zhruba ve 2/3 případů, popisuje mluvčí inspekce František Kotrba.
9: Je to samozřejmě problém, který je trochu společenský, celospolečenský. Je to vysoká akceptance alkoholu, která je tradiční v těch našich zemích. Je to snadná dostupnost alkoholu.
6: Loni provedli inspektoři na filmovém festivalu celkem 94 kontrol a nedostatky zjistili téměř v polovině případů. Na Zátkově nábřeží v Českých Budějovicích hoří propojka plynu v zemi. Plameny dosahují výšky až 5 metrů. Jeho čeští hasiči o tom informovali na síti X. Jeden člověk se podle nich při požáru zranil. Policisté evakuovali 2 domy a uzavřeli okolí místa, jak Radiožurnálu popsali jich mluvčí Jiří Macner.
10: Policisté a hasiči v Českých Budějovicích uzavřeli ulici Biskupskou a také kus Zátkovo nábřeží. Prosím, tomuto místu se vyhněte. Omezení pravděpodobně bude trvat možná 2-3 hodiny.
6: Hasiči zároveň ochlazují okolí. Na místo dorazila i plynárenská společnost, která přívod plynu zavře.
2: Sport.
11: Tenistky Linda Nosková a Karolína Muchová si spolu dnes zahrají o titul z wimbledonské dvouhry. Půjde o historicky první české finále v All England Clubu. Pro obě hráčky to bude neobyčejný zážitek, už samotný nástup na kurt je specifický. Ve speciálu radiožurnálu Sport o tom mluvil kapitán Davis Cupového týmu a finalista travnatého Grand Slamu z roku 2010 Tomáš Berdych.
12: Ta cesta z té šatny na ten center kurt, vlastně kdy člověk prochází vlastně těma prostorama pro tu královskou loži, potom sběrači vlastně vám nesou tašku na kurt, takže ten hráč jde opravdu jenom jako solo sám a prostě vstupuje na ten dvorec toho vysněného finále, tak ten pocit je neuvěřitelný. Samozřejmě je to něco, o čem každý tenista sní, co si každý tenista přeje.
11: Zápas Noskové s Muchovou odvysílají po 17. hodině Radiožurnál Sport a Radiožurnál v přímém přenosu. A fotbalisté Španělska vyhráli ve čtvrtfinále mistrovství světa nad Belgií 2-1. V semifinále se utkají s Francií.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Zdržení na D1 v okolí Beranova, nehoda na D11 za Lysou. Na D1 z Prahy do Brna vázne provoz za Velkým Beranovem. V koloně z kilometru 124 se popojíždí přes 20 minut k omezení na stém 28. V levém pruhu tam stále pracují silničáři. D1 z Brna do Prahy se začíná zlehka plnit před omezením u Beranova. Na stém 19. kilometru je uzavřený pravý pruh, zdržení zatím jen krátké. D1 na trase z Prahy do Hradce, kolona od sjezdu na Lysou z 18. kilometru sune se 10 až 15 minut k nehodě na 20. Tam se stále projíždí pouze levým pruhem. Pokud po D11 pokračujete dál na Hradec a chystáte se sjíždět na exitu 39 Poděbrady, tak velmi opatrně na navazující silnici 38 směr Kolín, kousek za napojením z dálnice, zasahují u nehody se zraněním. Provoz je omezený, i tam se tvoří kolona a z dálnice se hůře najíždí. Na 35 z Liberce do Turnova naberete zdržení před omezením v Hodkovicích. Od sjezdu na Jablonec z 31. kilometru ztratíte přibližně 10 minut. A příjezd do Prahy po D8 před omezením ve Kbelské plná Cínovecká, a to od sjezdu na Čakovice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Bude převládat slunečné počasí, během dne může přechodně být až oblačno. Teploty 25 až 29 stupňů, na severovýchodě území jen kolem 23. Tolik zprávy. Vracíme se do Karlových Varů, kde je Jan Pokorný a festivalový host Radiožurnálu.
14: Dobré dopoledne, v 10 hodin 6,5 minuty hlásíme se ze Sadové kolonády na 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech, který dneškem končí. S námi ve studiu je Pavel Ryholec, český sound designer, producent, hudební skladatel, pedagog a pro dnešek hlavně člen festivalové poroty, která je složená z filmových tvůrců a odborníků. Dobrý den.
15: Dobrý den přeju.
14: Vy už víte, kdo vyhraje.
15: Vím to, no.
14: Ale nesmíte prozradit.
15: Nesmím to prozradit.
14: Jaká to byla práce v porotě pro vás?
15: Musím říct, že to bylo velmi zajímavé. Bylo to nás pět, bylo to skupina...
14: Bylo vás pět?
15: Ano, bylo nás pět, přesně tak. A ta porota byla složená velmi zajímavým způsobem. Měli jsme, řekněme, tak interkontinentálně. Máme tam režisérku z Malajzie, scenaristu z Norska, producentku z Francie, a amerického novináře. Což tahle kombinace byla velmi zajímavá, protože každý jsme měli jiný kulturní vlastně zázemí nebo jiný kulturní kořeny a velmi zajímavým způsobem tím probíhaly debaty, protože ty úhly pohledu se pochopitelně lišily. Nicméně musím říct, že jsme měli naštěstí velmi jednotný pohled a ani jak zvlášť jsme se nehádali.
14: Takže na vítězi jste se shodli? Téměř absolutně. Jednohlasně? Absolutně.
15: Absolutně, bylo to bez problémů. V podstatě musím říct, že to proběhlo hladce. Kromě toho, že jsme chviličku debatovali, jestli vítězem bude ten vítězný film, nebo jestli to pořadí těch prvních vlastně by dvou těch filmů, které dostávají to ocenění, jestli to bude tak nebo tak. To bylo jediná vlastně lehká debata.
14: Předpokládám, že vy po takové zkušenosti se spoustou filmů, se spoustou skvělých filmů, jak českých i zahraničních, se někdy jen obtížně díváte na ten film jako divák. Protože pořád vám tam asi naskakuje, hele, tenhle zvuk, jak oni to udělali, to jsem ještě neslyšel. A vyvede vás to z konceptu možná.
15: Ano, máte pravdu. Samozřejmě se mi to děje a já si to vždycky tak říkám, že když ten film je skvělý a skutečně mě vtáhne, tak si toho nevšímám. Mm-hmm. A ve chvíli, kdy tam něco není úplně řekně, hladké nebo v pořádku a začnu si toho všímat, tak jakoby z toho filmu vypadávám a je tam, vnímám teda nějaký problém vlastně.
14: Dobře, a jak se dokážete na filmy dívat jako porotce? To už musí být zase jiný pohled, ne, než divácký.
15: Já nejsem žádný zkušený porotce, pro mě to byl vlastně první velký zážitek tohoto typu. Snažil jsem se na to koukat jako divák. Čistě, my jsme dokonce i se sprotu dohodli, že k to budeme přistupovat tak, že si o těch filmech budeme zjišťovat co nejméně. Abychom skutečně přišli do kina jako divák, pustili film a my jsme koukali, co to vlastně zjišťovali a postupně jsme se do toho dostávali, což musím říct, že bylo velmi zajímavé, protože některé filmy začaly nějakým způsobem. Po 10 minutách vy si říkáte, aha, tak to je takové a takové. A najednou tam dojde ke zlomu a ten film se změní, což je vlastně věc, která vás většinou příjemně překvapí, když to nejde tou vyšlapanou cestičkou.
14: Hostem Radiožurnálu je mistr zvuku Pavel Rejholec.
0: Festivalový host Jana Pokorného.

0: Hostem radiožurnálu je tentokrát muž, který je kromě jiného i vedoucím katedry zvukové tvorby FAMU, český sound designer Pavel Rejholec. Ono už se neříká zvukař, a říká se sound designer.
1: No, to je složitější. Ono zvukař vlastně není jakoby spisovný popis té profese. A já když jsem přišel na FAMU, tak se říkal, nebo ještě se to pořád říká, mistr zvuku. Jenomže, co to je mistr zvuku? To je strašně široký pojem. Takže speciálně v tom filmu, kde běžně na filmu pracuje přes 10 lidí, 10, 15, 20, každý má svoji část té práce, tak už se nedá říct mistr zvuku. Ten popis těch profesí je daleko detailnější a sound designer je vlastně vychází anglicky, že jo, logicky, a vychází to z termínu, který se poprvé začal používat po filmu Apocalypse Now, což byl takový přelomový film, kdy skutečně ten zvuk najednou už měl jinou roli než jenom technickou a už to začalo přinášet jinou kvalitu, už to začalo přinášet i emocionální posun toho filmu a tak dále. Takže sound designer je, řekněme, popis toho, když člověk přináší do filmu něco více než jenom to, že je rozumět dialogu.
0: Vy přinášíte do našeho mobilního studia, kterému říkáme Airstream, možná trochu vzrušení. Neříkám, že je to vámi, ale když jsme řekli, že přijdete, tak se nám tady porouchal jeden audiosystém, takže my teď vysíláme trochu improvizovaně, ale nemá to vliv na funkci, tedy to zase můžeme říct, že posluchač nic nepoznává, ale vy můžete sledovat i naše dva mistry zvuku tady v Airstreamu, jak se to snaží opravit. Nemáte půzení jim pomoct?
1: No, já si myslím, že bych jim pomohl tak, že by to přestalo fungovat. Úplně. Pravděpodobně. To samozřejmě určitě lze zajistit.
0: Samozřejmě to není problém, to není problém.
1: Pardon. Obdivuji jejich klid, protože to je samozřejmě základní premisa k tomu, že se to dá vyřešit, být v klidu.
0: Pane profesore, já je trochu znám a já myslím, že se před vámi přetvařují, ale nechci jim šláhat úplně jako do výrazu tváře. Posloucháte radiožurnál, pokračujeme v rozhovoru s Pavlem Rejholcem. Vy jste mluvil o tom, jak se ten zvuk vyvíjí nebo vyvinul částečně v té filmové tvorbě. Člověk přeci jenom pamatuje a pamatuje si ty vinylové desky, které sloužily jako test pro stereováhu, když už tedy se začalo vysílat nebo pouštět muzika stereo. Slyšíte můj hlas z levého reproduktoru, pak to přešlo do toho pravého. Jak je to teď? Jak prostorový je zvuk? Nekonečně?
1: No to, zase. Záleží na tom, jak se na to, jak o tom mluvíme. Současný nejvyšší systém Dolby Atmos je, říká se mu imerzivní, je skutečně prostorový, máte reproduktory, které jsou vlastně nezávislé, všude kolem sebe, máte je i na stropě. A ta dynamika a kvalita toho systému je skutečně velká. Já třeba v něm rád filmy dělám, ale zase není to revoluční, je to evoluční systém. My máme vlastně více kanálové systémy už od konce, řekněme, od 80. let už jakoby běžně v používání. A ta kvalita se neustále zvyšuje. A musím říct, že Dolby Atmos, já mám rád to, že se to jmenuje Dolby Atmos, protože on to skutečně je schopno vás pohltit, když je to dobře udělané. Jste tím zvukem obklopen, ale pak zase na druhou stranu můžou vznikat problémy, když to zneužijete, tak se může stát, že vás to odtrhne od toho filmu. Pořád musíte sloužit, pořád děláte zvuk k filmu, neděláte zvuk a film.
0: A vy jako mistr zvuku, sound designer, když se podílíte na filmu, tak musíte mít na paměti i to prostředí, kde to pravděpodobně ten člověk bude poslouchat. Že to bude buď v nějakém super vybaveném kině, nebo v domácím kině, nebo normálně přes televizi, anebo přes sluchátka.
1: No, to jste velmi dobře trefil dnešní nejobtížnější úkol v podstatě, protože my mícháme film v Dolby Atmos, což je ten nejvyšší systém, u kterého máte takřka jistotu, že v Dolby Atmos kině to bude hrát na 90% tak, jak v tom studiu, což je skvělé. Nicméně současně víte, že ten film potom bude do televize, pak bude na streaming a nakonec si ho budou-li pouštět v telefonu. A to všechno to musí nějakým způsobem splnit. Dělá se to tak, že my vytváříme mixy pro ty menší zařízení, stereofonní, ale samozřejmě nikdy to nemůžete odhadnout. Ale já třeba velmi často kontroluji, máme ten Dolby Atmos, což je ten nejvyšší systém, a ten poslední mix toho filmu já si třeba kontroluji na počítači, jestli vůbec vlastně to funguje. A je to strašně těžké. To je ta nejobtížnější část, protože vlastně dneska je to o tom, jak oni tomu říkají, means of delivery, že to poběží vlastně všude na všem. A je to jedno, jestli to začalo na velkém plátně nebo ne.
0: Proč jste si vybral tuhle práci se zvukem?
1: Já jsem původně na FAMU šel s tím, že jsem chtěl dělat filmovou hudbu, že jsem hodně dělal hudbu. A když jsem do tu FAMU se dostal, tak jsem najednou začal objevovat ten film a zjistil jsem, jak je to fascinující svět, a vlastně mě to vtáhlo. A začal jsem se tomu zvuku věnovat jako nejvíce.
0: A že je dobře, že vás to vtáhlo, tak o tom svědčí třeba i těch 8 českých lvů a další ocenění, které dostává host dnešního vysílání z Karlových Varů, Pavel Rejholec.

0: O filmu a zvuku, a nejenom o tom, si povídáme s dnešním hostem Pavlem Rejholcem. Vy si nějak trénujete sluch?
1: No, netrénuju, ale s tím sluchem je to podobně jako s čímkoliv ostatním. Když něco trénujete, když něco pořád procvičujete, tak se vám to nějakým způsobem zaostřuje. Hmm. Já to vnímám tak, a dokonce i na to byl nějaký výzkum, což mě překvapilo. Nicméně to tak je, že pokud to trénujete, ten analytický sluch, tak máte potom schopnost třeba rozeznávat tóny nebo některé frekvence lépe než lidi, kteří tu ten trénink nemají. Já si myslím, že to je jako když běháte, tak běháte lépe, když běháte hodně.
0: Jasně. A když jdete třeba po ulici, tak ono vám to tam naskakuje, nějak si ten váš sluch vybírá ty zvuky a oni ve vás nějak zůstávají, ukládají se k pozdějšímu použití.
1: No, jako bohužel se mi to občas stává.
0: Fakt?
1: Že třeba jdu po ulici a
0: počkejte, teď jste to přivolal, jo? Teď ano, nejdete ano. Po ulici, jsme tady na Sadové kolonádě a projíždí počišťovací vůz. No, hezký
1: ten,
0: zvuk.
1: Ten sluch náš je vlastně geniální orgán v tom slova smyslu, že vemte si to tak, ten mikrofon objektivně snímá veškerou realitu. Jste na nějakém, takový ten klasický případ toho koktejlového efektu. Jste na nějakém večírku a vy si s někým povídáte, je tam všude obrovský hluk. A vy mu rozumíte. Ale kdybyste tohleto nahrál mikrofonem, tak není rozumět ničemu. A ten sluch má neuvěřitelnou schopnost, nebo spíš to je mozek samozřejmě, vyseparovat z toho, to, na co vy se zaměříte. Máme schopnost se na něco jakoby zaostřit. A to je to, co my v tom filmu musíme dělat vlastně uměle. My tomu divákovi zaostřujeme to, co chceme, aby slyšel. A já vlastně třeba, když míchám nějaký film, tak se snažím, když potom třeba děláme prostředí, tak poslouchám, tak se snažím udělat, že máme odraz ulice, máme kolem sebe lidi, kteří kolem nás prochází, mají nějaký spolu dialog, tak vy slyšíte začátek nerozumíte, pak je slyšíte kolem sebe, kdy jim rozumíte, pak je zase neslyšíte. Já občas takhle jdu po ulici a poslouchám, jak to opravdu v reálu je, jak třeba ty odrazy jsou slyšet, jaká je ozvěna v lese. Tyhle věci vždycky říkám, ježišmarja. No, ale prostě jako nějakým způsobem se to snažím naposlouchat, aby potom jsem to vědomě, nebo jsme to vědomě mohli udělat tak, aby to bylo realistické a pak to někam posunout. Já vždycky myslím, že člověk musí umět to udělat tak, aby to bylo nebo vypadalo realisticky a pak s tím můžete pracovat dál, když to chcete přehnat. Že to už je pak ta stylizace.
0: Slyšel jste někdy absolutní ticho?
1: Slyšel jsem ho v bezdozvukové komoře v pražské Hamu a je to teda hodně divný pocit.
0: Dá se k něčemu připodobnit, nějak popsat?
1: No, ono to funguje, nebo na mě to funguje, nebyl jsem tam dost dlouho na to, aby se začaly dít nějaké jiné věci, ale ono vám ten sluch pořád něco trošku generuje, že vy máte pocit, že něco slyšíte. Jo, já si myslím, že to takové dozvuky a není to vlastně úplně příjemný pocit, že my jsme zvyklí být obklopeni zvukem neustále.
0: Ano, i tady na Sadové kolonádě před chvílí tu projel počišťovací vůz, teď nad námi letí letadlo a teď si zahrajeme písničku, protože za chvíli budou zprávy.

0: Máte v telefonu uložená všechna důležitá čísla?
1: Záchranná služba 155.
0: Policie 158.
1: Hasiči 150.
0: A zelená vlna 800 553 553.
1: Děkujeme, že nám pomáháte hledat lepší cestu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Přijďte do kina na filmovou událost roku.
3: Ithaca is a kingdom waiting for a king.
2: Přijďte na Odysseu režiséra Christophera Nolana.
3: Ithaca's king is coming back.
2: Jeden z nejslavnějších příběhů naší civilizace ožívá v nezapomenutelném filmu.
3: No one could stand between my men and home.
2: Matt Damon jako Odysseus a řada dalších hvězd v kinech zazáří už 16. července. Hlavním mediálním partnerem filmu Odyssea je Radiožurnál.
1: Letní autoškola Radiožurnálu.
0: V čem za volantem nejvíce tápeme?
1: Na co bychom si měli dávat větší pozor?
0: Radiožurnál připravil z nejčastějších dotazů řidičů letní seriál, a to ve spolupráci s dopravní policií.
1: Jedna minuta denně.
0: Jedna otázka.
1: Jasná odpověď.
0: Zapojte se i vy a pomozte nám společně dělat české silnice bezpečnější.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
4: Dobrý den, je 10:30. Radiožurnál a nové zprávy.
5: Děti by mohly strávit v mateřské škole povinně o rok víc. Ministerstvo školství plánuje prodloužit povinné předškolní vzdělávání na 2 roky. Detaily chce představit v září. Čím dřív podle úřadu děti dostanou podporu a začnou se připravovat na školu, tím vyšší mají šanci ji dobře zvládnout. Na Zátkově nábřeží v Českých Budějovicích hoří propojka plynu v zemi. Jeho čeští hasiči o tom informovali na síti X. Jeden člověk je zraněný. Na místě byly hlášené 5metrové plameny. Hasiči teď ochlazují okolí a zastavují přívod plynu. Policie uzavřela nejbližší okolí a žádá, aby se lidé místu vyhnuli. Britská policie propustila muže, kterého včera zatkla pro podezření z vraždy bývalé poslankyně Anne Whitcombové. Muž už není součástí vyšetřování. Političku našli včera mrtvou v jejím domě. Podle policie před smrtí utrpěla vážná zranění. A Jizerské hory v létě nabízí jízdu vlakem taženým unikátní ozubnicovou lokomotivou Rakušanka. Poprvé na trať mezi Tanvaldem a Kořenovem vyrazí dnes. Rakušanky byly první motorové ozubnicové lokomotivy na světě. Poslední 3 roky nejezdily kvůli špatnému stavu trati a její následné rekonstrukci.
1: Sport.
5: Tenistky Karolína Muchová a Linda Nosková se utkají o titul z wimbledonské dvouhry. Finále travnatého Grand Slamu začne v 17 hodin, stejně jako přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. A fotbalisté Španělska slaví výhru ve čtvrtfinále mistrovství světa. Belgii porazili úřadující evropští šampioni 2-1 a v boji o finále se střetnou s Francií.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Na D1 zdržení před Šmejkalkou nehoda za Chocerady. Na dálnici D1 z Prahy do Brna housne provoz před omezením na Šmejkalce. Zatím kratší zdržení naberete zhruba z 20. kilometru. O kus dál směr Brno za sjezdem na Chocerady na 32. a 5. kilometru teď čerstvá nehoda. Podle policie se zraněním průjezdný pouze jeden pruh. Prudce se brzdí za pravotočivou zatáčkou okolo 32. kilometru. D1 dál na trase do Brna plná za sjezdem na Velký Beranov ze stého 23. kilometru. Téměř půl hodiny se popojíždí k omezení na stém 28. Tam silničáři v levém pruhu. A D1 v opačném směru z Brna do Prahy za Měřínem hned 2 omezení. První na stém 22. další na stém 19. kilometru. Zatím nesouvislá fronta z kilometru 124 je na čtvrt hodiny. A na 35. z Liberce do Turnova naberete zdržení před omezením v Hodkovicích. Od sjezdu na Jablonec z 31. kilometru ztratí přibližně 15 minut. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Bude převládat slunečné počasí, během dne může být přechodně až oblačno, teploty dnes vystoupí na 25 až 29 stupňů, na severovýchodě území bude jen kolem 23, na horách kolem 17, na Šumavě až 21 stupňů. Takové byly zprávy. Dále s vámi Jan Pokorný a festivalový host Radiožurnálu. Rozhovor pokračuje už za chvíli.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Posloucháte Radiožurnál, stále ze Sadové kolonády v Karlových Varech. Naším hostem je člen festivalové poroty, jinak český sound designer, producent, hudební skladatel, pedagog Pavel Rejholec. Děláte ještě někdy zvuky jako reálné, třeba já nevím, pomocí nějakého šroubu a pilníku, kterým proto přejíždíte a ono to vydává nějaký zvuk, který se vám potom hodí, anebo to všechno je v nějakých knihovnách, odkud se to stahuje?
1: Ne, pořád se používá to nahrávání reálných zvuků a vlastně těch modů toho získávání těch zvuků je několik. Ten vlastně zásadní nebo základní jsou ty takzvaný brunclíci, postsynchronní ruchy, americky se tomu říká Foley, a to je vlastně disciplína, která je velmi zajímavá a současně vyžaduje opravdu profíky, kdy po tom, co ten film my dostaneme, tak se víceméně vyčistí dialogy tak, že zůstanou jenom ty dialogy. Všechno ostatní jsou vlastně zvuky, které tam nepatří v tu danou fázi, a ty ruchaři vlastně si vždycky pustí scénu, ono se to samozřejmě dopředu připravuje, není to taky, že by to bylo náhodné. Podle toho, co mají ty lidi třeba na nohou, po čem chodí, tak vlastně nahrávají synchronně tu scénu, když se tam na stole odehrává nějaká scénka, já tady mám třeba skleničku, nebo takhle, oni se vezmou skleničku, nahlu si tam vodu, a to se všecko synchronně nahrává s tím obrazem. A často i vytvářejí speciální zvuky, které mají být nějakým způsobem jako stylizované. Nám se tady
0: To byl nějaký zvuk, to je v pořádku.
1: Rozpadá se nám.
0: No, je to poslední den festivalu, to už se rozpadá, nejenom zařízení.
1: No a tím vlastně vzniká taková ta jakoby synchronní stopa. A to se neustále používá. Vemte si to, když máte třeba speciální uniformu, nebo já nevím, třeba kombinézu závodní, tak ji dostanou do toho studia a pomocí jí vytváří ten zvuk toho, co by ta postava vlastně vydávala. To je jedna část.
0: Ano, a druhá část?
1: A druhá část je, vezměte si, že máte třeba natáčení s nějakým zajímavým autem, tak ten vždycky na plac potom přijede nějaký ještě navíc, většinou to už bývá třeba ten editor toho zvuku, který se to auto osadí třeba 10-15 mikrofony a to auto se nějakým způsobem trápí a nahrávají se skutečně ty reálné zvuky. Já vlastně jsem velmi, no my se snažíme, já pořád říkám my, protože já vznik toho filmového zvuku vnímám jako kolektivní dílo. To skutečně není dílo jednoho člověka, pokud mluvíme o velkých projektech. A tak se tomu vrátím zpátky. Ten editor nebo ten sound designer toho třeba auta, tak si nahraje obrovskou knihovnu, ze které potom skládá dál, jak se to auto chová. Nebo některé rekvizity typu meč, puška, tak to se všechno snažíme nahrávat, abychom měli pro ten daný film tu skutečnou rekvizitu, která jaksi je originální.
0: Vy jste mluvil o botách, když jste točili film Zátopek, na něm jste si jako sound designer, mistr zvuku podílel, tak jak jste to dělali tak, aby tam bylo slyšet, že běží ti maratonští běžci, ale že běží tedy v botách, které nejsou současné?
1: No, my jsme se samozřejmě celou řadu těch bot sehnali.
0: A těch z 50. let třeba?
1: Ano, měli jsme tam staré botasky a různé boty. Současně to bylo i řešení těch povrchů, po čem oni běhali. A ještě navíc Zátopek byl specialista v tom, že třeba tam je scénka, kde on běhá v Kanadách. O něm bylo známé, že běhal v holinkách a tak dále. Tak my jsme se fakt snažili tam o maximální věrnost. Ona ta věrnost je vždycky v uvozovkách, protože vždycky je to film a vždycky je to trošku, vždycky to musí být posunuté. Takže já tu věrnosti říkám tomu, co divák přijme, že to tak je. A ono to vždycky je posunuté od té reality. To máte obyčejný zvuk dveří, nemůžete použít ty zvuk dveří, které jste nahrál, to by nefungoval, to je vlastně málo. Takže třeba my ten zvuk pak skládáme z 5-6 zvuků na jednu, které zahraju a pak teprve
0: jeden
1: to vypadá,
0: dveří.
1: Ano, jeden zvuk dveří je třeba ze 7.
0: To je strašná piplačka.
1: Je to piplačka, tak to taky trvá třeba 3 měsíce, než vznikne zvuk k filmu. Já vlastně, zvuk filmu je podvod, dá se říct, protože to všechno je dodělávané. Dneska 80% toho, co máte v dobrém filmu, je dodáno ex post, v té postprodukci.
0: Takže vy už nechodíte na plac?
1: Já nechodím na plac. Já nechodím na plac. Ono to je taky o tom, že všechno se specializovalo a ty zvukaři nebo ty mistři zvuku na place jsou absolutně specializovaní na tu profesi, ovládají strašně složité technologie a současně není možno dělat dobře obojí. Není možno dobře dělat mix filmu a dobře dělat třeba ten příjem. U malých filmů, třeba dokumentů, to samozřejmě jde. Jsou lidi i u nás, kteří to zvládají všechno. Ale třeba ty projekty pak jsou o něco menší. Ale pokud děláte ten projekt velký, tak to vlastně nejde reálně.
0: Říká Pavel Rejholec. Díky němuž má český film, a nejenom český, stále dobrý zvuk.

0: Naším hostem je Pavel Rejholec, který získal 8 cen, tedy Českého lva, za nejlepší zvuk, ať už to byly filmy Zátopek, Nabarvené ptáče a další. Také jste dělal Cookieho.
1: Ano, ano.
0: To je zase jiná práce, ne?
1: To je jiná práce.
0: Tam jste používal, jak jste to říkal, biozvuk?
1: Ano, já jsem, my jsme, mojí představou bylo to udělat organicky. Protože ty loutky, ty auta, všechny byly udělané z nějakých různých organických, nebo řekněme některé neorganické, ale třeba z rezavého železa, tak mou snahou bylo použít minimum syntetických zvuků. A třeba musím říct, to bylo hrozně zábavné, protože auto Hergota,
0: ano,
1: auto hlavního hrdiny, jsme pořád přemýšleli, jak to udělat, a nakonec jsme si pozvali hráče na didgeridu, který nám vytvořil ty základní módy, a pak jsme s tím dál pracovali a modulovali to nějakým způsobem, a to byla teda hrozná zábava. Ještě na jedno auto jsme tam použili, to jsem si dovolil použít, nebo zrecyklovat zvuk Spitfireu, který jsme předtím použili v Tmavomodrém světě. A to byla velká zábava.
0: Takže to byl Spitfire z Tmavomodrého světa, který jste jenom něčím projeli.
1: Ano, ano, my jsme použili, že my jsme těch Spitfireů měli nahraných obrovské množství, tak jsem si vždycky vybral některý z těch zvuků, některý průlet nebo turování motoru, a pak jsme z toho vytvořili nějakou sekvenci, která dávala smysl, aby to bylo zvuk toho auta, a pak jsem to třeba ještě moduloval nahoru dolů, co se týče třeba tónu, jestli to přidává nebo ubírá.
0: Vy pracujete nejenom na českých filmech, ale teď zejména na zahraničních. Když jsem jmenoval těch 8 českých lvů, tak bych měl přidat ještě tu cenu, kterou jste získali za ten německý seriál.
1: Ponorka.
0: Ponorka.
1: Ano, jsme dostali cenu Německé akademie za seriál Ponorka, což musím říct, že byla taky strašně zajímavá práce, možná jedna z nejzajímavějších. A to jsme právě dělali v tom prostorovém systému Dolby Atmos, který umožňuje, že zvuky jdou opravdu ze všech stran. A když se podíváte třeba scény v Ponorce, tak máte záběr na posádku, která třeba dobře, tak se to nějak otřásá, teče tam voda a posádka kuká nahoru. Něco si říkají, bojí se. A vy, když u téhleté scény vypnete zvuk, tak to vypadá úplně trapně, nic se tam vlastně neděje. A když tam dodáte to bouchání hlubinných pum, pípání sonaru a tak dále, tak to teprve vlastně vznikne.
0: A vlastně i takovou tu ozvěnu té ponorky, to se dělá jak? To se jenom něco zmáčkne?
1: Ne, to je zase kombinace desítek různých zvuků. Ten sonar třeba... To jsme použili nějakou originální starou nahrávku, kterou jsme třeba vyčistili a nějakým způsobem upravili. U těch historických filmů my se vždycky snažíme o co největší věrnost. Takže se snažíme vždycky vyjít z nějakého zvuku, který by mohl být originální. Ale je to strašně těžké, protože nikdo neví, jak to skutečně bylo. Ale třeba ten zvuk sonora existuje.
0: Ale vy nemůžete vzít ten originál jedna ku jedné a vsadit ho do toho současného filmu.
1: Ne, to tak bohužel se to udělat nedá, bylo by to skvělé, ale nejde to, vždycky je potřeba to nějakým způsobem zpracovat a zase třeba zvětšit, udělat to větší, uvěřitelnější.
0: A když vy jako mistři zvuku děláte takový film, jako byl Zátopek, a teď ty maratonci vbíhají na ten stadion, je tam nějaká zvuková atmosféra, a najednou začnou ty davy jásat. Jak je to ve skutečnosti? Tam je třeba 100 lidí, kteří se potom namnoží.
1: No, to je to, zvuk stadionu při tom finále Zátopka v Helsinkách, kdy on vyhrál ten maraton, to byla práce neskutečně složitá, protože samozřejmě natáčelo se to se 100 komparzisty, kteří navíc ještě to byli Češi, a to byl stadion v Helsinkách, takže měl 50-tisícový stadion skandovat Zátopek. Jak to uděláte? Ještě navíc byl covid. Takže to bylo celé komplikované tím, že my jsme vůbec vymýšleli, jak to udělat. Nakonec to skutečně bylo namnožení. Jednak se nám podařilo nahrát určitou větší skupinu lidí, kteří skandovali Zátopek, ale tenkrát Finové skandovali Zátopik, takže jsme vlastně z té originální nahrávky zjistili, jak to původně bylo.
0: Oni mu také říkali Satupeka, ano, pohádkový
1: Pétě. Ano, přesně tak. A to se nahrávalo několikrát při sebe, pak se to množilo, pak jsme měli takový speciální fraktální počítačový program, který nám to umožňoval násobit, zkombinoval se to s další zvuky z banky, aby skutečně to běhnutí na ten stadion mělo ten pocit toho, že to tak bylo. To se na mě velmi často, to bylo i v té ponorce. Oni něco natočí v ateliéru, foukají na ně fénama a lejou na ně vodu a má to být jako bouře, ale my pak musíme v tom zvuku vytvořit.
0: Ono se říká v souvislosti právě s tou scénou na stadionu, že záměrem bylo, že by vám pomohlo třeba 5000 fanoušků fotbalové Slávě, protože David Ondříček.
1: Ano.
0: A stalo se to?
1: No, to se právě bohužel nestalo. Aha. To byl plán.
0: To už tenkrát měli zavřené hřiště.
1: Ano, tenkrát se to nepovedlo. A to jsme měli plán, já jsem říkal, super, tak to vlastně mě tenkrát napadlo, jestli to nejde zorganizovat, už to vypadalo, jestli to podaří, což by bylo bývalo super. Ale ne, nepodařilo.
0: Kvůli covidu tenkrát. Teď by se vám to taky ještě v dalších zápasech nepodařilo, protože na Slávii se nechodí. Ale to je jiná písnička, to je jiná písnička. Pane profesore, jaký herec je ideální pro zvukaře?
1: No, to se nedá takhle říci. Samozřejmě dřív se říkal ten, který dobře mluví, nebo nahlas mluví, dobře artikuluje.
0: Ten, který se nehýbe?

0: to posloucháte, tak tomu nerozumíte a my jsme schopni z toho tu řeč nějakým způsobem dostat. Takže já myslím, že dobrý herec pro nás je takový, který dobře hraje.
1: A jaká filmová muzika je dobrá? Tu, kterou vnímám, no však vy na to nějakou odpověď máte, protože jste váš šále kávy.
0: No, já to vnímám, já to trošku vezmu ze široka. Já mám pocit, že my všichni, co pracujeme na filmu, co děláme zvuk nebo hudbu, tak máme v první řadě sloužit tomu filmu. Nemá to být tak, že máme na sebe strhávat pozornost, protože o nás nejde, jde o ten film, jde o ten emocionální prožitek, jde o to, aby to diváka nějakým způsobem vtáhlo a někam ho to posunulo. Takže já vnímám zase jako dobrou hudbu takovou, která emocionálně vás zatáhne, ale současně vám, já třeba hrozně nemám rád, když vám hudba říká dopředu, co si máte myslet, jak se máte cítit. Ta hudba má vám pomoct, ale nemá vám dopředu říkat, co se bude dít. To třeba mám velmi nerad.
1: Už jsem říkal, že vy pracujete nejenom s českými filmaři, ale taky teď zejména v zahraničních produkcích. Jaký tam je přístup k té zvukové složce?
0: Musím říct, že velmi, oni to berou velmi vážně.
1: Jsou hodně pintlich, řečeno?
0: Ano, jsou velmi pintlich. U těch samozřejmě to záleží na tom, ale jsou velmi pintlich. Teď jsme nedávno dodělávali jeden poměrně velký projekt pro Disney Plus a ten režisér byl extrémní detailista, precizovali jsme v podstatě každý zvuk. Takže to bylo velmi náročné, ale musím říct, že jsem za to velmi vděčný. Když vidíte, že tomu člověku na tom záleží, nebo tomu režiséru a producentovi, ten opačný přístup, kdy je to vlastně jedno, je demotivující. Ale jsou velmi pintlich, jsou velmi profesionální, ale současně je to taková vyšší disciplína v něčem.
1: Žijeme v době, kdy umělá inteligence už je běžným pracovním nástrojem sound designera?
0: Ano. Ano. Žijeme v době, kdy je umělá inteligence používána velmi často. Na druhou stranu je vlastně poměrně striktní požadavek, jak ji používat. Třeba od těch velkých klientů, producentů, jako je třeba Amazon nebo Disney, tak tam je velmi striktně popsáno, jak ji vy můžete a nemůžete používat. My ji vlastně můžeme používat velmi minimalistickým způsobem pouze jako nástroj. Nesmíme tam s ní generovat nějaké zvuky. Zatím je to vnímáno velmi ostře. A já to taky tak vnímám, třeba ta umělá inteligence vám může pomoct přesně k vyčištění nějakých věcí, ale už s ní negenerujeme, že by něco říkala a tak dále. To, co si můžete udělat běžně, tak to my vlastně použít nikdy nesmíme. Zatím.
1: Říkáte zatím. Je otázka, kam to půjde dál.
0: To je otázka.
1: Uvidíme a třeba si o tom zase někdy na festivalu popovídáme, i když bychom asi s profesorem Pavlem Rejholcem zůstali u toho klasického, neříkám, že analogového, ale tradičního zvuku, i když ty technologie půjdou daleko, daleko, daleko dopředu. Pane profesor, děkuji jako člen poroty, že jste se tady zastavil, bylo nám ctí, že jsme se mohli podívat zase na filmařskou práci jinou optikou, než je optika kameramana, herečky, herce nebo režiséra, protože ten zvuk dělá hezké obrázky.
0: Děkuji moc za pozvání.
1: Naším hostem byl Pavel Rejholec. Děkujeme za to. Naschledanou.

0: Tady je radiožurnál. Moldavská prezidentka jmenovala do funkce premiéra investora Tofana, kterého podpořila vládní strana PAS. Další zprávy už za chvíli. 11 hodin. Radiožurnál vysílá zprávy.
1: Francie zažívá silný začátek letošní sezóny lesních požárů. Na jihu Španělska plameny zabily 12 lidí. Policie kontroluje alkohol u vodáků na českých řekách. V krvi můžou mít až půl promile. Wimbledon čeká české finále ženské dvouhry. O titul si zahrají Linda Nosková a Karolína Muchová. Na dálnici D1 z Prahy do Brna je neprůjezdný levý pruh na 11,5 kilometru. A bude slunečno, během dne přechodně více oblačnosti, teploty do 29 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Požáry na jihu Španělska spálily už na 4000 hektarů půdy. O život přišlo nejméně 12 lidí a víc než 20 dalších se pohřešují. Práci hasičů komplikuje horké a větrné počasí. Požáry sužují taky další země na jihu a západě Evropy.
3: Plamenům čelí mimo jiné Řecko, Albánie nebo jich Francie. Tam s hašením pomáhá i český vrtulník Black Hawk s velkokapacitním vakem na vodu. Dva piloty na palubě doplňují taky dva letečtí záchranáři z Jihomoravského kraje. Na místě už zasahují taky čtyři další letouny z Kypru a Švédska. Mezinárodní pomoc dorazila i do Portugalska, kde působí hasiči ze Španělska a Maroka. Evropské státy se chystají na další vlnu veder. Například v Itálii mají teploty v příštím týdnu opět přesáhnout 40 stupňů. Matěj Kolář, Radiožurnál.
1: Sdružení dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska bude mít nové vedení. Zvolí ho na dnešním celostátním sjezdu v Ostravě. Sdružení je s více než 350 tisíci členy, největší neziskovou organizací v zemi. Policie i letos kontroluje alkohol u vodáků na českých řekách. Zákon o vnitrozemské plavbě od roku 2023 povoluje na většině úseků řek splouvání s půl promile alkoholu v krvi. Týká se to plavidel bez vlastního strojního pohonu. Podle předsedy Asociace vodní turistiky a sportu Petra Ptáčka ale nejsou kontroly dostatečné.
4: Ani teďka nevíme, že by někdo vůbec na té řece, co se týká třeba policie, kontroloval alespoň to půl promile u toho vůdce plavidla. Na jednu stránku samozřejmě chápeme, že se jedeme k té vodě bavit, ale když pak vidíte ty opilé posádky, které ani nemohou vystoupit na břeh, mají uprostředka děti, tak ono to pak působí poměrně velmi nešťastně.
1: Policisté můžou na místě uložit pokutu 5 000 korun, ve správním řízení až 100 000. Americký herec a režisér Kevin Bacon a jeho rodina jsou na Karlovarském festivalu. Uvedli tam snímek rodinný film. Herec známý ze snímku jako Footloose nebo Apollo 13 ho režíroval spolu se svou manželkou Kirou Sedgwickovou. Ve filmu se zahrály i jejich děti. Stvárnili rodinu, která natáčí horory. Život je ale zkomplikuje nález skutečné mrtvoly. Popisuje syn Travis Bacon.
5: Myslím, že jsme k tomuhle žánru tíhli dlouhou dobu. Milujeme, jaké ty filmy jsou, jak jsou kreativní. To, že z téměř ničeho vytvoříte něco, což jsme udělali i v tomhle případě.
1: Karlovarský festival dnes končí. Rodinný film bude posledním snímkem, který se letos bude promítat. Projekce začne minutu před půlnocí.
6: Sport. Ve finále ženské dvouhry na Wimbledonu se poprvé v historii utkají dvě české tenistky. O grandslamový titul si po 17. hodině zahrají Linda Nosková a Karolína Muchová v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Španělští fotbalisté porazili ve čtvrtfinále mistrovství světa Belgii 2-1. Vítěznou branku dali po chybě střídajícího golmana Lamence. Za porážku mohly nešťastné schody náhod, myslí si francouzský trenér Belgie Rudy Garcia.
7: Při rozcvičce před zápasem se nám zranil kapitán. V průběhu utkání jsem musel stáhnout ze hry zraněného golmana brankářskou jedničku. A ani střídání Kevina De Bruyneho nebylo tak brzy v plánu.
8: Kevin De Bruyne, alors que c'était pas prévu avant la fin du match.
6: V semifinále Španělé vyzvou Francii. Dnes ve 23 hodin začne čtvrtfinále mezi Norskem a Anglií. Ve 3 hodiny ráno má výkop duel Argentina-Švýcarsko. Oba zápasy nabídneme v přímém přenosu Radiožurnálu Sport.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Na D1 nehody za okruhem také za Chocerady. Na D1 směrem z Prahy do Brna poprvé zpomalíte za Čestlicemi na 10. kilometru. Příčinou je nehoda na 11.5.
10: U nájezdu z pražského okruhu v úplně levém pruhu 3 osobáky v sobě. To tam, mají tam rozsypaný hromady plastů, plexiskla a všeho možného. Jsou tam úplně zvohybaný plechy, teď tam okolo toho běhají v reflexkách.
9: A na místo už dorazili i hasiči, projíždí se pouze prostředním a pravým pruhem. D1 dál do Brna a větší komplikace za Šmejkalkou. Kolona z 27. kilometru popojíždí bezmála půl hodiny k nehodě na 32. a půltem. V pravém pruhu odklízejí následky po vážnějším střetu nákladního a osobního vozidla. Blokovaný je i stoupací pruh, průjezdný tak pouze levý. A dálnice D1 dál na trase na jih se zdržením počítejte i za Velkým Beranovem. Kolona se sune mezi kilometry 124 a 128. Tam stále v levém pruhu silničáři. A ještě jednou D1, teď opačný směr z Brna do Prahy. Za Měřínem se jede přes dvě omezení. Kolona z kilometru 124,5 popojíždí k exitu 119 zhruba půl hodiny. A další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude převládat slunečné počasí, během dne může být přechodně až oblačno, teploty vystoupí na 25 až 29 stupňů, na severovýchodě území bude jen kolem 23. Tolik zprávy. Víkendový radiožurnál vysílá z Karlových Varů, je tam Jan Pokorný.
0: Dobré dopoledne, hodiny ukazují 11:06, tedy 11 hodin 6,5 minuty. Další téma vysílání radiožurnálu, povinná školka na 2 roky. Takový je plán ministerstva školství. Delší čas mateřské školce má podle úřadu přinést dětem větší podporu ještě před nástupem do školy. Co by změna znamenala pro děti i samotné mateřské školy? Řekneme si už za chvíli.
2: Víkendový radiožurnál
11: a Jan Pokorný.

0: Děti možná stráví ve školce povinně o rok víc než teď. Ministerstvo školství plánuje prodloužit povinné předškolní vzdělávání ze současného jednoho roku na dva. Co by tahle změna přinesla dětem a jak se na ní dívají samotné mateřské školy, to probereme s Davidem Šalkem z domácí redakce. Dobrý den, Davide.
1: Dobrý den.
0: Proč by se měla povinná předškolní docházka prodloužit?
1: Ministr školství Robert Plaga za ANO o tom mluví v souvislosti s tím, že čím dříve děti dostanou podporu a začnou se připravovat na školu, tím vyšší pak mají šanci ji dobře zvládnout. Zároveň by to podle něj mělo ulehčit práci základním školám, protože do prvních tříd by přicházely lépe připravené děti.
2: Školy potřebují více psychologů, speciálních pedagogů a odborníků, kteří pomohou dětem i učitelům. A pomoc musí přijít co nejdřív, už v mateřské škole. Čím dříve dítě podpoříme, tím větší má šanci uspět.
1: Vysvětluje Plaga ve svém videu na sociálních sítích. Druhý povinný rok v mateřské škole má taky včas umožnit zachytit případné obtíže, například v oblasti řeči, vývoje nebo sociálních dovedností a začít s jejich řešením ještě před nástupem do školy. A detaily změny chce Plaga oznámit v září.
0: A jak ten návrh hodnotí odborníci na předškolní vzdělávání?
1: My jsme mluvili třeba s viceprezidentem Asociace ředitelů základních škol Tiborem Hájkem, který je taky ředitelem dvou školek. Podle něj může delší předškolní vzdělávání dětem pomoct a základním školám ulehčit práci. Upozorňuje ale i na možný problém. Vzhledem k tomu, že je poslední rok v mateřské škole povinný, předškoláci neplatí školkovné. Kdyby se tedy povinná doba rozšířila na dva roky, školky přijdou o peníze třeba na hračky a ty jim bude muset vynahradit pravděpodobně zřizovatel, tedy obce a městské části, jak popisuje Tibor Hájek.
3: Oni na to peníze mají, proto není žádná extrémně vysoká částka, která by zřizovatele položila, ale musí to vědět dopředu. Mám strach, aby to nebylo tak, jak to bývá v poslední době ve školství, že uděláme reformu a za měsíc už platí. Aby se ti zřizovatelé na to stačili připravit.
1: A zároveň zdůraznil, že důležitou roli v přípravě dětí na školu mají i rodiče a nejen tedy mateřské školy.
0: Davide, děkujeme za informace. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

Posloucháte Radiožurnál. Ukrajinci postavili městskou pevnostní obranu v Donbasu. Problémem je, že v tomto pásmu smrti stále žijí civilisti, které je potřeba odvést. Proč tam zůstávají tak dlouho? Uslyšíte v reportáži už za chvíli.

0: Jak těžké je pro staré lidi opustit domek po předcích a vydat se do neznáma? My si to můžeme jen představit, ale je to realita obyvatel ukrajinského Donbasu, kde už normální život není vůbec možný. Pásmo smrti kvůli ruským dronovým útokům sahá asi 25 kilometrů za frontovou linii. Leží v něm i město Družkivka, kde stále zůstává několik tisíc obyvatel.
1: Tak 4 doma zhorělo u nás.
2: 4 doma zhorělo.
1: Na Nižní ulici tam na uhlu bachnulo i tam ještě jeden.
2: Včera, ne?
1: Da, včera.
3: Pan Viktor má asi 70 let. Mi popisuje, jak včera ve vedlejší ulici po ruských útocích shořely 4 rodinné domky. Neustálé bzučení dronů nad našimi hlavami už ani nevnímá.
1: Každý den se veselí i veselí. Tam vod je to dým, tak Alexejova Duškovka. Konstantinka tuda za Bohoročku.
2: Tam, kde je dým, tam byly přílety asi větší, zřejmě letecké bomby, tak to je Oleksijevo Družkivka. Ta leží mezi Družkivkou a Kostiantynivkou.
1: Ty podíš tam nám to, že
2: tu tluč.
1: Dvouetážné zdání bylo i u podval přiletělo.
3: Čekáme na evakuační pancéřované auto a mě to táhne do úkrytu ve sklepě. Pan Viktor ale říká, že včera do sklepa přiletěl dron nebo granát, takže ani to není bezpečné místo.
1: Dron, kde je? Upravení potřeboval. Pozavčera sižu, tam kartošku počistil ve dvoře, píšu, dron upal ve dvoře.
2: Viktor včera škrábal brambory a do dvora mu spadl dron.
1: Послушай, та вот через місяць-два кончиться, через місяць-два кончиться.
3: Pan Viktor mi vysvětluje, proč v tomto pekelném místě tak dlouho zůstával. Celou dobu si myslel, že za 2 měsíce už válka musí skončit. Teď má ale dojem, že Rusko chce prostě Družkivku vymazat z povrchu zemského. A proto se nakonec rozhodl odjet.
1: Mám takové ощущение, že zde vše stírají z lica zemí.
4: No šo, pojechali, chlopci, давайте, budeme швидше.
5: Pojďme evakuáci.
3: Viktora jsme v pořádku dovezli do humanitárního centra v Kramatorsku. Dál pojede ke vzdáleným příbuzným. Je pro něj těžké opustit domek po rodičích, ve kterém se narodil a vyrůstal.
1: Já se domnívám, 99%, že my nevrátíme
3: se. Pochybuje o tom, že se domů někdy vrátí.
1: Kuda? Co?
3: A kam se mám vrátit? Do těch ruin?
1: V rozrušené já samé.
3: Z Družkivky Martin Dorazín, Radiožurnál.

John Lennon a legendární Imagine ve vysílání dopoledního radiožurnálu. Za 4 minuty bude 11:30, v 11:30 další zprávy.

0: Moby se vrací po 17 letech do České republiky. Vystoupí na Colors of Ostrava 17. července v Dolních Vítkovicích. U toho nesmíte chybět. Více na colors.cz.
1: Je 11:30. Radiožurnál přináší zprávy.
2: Nejsilnější bouře za posledních 10 let, tajfun Bávi, dorazil k pobřeží Tajvanu a jihovýchodní Číny. Podle meteorologů je široká asi 1000 kilometrů. Situaci sleduje náš zpravodaj v oblasti. Přihlásí se v poledních hlavních zprávách. Je světový den populace, má upozornit na současné demografické problémy lidstva. OSN ho poprvé vyhlásila před 37 lety, přesně 2 roky poté, co světová populace dosáhla 5 miliard lidí. Na Zemi teď podle odhadů žije asi 8 miliard 300 milionů lidí. Celkové počty tak dál rostou a podle OSN dosáhnou vrcholu kolem roku 2080, kdy bude mít planeta přes 10 miliard obyvatel. Hasiči stále zasahují kvůli požáru plynu na Zátkově nábřeží v Českých Budějovicích. Dál ochlazují i okolí místa, potvrdil to jejich mluvčí Roman Krčmář. Pracovníci plynárenské společnosti se také snaží uzavřít přívod plynu. Hasiči a policisté evakuovali 20 lidí z nedalekých domů a dál zůstává uzavřené Zátkovo nábřeží a okolí Biskupské ulice. Při požáru se jeden člověk zranil. A na Univerzitě Palackého v Olomouci začíná letní škola slovanských studií. 111 studentů ze 30 zemí světa čeká měsíc intenzivních kurzů češtiny a taky doprovodný program.
1: Sport.
2: Na tenisovém Wimbledonu se bude hrát první české finále v historii. Na londýnské trávě se o premiérový grandslamový titul utkají Linda Nosková a Karolína Muchová. Duel začne po 17. hodině, stejně jako přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. A Španělé porazili 2-1 Belgii. Na mistrovství světa ve fotbale tak postoupili do semifinále. Něm se na šampionátu v Severní Americe utkají v úterý s Francií.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: D1 z Prahy do Brna a několik komplikací na trase. První, těsně za okruhem na 11,5 kilometru v levém pruhu, zasahují záchranáři u kolize 3 osobních aut, fronta na 10 minut. Další v Posázaví, kolona z 26. kilometru se sune zhruba 20 minut k nehodě za chodce rady na 32,5. Tam už následky kolize nákladního s osobním vozidlem přesunuli do stoupacího pruhu a zdržení už se krátí. D1 směr Brno do Třetice za Velkým Beranovem vjedete do kolony na 25. kilometru a okolo 20 minut se budete sunout k omezení na 28. V levém pruhu tam pokračují práce silničářů. A na D1 čekejte zdržení i v opačném směru z Brna do Prahy, a to kvůli dvěma omezením za Měřínem. Na 24. kilometru se brzdí až do zastavení a přes půl hodiny se pokračuje k Beranovu na kilometr 119. Pro oba směry se dá využít náhradní trasa po silnici 602 přes Vysoké Studnice. A ještě do Prahy. V Cínovecké směr centrum, nehoda za sjezdem na Čakovice.
4: V pravém pruhu u sobě 2 osobní.
3: A tvoří se kratší fronta. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude převládat slunečné počasí, během dne může být přechodně až oblačno. Teploty vystoupí na 25 až 29 stupňů, na severovýchodě bude jen kolem 23. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový Radiožurnál, z Karlových Varů vysílá Jan Pokorný.
5: Přejeme dobré dopoledne. Herci Vladimír Polák a Lada Bělašková tady na filmovém festivalu představili snímek Narozeniny. Ten vznikne z úspěšné divadelní hry. Inscenace, v níž se pod záminkou narozenin sejdou 2 manželské páry a jeden o generaci mladší pár a dostanou se do konfliktu kvůli svým společenským postojům, měla v ostravském divadle Mír v režii Jana Hřebejka premiéru v říjnu před 2 lety. Radiožurnál 11:30 a 4 minuty.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

Posloucháte Radiožurnál. Mají vaše děti nebo vnoučata na letních táborech tekoucí vodu a připravují kuchaři jídlo ve vhodných podmínkách? To v těchto dnech kontrolují inspektoři z krajské hygienické stanice. My jsme se na jedné z kontrol byli podívat a výsledek toho, co jsme viděli, uslyšíte ve vysílání dopoledního Radiožurnálu už za chvíli.

0: Zlaté oko na Radiožurnálu. Krajští hygienici dohlížejí o letních prázdninách na dětské tábory. Na Jižní Moravě jich mají nahlášených 138. Část organizátorů navíc pořádá několik turnusů. Přijede na ně celkem asi 12 000 dětí. Hygieničky zatím zkontrolovaly zázemí, sklady potravin, kuchyně nebo třeba ošetřovny u 15% nahlášených akcí. Narazili jen na drobné prohřešky.
1: Máte správně odděleno maso od zeleniny, maso je ve spodní části, zelenina nahoře.
2: Hygienička Lucie Lajchmanová právě prochází jednu po druhé police v lednicích ve skladovacím zázemí kuchyně tábořiště nedaleko brněnských Kníniček.
1: Na tomu spotřeby jsou v pořádku. Párky míváte na večeři?
3: Párky na snídaní nebo k čočce.
1: A tady máte nachystáno maso.
3: Ano, tam je od rána nachystané maso už na oběd. Připravené.
2: Odpovídá pořadatel Martin Gabriel. Venkovní částí přecházíme k hygienickému zázemí. To tentokrát inspektorky obzvlášť zajímá kvůli šíření žloutenky typu A.
1: Kontrolujeme, zda děti mají dispozici tekuté mýdlo, čerky, zda mají dispozici teplou tekoucí vodu. Nejdůležitější je před jídlem si umýt ruce mýdlem a teplou vodou. Po toaletě samozřejmě také musí být umytý ruce.
2: Tady při kontrole objevily inspektorky jen drobné nedostatky, popisuje hlavní pořadatel Martin Gabriel.
4: Máme tam nějaké poznatky, které musíme změnit drobně, jak máme mít potraviny uložené, případně kde jaký máme mít plochy na zpracování masa a zeleniny.
2: Některé prohřešky jsou na táborech podle Lucie Lajchmanové podobné.
1: Typicky jde o to, že jsou nezakryté hotové pokrmy, ke kterým se pak mohou snadno dostat hlodavci. Dále se setkáváme i s tím, že pečivo je skladováno v pytlích, které jsou na odpadky, což je nevhodný materiál pro styk s potravinami.
2: Hygienici můžou za pochybení udělit pokutu. V závažných případech se může vyšplhat až ke 100 000 korun. Hana Novotná, Radiožurnál.

0: Posloucháte Radiožurnál. Americkému středozápadu se někdy posměšně říká flyover country, tedy země, přes kterou se jen přelétává. Tamní město Kansas City se ovšem stalo nečekaným bodem letošního světového šampionátu ve fotbale. Jak za chvíli uslyšíte v reportáži.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Radiožurnál vás zve na fotbal, ale nejenom na něj.
1: Zápisník Jana Kaliby.
2: Pohled do zákulisí mistrovství světa ve fotbale.
0: Zápasy Norska proti Anglii a Argentiny proti Švýcarsku během noci na zítřek rozhodnou o posledních semifinalistech mistrovství světa ve fotbale. Druhé zmíněné utkání se bude hrát v Kansas City. Tohle město u řeky Missouri na americkém středozápadě patří k nejodlehlejším ze všech, kde se šampionát koná. Zároveň se ale stalo nečekaným bodem turnaje a zachvátila ho na americké poměry nebývalá fotbalová horečka.
3: Kansas City u řeky Missouri patří k nejodlehlejším pořadatelským městům letošního mundialu. Jinak než letadlem je těžké se sem dostat a když jsem odbavoval své zavazadlo, letištní zaměstnanec hned věděl, že cestuju kvůli mistrovství světa. Uštěpačně utrousil, že neexistuje jiný důvod, proč mířit do Kansas City. Američané z obou pobřeží si z prostřední části své země rádi dělají legraci, ale platí to i pro místní. Ti tu prodávají třeba upomínkové předměty z takzvané flyover country, tedy ze země, kterou dává smysl jen přeletět. Teď během šampionátu to ale rozhodně neplatí. Zastavuju se v letištním knihkupectví, protože tohle jsem v Americe ještě nikdy neviděl. Celý jeden regál naprosto obsypaný jen a pouze fotbalovou literaturou. Najdete tu knížky pro nejmenší, náročnější knihy o fotbalu a geopolitice a samozřejmě publikace o Messim a vlivu jeho působení v Interu Miami na americký soccer.
4: Udělali jsme velkou objednávku a před několika dny jsem musela zadat novou, protože některé tituly jsme úplně vyprodali.
3: Ukazuje prodavačka Liz umělecky zpracovanou obálku knihy o nesmrtelných momentech mistrovství světa. Jde na ně rozpoznat Pelého, Maradonu, Messiho i Zidana.
4: Tady v Kansas City byl vždycky populární americký fotbal. Ale každý, koho v Kansas City znám, se teď o soccer zajímá mnohem víc než v minulosti.
3: Město se stalo skutečným středobodem šampionátu, hostí 6 zápasů a za svou tréninkovou základnu si ho vybrali hned 4 týmy. Z toho Anglie a Argentina jsou stále ještě ve hře. Ubytovaní tu byli také hráči Alžírska a Nizozemska. Joe vypočítává, jak hodně fotbalové město je Kansas City, ať už jde o soccer, nebo o americký fotbal a v posledních letech tolik úspěšný zdejší tým Chiefs. Mundial ovšem dokázal strhnout i ty místní obyvatele, kteří americký ani evropský fotbal obvykle nesledují. To je nejlépe vidět ve zdejší fanzóně. Deku a něco k pití i na zub si tu rozkládají i skupinky studentů.
4: Znamená to pro mě hodně, že naše město vybrali mezi ta pořadatelská. Je to velká věc a je báječné vidět všechny ty lidi z různých zemí, kteří k nám teď jezdí. Mám příbuzné v Keni a vždycky se ptají na New York nebo na Los Angeles. Teď zvlášť díky přítomnosti Argentiny se Kansas City dostalo na světovou scénu, což je opravdu skvělé.
3: Říká Kristýna, místní studentka politických věd. Teď se město na řece Missouri s hostitelstvím mundialu rozloučí. Posledním zdejším zápasem je čtvrtfinále mezi Argentinou a Švýcarskem. Z Kansas City, Jan Kaliba, Radiožurnál.
1: Zápisník Jan.

0: Co nás čeká na Radiožurnálu dál? Po 12. hodině hlavní zprávy a poté Vladimír Kroc a několik rozhovorů na aktuální témata. O čem, Vladimíre? Dobrý den.
1: Dobrý den, no tak předně o tom, že hasiči ve Zlíně dál chladí trosky vyhořelé budovy v centru někdejšího baťovského továrního areálu. Na místě zůstává 6 jednotek. Podrobnosti o zásahu uslyšíme přímo od jeho velitele Zdeňka Otrusiny, náměstka ředitele hasičského záchranného sboru Zlínského kraje. Jak je to s alkoholem za kormidlem, probereme s předsedou Asociace vodní turistiky a sportu Petrem Ptáčkem. A s kolegou Jaroslavem Plašilem vás ještě víc navnadíme k poslechu přímého přenosu ryze českého ženského finále Wimbledonu, kde se utkají, jak víte, Karolina Muchová a Linda Nosková. Uslyšíte po 17. hodině.
0: A uslyšíte o tom, co uslyšíte po 12. hodině. To se dá taky tak říct. Vladimíre, díky, naslyšenou.

0: Posloucháte Radiožurnál. Policie i letos v létě kontroluje alkohol u vodáků na českých řekách. I to uslyšíte v hlavních zprávách, začínají už za okamžik.
1: Je 12 hodin. Poslechněte si hlavní zprávy.
2: Požár budovy v bývalém továrním areálu Svit ve Zlíně mají hasiči pod kontrolou. Poplach snížili na druhý stupeň. Děti by mohly strávit v mateřské škole povinně 2 roky, plánuje to ministerstvo školství. O titul ve Wimbledonu se dnes utkají 2 české tenistky, Karolína Muchová a Linda Nosková. Pozor na nehodu na dálnici D1 za Prahou směrem do Brna na kilometru 11,5. A bude slunečno, během dne přechodně více oblačnosti, teploty do 29 stupňů. Dobré poledne, je sobota 11. července. U hlavních zpráv vás vítá Jana Utendorfská.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Hasiči ve Zlíně třetím dnem zasahují u požáru budovy v někdejším baťovském továrním areálu. Oheň mají pod kontrolou a chladí sutiny zřícené stavby. Noci snížili stupeň požárního poplachu z 3. na 2. Ulice v blízkosti budovy zůstanou podle policie minimálně do pondělí uzavřené.
4: Ve městě je stále cítit zápach a obyvatelé Zlína by kvůli kouři měli omezit větrání.
5: Je to hrozné. Cítili jsme to až na Příludskou.
4: Říká zlínská obyvatelka paní Marie. Hasicí práce by měly podle mluvčího zlínských krajských hasičů Pavla Řezníčka pokračovat minimálně do zítřka.
6: Teď ráno proběhlo zase střídání jednotek. Jejich počet byl snížen na 6 jednotek. Čerpáme z čerpacího staniště na Dřevnici vodu a neustále skrápíme vlastně ty zasažené konstrukce a sutiny.
4: Budova s 11 nad zemními podlažími začala hořet ve 4. ráno. Postupně se na 2 místech zřítila, zůstává stát její necelá polovina. Ze Zlína Tereza Chrastinová, Radiožurnál.
2: Děti možná budou muset chodit do mateřské školy povinně 2 roky, plánuje to ministerstvo školství. Od změny si slibuje, že se dětem bude v začátku školní docházky dařit lépe než teď, kdy je ve školce povinný jen 1 rok.
7: Čím dříve podle ministra školství Roberta Plagy za ANO děti dostanou podporu a začnou se připravovat na školu, tím vyšší mají šanci ji zvládnout dobře. A změna má pomoc i základním školám, aby do 1. tříd přicházely děti lépe připravené.
8: Školy potřebují více psychologů, speciálních pedagogů a odborníků, kteří pomohou dětem i učitelům. A pomoc musí přijít co nejdřív, už v mateřské škole.
7: I podle asociace předškolní výchovy může delší čas ve školce dětem usnadnit nástup do 1. třídy, říká předsedkyně jejího výboru Hana Splavcová.
9: V České republice sice máme zavedené povinné předškolní vzdělávání pro 5leté děti, ale i tak se nedaří některé děti aktivně do předškolního vzdělávání zapojovat.
7: Podrobnosti změny chce ministerstvo představit v září. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
2: Sdružení dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska bude mít nové vedení. Zvolí ho na dnešním celostátním sjezdu v Ostravě. Sbory dobrovolných hasičů zajišťují spolu s profesionály požární bezpečnost po celém Česku. Podle mluvčí sdružení Ireny Špačkové usilují o nejvyšší post v organizaci 2 kandidáti.
10: Nejvyšší orgán na svém jednání po 5 letech zvolí nové vedení. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska je s více než 350 tisíci členy největší neziskovou organizací v zemi. Díky více než 63 tisícům mladých hasičů jsme zároveň největší organizací pracující s dětmi a mládeží.
2: Policie varuje vodáky před pitím alkoholu. Při splouvání řek pro ně podle zákona platí tolerance 0,5 promile v krvi. Z posádky je ale musí dodržovat jen vůdce plavidla.
11: Dodržování pravidel hlídá státní plavební správa nebo právě policie. Ta vloni provedla u vůdců plavidel celkem 267 kontrolních akcí. Alkohol zjistila v 8 případech, říká mluvčí policejního prezídia Violeta Siřišťová.
12: Lze uložit pokutu ve správním řízení až 100 000 korun, na místě až 5 000 korun.
11: Do těchto statistik se ale počítají i vůdci větších nebo motorových lodí. Podle předsedy Asociace vodní turistiky a sportu Petra Ptáčka by se měla policie víc zaměřit specificky na vodáky.
13: Nevíme, že by někdo vůbec na té řece, co se týká třeba policie, kontroloval alespoň to 0,5 promile.
11: V Česku existují i úseky řek s nulovou tolerancí alkoholu, například na Vltavě od Českých Budějovic po soutok Slabem v Mělníku. David Šalek, Radiožurnál.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy.
14: Víme, co se děje u vás.
2: Tajfun Bávý dorazil k pobřeží Tajvanu a jeho východní Číny. Podle meteorologů je to nejsilnější bouře za posledních 10 let. Široká je asi 1000 kilometrů. Úřady uzavřely školy. Na některých místech je plně přerušena námořní i letecká doprava. Region se přitom stále potýká s následky předchozího tajfunu Majsak.
14: Lidé ze svých zatopených domů s hrůzou natáčejí kalnou řeku plnou smrtelně jedovatých kober, které jim odřízly cestu do bezpečí. Ve městě Hengčou vyplavila voda stovky nebezpečných plazů s farem, kde jsou zvířata chována na maso i pro farmaceutické účely. Úřady už evidují několik smrtelných uštknutí. Ve městě Kuejkang pracovníci zoologické zahrady odmítli evakuovat ohrožená zvířata a zamkli je v klecích. O několik hodin později se utopily stovky zvířat, včetně lvů, zeber nebo poníků. Těžce zraněni jsou medvědi a vlci. Z východní Asie David Jakš, Radiožurnál.
2: V Trenčíně na Slovensku končí jubilejní 30. ročník festivalu Pohoda. Dnes vedle koncertů nabídne i debatu českého prezidenta Petra Pavla a bývalé slovenské prezidentky Zuzany Čaputové. Pavel se na největším slovenském hudebním festivalu představí jako vůbec první česká hlava státu ve funkci.
15: Diskuze s názvem Identita v srdci Evropy se uskuteční v rámci tradičního debatního programu Café Europa. Petr Pavel a Zuzana Čaputová budou mluvit o demokratických hodnotách, občanské společnosti, evropské identitě, ale i výzvách, kterým dnes čelí země střední Evropy. Na Pohodě už v roce 2008 vystoupil také bývalý český prezident Václav Havel. Jeho odkaz letos připomíná i monumentální 12-metrový banér nad hlavním pódiem s neonovým srdcem, tedy symbolem, který neodmyslitelně provázel Havlův podpis. Ze Slovenska Bára Vránová, Radiožurnál.
2: 60. filmový festival v Karlových Varech večer skončí předáváním cen. Křišťálový globus za přínos světové kinematografii dostane herečka Juliette Binoche. Cenu prezidenta převezme Magda Vašáriová.
16: Slovenská herečka letos na festivalu uvedla trezorový film Vtáčkovia, siroty a blázni. Vašáriová vzpomínala na to, jak se snímek uváděl v Cannes poté, co v Hollywoodu zemřela herečka Sharon Tate. A tak si diváci mysleli, že jsou některé scény inspirované americkými událostmi.
17: Já tam zomírám jako těhotná, že mi rozparají brucho. Takže keď sa ten film premietal v Cannes, tak si všetci mysleli, že si z toho my sme si to ako zobrali. Ale my sme to natočili pol roku predtým.
16: Ocenění večer rozdá odborná porota. Převezmou ho ale i tvůrci divácky nejoblíbenějšího filmu. V průběžném hlasování zatím vedou dokumenty o zpěvačce Báře Basikové nebo o hollywoodském kameramanovi Robertu Richardsonovi a taky libanonské drama Krásný smutný svět. Lucie Pávová, Radiožurnál. Sport.
18: O nejslavnější tenisový titul se od 17 hodin utkají v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport Karolína Muchová a Linda Nosková. K finálovému duelu v Wimbledonu tak nastoupí poprvé v historii dvě Češky a zároveň spoluhráčky z předloňských olympijských her v Paříži, které se velmi dobře znají. Pokračuje Karolína Muchová.
19: Tak tenisově samozřejmě, ale vídáme se prostě každý skoro týden, každý druhý týden na těch turnajích. Domluváme se tréninky, protože je to fajn. Linda je takový pohodář, já taky. Myslím, že jsme se nejvíc asi zblížili při té olympiádě. Máme hezký vztah.
18: Fotbalisté Španělska prošli do semifinále mistrovství světa. V Los Angeles porazili Belgii 2-1 a čeká je utkání s Francií. Dnes ve 23 hodin nastoupí ve čtvrtfinále Norsko a Anglie. Ve 3 hodiny v noci se utkají Španěl, Argentina a Švýcarsko. Oba duely nabídneme v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
20: Na D1 z Prahy do Brna trvá několik komplikací. První v okolí okruhu na 11,5 kilometru. Po nehodě se stále nedá projet levým pruhem, fronta na 10 minut. Před sjezdem na Benešov kratší zdržení kvůli kolizi na 20. kilometru. Auta sice stojí v odstavném pruhu, v odbočovacím ale překáží trosky. Okolo jedoucí auta tak vybočují a zpomalují. Do třetice se brzdí i před sjezdem na Chocerady na 26. kilometru a zhruba 20 minut se jede k nehodě na 32,5. Poté dlouho plynule nepojedete. Další kolona z 39. kilometru k omezení před Divišovem na 41. A D1 z Brna do Prahy zaměří nám dvě omezení. Z kilometru 125 se budete sunout až hodinu k Velkému Beranovu na stý 19. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude převládat slunečné počasí, během dne může být přechodně až oblačno. Teploty dnes vystoupí na 25 až 29 stupňů, na severovýchodě území bude jen kolem 23, na horách kolem 17, na Šumavě až 21 stupňů. Tolik hlavní zprávy. Teď už začíná polední publicistika dnes s Vladimírem Krocem.
0: Jak aktuálně postupují hasiči ve zlínském továrním areálu, který zasáhl rozsáhlý požár? Dodržují vodáci na českých řekách omezení stahující se na konzumaci alkoholu? A jaké herní styly se střetnou v dnešním ryze českém finále ženské dvouhry ve Wimbledonu? Hasiči ve Zlíně třetím dnem zasahují u požáru budovy v někdejším baťovském továrním areálu. Na místě zůstává od dnešního rána 6 jednotek, což je polovina proti jejich počtu v noci na dnešek. Budova s 11 nadzemními podlažími začala hořet ve čtvrtek ráno. Postupně se na dvou místech zřítila, zůstává stát její necelá polovina. Požár hasiči lokalizovali ze čtvrtka na pátek, kdy zároveň snížili stupeň požárního poplachu z nejvyššího čtvrtého, který vyhlašují jen při mimořádných událostech, na třetí. Při hašení jim pomáhal až do pátečního večera vrtulník. Policie událost prověřuje pro podezření ze spáchání obecného ohrožení z nedbalosti. Jsme ve spojení s velitelem zásahu, náměstkem ředitele hasičského záchranného sboru Zlínského kraje, Zdeňkem Otrusinou. Dobrý den.
21: Dobrý den ze Zlína.
0: Jak to teď vypadá na požářišti?
21: Tak v tento okamžik zasahujeme v místě Sutín původní budovy 34, kde dochází k prohořívání materiálu, který je zasypaný betonovými prvky. Právě proto došlo ke snížení počtu zasahujících jednotek, protože již se snažíme pouze chladit to místo zásahu a omezit tak vývin kouře, který je pro občany Zlína velmi obtěžující.
0: Stále tady platí, že obyvatelé Zlína nemají větrat. Jak dlouho bude trvat, než se vzduch opět pročistí?
21: Tady je proti nám trošku počasí. Sluníčko, které prohřívá vzduchovou vrstvu ve Zlíně, izoluje ten kouř při zemi. Je tady taková malá inverze a bohužel ten kouř z toho nedokonalého hašení není příjemný pro dýchání, takže my stále doporučujeme občanům, aby se vyhýbali bezprostřednímu místu toho požáru a pokud možno nevětrali a radši vyrazili za čerstvým vzduchem do hor.
0: Podle dosavadních zjištění zřejmě začalo ve čtvrtek ráno hořet v 9. patře budovy číslo 34. Ta se postupně na dvou místech zřítila, zůstává stát její necelá polovina. Jak vážně je narušena zbývající konstrukce, hrozí samovolné zřícení?
21: My jsme právě v tento okamžik nasadili dron hasičského záchranného sboru. Zkoumáme jednotlivé nosné prvky té zbývající části, která ještě zůstala stát. Ty nosné prvky jsou v některých místech velmi silně poškozeny, je obnažena výstuž, dokonce některé nosné sloupy jsou vybočeny ze své kolmé polohy, takže ta stabilita je, řekněme, svévolně se budova nesesune, nicméně může dojít k nějakému vnějšímu impulzu, který by mohl při souhře náhod způsobit další destrukci té budovy. Myslím tím třeba, pokud by teď došla sem do Zlína nějaká velká bouřka, nějaká supercela s silnými nárazy větru 70 km za hodinu a podobně, tak je velké nebezpečí, že by se mohly některé ty prvky znovu uvolnit a ta budova by mohla se zase zřítit.
0: No ale zdá se v tuto chvíli, že demolice už je asi nevyhnutelná.
21: Samozřejmě, dost vašich posluchačů se dívá na televizi, tak určitě viděl spoustu záběrů z místa zásahu. Ta budova už je neopravitelná v této podobě, jak zůstala.
0: Ještě se vrátím k vaší zmínce o dronu. Jak vám pomáhají právě moderní technologie? Viděli jsme záběry z dronu, který proletával hořící budovou. Jak důležitá je pro vás taková orientace?
21: Je to nesmírně důležité. Dronová služba je nový fenomén v rámci hasičského záchranného sboru České republiky. My jako hasičský záchranný zlínský sbor máme vlastní dronovou službu. Kolegové jsou velmi šikovní a vlastně dokážou nám zpřístupnit místa, třeba jako v tomto případě, kde momentálně noha vyšetřovatele nemůže vstoupit a pravděpodobně se ten vyšetřovatel už ani nedostane. A my máme dneska možnost v podstatě v kvalitě 4K se do toho místa dostat, prozkoumat to místo, zaměřit si to místo, vytvořit si 3D model. Třeba i pomocí VR technologie se pak do toho místa vrátit, projít si to, natočit si fotografie. Je to jako velmi výborná věc, kterou dneska používáme téměř při všech složitých požárech.
0: Je možné v tuto chvíli s ohledem na intenzitu a postup požáru posoudit možné příčiny?
21: Není to teďka možné, respektive my posuzujeme a prověřujeme úplně všechny příčiny, které připadají v případě požáru k dispozici. Ať už je to úmyslné založení požáru, ať už je to technická závada, jakákoliv, ať už je to nedbalost fyzické osoby. Opravdu zabýváme se všemi příčinami, které v případě požáru můžou být.
0: Vy už jste uvedl, že požár se, teď cituji vaše slova, choval stejně jako 11. září 2001 po útoku letadel na budově New Yorkského světového obchodního centra. V čem?
21: Kdo zná záběry při spádu budov VTC, tak ví, jak ty budovy se hroutily. Měl jsem možnost, bohužel, ve čtvrtek stát zhruba 30 metrů od té budovy, když došlo zřícení té středové části, a můžu říct, že to je zážitek, který už jako nikdo z těch hasičů, kteří byli vedle mě, asi z hlavy nevytěsní. Skutečně ta budova se celá zachvěla, sesunula se k zemi, došlo k vývinu obrovského množství prachu, a kde se nedalo vlastně dýchat, jo, a my jsme museli rychle ten prostor opustit.
0: Jak rizikový ten zásah byl pro hasiče, když jste zjistili, že se ta výšková budova může zřítit?
21: Ty příznaky, že ta budova není v pořádku, se objevily zhruba po hodině a půl, kdy na jedné z těch stran začaly vznikat trhliny v tom plášti. A už to bylo pro nás jako zvýšený prst, že se máme chovat velmi obezřetně a že pravděpodobně může dojít k destrukci těch nosných prvků. A vzhledem k tomu, že ty trhliny přibývaly, zvětšovaly se, a já jsem měl mít jako velitel zásahu možnost mít ve štábu velitele i statika, s kterým jsme celou věc konzultovali, tak vlastně se nám podařilo dosud ten zásah realizovat bez jakýkoliv zranění.
0: Dalo by se tomu požáru předejít, pokud by v budově bylo stabilní hasicí zařízení? To ale u těch starších budov tohoto typu asi není povinné.
21: Teď z naší strany tato diskuze bude čistě teoretická a budeme vycházet z toho, že to stabilní hasicí zařízení má nějaké projektované vlastnosti a navrhuje se na nějaké požární zatížení, tak tedy ano, v prostoru budovy skladové, vícepatrové, pokud by bylo nainstalováno stabilní hasicí zařízení, které bude správně navrženo, spočítáno, tak by nemělo dojít k rozšíření toho požáru více než na plochu, která je takto předem stanovená, a hasiči by měli pouze provést dohašení, kontrolu, jo, případně další zásah s tím související. Rozhodně by nemělo dojít k tomu, pokud to zařízení bude fungovat, že dojde k rozšíření více než na řádově metry čtvereční.
0: Při pohledu na škody, které oheň způsobil, možná i z vašeho osobního pohledu, jak citelná rána je to pro Zlín, když přichází o jednu z architektonických dominant?
21: Já musím říct, že jsem zažil a účastnil jsem se vyšetřování požáru budovy číslo 103 před 13 lety a měl jsem možnost po příjezdu na místo a převzetí zásahu to srovnávat, oba dva ty požáry. Myslím si, že to pro ten areál je velký zásah. Jsme všichni zvyklí na ty siluety toho areálu a ty budovy, které tady byly postaveny. Nepředpokládá nikdo z nás, že dojde k něčemu takovému, protože tu 103. budovu jsme uchránili, ale ona byla technicky postavena trošku jiným způsobem než tady tato budova. Opravdu ta konstrukce a provoz nepožadoval instalaci stabilního hasicího zařízení. Samozřejmě každý vlastník si může o své vůli doplnit svůj objekt o jakékoliv požárně bezpečnostní zařízení, pokud má pocit, že je to pro něho prospěšná.
0: Zdeněk Otrusina, velitel zásahu ve zlínském továrním areálu, vrchní rada, náměstek ředitele hasičského záchranného sboru Zlínského kraje. Děkuji vám, nashledanou.
21: Mějte se hezky, nashledanou.
0: Tisíce vodáků zaplavily naše řeky, mnohde se ale potýkají kvůli suchu s horší sízností. Už čtvrtým rokem platí novela, která umožňuje na vybraných úsecích konzumovat alkohol pouze u kormidelníka, jeho množství v krvi omezeno na 0,5 promile. Na frekventovaných říčních tocích je nulová tolerance alkoholu. Naším hostem je předseda Asociace vodní turistiky a sportu Petr Ptáček. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Ta nulová tolerance platí pouze pro vůdce plavidla?
1: No, pokud to stáhneme na jaksi ty větší řeky, kde je už nějaký provoz motorových lodí, tak tam platí i pro posádku ta nová turance, neplatí to jenom pro toho vůdce, ale platí to v podstatě pro každého, kdo se podílí na řízení toho plavidla. Ale tam jako my vodáci většinou jako nejezdíme, pro nás jsou spíše ty nesledované vodní cesty, které navštěvujeme, a ty sledované vodní cesty už jako tam vodáci tolik nejezdí.
0: A je tedy ale jasné, kterých částí řek se to přesně týká, kde je alkohol vodákům nebo lidem na vodě zakázán?
1: Ano, to je přesně vymezeno v řádu plavební bezpečnosti, jo, a v navazujících vyhláškách zákona o vnitrozemské plavbě, kde v podstatě jsou ty spodní úseky řeky Vltavy, Labe a dalších ještě Ohře, jaksi vyjmenované jakožto sledované vodní cesty, a všechny ostatní už jsou pak nesledované vodní cesty. Takže my jako pí těch sledovaných vodních cest ještě plus Morava máme relativně málo, přece jenom nemáme takové podmínky, nemáme takové průtoky, aby ta lodní doprava mohla být na větších částech těch našich toků, takže většina těch řek je spíše nesledovaných.
0: No a právě tam tedy ostatní členové posádky, kromě kormidelníka, mohou konzumovat alkohol svobodně bez omezení, je to tak?
1: Přesně tak, tam se to vztahuje na těch nesledovaných lodních cestách v rámci nějaké turistiky, se to vztahuje pouze na toho vůdce plavidla, a je trošku otázkou, kdo je vlastně na lodi vůdcem plavidla.
0: Na to jsem se chtěl ptát, jestli v tom není háček, jestli je vždy prokazatelné při případné kontrole, kdo z posádky byl v tu chvíli zadák, nebo tak tomu aspoň rozumím.
1: Je to tak, ale zadák, kormidelník nemusí být vůdce plavidla. Tam je to jaksi právně trošku jako složitější. Vůdce plavidla může udílet nějaké pokyny kormidelníkovi, který následně bude tu loď řídit. Jo? Ale odpovědnost spočívá na tom vůdci plavidla, ale ten nemusí být tím kormidelníkem. Takže tam je to opravdu poměrně právně složité, a samotného by mě zajímalo, jak by si s tím policie nebo státní plavební správa poradila v této situaci, jelikož to právo v tohletom směru, pokud se opravdu jedná o nějaké turistické lodě a je tam vícero lidí, tak to může být jaksi nějakým způsobem docela zpochybněno, kde je vlastně vůdcem toho plavidla.
0: A jak časté jsou podle vašich zkušeností tedy kontroly?
1: Za poslední dva roky, co se změnila legislativa, tak nevím, že by se vůbec nějaké kontroly prováděly. Mm-hmm. Předtím se kontroly prováděly, když byla nulová tolerance třeba na Ohři nebo i na jiných řekách, ale spíše to bylo takové sporadické. Jedno odpoledne se postavili státní správní správa společně s policií na JES a tam kontroly vodáky. Samozřejmě lidi jsou všímaví a chytří, takže šla okamžitě správa nahoru do kempu a v ten den nikdo nevyjížděl. Takže po půl dní zase policie odjela a byla provedena akce kontroly alkoholu, ale přitom jaksi neměla moc možností zjistit ten pravý stav věcí, který na těch řekách je.
0: Čili ptát se, jak vysoké mohou být pokuty, to je čistě teoretická záležitost, jestli dobře rozumím vašim slovům.
1: Přesně tak, je to opravdu teoretické a znova říkám, že je to trošku právně složitější, kdo je vlastně na té lodi, musí tam být vůdce plavidla, ale kdo to je, je poměrně složité, ne vždycky to musí být kormidelník, ono i ta loď, ta kánoe se dá kormidlovat od špičky, čili jakoby háček, může kormidlovat loď, ono to jde a jde to možná s nás než od zádě, pokud někdo opravdu jakoby dobře jezdí na té kánoji, takže by to bylo, si myslím, i mě by to samotného zajímalo, jak by se takováhle situace řešila.
0: A subjektivně podle vás přibývá nebo naopak ubývá těch prohřešků proti zákonu, jinými slovy, jak velkým problémem je alkohol na palubě?
1: No, je poměrně velkým problémem na takových těch turisticky vyhledávaných řekách, jako je Vltava, Sázava, Berounka. Tam bohužel to problém je, i když se snažíme nějakým způsobem apelovat na ty lidi, aby ten alkohol na té vodě nekonzumovali, aby přeci jenom si to užili až pak v kempu, pročet na vodu a být totálně opilý, ani nevědět v podstatě, co jedu, tak si to přece nechám pak do kempu, abych tam mohl nějak se bavit, ale na té vodě bych měl být přeci jenom nějakým způsobem při smyslech a vědět, co dělám a kde jsem, abych neohrožoval nejenom sebe, ale i ostatní.
0: Ano.
1: Takže jenom ještě ze statistik roku 2025 přece jenom se podařilo poměrně výrazně snížit za posledních asi 5 let nehody na řekách a my máme statistiky od hasičů, kde právě v loňském roce bylo pouze 7 zásahů nutných, 7 zásahů hasičů na řekách a z toho 2 tyto zásahy byly pod vlivem alkoholu vodáků.
0: To byl předseda Asociace vodní turistiky Petr Ptáček. Děkuju vám. Naschledanou.
1: Naschledanou, naslyšenou, hezké léto.
0: Český tenis a centrální kurt londýnského Wimbledonu dnes odpoledne čeká pozoruhodná premiéra. Ve finále zřejmě nejprestižnějšího grandslamového turnaje se utkají 2 české hráčky, Karolína Muchová a Linda Nosková. Spoluhráčky z předloňských olympijských her v Paříži se navzájem velmi dobře znají, nejen pokud jde o herní styl. Poznamenává Karolína Muchová.
19: Tak tenisově samozřejmě, ale vídáme se prostě každý skoro týden, každý druhý týden na těch turnajích. Domluváme se tréninky, protože je to fajn. Linda je takový pohodář, já taky. Myslím, že jsme se nejvíc asi zblížili při té olympiádě. Máme hezký vztah.
0: A Linda Nosková na otázku, komu by přála vítězství v dnešním finále jako fanoušek, odpověděla.
5: Já bych asi fandila, řeknu jako kliše, dobrýmu tenisu. Já myslím, že oba naše výkony na těchto turnajích byly skvělý, proto máme obě ten titul a jsme tady ve finále, takže asi bych nebrala stranu.
0: Poprvé v historii Wimbledonu se tedy dnes odehraje ryze české finále. V roce 1986 se v něm sice utkali Hana Mandlíková s Martinou Navrátilovou, ta už ale reprezentovala Spojené státy. A podle agentury Reuters se dnes bude psát nejnovější kapitola bohaté české tradice ve Wimbledonu. Zdraví našeho reportéra ve Wimbledonu Jaroslava Plešila, dobrý den.
6: Dobrý den.
0: Hráčky a hráči světové špičky mají samozřejmě důkladně nastudovaný styl soupeřek a soupeřů. Platí to v případě Karoliny Muchové a Lindy Nosové dvojnásob?
6: No, 100% nějakou dobu se potkávali i v jednom klubu, takže se znají velmi dobře. Myslím si, že v tomto směru určitě nemá ta jedna druhou rozhodně čím překvapit.
0: Obě letošní finalistky věří, že můžou na wimbledonské trávě využít svou kreativní hru. Například zpravodaj agentury Reuters píše o střetu 2 různých stylů. Můžete krátce přiblížit, v čem spočívají nebo v jakém ohledu se liší?
6: Karolína Muchová, když začnu u ní jako u zkušenější z těch 2 českých tenistek, tak to je taková v úvozovkách hračička. Ona hraje velmi svobodně, neustále něco vymýšlí, v těch jejich zápasech se pořád něco děje, každý úder je jiný, umí všechno, má vynikající cit pro míček, využívá toho, že je výborně pohybově nadaná, dělala mnoho sportů jako malá, takže má neuvěřitelný i třeba rozsah na síti, toho využívá, chodí často k síti, takže ten její zápas je opravdu, že nevíte, co se zrovna bude dít za chviličku. Zatímco Linda teď Nosková, její mladší soupeřská krajanka, tak ta také samozřejmě umí zahrát všechno, ale přeci jenom se opírá spíš o jiné zbraně, o když to jde samozřejmě, tak velmi jistý dobrý servis, krásný forehandový tvrdý úder, vynikající rychlost úderů, to si myslím, že je zase velká zbraň Lindy Noskové. A klid, to musím zdůraznit, protože tím klidem ona vyhrála tady několik zápasů.
0: Sázkové kanceláře mírně favorizují už, jak jste řekl, zkušenější Karolínu Muchovou, ale podle komentátorů se dá čekat hodně vyrovnaný zápas. S tím asi souhlasíte?
6: Určitě. Netroufal bych si typovat, co dnes vlastně vůbec uvidíme, protože do toho může promluvit nervozita, to, jak která hráčka se vyspí a tak dále, může toho být víc. Určitě bude důležité, kdo dřív tak nějak uchopí takovéto tempo, rytmus zápasu, atmosféru. Ale kdybych měl třeba srovnat jenom nějaké, řekněme, kdyby tenisky nehrály na 100%, což je možné vzhledem k těm okolnostem, nervozitě a tak dál, a řekněme, předvedli třeba nějakých 75-70, teď opravdu jenom tak spekuluji, 70% svých možností, tak pak by měla velkou výhodu asi Karolína Muchová vzhledem k těm zkušenostem a té škále úderů. Ale když budou se tenisky přibližovat tomu maximu svému možnému, tak bude mít velkou šanci i Linda Nosková, si myslím, tím svým zase stylem.
0: Zkrátka jedna z nich se stane třetí českou vítězkou Wimbledonu za poslední 4 sezóny. Díky čemu se Češkám daří právě na tomto patrně nejprestižnějším grandslamovém turnaji?
6: No je to velká záhada, vzhledem k tomu, že opravdu máme jenom minimum tenisových kurtů s travnatým povrchem. Vím, že dřív jezdili tenistky někdy do Nymburka, opravdu k pár nadšencům možná tak, ale ta šikovnost, která se nedá naučit, tak ta zkrátka někde je zakořeněná v českých teniskách. Samozřejmě určitě k tomu přispívá taky tradice a motivace, protože vidí jedna druhou vyhrávat, takže když vyhrávala Petra Kvitová, tak to motivovalo Lindu Noskovou. Teď to může být zase tak, že vítězka toho dnešního duelu zase bude motivovat další české malé teď v tuto chvíli hráčky, holčičky.
0: Jaroslav Plašil, po 17. hodině se těšíme. Naslyšenou.
6: Naslyšenou.
4: Radiožurnál 12.30. Připravili jsme pro vás další zprávy. Lesní požáry ve Francii od začátku roku zničily přes 25 tisíc hektarů půdy, řekl to šéf francouzské civilní obrany Julien Marion. Ve srovnání se stejným obdobím loni je to víc než dvojnásobek. Země by podle Mariona mohla v boji proti požárům poprvé nasadit speciálně upravené vojenské letadlo Airbus A400M, které může převést až 20 tun vody. Francie zažívá mimořádně silný začátek sezóny letních požárů. Ministerstvo školství plánuje prodloužení povinného předškolního vzdělávání. Děti by měly nově navštěvovat mateřskou školu 2 roky před nástupem do první třídy místo současného 1 roku. Podle úřadu má delší čas v předškolním vzdělávání dětem pomoct, aby se lépe připravili na školu. Ministr školství Robert Plaga za ANO chce podrobnosti k návrhu představit v září. Česká školní inspekce zjistila nedostatky u 40% kontrol na letošním mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech, informoval o tom mluvčí inspekce František Kotrba. Během prvních 5 dnů festivalu se inspektoři zaměřili především na prodej alkoholu mladistvým. Problémy našli zhruba ve 2/3 případů. Začíná oprava Hlávkova mostu v Praze. Silničáři musí zpevnit železobetonové desky ve středu konstrukce. Směrem do Holešovic bude do konce srpna průjezdný jen jeden jízdní pruh místo 2. V opačném směru bude provoz beze změny. Tramvaje přes most neprojedou do konce prázdnin vůbec. Sport. Tenistky Linda Nosková a Karolína Muchová dnes můžou získat wimbledonský titul ve 2 hře. V historicky prvním českém finále travnatého Grand Slamu se utkají po 17. hodině v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Cyklisté vyrazí za necelou hodinu do 8. rovinaté etapy Tour de France. Ta má přes 180 km a ve žlutém dresu pro vedoucího muže do ní odstartuje Slovinec Tadej Pogačar. Ten je první před Dánem Jonasem Vingegaardem o necelé 3 minuty.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Na D1 na trase z Prahy do Brna stále počítejte s několika potížemi. První poblíž okruhu na 11,5 km po nehodě neprůjezdný levý pruh, zdržení do 10 minut. Před sjezdem na Benešov kratší fronta před nehodou v odstavném pruhu na 20. km. O kus dál se výrazně zpomaluje u sjezdu na Sázavu na 34. km a přes půl hodiny se popojíždí k omezení u exitu 41 Divišov. Silničáři tam uzavřeli pravý pruh. A výčet omezení na D1 na trase do Brna ještě nekončí, se zdržením počítejte i za Velkým Beranovem. Před kolonou se brzdí na 24. kilometru a také zhruba půl hodiny se 11.28. Tam silničáři v levém pruhu. A dálnice D1 v opačném směru, tedy z Brna do Prahy, za Měřínem hned 2 omezení. Z kilometru 126 se aktuálně sunete hodně přes hodinu až k Velkému Beranovu na kilometr 119. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Odpoledne bude většinou dál slunečné, hlavně na severovýchodě se přechodně vytvoří zvětšená oblačnost. Nejvyšší teploty většinou 24 až 28 stupňů, na jihu Moravě až 30, na severovýchodě kolem 22 a na horách většinou kolem 18. To byly zprávy. Po nich se vrací Vladimír Kroc, posloucháte víkendový Radiožurnál.
0: Při tradičním běhu z bíky v Pamploně na severu Španělska byl jeden z účastníků zraněn v obličeji po zásahu bíčím rohem. Dalších 12 běžců muselo vyhledat lékařské ošetření. Běh je součástí oslav svátku svatého Fermína, který potrvá až do 14. července. Dnes máme sobotu 11. července a skoro 4 minuty po 12:30 je tu pro vás odpolední Radiožurnál. Dobrý poslech.
3: Radiožurnál.
22: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

Kružberků v malé vesnici na Opavsku budou vzpomínat na legendární televizní seriál Velké sedlo a přijede tam i Hrázný Paliza, tedy herec Pavel Nový. Seriálu je 40 let a v hlavní roli byla právě Kružberská přehrada. Chcete slyšet víc?

0: Kylie Minogue a Nick Cave v sobotním odpoledním radiožurnálu. Stačí říct, hrázný paliza a mnozí televizní pamětníci už vědí. Legendárnímu seriálu Velké sedlo je 40 let a výročí dnes připomenou v Kružberku na Opavsku. Právě u tamní přehrady se nejvíc natáčelo. Velké sedlo bylo jedním z posledních scénářů Jaroslava Dítla.
1: Devět dílů příběhu hrázného palizy z roku 1986. Vzácný pohled na práci vodohospodářů, třeba při záchraně ryb, anebo podivná směs osudů lidí od vody. Velké sedlo má dodnes různá hodnocení pamětníků.
2: Proboha, co se děje?
3: Co se jim stalo?
2: Ale potom dešti se dostalo do vody nějaký svinstvo.
3: Tak je zkusíme přendat.
2: To jsou metráky ryb.
4: Snad by se dalo ještě něco zachránit, ne?
1: Kromě stejnojmenného penzionu v Kružberku Velké sedlo nic nepřipomíná. Přitom dodnes stojí původní budovy.
5: Momentálně je to kancelář, kde sedí současný šéf, ale dříve to byl byt pana Nového.
1: S nezávislým starostou Kružberku Miroslavem Klimčíkem stojíme přesně v místech, kde se hrázný paliza v podání Pavla Nového rozhlížel, když vycházel z domu.
5: Vycházel do terénu.
1: Ale moc dokumentů nebo fotek to není, že?
5: Nemáme, to se nějak nezachovalo, což je škoda. Někteří opravdu ani neví, že ta kružberská přehrada tu je.
1: A to se dnes změní. Oslavy Dne obce budou s Velkým sedlem. Přijede Pavel Nový i jeho seriálová partnerka Jana Krauzová. Prozradila, že se na vzpomínání po tolika letech těší.
6: Já jsem tam strávila v podstatě skoro rok. Já mám ráda ty ostravské produkce, protože vždycky to bylo takový naturální. Celý ten štáb a ty lidi, co v tom dělali, Jitka Smutná a Pavel Nový, byli ohromní. Jako.
1: Odkaz na seriál a propojení s kružberskou přehradou bude mít i trvalou připomínku. Co přesně, to teď vedení obce řeší a chce to propojit i s vyhlídkovou trasou kolem vodní nádrže. Z Kružberku Martin Knittl, Radiožurnál.

0: Ondřej Ruml, vždycky to tu bylo, posloucháte odpolední radiožurnál. Dva poslední čtvrtfinálové zápasy fotbalového mistrovství světa, souboj dvou elitních útočníků, Harryho Kanea a Erlinga Haalanda, ale také možné pokračování Argentiny v cestě za obhajobou titulu. Podrobnosti už za chvíli.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I opravdu.

0: Za 10 minut už bude 13 hodin, posloucháte sobotní odpolední radiožurnál. Souboj Harryho Kanea s Erlingem Haalandem a také další šance Lionela Messiho odskočit soupeřům v čele tabulky střelců. Poslední dvě čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa rozebereme teď s Lukášem Antošem ze sportovní redakce. Dobrý den.
1: Hezký den i ode mě.
0: Lukáš, Anglie proti Norsku. Má tohle utkání jasného favorita?
1: Na papíře ano, ale Norové už na tomto šampionátu několikrát ukázali, že je rozhodně není radno podceňovat. Poprvé v historii postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa, přesto zůstává hlavní tahoun týmu Erling Haaland před utkáním opatrný.
2: To procento je opravdu pořád velmi nízké. Myslím si, že tu máme několik jasných favoritů a Anglie je rozhodně jedním z nich. Právě proto byste vy jako novináři na ně měli vyvinout co největší tlak.
0: Když jsme u Haalanda, tak asi večer můžeme se těšit na souboj tohoto útočníka Manchester City s dalším hvězdným střelcem Kanem.
1: Ano, měla by to být jedna z ozdob celého zápasu, ba patří k nejlepším fotbalistům na světě. Harry Kane se čím dál častěji stahuje do středu pole a podle bývalého reprezentanta Pavla Horváta právě tím svou hru posunul na ještě vyšší úroveň.
3: Kane bych řekl taky, že změnil velmi svoji hru postupem času, chodí opravdu do hloubky, častokrát bylo i vidět, že si dojde pro přihrávku dokonce od brankaře, takže tento malinko změnil, už to není takový ten klasický, ta devítka, která tam jenom čeká.
1: Tolik slova našeho fotbalového experta Pavla Horváta na adresu Kanea, nicméně ani Haalanda nebude jednoduché zastavit, právě na to upozorňoval před čtvrtfinále i anglický reprezentant Morgan Rogers.
4: Když Erling skóruje, nikoho to vlastně nepřekvapí. Je to hráč, který dokáže dát dva góly za zápas a sám vám ho rozhodnout. Během kariéry to předvedl už mnohokrát a klidně to může zopakovat znovu. I proto je Norsko velmi těžkým soupeřem.
1: Anglie s Norskem hrají od 23 hodin našeho českého času. Radiožurnál Sport nabídne přímý přenos a Radiožurnál reportážní vstupy.
0: To samé platí pro závěrečné čtvrtfinále, které obstarají Argentina a Švýcarsko. Jak velké šance mají Švýcaři?
1: S ohledem na to, jak se Argentina nadřela na postup do čtvrtfinále s Egyptem, tak rozhodně nemůžeme tvrdit, že Švýcaři jsou nějakými jasnými outsidery. Zároveň je potřeba připomenout, že Jihoameričané jsou obhájci titulu a v jejich prospěch může určitě hrát větší zkušenost zápasy v playoff. Utkání začne v neděli ve 3 hodiny ráno českého času.
0: Takže si přistaneme. Lukáš Antoš ze sportovní redakce, díky.
1: Mějte se hezky.

0: Letní autoškola Radiožurnálu.
1: V čem za volantem nejvíce tápeme?
0: Na co bychom si měli dávat větší pozor?
1: Radiožurnál připravil z nejčastějších dotazů řidičů letní seriál, a to ve spolupráci s dopravní policií.
0: Jedna minuta denně,
1: jedna otázka,
0: jasná odpověď.
1: Zapojte se i vy a pomozte nám společně dělat české silnice bezpečnější.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Zářící hvězda pařížského kabaretu.
2: Jste dokonalá.
1: A temná minulost, která ještě nebyla odhalena.
3: Vrch mého otce je stále na svobodě. S tím se nesmířím.
4: Nech minulost být.
1: Ale stále jim ničí životy.
5: Kvůli vám jsem přišel o rodinu. O všechno.
1: Montmartre.
6: Legenda zvítězí.
1: Dva premiérové díly vždy v úterý a ve čtvrtek večer na ČT2 a v iVysílání.
7: Radiožurnál je 13 hodin. Zprávy a Vojtěch Tomášek.
8: Tenistky Muchová a Nosková se utkají o titul z wimbledonské dvouhry. Trumpova administrativa předvolala novináře New York Times kvůli článkům o novém prezidentském letadle. Na dálnici D1 směrem z Prahy do Brna popojíždí dlouhá kolona od sjezdu na Sázavu ze 34. kilometru. Na počasí odpoledne bude dál slunečné s teplotami až do 30 stupňů.
9: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
8: Tenistky Karolína Muchová a Linda Nosková se utkají o titul z wimbledonské dvouhry. Obě hráčky mají za sebou i vítězné turnaje před Grand Slamem a na trávě jsou teď podobně úspěšné. Linda Nosková říká, že by jako fanoušek nevěděla, na kterou stranu se ve finále přiklonit.
10: Já bych asi fandila, řeknu jako kliše, dobrýmu tenisu. Já myslím, že oba naše výkony na těchto turnajích byly skvělý, proto máme obě ten titul a jsme tady ve finále, takže asi bych nebrala stranu.
8: Utkání začne po 17. hodině, stejně jako náš přímý přenos na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. No a už v této hodině na Radiožurnálu uslyšíte profil obou tenistek. Na Zátkově nábřeží v Českých Budějovicích hasiči zasahují u požáru propojky plynu v zemi. Jeden člověk je zraněný. Na místě jsou hlášené 5-metrové plameny. Hasiči okolí ochlazují a budou zastavovat přívod plynu. Policie uzavřela nejbližší okolí a žádá, aby se lidé místu vyhnuli. Omezení by podle jejich mluvčího Jiřího Macnera mělo trvat ještě zhruba hodinu. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa podle New York Times předvolala několik novinářů tohoto deníku kvůli článku o novém prezidentském letadle darovaném Katarem. Vypovídat mají ve středu před federální velkou porotou. List tento týden s odkazem na anonymní zdroje napsal, že stroji chybí některé pokročilé bezpečnostní systémy. Bílý dům ale problémy odmítl. Předvolání novinářů se americké úřady zatím nevyjádřily. Podle New York Times předvolání neobsahují bližší informace. Pouze uvádějí, že se týkají údajného porušení federálního trestního práva. Dnes je Světový den populace. Má upozornit na současné demografické problémy lidstva. OSN ho poprvé vyhlásila před 37 lety, přesně 2 roky poté, co světová populace dosáhla 5 miliard lidí.
11: Na Zemi teď podle odhadu žije asi 8 miliard 300 milionů lidí. Celkové počty tak dál rostou a podle OSN dosáhnou vrcholu kolem roku 2080, kdy bude mít planeta přes 10 miliard obyvatel. Mezi hlavní příčiny rychlého růstu populace patří delší průměrná délka života a větší počet lidí v reprodukčním věku. Nejvíc lidí v současnosti přibývá v chudých zemích subsaharské Afriky, kde spolu s klimatickou změnou hrozí nedostatek jídla i vody. V jiných regionech je ale naopak problém s úbytkem obyvatel a klesající porodností. Ta je velmi nízká například ve vyspělých asijských zemích. Václav Hojný, Radiožurnál.
12: Sport. Fotbalisté Anglie a Norska zabojují o postup do semifinále mistrovství světa. V Miami se střetnou ve 23 hodin českého času v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Ten odvysílá i další čtvrtfinále, do kterého ve 3 hodiny v noci nastoupí Argentina proti Švýcarsku. Kouč evropské reprezentace Murat Yakim říká, jak plánují jeho svěřenci zastavit největší hvězdu obhájců titulu, autora 8 branek na šampionátu Lionela Messiho.
13: Samozřejmě musíme Argentince dostupovat a nedovolit jim Messimu přihrát. To je nutné. Sice o tom teď můžeme mluvit, ale rozhodne se až na hřišti a my nějaká řešení, jak Messiho zastavit, máme.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Na D1 nehody na úrovni okruhu, poté za sjezdem na Sázavu. Na D1 z Prahy do Brna nejprve krátce zpomalíte před nehodou na 11,5 kilometru. U nájezdu z okruhu zůstává neprůjezdný levý pruh. Mnohem delší zdržení čekejte v Posázaví. Zpomaluje se už před sjezdem na Sázavu okolo 33. kilometru a bezmála 50 minut se popojíždí k omezení před exitem 41 Divišov. V koloně na 33,5 kilometru navíc nehoda v pravém pruhu Na místě i hasiči, okolo se jede v podstatě krokem. Náhradní trasa z exitu 34 po silnici 113 se příliš nevyplácí. Komunikace je ucpaná téměř od sjezdu z dálnice až do Divišova. Nabízí se cesta po trojce na Benešov, následně po silnici 111 na Struhařov a Divišov. Je sice o něco delší, ale v celku plynule průjezdná. S 10-minutovým zdržením počítejte akorát v úseku mezi Mračí a Benešovem. A zpět na D1 z Prahy do Brna. Za Beranovem se sune kolona z kilometru 124 až k omezení na stý 28. Zdržení 15 minut, o mnoho delší v opačném směru z Brna do Prahy. Za Měřínem hned dvě omezení a kolona na 50 minut z kilometru 126 k Beranovu na stý 19. Objíždět můžete po souběžné silnici 602. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
8: Odpoledne bude většinou dál slunečné, hlavně na severovýchodě se přechodně vytvoří zvětšená oblačnost. Nejvyšší teploty od 24 do 28 stupňů, na jihu Moravy bude až 30, na severovýchodě kolem 22 a na horách většinou 18 stupňů Celsia. Ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. To byly zprávy. Je s vámi víkendový Radiožurnál a taky Vladimír Kroc.
15: Dvě české tenistky se utkají ve finále Wimbledonu a hra každé z nich je něčím výjimečná. Už za chvíli bude řeč o pestré hře Karolíny Muchové.
16: Víkendový Radiožurnál
9: a Vladimír Kroc.

0: Tenistky Karolína Muchová a Linda Nosková se krátce po 17. hodině v přímém přenosu Radiožurnálu utkají o titul v ženské dvouhře Wimbledonu. Hra každé z krajanek je něčím výjimečná už od útlého věku a to před finálovým utkáním připomínáme. Vracíme se nejdříve do juniorských let Karolíny Muchové.
1: Jméno vítězky 87. ročníku pardubické juniorky, takže...
2: Pardubice, rok 2014.
3: Krásná zápas, Muchová. 2-0 na sety. 6-2.
2: V finále pardubické juniorky velmi prestižního mládežnického turnaje vyhrává po velmi hladkém průběhu Karolína Muchová.
4: Asi jsem hrála dobře, no. Tak jakože šlo to, no.
5: Je Antuka dobrá pro tu vaši?
4: Jo, já mám nejvíc ráda jako povrch Antuku, no.
2: Už tehdy na tamní Antuce zaujala fanoušky velmi pestrou hrou a obdivovali tehdy také slavný trenér Nick Bulletieri, který byl na turnaji jako čestný host. V rozhovoru pro Český rozhlas tehdy chválil vítězku dívčí části, která ho zaujala výborným pohybem, hrou na síti, pestrou škálou úderů s kraťasy a čopovanými backendy, tedy údery se spodní rotací. Ještě zlepšit podání a bude to hráčka, která může mít před sebou velmi zajímavou budoucnost, předpovídal tehdy kouč se slavnou akademií, kterou prošly i některé velké světové hvězdy, André Agassi nebo třeba Maria Šarapovová. Ale něco takového musíte mít v sobě. Takové věci se drillem jen tak nenaučíte, říkával také už dříve vyhlášený trenér.
6: Teď setball za stavu 5-2, 40-30. Eso, paráda, to nejlepší nakonec. Karolína Muchová vyhrála první sadu 6-2.
2: Podání Karolína Muchová vylepšila natolik, že si s ním často pomáhá i v těch nejvypjatějších fázích zápasu a taky proto se mohla celosvětově proslavit svou velmi pestrou, svobodnou hrou a ukázat jí může i po 17. hodině odpoledne, kdy nastoupí do wimbledonského finále. Z Londýna Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
7: I o prázdninách.

0: Ve 13.15 pro vás máme další radu pro řidiče z naší série Prázdninová autoškola radiožurnálu. Kdy stačí vyplnit záznam o nehodě, zjišťoval reportér Václav Drážek u zástupce ředitele dopravní policie Jana Straky.
1: Letní autoškola radiožurnálu.
2: Situace okolo nehody je vždy nepříjemná a často i stresová. V tu chvíli člověk řeší nejen samotné škody, ale i to, jestli musí volat policii. Vy víte, kdy stačí vyplnit záznam o dopravní nehodě bez příjezdu policie? Přesné znění podmínek vysvětlí plukovník Jan Straka.
3: Pokud je ta hmotná škoda menší než 200 tisíc, nikomu se nic nestalo, ty vozidla se střetly a nezůstane po nich žádný velký nepořádek, respektive jsou schopni sami účastníci ty vozidla odstavit na stranu, tak tu policii volat nemusím. Potom přichází na řadu to, že musím vyplnit ten společný formulář. Ten je buď v papírové podobě, anebo lze použít aplikaci Bouračka. To je aplikace České kanceláře pojistitelů, kde je všechny údaje, které bych vyplnil papírově, tak vyplním přes mobil elektronicky a rovnou odchází na pojišťovnu.
2: Co byste upřednostnil vy?
3: Je lepší si to vyřídit sám. Je to určitě rychlejší. Nemusím čekat na hlídku a nedostanu pokutu. Mám možnost si to vyřídit úplně sám s tím druhým účastníkem a všechno jde jenom přes pojistku.
2: Jaký je poměr využití mezi aplikací a papírovou verzí formuláře?
3: Ta aplikace Bouračka, ona je to v podstatě webová stránka, je zatím využívána zhruba z 20%. Za mě je to určitě lepší způsob, než vyplňovat papírový formulář. Ta aplikace jde proti registrům, okamžitě ověřuje tu osobu, řidičský průkaz a tak dále. Samo si to načítá povinné ručení, to znamená, že ten účastník má i jistotu, že je zaplacené a že tu škodu v podstatě mu někdo uhradí.
1: Letní autoškola radiožurnálu vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Adam Ďurica v odpoledním radiožurnálu, je 13 hodin a 20 minut. Některé firmy přes léto využívají služeb stážistů z vysokých škol. Získávají tak budoucí odborníky v oboru. Pro studenty je to zase vítaný přivýdělek. Uplatnění snadno najdou například budoucí stavaři.
1: A teďka tady zrovna zakresluju stávající stav jedné průmyslové haly tady v Jihlavě.
2: A vy zrovna děláte co na počítači?
3: Já zrovna řeším opěrnou stěnu v Malým Beranově.
4: Studenti Veronika Suchá a Filip Daněk tráví celé léto v jihlavském projekčním ateliéru. Oba jsou ve druhém ročníku na vysoké škole a chtějí nabrat zkušenosti z praxe.
1: Pro mě to je jediný plus a vydělám si i nějaké peníze jako v létě.
3: Vidím, jak se to dělá v realitě, nějaký ty technické dokumentace, které se třeba úplně na vysoké ještě nesepisují, až někdy u bakalářky a tak, takže...
4: Od vedlejšího stolu na ně dohlíží architekt Radim Paďha.
5: Přes rok je to vysoce komplikované, protože jsou vytížení školou, což je v pořádku, a tak se těšíme na léto, až zase nastoupí a máme je tady kruce. Letos jsme opravdu byli netrpěliví a čekali jsme a v podstatě jsme je naháněli, aby už začali, aby měli hotové zkoušky a mohli fungovat.
4: Některé školy letní neplacené stáže předepisují dokonce jako povinnost. Týká se to i studentek zdravotnických oborů Terezy z Jihlavy a Elišky ze Stonařova.
6: Já studuju fyzioterapii na Fakultě tělesné kultury v Olomouci.
7: A já fyzioterapii na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích.
6: Tak vlastně minulý týden jsme byli i v nemocnici, takže jsme si vyzkoušeli zase trochu jiný provoz. A teďka jsme už tady v ambulancích.
4: Stará se o něj jihlavský fyzioterapeut Alois Polák. V létě se v jeho centru vystřídá celkem 8 studentů.
8: My sami jsme v rámci studia praxi absolvovat museli, takže svým způsobem to takhle jakoby vracíme a zároveň se prezentujeme jako zaměstnavatel ve chvíli, kdy studenti skončí školu a hledají uplatnění, tak už o nás ví.
4: Letní stáže nabízí například i technologické firmy, restaurátoři, státní správa nebo bankovní společnosti. Z Jihlavy Veronika Bartes-Vohradíková, Radio.

0: Svítíte dostatečně i za snížené viditelnosti?
1: Za větší mlha a 20% řidičů jede na denní svícení.
0: Za hustého deště nebo v mlze? Je to důležité.
2: Ať si při té mlze rozsvítěj světla.
3: Přesvědčte se, že máte zapnuté zadní reflektory, použijte včas i mlhová světla.
0: A upozorněte na nepříznivé podmínky ostatní řidiče.
3: Volejte 800 553 553. Zelená vlna radiožurnálu.
0: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně. Zelená vlna radiožurnálu.
3: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Moldavská prezidentka Maia Sanduová dnes se jmenovala do funkce premiéra investora a manažera Vasilea Tofana. Máme pro vás další zprávy. Radiožurnál je půl druhé. A zprávy pro vás má Vojtěch Tomášek.
1: U požáru budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně stále zasahuje 6 jednotek hasičů. To je polovina ve srovnání s dnešní nocí. Hasiči se teď snaží chladit trosky vyhořelé stavby. Z místa stále stoupá dým. V budově číslo 34 začalo hořet ve čtvrtek ráno. Většina stavby se pak zřítila. Požár policie prověřuje jako možné obecné ohrožení z nedbalosti. Počet obětí ničivého venezuelského zemětřesení z konce června přesáhl 4100. Zraněných je přes 16 000. Novou bilanci oznámil předseda venezuelského parlamentu Jorge Rodríguez na síti Telegram. Počet pohřešovaných se podle odhadů pohybuje mezi 10 a 50 tisíci. Přesná čísla ale nejsou známá. V zasažených oblastech stále pátrají záchranáři. Ve Varšavě vznikne zeď paměti, která připomene Poláky zemřelé ve válkách ve 20. století na území současné Ukrajiny. Polský premiér Donald Tusk to řekl v den výročí tzv. Krvavé neděle, která připomíná masakry Poláků ukrajinskými neonacisty. Události do dnešních dob zatěžují vztahy mezi Varšavou a Kyjevem. V Praze v Domě ochranářů přírody dnes končí výstava starých odrůd ovoce. Poslední den je zaměřený na meruňky. Přednáška bude věnovaná poznávání jejich odrůd. Připravované jsou i komentované prohlídky a ochutnávka plodů i pecek, které mají sladké jádro. Sport. Ženský titul z wimbledonské dvouhry získá potřetí za poslední 4 roky Češka. Ve finále travnatého Grand Slamu se totiž poprvé v historii utkají dvě tuzemské hráčky, Linda Nosková a Karolína Muchová. Duel začne v Londýně po 17. hodině v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Na D1 zdržení v Posázaví také za Měřínem. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Chocerady kolona z 32. kilometru bezmála hodinu zabere trasa k omezení u exitu 41 Divišov. V pravém pruhu tam stále pracují silničáři. Objízdná trasa po silnici 113, ucpaná mezi Třemošnicí a Divišovem, plní se i cesta od Křešic. Zvažte z dálnice sjíždět už na 21. kilometru na Tábor a jet po trojce z Benešova pak na Struhařov a Divišov. Trasa je sice delší, ale naprosto plynule průjezdná. Jen občasně se plní trojka mezi Mračí a Benešovem, ale není to nic zásadního. Na D1 dál směrem do Brna zpomalíte i kus za Velkým Beranovem. Na stém 25. kilometru a zhruba čtvrt hodiny pojedete k omezení na stý 28. D1 z Brna do Prahy stále ucpaná za Měřínem. Jede se přes dvě omezení. Z kilometru 126 ke sjezdu na Beranov na stý 19. se popojíždí zhruba hodinu. Úsek se dá v celku plynule obět po silnici 602 na Vysoké Studnice. A na D8 z Ústí do Prahy čekejte zdržení z úrovně Odoleny vody. Kolona z 5. kilometru se suné hodně přes 20 minut k omezení před Zdiby, tam v pravém pruhu silničáři. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Odpoledne bude většinou dál slunečné, hlavně na severovýchodě se přechodně vytvoří zvětšená oblačnost. Nejvyšší teploty většinou 24 až 28 stupňů, na jihu Moravě až 30, na severovýchodě kolem 22 a na horách většinou 18. To byly zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál s Vladimírem Krocem.
0: Čínské úřady evakuovaly více než 900 tisíc lidí před příchodem tajfunu Bavi. Ten podle předpovědí v neděli zasáhne východočínské město Wenzhou s 10 miliony obyvatel.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

Z baťovské budovy číslo 34 ve Zlíně už třetí den stoupá dým. Hasiči dohašují ničivý požár, který vypukl ve čtvrtek ráno. My se za chvíli zaměříme na to, jak požár ovlivňuje chod města. Na místě máme reportérku.

0: Hasiči ve Zlíně se stále potýkají s požárem ikonické baťovské budovy číslo 34. Dohašují ohnisko v sutinách částečně zřícené stavby a nepřístupná oblast láká o víkendu obyvatele Zlína, kteří chtějí zkázu vidět na vlastní oči. Reportérka Marta Pilařová teď řekne víc. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. V okolí ohořelé budovy panuje zvláštní klid a smutek. Lidé, někteří s růžkami na tváři, většinou ale jen tak, pozorují trosky. Jsou tady rodiče s dětmi, seniori, kteří v budově pracovali, páry, které se drží za ruce. Většinou dlouze stojí a tiše pozorují budovu, ze které, jak už zaznělo, stále stoupá dým, ale tak klidně, pomalu. A ti lidé vypadají, jako by se s tou budovou přišli rozloučit. Zápach z požáru je cítit stále všude kolem, ale je tu ticho, protože vrtulníky už nelétají a to samotné hašení není slyšet. Na vše zhlíží z budovy ikonický portrét Tomáše Bati, který jako zázrakem celý nezhořel, ta tvář tam je stále patrná a takový ten odhodlaný pohled na město od slavného podnikatele. Do oblasti v blízkosti budovy je stále vstup zakázán, hrozí totiž její zřícení.
0: Jaký je výhled na další hodiny nebo dny? Myslím, kdy se podaří požár uhasit?
1: Hasiči budou podle velitele zásahu Zdeňka Otrusiny pokračovat kromě dneška, tak i v neděli. Cílem je ochladit žhavé ohnisko v sutinách. Ty sutiny mají mocnost několik metrů z toho, jak se budova na dvakrát částečně zřítila a jde o to, aby to ohnisko nemohlo znovu vzplát. Taky hlídají střechy okolních budov, protože vzduchem létají ohořelé papíry z budovy 34. Jeden dokonce, jak mi říkal velitel zásahu, našli až ve starém Hrozenkově na slovenských hranicích a z toho je vidět, jaká ta síla požáru byla, jaký to byl žár a jak daleko ty papíry ohořelé a ty části té budovy odlétaly. Proto je potřeba být stále na pozoru, aby nemohlo vzplát něco v okolí. Ta budova je na tom podle statika tak, že je jasné, že bude muset jít k zemi, že bude muset nastat demolice, ale odhadovat, kdy se tak stane, je těžké. Demolici vyhlásí stavební úřad a ten majitel objektu, který je v soukromém vlastnictví, si bude muset najít a nasmlouvat firmu, která to dokáže.
0: Ze Zlína Marta Pilařová, děkujeme, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Dvě české tenistky, jak víte, se utkají ve finále Wimbledonu a hra každé z nich je něčím charakteristická už od juniorského věku. No a za chvíli tady bude řeč konkrétně o klidu Lindy Noskové.

0: I tak to za to stojí. Opět Radeček a Eli v sobotním odpoledním radiožurnálu s datem 11. července. Za 9 minut už bude 14 hodin. To je čas, kdy nabídneme další zprávy. Tenistky Karolína Muchová a Linda Nosková se od 17 hodin v přímém přenosu radiožurnálu utkají o titul v ženské dvouhře Wimbledonu. Hra každé z nich je něčím charakteristická. Karolínu Muchovou jsme představili před necelou hodinou. Teď se tedy vrátíme do juniorských let Lindy Noskové.
1: Paříž 2021. Tehdy 16-letá Linda Nosková vyhrává finále Grand Slamové juniorky.
2: Skvělý pocit být mezi vlastně těmi nejvyššími.
3: Zaprvý lecek Linda Nosková.
2: A doufám, že příští rok, jestli dostanu kartu do hlavní soutěže dospělých, tak že se mi povede hrát co nejvíce, abych opravdu už byla v té vyšší kategorii.
1: Zkušený trenér Tomáš Krupa, který je s Lindou Noskovou i teď, říkával, v čem všem se ještě musí jeho svěřenkyně zlepšit. Jak dobrá musí být na nohou, aby se mohla dostávat ke svým silným úderům.
4: Simple fille, Roland Garros 2021, Lacek, Linda Nosková!
1: Ale co už měla jako dítě, tak to je klid na kurtu. Zápas už tehdy brala jako hru a kurt jako místo, kde je moc ráda a nerozhodí, ani když se něco nepovede.
5: Ale evidentně se z toho nepoloží. Ona tak měla pořád v pohodě, hlavně důležitý, že prostě má ráda jak lidi, nevadí to, prostě ona hraje tenis a jedno kde asi.
1: Právě to teď ukazuje Linda Nosková i na té největší úrovni a i díky tomu si v 21 letech může zahrát wimbledonské finále na tom zřejmě nejslavnějším tenisovém kurtu světa. Z Londýna Jaroslav Plašil, Radiožurnál. Shine bright like a diamond.

0: Brněnská jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál je 14 hodin. Vojtěch Tomášek a zprávy.
1: Ukrajinská Oděsa hlásí po ruském útoku dva mrtvé, Kyjev 11 zraněných. Porota Karlovarského filmového festivalu rozhodla o vítězích, výsledky oznámí večer. Na Wimbledonu se o ženský titul utkají poprvé v historii dvě Češky, Muchová a Nosková. Na dálnici D1 z Brna do Prahy popojíždí dlouhá kolona za Měřínem z kilometru 127. A odpoledne bude dál slunečné s teplotami až do 30 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Ruský útok na jeho ukrajinskou Oděsu zabil dva lidi, informovali o tom oblastní úřady. V noci čelil úderům taky Kyjev, který hlásí 11 zraněných, včetně jednoho dítěte.
3: Kyjevští záchranáři zasahovali ve třech městských obvodech. V Solomenském hasili požár skladu a kancelářské budovy. Další škody způsobil ruský útok v Darnickém a Dniprovském obvodu. Šlo o bytové domy, obchody a auta. V noci a ráno Rusko raketami a nepilotovanými letouny zaútočilo na Oděskou oblast. V Černomorsku byla poškozena přístavní infrastruktura, budovy i technika a jeden ze zaměstnanců zahynul, uvedla na sociálních sítích zpráva ukrajinských přístavů. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Írán popřel tvrzení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že požádal Spojené státy o obnovení mírových jednání. Souhlasil ale s návštěvou katarského vyjednavače v Teheránu, řekl to mluvčí iránského ministerstva zahraničí Esmail Baghai ve státní televizi. Reagoval tak na dřívější Trumpovo vyjádření na sociální síti Truth Social, kde napsal, že žádosti vyhověl. Zároveň ale zdůraznil, že Spojené státy Iránu jednoznačně vzkázali, že příměří skončilo. Tvůrci nejlepších filmů 60. ročníku Karlovarského festivalu dostanou večer křišťálové glóby. O vítězi už rozhodla i porota hlavní soutěže. Jak Radiožurnálu řekl její člen za Českou republiku, sound designer Pavel Rejholec, rozhodování bylo jednoznačné.
4: Absolutně bylo to bez problémů. V podstatě musím říct, že to proběhlo hladce. Kromě toho, že jsme chviličku debatovali, jestli vítězem bude ten vítězný film, nebo jestli to pořadí těch prvních vlastně by dvou těch filmů, které stávají to ocenění, jestli to bude tak nebo tak. To byla jediná vlastně lehká debata.
1: Předávání festivalových cen začne po 18. hodině a už za hodinu na Radiožurnálu uslyšíte Filmžurnál přímo z Karlových Varů. Kolem Pražského hradu ode dneška znovu jezdí tramvaje, zatím pouze ve směru z centra. Dopravní podnik urychlil opravu tramvajové trati přes Mariánské hradby, která začala v březnu. Ve směru z Pohořelce se zatím tramvaje hradu stále vyhýbají. Obousměrný provoz se vrátí příští víkend.
5: Sport. Dvě české tenistky nastoupí poprvé v historii do finále dvouhry na Wimbledonu. Po 17. hodině se na travnatém Grand Slamu utkají o titul Linda Nosková a Karolína Muchová. V Londýně to bude sledovat i kapitánka českého týmu v soutěži Billie Jean King Cup Barbora Strýcová.
6: Těším se na to, jak se s tím se vším poperou, protože přece jenom je to ohromná tíha hrát na tom centrálním kurtu a kor finále. A je to prostě historická věc, prostě já jsem na to hrozně pyšná a těším se na ten zápas jako fanoušek, se prostě budu koukat. A vlastně ani ta nervozita tam jako vůbec žádná není, protože ať vyhraje jakákoliv, tak prostě vyhraje holka z Česka a to je prostě hrozně hezké.
5: Zápas Nosková-Muchová nabídneme na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport v přímém přenosu po 17. hodině.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Na D1 zdržení za Měřínem, na D8 za Kralupy. Na dálnici D1 směrem z Brna do Prahy trvá velmi dlouhé zdržení za sjezdem na Měřín. Ze stého 27. kilometru k exitu 119 Velký Beranov se jede přes dvě omezení téměř hodinu. Místo se dá ale dobře a plynule obět po souběžné silnici 602. Mnohem lepší zpráva z D1 na trase Praha-Brno. Omezení před Divišovem na 41. kilometru skončilo. Dlouhá kolona už se tak téměř celá rozjela. Ještě na chvíli zpomalíte před odbočkou na Sázavu na 32. kilometru. Na D8 z Ústí do Prahy čekejte kolonu kus za sjezdem na Kralupy. Vjedete do ní na 7. kilometru a půl hodiny se budete posouvat k omezení před Zdiby. Tam zůstává neprůjezdný pravý pruh. A na D10 z Prahy do Turnova se zpomaluje na úrovni Brandýsa okolo 12. kilometru. Zhruba čtvrt hodiny zabere trasa k omezení před sjezdem na Starou Boleslav. Na 13. a půltém kilometru se jede pouze jedním pruhem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Odpoledne bude většinou dál slunečné, hlavně na severovýchodě se přechodně vytvoří zvětšená oblačnost. Nejvyšší teploty většinou 24 až 28 stupňů, na jih Moravě až 30, na severovýchodě kolem 22 a na horách většinou 18 stupňů Celsia. Zítra čekáme v jihozápadní polovině území jasnou až polojasnou oblohu, během dne od severovýchodu oblačnosti přechodně přibyde. V severovýchodní polovině území bude převažovat velká oblačnost, hlavně na východě a severovýchodě občas s deštěm anebo přeháňkami. K večeru pak budou srážky i oblačnost ostávat. Nejvyšší teploty zítra 24 až 29 stupňů Celsia. To byly zprávy. Je s vámi víkendový radiožurnál a taky Vladimír Kroc.
8: Pokračujeme 5,5 minuty po 14. hodině. Oheň na jihu Španělska od čtvrtku spálil na 4000 hektarů půdy. Požáry mají už 12 obětí a přes 20 lidí se pohřešuje. Z plameny nebojují jen ve Španělsku, ale také ve Francii, Portugalsku a dalších zemích. Více o vlastních požárech v Evropě řekneme za chvíli.
2: Víkendový radiožurnál a Vladimír Kroc.

0: Rozsáhlé požáry v jihošpanělské Andaluzii mají už 12 obětí. Více než 20 dalších lidí se pohřešuje. Tento požár se už teď řadí k těm nejtragičtějším v historii Španělska. Plameny přitom zdaleka nejsou pod kontrolou. S lesními požáry navíc bojují i hasiči v dalších evropských zemích. S podrobnějšími informacemi je teď ve studiu Matěj Kolář ze zahraniční redakce. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Matěj, kdy a kde vypukl ten požár na jihu Španělska a proč má tak vysoký počet obětí?
1: Hořet začalo v andaluské provinci Almeria. Podle prvních závěrů vyšetřování nejspíš požár způsobil spadlý kabel vysokého napětí z opuštěného elektrického vedení. To ale rozporuje tamní dodavatel energie. Podle energetické firmy totiž nebyl pod napětím. No a k tomu vysokému počtu obětí. Velkou část z nich podle andaluských úřadů tvoří zahraniční turisté, kteří nerespektovali pokyny, aby počkali na místě a počkali na pomoc. Místo toho se pokusili ze zasažené oblasti ujet v autech. Právě v autě našli hasiči i 4 oběti těch požárů a další mrtvé nalezli nedaleko opuštěných vozů. Úřady organizují další evakuace. To médiím popsal i starosta zasažené obce Los Gallardos Francisco Reyes.
2: Museli jsme evakuovat obyvatele Almokajsaru a Bedaru. Situace, které teď čelíme, je děsivá. Jak vidíte, plameny jsou hned za mnou. Hodně fouká a oheň se rychle rozšířil.
1: Ze zasažených oblastí už takto muselo utéct asi 1000 lidí.
0: Kde jinde v Evropě ještě hoří?
1: Hasiči s požáry bojují například v Pyrenejích na jihu Francie. Požáry ale vypukly taky například nedaleko chorvatského Splitu, kde hořelo v bezprostřední blízkosti obytných domů. Hoří ale taky v Portugalsku, Řecku nebo Albánii.
0: A jak si pomáhají evropské země?
1: Do bojů s požáry ve Francii se zapojil i vrtulník z Česka. Na jeho palubě jsou kromě 2 pilotů taky 2 letečtí záchranáři z jihomoravského kraje. Další 4 hasící letouny do Francie přiletěly ze Švédska a Kypru. Při požárech v Portugalsku zase zasahovali i hasiči ze sousedního Španělska. Lesní požáry jen loni v Evropě spálily území o rozloze středočeského kraje. A například v už zmíněném Španělsku je začátek letošní sezóny daleko horší než loni.
0: To byl Matěj Kolář ze zahraniční redakce. Naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.

Olga Malířová-Špátová dostala cenu za nejlepší kameru na festivalu dokumentárních filmů na Novém Zélandu. Mluvit bychom o tom s ní měli za pár minut v pokračujícím odpoledním radiožurnálu.

0: Návrat do neznámé země je název nového dokumentu choreografa Jiřího Kiliána a režisérky a kameramanky Olgy Malířové Špátové, který byl na 21. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Dog Edge na Novém Zélandu oceněn za nejlepší kameru. No a právě Olga Malířová Špátová je teď u telefonu. Dobrý den a gratuluju.
1: Dobrý den, moc krát děkuji za gratulaci.
0: Jak významný je festival, který se odehrává přes Auckland, Wellington až po Christchurch?
1: Tak já jsem se dozvěděla, že ten festival je velmi významný, protože pokud člověk vyhraje hlavní film, cenu za hlavní film, může jít na kvalifikaci na cenu Oscar, takže to je velmi příjemný pocit, že jsme byli takhle blízko, ale potěšilo mě, že tam bylo plno filmů, které byly lidskoprávní tématikou a důležitá témata a vlastně, že si všimli filmu, který je vyloženě hodně poetický, umělecký, který mluví o kráse života, zároveň o jeho pomíjivosti, konečnosti, tak to mě velmi udělalo velkou radost.
0: A co pro vás osobně cena za nejlepší kameru znamená?
1: Tak já jsem myslela na choreografa Jiřího Kiliána a jeho ženu Sabinu Kupferberg, o které je náš film Návrat do neznámé země, protože vlastně Jiří Kilián jako slavný choreograf vytvářel na ostrově Terschelling svou vlastně poslední choreografii a o tom je náš film, o jejich vztahu, o jejich tvorbě a tam vlastně vznikaly ty krásné obrazy a nádherné pro mě bylo natáčet na ostrově, který je na severu Holandska. Je to ostrov, který má specifické světlo, takže pro mě jako pro kameramanku to byl ráj. Vlastně země je placatá, mraky jsou velmi nízko, takže reflektují světlo, takže opravdu to světlo je velmi tam krásné a výtvarné, takže to byl pro mě velký dar tam natáčet.
0: Cena z Nového Zélandu od protinožců tedy přijde poštou. Víte už, jakou má fyzickou podobu?
1: Vím, jakou má fyzickou podobu. Je to, ano, jsem zvědavá, jak dlouho poputuje, protože vlastně Nový Zéland je úplně nejdál, kde člověk si může představit, že dostane ocenění, ale je to krásná cena, je to diploma. A těší mě, že to je ta kameramanská práce, která vlastně nejenom, že to je výtvarná práce, ale také mluví o duši člověka. A těší mě to i kvůli mým spolupracovníkům, protože se mnou natáčel film můj muž Honza Malíř, který nejenom, že byl takovým inspirátorem mé kamery, ale také vedl drony, které vlastně lítaly nad tou překrásnou krajinou, takže ta cena vlastně patří taky i jemu, i těm klukům, co vytvářeli drony. A samozřejmě Jiřímu Kiliánovi, který vlastně jako choreograf vymýšlel ty koncepty scén.
0: Jak jste se v tom tvůrčím procesu shodli dvě tak vyhraněné osobnosti, vy a Jiří Kilián?
1: No, to teda nebylo vůbec jednoduché, protože vlastně Jiří Kilián je samozřejmě zvyklý si sám své tanečníky režírovat po celý život. A najednou jsem tam vstoupila já vlastně se svou potřebou hledat dokumentární, živé, autentické momenty. Takže myslím, že jsme tady spojili opravdu dva úplně různorodé světy. Bylo to velmi náročné, máme bych řekla, krásné přátelství mezi sebou, ale to se dlouho vytvářelo, 6-7 let, než jsme k sobě našli bližší cestu a teď z toho vlastně vznikl film, který spojuje ty naše dva pohledy na život a zůstalo nám vlastně přátelství, takže to je, myslím, to nejcennější.
0: Blízkovýchodní premiéru bude Návrat do neznámé země, tedy váš nový dokument mít zítra v Jeruzalémě. Kdy ho uvidí české publikum?
1: Tak české publikum ho uvidí na podzim. Budeme mít, vlastně v české distribuci budeme, a takže zvu diváky na film Návrat do neznámé země, protože je to film krátký, celovečerní, ale s kratší minutáží a je to film, který mluví nejenom o konečnosti života, ale taky o kráse života, o kráse partnerství, které trvá více než 50 let. A myslím, že je ten film velmi takový povzbudivý, inspirativní, dojemný, takže zvu naše české diváky k nám na české festivaly a do distribuce v kinech.
0: Dokumentaristka, režisérka a kameramanka Olga Malířová Špátová. Tak ještě jednou blahopřeju, ať se váš film líbí. Naschledanou.
1: Moc krát vám děkuji za pozvání. Naschledanou.

0: Down slowly. 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord, Teddy Swims a stovka dalších. To jsou Colors of Ostrava. Každý festivalový den vám přinášíme speciální vysílání Colors on Air na Radiožurnálu. Aktuální hudba a inspirativní témata diskuzního fóra Melting Pot. Od 15. do 18. července v areálu Dolních Vítkovic. Festival by nebylo možné uspořádat bez podpory Ministerstva kultury a generálního partnera festivalu Česká spořitelna. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál.
1: Radiožurnál 14.30. Vojtěch Tomášek a zprávy.
2: Na tenisovém Wimbledonu se bude poprvé v historii hrát čistě české finále dvouhry. Po 17. hodině do ní nastoupí Linda Nosková a Karolína Muchová v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. O mužský titul zítra zabojují obhájci triumfu a vedoucí muž světového žebříčku Ital Jannik Sinner a vítěz letošního Roland Garros Alexander Zverev z Německa. Česká obchodní inspekce na letošním Karlovarském filmovém festivalu zjistila nedostatky ve 40% kontrol, informoval o tom mluvčí inspekce František Kotrba. Během prvních 5 dnů festivalu se inspektoři zaměřili hlavně na prodej alkoholu mladistvým. Problémy odhalili zhruba ve 2/3 případů. Kuba se podruhé tento týden potýká s celostátním výpadkem elektřiny. Bez proudu bylo na 10 milionů lidí. Karibský ostrov má s výpadky proudu problémy dlouhodobě, jsou ale čím dál častější a větší. Na vině je zastaralá rozvodná síť i ropná blokáda Spojených států. Americký prezident Donald Trump nařídil zastavit dodávky ropy na ostrov letos v lednu s cílem oslabit kubánský režim. V Japonsku zemřela nejstarší chovaná koala v zemi, bylo jí 18 let. Ve volné přírodě se tato zvířata dožívají jen asi 10 až 15 roků. Samice Nozomi byla v Japonsku velmi populární a jezdili se na ní dívat turisté z celé země. Park na ostrově Awaji proto zřídí 5. místo. Sport. Na fotbalovém mistrovství světa ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku se rozhodne o složení druhé semifinálové dvojice. Hodinu před půlnocí českého času se střetnou Anglie a Norsko. Poslední čtvrtfinále obstará souboj Argentinců se Švýcary od 3 hodin ráno.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Protisměrná D4 u Pečic na D1 zdržení za Měřínem. Na D4 z Prahy do Strakonic teď velice opatrně u sjezdu na Pečice. V okolí 54. až 53. kilometru se pohybuje vozidlo proti správnému směru jízdy. Pozor, D4 z Prahy do Strakonic a u sjezdu na Pečice vozidlo v protisměru. Velmi opatrní, buďte v okolí kilometrů 54 až 53. Na D1 z Brna do Prahy kolona za Měřínem opět o něco narostla, aktuálně se brzdí na stém 28. kilometru a přes 2 omezení k exitu 119 Velký Beranov se jede téměř hodinu. Pomůžete si, pokud zvolíte náhradní trasu po silnici 602 přes Vysoké Studnice. Na D1 mezi Velkým Beranovem a Měřínem naberete zdržení i v opačném směru, tedy z Prahy do Brna. Fronta ze stého 25. kilometru k omezení na stý 28. popojíždí přibližně 1/4 hodiny. Na D1 v Brně směrem z Prahy čekejte o něco silnější provoz mezi sjezdy na Výstaviště a Bratislavu, úsek vychází zhruba na 10 minut. A D1 z Brna do Ostravy spozorněte za Vyškovem. Na kilometru 232,5 zasahují hasiči u nehody, průjezdný pouze levý pruh, zpomalíte, výrazněji se ale nezdržíte. A další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Odpoledne bude většinou dál slunečné, hlavně na severovýchodě se přechodně vytvoří zvětšená oblačnost. Nejvyšší teploty od 24 do 28 stupňů, na jihu Moravy bude až 30 a na severovýchodě většinou kolem 22. Zítra čekáme v jihozápadní polovině území jasnou až polojasnou oblohu, během dne od severovýchodu oblačnosti přechodně i přibyde. V severovýchodní polovině území bude převažovat velká oblačnost, hlavně na východě a severovýchodě občas s deštěm anebo přeháňkami. A nejvyšší teploty zítra 24 až 29 stupňů. To byly zprávy. Posloucháte víkendový Radiožurnál s Vladimírem Krocem.
5: A posloucháte nás 4 minuty po 14:30. Někteří Maďaři říkají, že byl Bohumil Hrabal maďarský spisovatel, který psal náhodou česky. Maďaři mají autora ostře sledovaných vlaků nebo příliš hlučné samoty. Zkrátka rádi. My vás za chvíli mezi ně zavedeme.
3: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
3: I o práci.

0: Ke spisovateli Bohumilu Hrabalovi patří Poklidný život, ale i Náhlé zvraty. Pak taky Pivo a specifický humor. Není divu, že je populární i ve světě. Jeho díla milují možná překvapivě i v Maďarsku.
1: Na nábřeží Dunaje v hospodě se tak jako každý týden schází členové spolku Kruh přátel Bohemia. Příznivci Česka a české kultury. Dnes mě vzali mezi sebe.
2: Já jsem chodil na český jazykový kurz v Budapešti. S Evou Molnárovou jsme před nevím kolika lety jsme založili přátelský kruh. Bohemia.
1: Loví z paměti překladatel László Polgár. U Piva se dnes sešel jen malý vzorek, 6 členů kruhu. Všechny je spojuje vášeň k textům Bohumila Hrabala, ke kterému se brzy stáčí řeč, a mě zajímá, čím si je český spisovatel získal.
2: My častokrát řekneme, že Hrabal byl takový maďarský spisovatel, který psal náhodou česky.
1: Vysvětluje László a pokračuje Gábor.
3: Proč je tu tak populární? Je těžké na to odpovědět několika slovy, ale ten životní pocit, který Hrabal zprostředkovává, plyne tak nějak přirozeně, ze srdce. Myslím, že je velmi blízký duši Maďarů. Tak možná proto.
1: A jako Hrabal i jeho maďarští příznivci si rádi dají dobré pivo.
4: Na zdraví, ale vy to říkáte trošku jinak tady?
2: Nádraží.
1: Bývalý velvyslanec Arpád se do kruhu přátel Bohemia přidal hlavně kvůli častým exkurzím do Česka.
5: Hrabal psal o komplexitě života ve střední Evropě, se všemi jeho paradoxy a zvraty. Měl mimochodem rád fotbal a konkrétně maďarského fotbalistu Hidekutyho, který velmi dobře kličkoval. To se projevilo i v Hrabalově stylu. Děj jde jedním směrem a najednou se otočí úplně jinak.
1: To byla jenom ukázka, celou reportáž a spousty dalších uslyšíte už zítra v pořadu Zápisník zahraničních zpravodajů na Radiožurnálu po 9. hodině. Z Budapešti Ladislav Novák, Radiožurnál.

East 17 v odpoledním radiožurnálu. Za minutu už bude 3:15. Po 15. hodině zamíříme na festival do Karlových Varů a po 17. ještě dál až do Wimbledonu, odkud bude Jaroslav Plačil živě reportovat české ženské finále. Dostali jste někdy chuť na třešně u silnice? Co musíte udělat pro to, abyste mohli bez výčitek a legálně očesat třeba celý strom? To vám poradíme už za chvíli.

0: Tak jste při jízdě autem dostali chuť zastavit se na ovoce u cesty. Tak pozor, všechno někomu patří, i stromy u silnice. Snadno se můžete dostat do rozporu se zákonem. Na Vysočině jsme zjišťovali, co je potřeba udělat, aby byla taková sklizeň legální.
1: Výborné, já jsem se teď osvěžil několika třešněmi v aleji nedaleko Častrova na Pelhřimovsku. Tady jsou stromy úplně obsypané temně rudými plody. Je vidět, že takový nápad jsem neměl sám, protože pod některými stromy je to docela vydupané. Je vidět, že někdo si tady nějakou tu třešni dopřál a tamhle taky někdo trhá.
2: Tak já jsem si tady natrhala kýbl k třešní, tak pro děti něco na dobrotu a asi udělám nějakou bublaninu.
1: A víte, že se to platí za ty stromy?
2: Jo, tak to jsem nikdy neslyšela. To by mě vlastně vůbec nenapadlo.
1: Jak tedy na to natrhat si třešně legálně? Mě to prozradil Martin Jakubec z krajské správy a údržby silnic.
3: Jedná se vlastně o stromy v majetku kraje Vysočina a krajská správa je správcem jednak všech komunikací druhých a třetích tříd, tak ale i stromu nebo vůbec silniční vegetace v kraji Vysočina. Pokud někdo chce si třešně, švestky, hrušky okolo silnic očesat, pozbírat, tak nejlepší je zajet na konkrétní cestmistrovství, přijet s cestmistrem se domluvit a není problém se domluvit na prodej tady toho ovoce.
1: K očesání se prodávají celé konkrétní stromy.
3: Máme nějaký daný ceny za stromy podle typu ovoce. Myslím, že jablko je za strom 30 korun, hruška za 50, třešeně za 30 a nejdražší je švestka, myslím, za 100 korun strom.
1: A co když silničáři někoho tak říkajíc nachytají na třešních?
3: Spíš nějaká taková domluva, doporučení, že na příště obrátit se na cestmistra. A máme zkušenosti, že na příští rok už se s nima domluvíme, s nima konkrétníma třeba. Vysvětlíme jim, že to stojí fakt jenom 30 korun, tady těch 10 stromů, dáš nám 300 kaček a není problém. Přijede příští rok na jaře, domluví se, už dopředu se domluvá konkrétní stromy, vytipuje si je a může si je přijet pozbírat.
1: Jen v kraji Vysočina roste podél silnic na 200 000 stromů, zhruba polovina z toho je ovocných. Milan Soldán, Radiožurnál.

0: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
1: Každou sobotu od 21 hodin vám přinášíme příběh, na který se zapomnělo nebo se mělo zapomenout.
0: Příběhy 20. století s Adamem Drdou.

0: právě teď na webu Déčka. Vydejte se s dětmi na letní dobrodružství s Déčkem. Tentokrát můžete společně s dětmi hledat písmena, která záhadně mizí...
1: Na kulte písmena, protože...
0: ...ze světa Déčka. Na cestách vám pomůže aplikace Léto s Déčkem, ve které najdete mapu soutěžních míst i další překvapení. Zapojte se do hry, sbírejte hesla a soutěžte o spoustu krásných cen. Více se dozvíte na operaceabeceda.cz.
2: Jsou stále na začátku svých basketbalových kariér. Už teď ale mají o něco blíže k hvězdnému nebi budoucnosti. Je jim 17 let a reprezentují svoji zemi na mistrovství světa. Světové elitě se postaví i české reprezentantky, které budou spoléhat i na vaši podporu. Máte jedinečnou možnost je vidět v Brně ve Stares aréně Vodova od 11. do 19. července. Více na webu cz.basketbal. Mediálním partnerem českého basketbalu je Radiožurnál.
3: Radiožurnál je 15 hodin.

0: Vojtěch Tomášek a aktuální zprávy.
1: Hasiči ve Zlíně chladí trosky vyhořelé budovy. Na místě zůstává 6 jednotek. Nový iránský vůdce hrozí odvetou za smrt svého otce. O wimbledonský titul se v českém finále utkají v Londýně tenistky Nosková s Muchovou. Na silnici 35 mezi Mohelnicí a Moravskou Třebulovou u Žipotína kvůli nehodě po pojíždí kolony. A zítra čekáme slunečno, postupně i oblačno s přeháňkami. Teploty až 29 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Už třetím dnem hasiči likvidují požár budovy číslo 34 v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně. Okolí je z bezpečnostních důvodů stále uzavřené. Ve Zlíně je taky naše reportérka Marta Pilařová.
3: Vrtulníky už nalétají budovu, hasí proudy vody z dřevnice 6 jednotek hasičů. Jde o to ochladit ohnisko v sutinách na dvakrát zřícené budovy. Oblast kolem je uzavřená, z budovy totiž můžou padat. A jak mohu potvrdit, tak i padají kusy sutin a skla. Uzavřené je i muzeum, galerie a vyhlídková plošina na sousedním Baťově mrakodrapu. A bude to tak i zítra. V neděli totiž hasiči budou pokračovat stejně jako dnes a odhadnout, kdy přesně se podaří požár úplně uhasit, je těžké. Je to v řádu dní. Ze Zlína Marta Pilařová, Radiožurnál.
1: Nový iránský vůdce Modžaba Chameneí slíbil pomstu za smrt svého otce a předchůdce Alího Chameneího. Napsal to na svém telegramu s tím, že pomsta je nevyhnutelná a národ ji požaduje. Alího Chameneího v únoru zabili americko-izraelské nálety. Vládu pak oficiálně převzal jeho syn. Ten ale od únorových náletů ani jednou nevystoupil na veřejnosti. Nezúčastnil se ani šestidenního pohřbu svého otce, který skončil ve čtvrtek. Policie varuje vodáky před pitím alkoholu. Při splouvání řek pro ně platí podle zákona tolerance 0,5 promile v krvi. Z posádky ale musí dodržovat jen vůdce plavidla.
4: Dodržování pravidel hlídá státní plavební správa nebo právě policie. Ta vloni provedla u vůdců plavidel celkem 267 kontrolních akcí. Alkohol zjistila v 8 případech, říká mluvčí policejního prezídia Violeta Siřišťová.
5: Lze uložit pokutu ve správním řízení až 100 000 korun, na místě až 5 000 korun.
4: Do těchto statistik se ale počítají i vůdci větších nebo motorových lodí. Podle předsedy Asociace vodní turistiky a sportu Petra Ptáčka by se měla policie víc zaměřit specificky na vodáky.
6: Nevíme, že by někdo vůbec na té řece, co se týká třeba policie, kontroloval alespoň to 0,5 promile.
4: V Česku existují i úseky řek s nulovou tolerancí alkoholu. Například na Vltavě od Českých Budějovic po soutok Slabem v Mělníku. David Šalek, Radiožurnál.
7: Sport. Tenistku Lindu Nockovou čeká první grandslamové finále v kariéře. O titul ve Wimbledonu se utká s kránkou a kamarádkou Karolínou Muchovou. Utkání začne po 17. hodině v přímém přenosu Radiožurnálu Sport a Radiožurnálu. Nocková po postupu ze semifinále v rozhovoru pro Tennis Channel mimo jiné řekla, že má ze svých úspěchů radost, ale zároveň ji pořád překvapují. I s ohledem na to, jak s tímto sportem začínala.
8: I've always played tennis just to enjoy my time.
9: Tenis jsem hrála hlavně pro zábavu. Nikdy jsem nebyla to dítě, které sní o grandslamových titulech a pozici světové jedničky. Na začátku to pro mě byl spíš koníček. Ani mě nenapadlo, kam se můžu dostat. Je to příjemné překvapení.
8: I was not expecting to be here in a few years. It's a nice surprise.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Na D1 nehoda za Větrným Jeníkovem a zdržení mezi Velkým Baranovem a Měřínem. Na dálnici D1 z Prahy do Brna zpozorněte kousek za Větrným Jeníkovem. Na 105. kilometru bourala 3 osobní auta, stojí u středových svodidel, lehce zasahují i do levého pruhu. Místem se projíždí o něco pomaleji. Na D1 v úseku mezi Měřínem a Velkým Baranovem, přibližně mezi kilometry 129 a 119, aktuálně popojíždí kolony jak na Prahu, tak na Brno. Je to vždy kvůli omezení. Na Prahu se jede dokonce přes 2. Zdržení dlouhá, čekejte desítky minut navíc. A D1 do Třetice teď je směr z Brna do Ostravy opatrně stále za Vyškovem. Na kilometru 232,5 zasahují u nehody. Projíždí se pouze levým pruhem, zpomaluje se. Zdržení okolo 5 minut. A ještě silnice 35 na trase z Mohelnice do Moravské Třebové. Za Studenou Loučkou u Žipotína odklízejí následky vážné nehody. Projíždí se Kyvadlově a v obou směrech se tvoří kolony. Delší od Třebové, zhruba 20-minutová, od Mohelnice ztratíte celkem asi 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: V noci se ochladí na 15 až 10 stupňů, na horách bude kolem 10. Převažovat bude polojasno až jasno, během noci začne v severovýchodní polovině území oblačnosti přibývat, no a ráno se může hlavně v Beskydech přidat i slabý déšť. Zítra přes den čekáme v jihozápadní polovině území jasnou až polojasnou oblohu, během dne od severovýchodu oblačnosti přechodně i přibyde. V té severovýchodní polovině území bude převažovat velká oblačnost, hlavně na východě a severovýchodě občas s deštěm anebo přeháňkami, k večeru pak bude srážek i oblačnosti ubývat. A nejvyšší teploty zítra 24 až 29 stupňů, na východě a na horách většinou kolem 21. To byly zprávy. Vysílání Radiožurnálu teď pokračuje z Karlových Varů, slovo má Hanka Schánilová.
2: Filmžurnál s Hankou Schánilovou.
11: A přeji vám krásné odpoledne. Tady z Karlových Varů je poslední den 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu. Už se všechno chystá na slavnostní zakončení, padají postupně i tipy na vítěze, ale my tady v Radiožurnálu nabídneme ještě takových pár filmových reportáží, tak buďte s námi u toho. Americký herec Kevin Bacon natočil přes 80 celovečerních filmů a se svojí rodinou také snímky píše, produkuje a spolurežíruje. Přesně to se dá říci o rodinném filmu, který včera pozdě večer uvedl na Karlovarském filmovém festivalu. A na červeném koberci měl možnost s ním krátce mluvit filmový kritik Radiožurnálu Pavel Sladký. Už tě vítám, hezké odpoledne.
12: Hezké odpoledne.
11: S kým vlastně přišel Kevin Bacon na červený koberec?
12: Přišla celá rodina, která za tím filmem Family Movie, rodinný film, stojí. Takže jak Kyra Sedgwick a Kevin Bacon, čili herecká dvojice, v tomhle případě taky režisérská a producentská dvojice, i jejich děti. Travis Bacon nejenom, že v tom filmu hraje, ale taky k němu skládal hudbu, syn Kevina Bacona a Kyra Sedgwick, a jejich dcera Sosie se ve filmu objeví taky, ale na červeném koberci se nějak držela trochu stranou.
11: Vzpomeň nám možná, z jakých rolí je nejznámější.
12: Kevin Bacon je známý díky řadě rolí, především vedlejších. Já bych řekl, že jeho parketa byly vždycky takový buď rošťáci, nebo naopak dobří kamarádi hlavních hrdinů ve filmech nejrůznějších žánrů. Takže například v režii Olivera Stonea hrál ve filmu JFK s Kevinem Costnerem, v Tajemné řece, kterou natočil Clint Eastwood se Seanem Pennem a Timem Robbinsem, v Apollo 13, což je film Rona Howarda, hrál s Tomem Hanksem, Zlatý globus má potom za film Poslední cesta, což je teda hlavní role, tohle není vedlejší. V pár správných chlapech hrál s Demi Moore, s Tomem Cruisem nebo s Jackem Nicholsonem, což vedlo k tomu, že vzhledem k tomu, že byl hodně obsazovaný, hrál hodně vedlejších rolí, a to se samými slavnými jmény, tak se ho na to hodně ptali novináři, a on v roce 1994 v jednom takovém prominentním interview řekl, že snad pracoval už úplně s každým, a pokud s ním nepracoval, tak minimálně pracoval s nikým jiným, kdo zase pracoval s kýmkoliv dalším. A vedlo to ke vzniku takové teorie, která potom měla docela velké dopady, protože vznikla návazná teorie, že je 6 stupňů Kevina Bacona. To znamená, že všichni, kdo na planetě jsme, známe přes 6 lidí Kevina Bacona. Nebo někoho dalšího, kdo s ním pracoval. A následně studenti Albrightovy College, nebo Univerzity Albrightovy, udělali deskovou hru, která se jmenuje 6 stupňů Kevina Bacona, 6 degrees of Kevin Bacon, kde začínáte různými herci, jakýmikoliv, a vaším úkolem je najít co nejkratší cestu ke Kevinu Baconovi samotnému. A dál popkultura zpracovala takzvané Baconovo číslo, přičemž Kevin Bacon sám má číslo 0, protože on je sám sebou. Někdo, kdo ho osobně zná a pracoval s ním, má číslo 1. Někdo, kdo ho zná přes někoho jiného, má číslo 2 a tak dál. A všichni bychom měli být někde kolem čísla 6. A tak je to něco jako internetové memes ještě před rozvojem internetu, něco jako neporazitelný Chuck Norris dokáže napočítat do nekonečna, tak Kevin Bacon je střed vesmíru, ke kterému se všichni přes 6 kroků nějakým způsobem dokážeme dostat. Tak to mě samozřejmě inspirovalo k tomu, abych se ho na to zeptal na červeném koberci, že takhle, když ho poznávám osobně, tak je to pro mě
11: vlastně
12: zásadní moment, že v té hře postupuju hodně kupředu. Věděl jsem ale, že v době, kdy celý tenhle vtip vzniknul, tak Kevin Bacon se s ním musel asi trochu vyrovnávat. Byl to nejdřív možná trochu vtip na jeho účet, tak jsem radši tu otázku spojil s charitativní organizací, která následně díky Kevinu Baconovi vznikla.
13: Sixdegrees.org is a organization I put together in
12: 6degrees.org je neziskovka, se kterou se snažíme od roku 2003 vyhledávat lidi, kteří se třeba jenom menšími kroky zasazují o zlepšení života, často v nějakých malých komunitách, a podporovat je v tom, aby na místní úrovni dál zlepšovali svět. Řekl mi Kevin Bacon o jednom ze všech těch projektů, které z toho původního vtipu vznikly.
11: A když se dostaneme ke snímku rodinný film, tak jak ho Bacon se svou rodinou uvedli?
12: Je to film, kde rodina hraje rodinu, hraje horor rodinu, hraje rodinu tvůrců hororu nebo takového žánrově smíšeného filmu, a mě kromě toho filmu samotného zajímalo, jestli měli na place nějaké spory nebo rodinou ponorku nebo něco podobného.
14: No. Not really, sorry. I know it's a little boring, but it's true.
12: Žádné rodinné hádky jsme neměli, pardon, je to asi trochu nudné, ale bylo to skutečně dobré, řekla Kyra Sedgwick. A Kevin Bacon pro jistotu dodal, že lehké to úplně nebylo, to natáčení, protože výzvy překonávaly každý den, ale problémy se neodehrávaly mezi nimi v rodině.
11: Teď už je také na čase, abychom festival poněkud zhodnotili. My se o to pokusíme za chvíli s Pavlem Sladkým.
2: Radiožurnál.
15: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Karlovarský filmový festival dnes končí a tak budeme s Pavlem Sladkým, s naším filmovým kritikem Radiožurnálu, trochu bilancovat. Jak prožíváš devátý den a celý ten závěr festivalu?
1: Samozřejmě na člověka dopadá už trochu únava z množství zhlédnutých filmů a z množství lidí, se kterým člověk mluví. Já jsem si dneska ve festivalové půjčovně půjčil kolo a vyjel jsem nějakou necelou půl hodinu za Karlovy Vary, kde jsem zjistil u Ohře, že řeka a život tam plynou dál bez ohledu, jako kdyby se festivalově nechumelilo tady, takže je do čeho se vracet.
0: Řekni mi, jaká byla hlavní soutěž festivalu?
1: Já myslím, že hlavní soutěž o ten křišťálový globus, hlavní cenu festivalu, byla letos hodně pestrá, především co do regionů, protože v ní byl jednak černobílý chilský snímek, který vyprávěl o traumatických věcech z nedávné minulosti, vlastně o případu sériových vražd a o malých holčičkách. Zároveň tam byl film Barmský, který měl českou koprodukci, což je samo o sobě unikátní věc, nejenom proto regionální složení, slovenský, český film, čili především proto, jak se podařilo poskládat tu mapu festivalových filmů, asi může být programové oddělení letos spokojené.
0: Ovšem, kdo by mohl vyhrát hlavní cenu?
1: Já si to zatím moc netroufám odhadovat, protože jsem tu hlavní soutěž neviděl kompletní. Zajímavé je, že hodně se v zákulisí mluvilo o filmu Tři týdny poté, srbském snímku, a zároveň ho všichni zmiňovali jako nelehkou podívanou, takže to je třeba jeden z filmů, u kterého jsem zvědavý, jak se k němu porota postaví, jak se s ním nějak poměří, a samozřejmě budeme zvědaví, jestli bude pamatovat i na některý z těch filmů, který má českou koprodukční nebo produkční stopu. A potom je tam ještě bulharský snímek Bílé noci, černé prachy, u kterého by se dalo mluvit o něčem podobném. Je to taková ostrá satira na bulharskou současnost. Zároveň se ta režisérská dvojice Grozeva a Valčanov možná trochu opakují ve srovnání se svými předcházejícími filmy, tak jsem zvědavý, jestli tohle porota vezme v potaz, anebo jestli je třeba samozřejmě ten nový film bude bavit natolik, že ho nějak vyzdvihnou.
0: Krom tvého útěku k Ohři, mi řekni, co byly tvoje největší varské zážitky.
1: Pro mě určitě letos jeden z největších zážitků byla možnost moderovat Quiff Talk s Jessem Eisenbergem. Jednak proto, že to je velká herecká hvězda současnosti, a jednak proto, že byl mimořádně otevřený vůči publiku tady v Karlových Varech a sdílel svoje zkušenosti, sdílel svoje nejistoty, byl velice ochotný diskutovat i o takových věcech, jako je mentální zdraví, a to nejenom postav, které hraje, protože jsou to často takové neurotické figury, ale i o svém mentální zdravím, nebo i třeba o připravovaném filmu, který by měl být na podzim, kde režíroval Julianne Moore, a bude to vlastně jejich druhá společná práce. Takže z mnoha těchto důvodů asi tohle nebo setkání s Juliette Binoche včerejší pro mě asi budou takové výrazné zážitky z letoška.
0: No a zaznamenal podle tebe Varský festival nějaké zásadní změny, nebo třeba dal signály k ním do další dekády? Je tam něco takového?
1: Já myslím, že 60. ročník ukázal větší vůli ke kontinuitě než ke změnám. Je to jednak tím plynulým předáním po smrti Jiřího Bartošky. Ten minulý ročník byl vlastně ještě velmi čerstvý po jeho odchodu. Na letošek už se, dejme tomu, mohly odehrát nějaké změny plánované z roku na rok, ale personálně, vizuálně, programově vidíme spíš kontinuitu a snahu pokračovat v tom, co se Karlovarskému festivalu podařilo už třeba v té minulé dekádě nebo zhruba od poloviny 90. let, kdy má tu podobu, ve které je teď.
0: Zjistil si, Pavle, dosud tajemství, jaký film festival letos zakončí?
1: Zjistil jsem, který film bude festival zakončovat, protože to skutečně nebyla známá informace, a oficiálně poslední projekcí bude Poslední kapsař v New Yorku, čili americký film, kde John Turturro hraje člověka, který se právě živil jako kapsař, a najednou v době digitální, kdy mizí bankovky a všechny transakce jsou elektronické nebo se odehrávají skrz aplikace a podobně, tak jemu trochu mizí obživa. Takže taková trochu nostalgická komedie podívaná, kterou tým Karla Ocha vybral na zakončení festivalu.
0: Děkujeme. Pavel Sladký, náš filmový kritik, se jde pomalu chystat na slavnostní zakončení, tak díky za všechny tvé předpremiéry a užij si to. Naslyšenou.
1: Díky, hezký den.

0: Filmové studio Radiožurnálu je stále v Karlových Varech, tak nám dejte šanci vám ještě poslat pár takových informací ze světa filmu. A začneme tím, že košile, trička, šaty i saka si návštěvníci filmového festivalu v Karlových Varech můžou nechat zdarma vyžehlit v žehlicím salonu. Je ve vestibulu hotelu Thermal a dnes před tím slavnostním zakončením festivalu tam je přeci jenom o něco rušněji než kdy jindy.
1: Já bych potřebovala jenom šaty.
2: Určitě vás poprosím o jméno, telefonní číslo a o podpis.
3: Ano.
2: A rovnou si vezmu vaše šaty.
4: Z tohoto službu je to vždycky geniální. Já jako baťuškář mám všechno zmačkaný a tady to krásně pěkně nechám vyžehlit.
0: Česmíre, ještě jste před malou chvílí říkal, že takhle vyžehlenou košili jste ještě neměl.
4: Nikdy na to není čas a tady jsou holky fakt šikovný.
0: A co všechno už jste si nechal vyžehlit, kromě košile?
4: Asi jenom ty košile, zbytek stíhám sám ještě.
2: Já teď dožehlím ty kalhoty.
5: Já teďka mám šaty a pak nás čeká spoustu košil.
0: Nikol, Iva, v ruce žehličku, vy žehlíte, jak jste sama říkala, Ivo, šaty. Nikol, vy máte kalhoty. Ivo, co nejraději žehlíte?
5: Řekla bych, že právě teď žehlím nejradši ty košile, už je mám natrénovaný a právě ty přijímáme i nejradši, bych řekla.
0: Co vás bolí nejvíc?
5: Mě teda nohy a docela i zápěstí.
0: Při tom letošním ročníku vnímáte to, že lidí je skutečně víc než v těch předešlých letech?
5: Určitě, jako čím dál tím víc návštěvníků a právě teďka už jako ani moc nestíháme, že se ani nezastavíme.
6: Hned jste schopni na počkání to vyžehlit?
5: Na počkání dneska momentálně ne, protože máme hrozně moc věcí.
0: A je něco, čemu byste se nejraději vyhnuli při tom žehlení, Nikol?
5: No, určitě kalhotám z puky.
0: A těch je letos hodně?
5: Docela jo.
6: Nechám ten vešak?
0: Košile je pro vašeho syna. Renato, ještě jste přinesla kalhoty, sáčko, taky, aby to bylo pořádně vyžehlené. Tak
7: myslím si, že to viacerí ocení a to. Kufre jsou kufre, batohy jsou batohy a nedá se to někdy tak zobrať, aby to bylo použitelné.
0: A spokojená se službama?
7: Určitě, zlaté baby.
0: Každý den vyžehlí brigádnice průměrně až 100 kusů oblečení. Z Karlových Varů Andrea Štromajerová, Radiožurnál.
8: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: 17 hodin a 10 minut budeme v Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport vysílat živě z Wimbledonu, z největšího tenisového turnaje světa. Čistě české ženské finále si to od nás žádá a šampionkou může být Karolína Muchová nebo Linda Nosková. Buďte s námi.
1: Letní autoškola Radiožurnálu.
2: V čem za volantem nejvíce tápeme?
1: Na co bychom si měli dávat větší pozor?
2: Radiožurnál připravil z nejčastějších dotazů řidičů letní seriál, a to ve spolupráci s dopravní policií.
1: Jedna minuta denně,
2: jedna otázka,
1: jasná odpověď.
2: Zapojte se i vy a pomozte nám společně dělat české silnice bezpečnější.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
3: Dnes večer v České televizi.
4: ČT1. Marek Eben uvádí slavnostní zakončení Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary 2026. ČT2. Jeden za všechny, všichni za jednoho. Pro Francii a pro královnu se budou bít Tři mušketýři ve slavné filmové adaptaci proslulého románu. A ČT Art uvádí lirickou hudební pohádku Antonína Dvořáka na libreto Jaroslava Kvapila, Rusalka ze skaly. Sobotní večer s Českou televizí.
0: Radiožurnál je 15.30. Vojtěch Tomášek a aktuální zprávy.
5: Ruský útok na jeho ukrajinskou Oděsu zabil dva lidi, informovali o tom oblastní úřady. V noci čelil úderům taky Kyjev, který hlásí 11 zraněných, včetně jednoho dítěte. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na síti X napsal, že armádě se podařilo zničit většinu dronů, ale ne balistických střel. Proti nim má Ukrajina americký protiraketový systém Patriot, potýká se ale s nedostatkem munice. Zelenský tak vyzval k urychlenému uzavření dohod, které umožní výrobu raket do tohoto systému přímo na Ukrajině. Odpovědnosti za včerejší požár na železnici mezi německým Kolínem a Düsseldorfem se přihlásili levicoví extremisté. Skupina, která se říká Komando Angry Birds, v manifestu zveřejněném na internetu popisuje i přípravy zápalného zařízení. Požár včera zničil kabely a signalizační zařízení a důležitá trať je i dnes mimo provoz. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa podle New York Times předvolala několik novinářů tohoto deníku kvůli článku o novém prezidentském letadle darovaném Katarem. Vypovídat mají ve středu před federální velkou porotou. List tento týden s odkazem na anonymní zdroje napsal, že stroji chybí některé pokročilé bezpečnostní systémy. Bílý dům ale problémy odmítl. Předvolání novinářů se americké úřady zatím nevyjádřily. A začíná oprava Hlávkova mostu v Praze. Silničáři musí zpevnit železobetonové desky ve středu konstrukce. Směrem do Holešovic bude do konce srpna průjezdný jen jeden jízdní pruh místo dvou. V opačném směru bude provoz beze změny. Tramvaje přes most neprojedou do konce prázdnin.
1: Sport.
5: Blíží se start prvního ryze českého grandslamového finále v historii. Na tenisovém Wimbledonu se už zhruba za hodinu a půl utkají o trofej Karolína Muchová a Linda Nosková. Přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport začne po 17. hodině. A fotbalisté Anglie a Norska nastoupí na světovém šampionátu ke čtvrtfinále od 23 hodin českého času. Od 3 ráno se pak utkají Argentina a Švýcarsko v přímém přenosu Radiožurnálu Sport.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Na D1 zdržení za Měřínem i za Jihlavou. Na dálnici D1 směrem z Brna do Prahy přetrvává dlouhé zdržení za sjezdem na Měřín. Brzdí se na stém 29. kilometru a přes dvě omezení se k exitu 119 Velký Beranov jede přes hodinu. Výrazně pomůže náhradní trasa po souběžné silnici 602. Na D1 z Prahy do Brna poprvé přibrzdíte za Jihlavou na stém 16. kilometru. Ke sjezdu na Beranov na stý 19. pojedete přibližně 10 minut, následně se brzdí i kousek za ním na stém 21. a půltém kilometru. Odtud k omezení na kilometr 128 pojedete přes půl hodiny. A na D1 naberete zdržení i na průtahu Brnem směrem na Vyškov. Fronta se sune mezi sjezdy na Mikulov a Bratislavu. A na silnici 35 na trase z Mohelnice do Moravské Třebové za Studenou Loučkou u Žipotína stále odklízejí následky po vážné nehodě, stále se projíždí kyvadlově a v obou směrech se tvoří kolony. Další přibližně 20-minutová popojíždí od Třebové. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Zítra čekáme v jihozápadní polovině území jasnou až polojasnou oblohou, během dne od severovýchodu oblačnosti přechodně i přibyde. V severovýchodní polovině území bude převažovat velká oblačnost, hlavně na východě a severovýchodě občas s deštěm anebo přeháňkami. K večeru pak bude strážek i oblačnosti ubývat. A nejvyšší teploty zítra 24 až 29 stupňů, na východě a na horách většinou kolem 21. To byly zprávy. Vysílání radiožurnálu teď znovu z Karlových Varů. S Ankou Schánilovou.
0: No a jubilejní Karlovy Vary se blíží už ke konci a v radiožurnálu jsme pochopitelně u toho. Jaké okamžiky budou patřit mezi ty nejsilnější, tak hodnocení festivalových ředitelů se poslechněte za chvíli.
1: Filmžurnál s Hankou Schánilovou.

0: Letošní Karlovarský festival míří ke svému závěru. Jubilejní 60. ročník přilákal do lázeňského města tisíce filmových fanoušků. Představil desítky českých i zahraničních premiér a podle pořadatelů si udržel návštěvnost srovnatelnou s loňskem. A už teď se vzpomíná na návštěvy zahraničních hvězd.
1: Povedlo se, aby přijeli legendy, aby přijeli aktuální filmaři. Zase se vrací mladí lidé do Varu na festival, takže já se zatím jsem jako šťastný.
2: Komentuje výkonný ředitel Karlovarské přehlídky Krištof Mucha, kterého opět příjemně překvapilo, jak nadšené byly zahraniční hvězdy z festivalové atmosféry, včetně Dustina Hoffmana.
1: Já jsem měl hroznou radost, že zůstal na film Absolvent, který uvedl. A on mi potom říkal na večeři, že ho to dojalo, což mě teda potvrzovala moje žena, která tam byla, viděla ho, že opravdu si zakryl oči, protože měl velký potlesk. A říkal, že si uvědomil, jak ten film je stále aktuální a protože to byla jeho volba. Byl to film, který on si vybral. A pak, když jdete tady a slyšíte, že si lidi telefonují, říkají, ty, já jsem byl na Absolventovi a přede mnou seděl Dustin Hoffman. To jsou nádherné zážitky, které si myslím, že jsou možné už jenom v Karlových Varech.
2: Dalších hvězdných hostů se ptali také na to, jestli by si nechtěli zahrát v tradiční festivalové znělce.
1: My jsme se o tom povídali s Jesse Eisenbergem, který říkal, že miluje ty znělky a nechal si poslat všechny teďko, on aby je viděl. Určitě on je dobrý kandidát, protože je flexibilní, jezdí se trávit čas ve střední Evropě, ale my samozřejmě už jsme schopni kvůli těm znělkám jako cestovat po světě. Točili jsme v New Yorku, v Los Angeles, teďko ve Švédsku se Stellanem. Vím, že mi říkal Ivan Zacharia, že by se mu líbila Juliette Binoche, tak doufám, že i ona s tím bude souhlasit. A uvidíme, dneska už je náročnější najít čas Ivanův než těch hvězd. Někdy.
2: Diváci dlouze tleskali v sálech i českým tvůrcům. Na premiéru časozběrného dokumentu Heleny Třeštíkové, která desítky let sledovala zpěvačku Báru Basikovou, vzpomíná umělecký ředitel festivalu Karel Och.
3: To bylo mimořádně emotivní a myslím, jak naši kolegové připravují ty momenty dne, tak druhý den, myslím, před každou projekcí mohli to prožít i diváci, kteří tam nebyli. Na taková kuriozní věc mi stala s producentem dokumentárního filmu režírovaného Juliette Binoche, který ač Francouz šel se podívat právě na zmíněný dokument o Báře Basikové a i když ji vlastně vůbec neznal, tak ho film zaujal, to je, myslím, potvrzení velkých kvalit tohoto dokumentu Heleny Třeštíkové, který funguje i na té vlastně jednak umělecké, ale i lidské bázi jako portrét neuvěřitelné silné osobnosti, která vlastně s tím životem prala a pere se šarmem a s takovým jako krásným nábojem.
4: Mít o sobě takovýhle film, to nemá každý, takže já si toho nesmírně vážím.
2: A právě tento dokument vedl už od svého uvedení i v diváckém hodnocení, kde se dařilo i dalším tuzemským snímkům.
3: Samozřejmě největší pozornost byla upírána na filmy Šimona Holého Čikačeka a Ivana Ostrochovského Pramen. Oba filmy, byť velmi odlišné jeden od druhého, byly přijaty, myslím, velmi entuziasticky a tak, jak to bývá u českých filmů uváděných v Karlových Varech, tak trošku producenti změřili publiku teplotu a zjistili, jak bude reagovat třeba při distribučních projekcích a myslím, že jsou všichni velmi spokojeni.
2: Do širší kinodistribuce půjde také mnoho zahraničních filmů, které měly v Karlových Varech svou českou premiéru.
3: Počet zahraničních filmů, které měly u nás tuzemskou premiéru a půjdou do distribuce, je, myslím, vyšší počet než v předchozích letech. Jedná se i o takové, řekněme, artovější snímky jako Znenadání, ten 3- a 4-hodinový opus Hamaguchiho Skán, či Rose se Sandrou Hiller, krásný dobový snímek černobílý, nebo Everytime.
2: Online a na festivalových pokladnách prodali pořadatelé přes 132 tisíc vstupenek a zhruba 8 700 kinopasů, což odpovídá i číslům z minulého roku. Z Karlových Varů Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I o prázdninách.

0: 60. filmový festival Karlovy Vary už má před sebou jen hodiny a minuty a my pro vás ještě stále máme jeden díl podcastové série z festivalového života.
1: Festivalový vývar.
2: Podcast o tom nejzajímavějším na prestižní filmové přehlídce v Karlových Varech.
3: A je to tady poslední den jubilejního 60. ročníku filmového festivalu v Karlových Varech. O kterých zahraničních hvězdách jsme ještě nemluvili a který film je v užším výběru na studentského Oscara? O tom všem je dnešní a poslední díl podcastu Vývar. Fajn poslech přeje Eliška Zábrocká.
2: Festivalový vývar.
3: Je sobota, poslední den festivalu a tak se budou udílet další ceny. Na slavnostním zakončení převezme cenu prezidenta, herečka a diplomatka Magda Vašáriová a taky Jeffrey Wright. Americký herec se na Karlovarský festival vrátil se svým průlomovým filmem Basquiat.
4: How long you think it takes to get famous? 4 years?
3: V životopisném snímku stvárnil titulní roli amerického malíře a graffiti umělce Jeana Michela Basquiata. V Karlových Varech Wright film uvedl už v 90. letech a jak řekl Radiožurnálu, dobře si na to pamatuje.
5: Pamatuju si, jak jsem tu byl poprvé a říkal jsem si, já se sem chci fakt vrátit. Fakt jsem nevěděl, že to bude po 30 letech. Byly tu i jiné moje filmy, ale vrátit se s tímhle a převzít ocenění, to pro mě znamená.
3: Naopak nový snímek, rodinný film, uvedl na festivalu americký herec a režisér Kevin Bacon. Ve filmu společně se svojí rodinou natáčí horory. Život jim ale zkomplikuje nález skutečné mrtvoly. Herec známý ze snímků jako Footloose nebo Apollo 13 film režíroval spolu se svojí manželkou Kýrou Sedgwickovou. Účinkují tam i jejich děti, třeba syn, herec a muzikant Travis Bacon.
6: Myslím, že jsme k tomuhle žánru tíhli dlouhou dobu. Milujeme, jaké ty filmy jsou, jak jsou kreativní. To, že z téměř ničeho vytvoříte něco, což jsme udělali i v tomhle případě.
3: Premiéru zhruba v polovině prázdnin budou mít Bardotky. Film o třech nejlepších kamarádkách, kterým už zdaleka není 20. A ženy byly v tomto projektu i za kamerou, jak popsali v našem vysílání dvě hlavní představitelky Eva Holubová a Pavlína Pořízková.
7: A takže vlastně dohromady jako ty hlavní ženy toho filmu je nás 5 a my jsme všechny ženy a ty muži tam byli jako, že nás vlastně podporovali.
8: Jo.
7: A to jsem ještě nezažila a to bylo tak prima.
8: Ano, a sloužili nám a tak jsme to...
7: No, dávali nám vodu.
8: A proto je ten film dobrý.
3: Veselo bylo na Sadové kolonádě i v pátek večer. Hostem Radiožurnálu byl totiž hudebník Jiří Krhut. V rozhovoru s Janem Pokorným vzpomínal na to, když na festival jezdil jako malý kluk.
9: Musím říct, že to vypadalo trošku jinak. Chodili jsme tady po té kolonádě, měl jsem památníček, byl jsem fakt malý kluk a zastavil jsem třeba Filipovského, který se mi podepsal, Dočelomansky, samozřejmě Jiřina Bohdalová, samé takové ty ikony a oni ti herci normálně chodili po té kolonádě. Já jsem tady ještě nepotkal, kromě režiséra Skorky, nikoho prostě a vás samozřejmě, jo, ale vy jste tady ikona v Maringotce, ale jako ne, to jsem nechtěl nějak zhodit, jo.
10: My už několik let tomuhle úžasnému karavanu říkáme vznosně Airstream.
9: Jo, Airstream, yeah.
10: A pak sem přijde pan Krhut, kterého si pletou s Kozubem a řekne, že je to Maringotka.
9: To sází, vole, to je forehand, backhand, vole, smeč.
1: Posloucháte podcast Radiožurnálu Festivalový vývar.
3: Dobrých zpráv není nikdy dost. Český snímek Folklor usiluje o studentského Oscara. Film režisérky Viktorie Štěpánové je mezi 7 finalisty v kategorii experimentů. Snímek letos uvedl ve světové premiéře právě Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech.
11: Tady v tom videjku se divneme do světa předků a tradic, protože Folklor is the new way.
3: Fiktivní influencerka Vivi provází během roku sezónními lidovými zvyky, jak popsala v našem vysílání sama režisérka Viktorie Štěpánová.
12: A ona nás chce provést prostě celým tím svým folklorním rokem, ale protože prostě žije v té době, ve které žije a mluví jako Gen Z holčina, tak to říká prostě místo tradičních pohádek, tak nám ty tradice vykládá jako reklamy, vykládá nám to jako vlogísky a prostě tak, jak by to říkal prostě Gen Z člověk, který by ale vyrůstal na Moravě. No.
3: Jestli snímek Folklor uspěje, se dozvíme na konci léta. 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu přilákal rekordní množství návštěvníků. Na pozadí velké události se ale v Karlových Varech odehrály i malé příběhy. A to příběhy lidí, kteří na festival jezdí pravidelně.
13: Je to výjimečný tím, že tady mám poprvé svou dceru a minulý rok jsme si ji tady založili, takže...
14: Michala tady vloni počala, ale to už tady má kočárek, jo?
13: Ano.
14: A takhle vy slavíte 60. výročí.
15: Teď sem přichází skupina dívek, jedna z nich má na tričku napsanou nevěsta a kolem kamarádky v černém.
16: Teď je to moje rozlučka se svobodou. Nikdy nebudu svobodná.
14: Karolina se vdává.
16: Ano.
14: A na festivalu na 60. ročníku, jo?
16: Ano. To bylo právě záměrně, protože se tady celý rok nic neděje. Já doufám, že to bude na věčnost.
14: Z tý ročník, který oslavíte s manželem, jo?
16: Tak ale to vás musím potkat, ale za 40 let.
14: Mě už asi nepotkáte.
16: Tak já tady budu na vás vzpomínat u toho stromu.
14: Třeba vaše kolegyně tady taky čeká miminko další.
16: Ano, ta má dneska termín.
17: Ale oni mě pustili a řekli, že max pondělí.
14: To myslíte vážně?
16: To myslím vážně.
17: Moje sestra, která mi má svědčit.
16: Ale já piju vodu.
14: Takže vy máte velkou šanci, že porodíte ještě během...
16: I třeba dneska může vyprasknout voda.
14: Nezbývá než říct, že to, co se stalo na 60. ročníku filmového festivalu v Karlových Varech, zůstane v Karlových Varech. Z Karlových Varů Lubomír Smatana, Radiožurnál.
3: Pavel Sladký, náš filmový kritik, na festival jezdí už 25 let. Pavle, ty jsi mi loni říkal, že ten jubilejní ročník ukáže, jestli udělá festival nějaký nový krok po éře Jiřího Bartošky. Tak bude Karlovarský festival odteď v něčem jiný?
18: Zatím to vypadá spíš na velkou kontinuitu, než na nějaké zásadní změny. Rozhodně ty základní kameny, a to vlastně i personálně, i co do složení sekcí a dalších věcí, zůstávají na svém místě a festival bude spíš na nich dál stavět, to vypadá. Týká se to i vizuální identity, týká se to i moderace, dramaturgie, řady dalších věcí. Rozhodně kontinuita víc než změny.
3: A jaký opravdu bude příští ten 61. ročník filmového festivalu v Karlových Varech, tak to se dozvíte zase za rok v podcastu Vývar. Naslyšenou.
1: Festivalový vývar.
2: To nejzajímavější z filmových varů najdete na webu Radiožurnálu nebo v aplikaci Můj rozhlas a na všech podcastových platformách.

budu zase s tebou. Nemusíš se bát, je lepší žití ve dvou. Dej mi trochu času,

co chtít. Je to těžkou zraná samota vysněná.

Já nemám z čeho dávat i nadechnout se zas. Jak daleko je konec, to místo na obrat, jsem obětí či lovec.

0: Nemusíš se bát, je lepší žití ve dvou.
1: O 17. hodině si v Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport užijeme jedinečnou chvíli, kdy se na nejslavnějším tenisovém turnaji světa utkají dvě skvělé české tenistky. Karolína Muchová a Linda Nosková. Ať to dopadne tak, či onak, bude mít naše země další wimbledonskou šampionku. Tak se na to těšte a přímou reportáž můžete poslouchat právě na téhle stanici, tedy v Radiožurnálu. Tak vám přeji krásné odpoledne právě teď z Karlových Varů. Je 15 hodin a 56 minut. Hezké odpoledne vám všem. We'll be right back.

0: jsou na ryze české wimbledonské finále, říká tenista Tomáš Berdych. To za chvíli uslyšíte v našich zprávách.
1: 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord, tedy Swims a stovka dalších. To jsou Colors of Ostrava. Každý festivalový den vám přinášíme speciální vysílání Colors on Air na Radiožurnálu. Aktuální hudba a inspirativní témata diskuzního fóra Melting Pot. Od 15. do 18. července v areálu Dolních Vítkovic. Festival by nebylo možné uspořádat bez podpory Ministerstva kultury a generálního partnera festivalu Česká spořitelna. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál.
0: Radiožurnál je 16 hodin. Zprávy a Vojtěch Tomášek.
2: Děti by mohly strávit v mateřské škole povinně o rok víc, plánuje to ministerstvo školství. Na jižní Čínu udeřily dva silné tajfuny během jediného týdne. Tenistky Nosková a Muchová proti sobě nastoupí ve finále wimbledonské dvouhry. Na dálnici D5 směrem z Plzně do Prahy za sjezdem na Žebrák na 31. kilometru nehoda v pravém pruhu. A zítra čekáme slunečno, postupně i oblačno s přeháňkami. Teploty až 29 stupňů.
3: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.

0: Ministerstvo školství plánuje prodloužit povinnou docházku do mateřské školy. Teď je povinný rok, nově by to byl dvojnásobek. Od změny si ministerstvo slibuje lehčí přechod dětí na základní školu.
1: Čím dříve podle ministra školství Roberta Plagy za ANO děti dostanou podporu a začnou se připravovat na školu, tím vyšší mají šanci ji zvládnout dobře. A změna má pomoct i základním školám, aby do prvních tříd přicházely děti lépe připravené.
2: Školy potřebují více psychologů, speciálních pedagogů a odborníků, kteří pomohou dětem i učitelům. A pomoc musí přijít co nejdřív, už v mateřské škole.
1: I podle Asociace předškolní výchovy může delší čas ve školce dětem usnadnit nástup do první třídy, říká předsedkyně jejího výboru Hana Splavcová.
3: V České republice sice máme zavedené povinné předškolní vzdělávání pro pětileté děti, ale i tak se nedaří některé děti aktivně do předškolního vzdělávání zapojovat.
1: Podrobnosti změny chce ministerstvo představit v září. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
0: V nádrži Nové Mlýny na Břeclavsku se přemnožily sinice. Vrstvu zelené kašovité hmoty začaly vodohospodáři zachytávat pod nádrží dvěma nornými stěnami. Sinice se rychle množí kvůli vysokým teplotám. V noci spotřebovávají z vody kyslík, kterého tak nemusí v řece zbývat dost pro ryby. Loni jich kvůli tomu na Dolní Dyji uhynulo asi 30 tun. Předseda Moravského rybářského svazu Miroslav Láníček doufá, že letos se situaci podaří zvládnout lépe.
4: Ta situace je obdobná jako minulý rok a ty roky předcházející taky. Vypadá to rok od roku horší. Teďka je to ale dané klimatickou změnou. Ano, je to všechno dřív. Ty teploty byly vysoké a v tomto týdnu nás očekají zase další takovéto vysoké teploty. A opravdu to je to množství té biomasy tam obrovské v té vodě.
0: Tajfun Bávý dorazil k pobřeží Tchaj-wanu a jeho východní Číny. Podle meteorologů je to nejsilnější bouře za posledních 10 let. Široká je asi 1000 kilometrů. Úřady zavřely školy. Na některých místech je úplně přerušená námořní i letecká doprava. Region se přitom stále potýká s následky předchozího tajfunu Majsak.
5: Lidé ze svých zatopených domů s hrůzou natáčejí kalnou řeku plnou smrtelně jedovatých kober, které jim odřízly cestu do bezpečí. Ve městě Hengčou vyplavila voda stovky nebezpečných plazů s farem, kde jsou zvířata chována na maso i pro farmaceutické účely. Úřady už evidují několik smrtelných uštknutí. Ve městě Kuejkang pracovníci zoologické zahrady odmítli evakuovat ohrožená zvířata a zamkli je v klecích. O několik hodin později se utopily stovky zvířat, včetně lvů, zeber nebo poníků. Těžce zraněni jsou medvědi a vlci. Z východní Asie David Jakš, Radiožurnál.
0: Téměř 30 tisíc knih nadace Tomáše Bati schořilo při požáru výškové budovy ve Zlíně. Nadace proto teď založila transparentní účet, kde je možné podpořit nákup speciální edice triček. Knihy měly hodnotu minimálně 5 milionů korun, to je asi pětina ročního rozpočtu organizace. Budova 34 v bývalém baťovském areálu začala hořet ve čtvrtek ráno, z velké části se už zřítila. Nadace měla sklad v pátém patře, ten den měla knihy stěhovat do nových prostor.
6: Sport. Tenisky Linda Nosková a Karolína Muchová si spolu už za zhruba hodinu zahrají o titul z wimbledonské dvouhry. Půjde o historicky první české finále v All England Clubu. Pro obě hráčky to bude neobyčejný zážitek, už samotný nástup na kurt je specifický. Ve speciálu Radiožurnálu Sport o tom mluvil kapitán Davis Cupového týmu a finalista travnatého Grand Slamu z roku 2010 Tomáš Berdych.
7: Ta cesta z té šatny na ten center court, vlastně kdy člověk prochází vlastně těma prostorama pro tu královskou loži, potom sběrači vlastně vám nesou tašku na court, takže ten hráč jde opravdu jenom jako solo sám a prostě vstupuje na ten dvorec toho vysněného finále, tak ten pocit je neuvěřitelný. Samozřejmě je to něco, o čem každý tenista sní, co si každý tenista přeje.
6: Zápas Noskové s Muchovou odvysílají po 17. hodině Radiožurnál Sport a Radiožurnál v přímém přenosu.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Na D1 dlouhá zdržení mezi Měřínem a Beranovem, na D5 nehoda za Žebrákem. Na D1 z Brna do Prahy trvá dost nepříjemná situace za sjezdem na Měřín. Provoz výrazně zpomalují hned dvě omezení. Na stém 22. následně na stém 19. kilometru. Téměř hodinová kolona se posouvá ze stého 29. Na D1 z druhé strany, tedy od Prahy směrem do Brna, se brzdí v téměř stejném úseku, a to těsně za sjezdem na Beranov na kilometru 120. 8-kilometrový úsek do zúžení zabere přes 40 minut. Na D5 směrem z Plzně do Prahy čekejte potíže za sjezdem na Žebrák. Kolona z 33. a 5. kilometru se sune okolo čtvrt hodiny k nehodě na 31. Pravý pruh blokuje havarované osobní auto, vyteklo z něj navíc množství provozních kapalin, na místě i záchranka. Na D10 z Prahy do Turnova na úrovni Staré Boleslavy na 13. a 5. kilometru uzavřeli silničáři pravý pruh, fronta z 12. je zhruba na 10 minut. A silnice 13 z Chomutova do Karlových Varů mezi Stráží nad Ohří a Damicemi teď v obou směrech uzavřená. Zasahují tam u vážné nehody dvou osobních vozidel. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Zítra čekáme v jihozápadní polovině území jasnou až polojasnou oblohu, během dne od severovýchodu oblačnosti přechodně i přibyde. V severovýchodní polovině území bude převažovat velká oblačnost, hlavně na východě a severovýchodě občas s deštěm anebo přeháňkami. K večeru pak bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty zítra 24 až 29 stupňů, na východě a na horách kolem 21. To byly zprávy. Dál posloucháte víkendový radiožurnál s Hankou Schánilovou.
10: Karlovy Vary vás zdraví, posloucháte už poslední živé vysílání tady ze Sadové kolonády. A tady už se schyluje ke slavnostnímu zakončení, kdo má gala, už se do něj obléká, kdo ho nemá, tak už před hotelem Thermal čeká na slavnostní příjezd hvězd. Karlovarský festival končí a na Slovensku končí festival Pohoda, tak se podíváme i tam. Hezké odpoledne.
8: Odpolední radiožurnál
11: a Hanka Schánilová.

0: Desítky tisíc návštěvníků a také několik historických momentů. Na Slovensku dnes končí 30. ročník Pohody. Z původně jednodenní akce se za tu dobu stal jeden z nejznámějších festivalů ve střední Evropě vůbec. Kromě hudby láká i na veřejné debaty, divadlo nebo literaturu. Letošní ročník navíc přinesl i rekordní návštěvnost a zároveň několik historických momentů. Ve vysílání už je naše zpravodajka na Slovensku Bára Vránová. Báro, hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Jaká Pohoda je na Pohodě?
1: Velká, a bylo znát, že lidé si tenhle ročník opravdu chtěli užít a přijeli si ho užít, užili si ho. Oni od rána tady sedí na dechkách, už ty 4 dny vlastně od středy, přechází mezi koncerty, debatami, divadlem, nikdo nikam nespěchá. Když člověk prochází tady areálem, tak z každé strany je slyšet jiná hudba, jiná diskuze, jiná témata, také spousta jazyků, všude se vlastně řeší, na co se půjde dál. Jsou tady Rakušané, Poláci, Češi, a protože je to jubilejní ročník, tak bylo hodně slyšet i vzpomínání na ty první ročníky Pohody a to, jak se festival za 30 let proměnil. A taky se tady podařil i jeden velmi symbolický moment, protože na ročníku 2001 vznikla ikonická fotografie dvou lidí, kteří byli doslova totálně obalení bahnem a objímají se. Ten festival totiž tehdy celý propršel. A tito lidé na fotografii se do minulého týdne prakticky vůbec neznali a ani nevěděli, že jsou na té fotografii právě tito dva lidé. Autorovi toho snímku se je podařilo pomocí sociálních sítí najít a dnes se tady sešli, aby si ten snímek už ale bez bláta zopakovali.
0: Vůbec poprvé se na festivalu představil úřadující český prezident Petr Pavel a diskutoval s bývalou slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou. O čem?
1: Oni mluvili hlavně o tom, jak se podle nich mění Evropa a jaké místo v ní mají Česko a Slovensko v těchto turbulentních, chaotických časech. Velkou část té debaty věnovali také demokracii, občanské společnosti, výzvám, kterým čelí, nebo válce na Ukrajině. Prezident Petr Pavel mluvil například o zkušenosti, kterou měl teď nedávno na summitu NATO v Ankaře.
2: Kde jsem měl možnost se bavit s řadou svých kolegů z především západní Evropy a severní Evropy. A to, co mě zaujalo, je rozšířený pocit obav, že nás ztrácejí.
1: A bývalá slovenská prezidentka Čaputová pak zdůraznila napjaté mezilidské vztahy v dnešní společnosti.
3: Do jaké míry jsme my skutečnými demokratmi? Do jaké míry je hlučný autokrat v našich hlavách, keď počúvame iný názor? Myslím si, že aj toto je strašně důležitá súčasť doby, kterou žijeme. Keď chceme demokraciu zachrániť, tak jediná záchrana sa môže diať od každého z nás.
1: No, bylo znát, že na řadě témat se shodnou nebo mají velmi podobné názory. Několikrát taky připomněli i svou někdejší spolupráci v době, kdy ještě stáli v čele svých zemí v případě Zuzany Čaputové. Publikum je taky opakovaně odměňovalo bouřlivým potleskem, do toho stanu se ani všichni nevešli, lidé stáli venku, tak jim přinesli reprobedny. A pro řadu návštěvníků šlo vlastně o jednu z hlavních událostí toho dnešního závěrečného dne festivalu.
0: Bára Vránová, naše zpravodajka, ohlásila konec Pohody na Slovensku, přesněji řečeno mluvila o končícím festivalu Pohoda, tak díky a hezký den.
1: V Pohodě, díky, naslyšenou.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

pokladní skříní půvab manekin. Můj výlet do bezčasí, jsem jistě jiný, jsem teď kdekým. Oběť nevědomé krásy, asi ne na pohled, ale na dotek, bez tvary. Bez tváře cizoty vzdálen, na své neznačené trase, za vystrašen šepotem úst, co zdály se bez hlase. Chci z tvých průsvitných dlaní zase pít a z cizích veršů

0: schopen odpustit, podvíčky mít skrýš, držet se a nepustit, jako stalo se to, když jsme mlčením křičeli a sváděli se
1: k pláči.
0: Stačí místo slov jen vzplanutí, ta poezie.

0: polštář, ukrýváš vzkazy psané spánkem v koupelně za zrcadlo, svou vůni s hermánkem, tak dobře znám poměry ztrát z obou stran. Barvami slov
1: jen přikrášluješ pravdu ve vzduchu prázdnu, zkoušíš předejít pádu za domán, sám si zůstaň, srabe.
0: A z cizích veršů

Jana Kovačková a Kateřina Zajíčková vyhráli wimbledonský debl juniorek. Brazilský pár Barrosová da Silvaová porazili 7-6, 6-7 a 10-6. Za 15:45 začne v Londýně české finále tenisového Wimbledonu. O slavnou trofej se utkají Karolína Muchová a Linda Nosková. A do All England Clubu zamíříme za chvíli za naším reportérem.

0: Ve Wimbledonu se chystá české finále ženské dvouhry. Od 17 hodin se v přímém přenosu radiožurnálu i radiožurnálu Sport utkají oslavný talíř Karolína Muchová a Linda Nosková. Přímý přenos celého zápasu bude komentovat reportér Jaroslav Plašil. Jaroslave, hezké odpoledne.
1: Hezký den.
0: Co asi prožívají české finalistky v samotný den zápasu? A může být třeba pro Karolínu Muchovou výhoda, že už jedno finále na Grand Slamu hrála?
1: No, těžko říct, kdybychom měli nějakou tu pohádkovou mouchu nebo něco takového, co by dokázalo teď třeba vlézt nenápadně do hlavy českým hráčkám, tak bychom to asi viděli lépe, ale teď už je to asi naprostá soustředěnost a jestli doposud to bylo velké kamarádství a taky přiznávání z obou stran skvělého vztahu, samozřejmě mimo dvorec, na dvorci, tak teď si myslím, že právě tohle všechno musí jít stranou, že teď jedna druhou bude chtít zkrátka porazit a přestože ještě před semifinálovými zápasy trénovali společně, rozehrávali se společně tady na centrálním dvorci Karolína Muchová i Linda Nosková, tak už včera před tím finálovým zápasem i dnes v den finálového zápasu, tak už měli rozehrávku každá zvlášť, nebo trénink každá zvlášť, tady na zdejších kurtech po sobě, vždycky na jiném kurtu, takže teď už je to naprostá soustředěnost na to, co dělat správně na dvorci a nevnímat tu soupeřku jako kamarádku, ale zkrátka jako někoho, koho chcete porazit. To si myslím, že bude důležité pro obě, kdo to lépe zvládne, tak si myslím, že taky má větší šanci na úspěch. Jestli to může být spíš Karolína Muchová, že má ty zkušenosti s finálovým zápasem, možná ano, ty zkušenosti určitě budou mluvit v její prospěch, na druhou stranu ještě nemají tuto zkušenost hrát s krajankou, tuto vzácnou zkušenost, takže to může být teď hodně odlišné a může být taky odlišné to, v jaké fázi kariéry do tohoto finálového zápasu jdete, jestli takzvaně trochu s čistou hlavou, jako Linda Nosková v 21, vždyť vzpomeňme Petra Kvitová v 21 tady vyhrála poprvé a teď nechci tím něco naznačovat nebo předjímat, to ani náhodou, ale může to být taky jiné, když jde na kurt zase naopak tenista, kterému je 29 nebo tenistka a třeba si může říkat, jestli to není třeba ta poslední šance, takže jo, všechno tohle do toho může promlouvat a budeme zvědaví a můžeme se jenom těšit z toho, že se taky utkají dva jiné styly, což může zase být velmi zábavné pro fanouška neutrálního, že uvidí vlastně velmi zajímavý mix na dvorci.
0: Wimbledon láká po celou dobu známé osobnosti nejenom z tenisu. Víš, kdo by měl dorazit na finále?
1: Ten seznam určitě bude zase hodně dlouhý. Není veřejný, ale určitě mohou prozradit některá jména, protože Petru Kvitovou už jsme tady viděli a mohli jste ji slyšet ve vysílání radiožurnálu nebo radiožurnálu Sport. Je tady Jan Kodeš, vítěz roku 1973. Mimochodem v královském boxu by měla být i Maria Šarapovová, soupeřka Petry Kvitové z roku 2011. Stejně tak jako řada dalších hráček. Simona Halepová z Rumunska taky to tady vyhrála, stejně jako Marion Bartoliová a Martina Navrátilová. Samozřejmě to je taková tradiční součást Wimbledonu. Donských dní, ohromná šampionka, legenda, tu jste taky mohli slyšet ve vysílání radiožurnálu.
0: No a Jaroslav Plašil je na Wimbledonu a bude to on, který nás provede živou reportáží, tak se těšíme a zatím díky.
1: Naslyšenou.

Karlových Varech, odkud právě vysíláme, se už skoro nemyslí na nic jiného, než na to, čím se ukončí 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. V Radiožurnálu si poslechněte v 17:30 další aktuální zprávy. She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to do, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy, face it. She's so much more than you used to, knows just how to move,

0: Radiožurnál je půl pát. Zprávy pro vás má Vojtěch Tomášek.
1: Nový iránský vůdce Mojtaba Chameneí slíbil pomstu za smrt svého otce a předchůdce Alího Chameneího, napsal to na svém telegramu. Pomsta je podle něj nevyhnutelná a národ ji požaduje. Alího Chameneího v únoru zabili americko-izraelské nálety. Chystáme k tomu podrobnosti do hlavních zpráv, které dnes uslyšíte mimořádně v 17 hodin. Po nich se na tenisovém Wimbledonu bude poprvé historii hrát čistě české finále dvouhry. Nastoupí do něj Linda Nosková a Karolína Muchová v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. O mužský titul zítra zabojují obhájce triumfu a vedoucí muž světového žebříčku Ital Jannik Sinner a vítěz letošního Roland Garros Alexander Zverev z Německa. Policie prověřuje požár plynu v Českých Budějovicích jako možné obecné ohrožení, informoval o tom krajský policejní mluvčí Jiří Macner. Na Zátkově nábřeží ráno hořela propojka plynu v zemi. Hasičům se po uzavření přívodu plynu podařilo požár uhasit. Jeden člověk přitom utrpěl zranění. Policisté a hasiči uzavřeli okolí a dočasně evakuovali 20 lidí z nedalekých domů. A na jihočeské tratě se vrátily historické parní vlaky. Nostalgické jízdy povedou z Českých Budějovic až do Lipna nad Vltavou. Historická souprava s parní lokomotivou Všudybylkou vyjede zítra po jihočeských lokálkách do Netolic a Týna nad Vltavou. Sport. Fotbalisté obhájců titulu mistrů světa Argentinci se pokusí na druhém šampionátu v řadě projít do semifinále. Od 3 hodin ráno českého času nastoupí v přímém přenosu Radiožurnálu Sport proti Švýcarům. Vítěz tohoto duelu se pak utká o postup do finále s vítězem duelu Anglie-Norsko, který začne už ve 23 hodin.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Na D1 trvající zdržení mezi Velkým Beranovem a Měřínem v obou směrech. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Měřín. Celé odpoledne trvají velké potíže kvůli dvěma omezením. Jak na stém 22., tak na stém 19. kilometru se až do zítřejších ranních hodin projíždí pouze levým pruhem. Kolona z kilometru 129 popojíždí téměř hodinu. Vyplatí se sjet exitem 134 a pokračovat po souběžné silnici 602. A zdržení na D1 v téměř totožném úseku nabíráte i ve směru z Prahy do Brna. Kolona začíná kousek za Beranovem na stém 21. kilometru a posouvá se k omezení na stém 28. To by mělo skončit až v pondělí ráno. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Žebrák na 31. kilometru pojedete kolem nehody. Následky blokují pravý pruh, kolona už se ale celá rozjela. Silnice 13 z Chomutova do Karlových Varů mezi Stráží nad Ohří a Damicemi zůstává po nehodě v obou směrech neprůjezdná, z obou stran naopak kolony narůstají. A ještě pohled na D8 na příjezd do Prahy z Ústí. Čekejte spíše nesouvislou frontu od zdib, pomaleji se jede až do omezení ve Kbelské. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra čekáme v jihozápadní polovině území jasnou až polojasnou oblohu, během dne od severovýchodu oblačnosti přechodně i přibyde. V severovýchodní polovině území bude převažovat velká oblačnost, hlavně na východě a severovýchodě občas s deštěm anebo přehánkami. K večeru pak bude srážek i oblačnosti ubývat. A nejvyšší teploty zítra 24 až 29 stupňů, na východě a na horách kolem 21. To byly zprávy. Po nich ve víkendovém Radiožurnálu vracíme slovo do Karlových Varů, Hance Schánilové.
0: Krásné odpoledne přeji. My tu na filmovém festivalu máme takový moc příjemný pocit v zádech, že už v 17 hodin budou na největším travnatém kurtu Wimbledonu ve finále dvě české tenistky Linda Nosková a Karolína Muchová. A hned po zprávách, že začne přímý přenos jejich vzájemného utkání.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Posloucháte víkendový radiožurnál Tím, také naše zpravodajství. Ukrajinci postavili městskou pevnostní obranu v Donbasu. Problémem je, že právě v tomhle pásmu smrti stále žijí civilisti, které je třeba odvést. Proč tam zůstávali tak dlouho, to uslyšíte v reportáži odpoledního radiožurnálu už za pár minut. Zůstaňte s námi.

0: Asi málo kdo z nás si umí představit, jak těžké je pro staré lidi opustit domek po předcích a vydat se do neznáma. Je to ale realita obyvatel ukrajinského Donbasu, kde už normální život prostě není možný. Pásmo smrti kvůli ruským dronovým útokům sahá asi 25 kilometrů za frontovou linii. Leží v něm i město Družkivka, kde stále zůstává několik tisíc obyvatel.
1: Tak 4 doma zhorělo u nás.
2: Pan Viktor má asi 70 let, mi popisuje, jak včera ve vedlejší ulici po ruských útocích schořely 4 rodinné domky. Neustálé bzučení dronů nad našimi hlavami už ani nevnímá. Tam, kde je dým, tam byly přílety asi větší, zřejmě letecké bomby, tak to je Oleksijevo Družkivka. Ta leží mezi Družkivkou a Kostiantynivkou.
1: Pozačerám, sižu, tam kartošku počistil vo dvore, píšu, dron upal vo dvore.
2: Viktor včera škrábal brambory a do dvora mu spadl dron.
1: Послушаєш, та от через місяць-два кончиться, через місяць-два кончиться.
2: Pan Viktor mi vysvětluje, proč v tomto pekelném místě tak dlouho zůstával. Celou dobu si myslel, že za 2 měsíce už válka musí skončit. Teď má ale dojem, že Rusko chce prostě Družkivku vymazat z povrchu zemského. A proto se nakonec rozhodl odjet.
1: Mám takové ošišení, že zde vše stírají z lica zemí.
2: Je pro něj těžké opustit domek po rodičích, ve kterém se narodil a vyrůstal.
1: Já se mnívám. 99%, že my nevrátíme se.
2: Pochybuje o tom, že se domů někdy vrátí.
1: Kuda? Co?
2: A kam se mám vrátit? Do těch ruin?
1: Vtip? V rozrušené je samé.
2: Z Družkivky Martin Dorazín, Radiožurnál.

Krásné odpoledne z filmových Karlových Varů. Posloucháte Radiožurnál a kdo ví, jestli z těch dnešních tenisových událostí jednou nevznikne i dojemný film, tak ať to má pořádný happy end. Část nábřeží řeky Bečvy v Přerově dnes patří fanouškům tenisu. Na velkoplošné obrazovce totiž budou sledovat český finálový zápas Wimbledonu. My se tomu budeme věnovat.

0: Přerov dnes žije tenisovým Wimbledonem. Do ženského finále se probojovaly dvě Češky. Rodačka z Olomouce Karolína Muchová a Linda Nosková, která roky trénuje na přerovských kurtech. Zápas můžou Přerované sledovat na velkoplošné obrazovce na břehu řeky Bečvy. My tam máme reportérku Lenku Kratochvílovou. Lenko, dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne z Přerova, konkrétně z parčíku u Majáku v Bezručově ulici. Finále Wimbledonu dvou českých tenistek, které obě působí v Olomouckém kraji, u nás na Hané, je pro místní lidi velkou událostí. Přece jen Linda Nosková tu dlouhodobě trénuje od svých 12 let a i Karolína Muchová v Přerově v minulosti trénovala. Magistrát proto nechal v parčíku instalovat velkoplošnou LED obrazovku. Zápas má začít zhruba za 10 minut, teď je to zhruba stovka lidí, další přicházejí. V tuto chvíli oficiálně celou akci zahajují. Pořadatelé už odvysílali i zdravici Lindy Noskové z Londýna do Přerova. S lidmi, se kterými jsem se bavila, tak se přišli především bavit. Je jim jedno, kdo vyhraje, ačkoliv Lindě Noskové samozřejmě Přerováci fandí více. Zdejší diváci, odborníci tvrdí, že herně jsou vyrovnané a o vítězství prý rozhodne hlava. Pořadatelé se připravili na to, že zápas se může protáhnout. Pro příchozí je tu k dispozici občerstvení. Jahody se šlehačkou bohužel nepodávají, ale vidím tady stánky s pivem, bramboráky anebo taky s kávou. Tak dobré
0: odpoledne. Jak úspěch své odchovankyně hodnotí vedení domácího tenisového klubu Lindy Noskové? Jsou v Přerově na nábřeží jeho zástupci?
1: Ano, jsou tady, z tenisového klubu tady vidím známé tváře, i když třeba prezident TK Precheza Přerov Petr Huďka mladší odletěl do Londýna, aby se finále co by divák zúčastnil. Tady v Přerovském parku ale potkávám i spoustu známých tenistů, hobíků, kteří fandí přerovskému tenisu, všichni berou účast Lindy Noskové ve finále Wimbledonu jako velkou pohádku. Naposledy se to totiž povedlo Janě Novotné, taky odchovankyni přerovského tenisu. V roce 1998 Wimbledon vyhrála, předtím se ještě dvakrát probojovala do finále. Po Janě Novotné je tady v Přerově dokonce pojmenovaný hotel u tenisových kurtů. No a vůbec ono těch známých jmen, tenisových legend, které jsou spojené s Přerovem a které vyrostly na zdejších kurtech, je rozhodně více. Můžeme jmenovat třeba přerovského rodáka Jaroslava Navrátila, dlouholetého trenéra české reprezentace, Karla Nováčka, Ctislava Doseděla, Radka Štěpánka. Ti všichni strávili v přerovském tréninkovém středisku část své hráčské kariéry pod vedením legendárního trenéra a dlouholetého šéfa klubu Petra Huďky staršího. No a zapomenout taky nesmím na Lukáše Rosola nebo právě současného trenéra Lindy Noskové Tomáše Krupu. Zajímavostí také je, že na kurtech u Bečvy působila a trénovala i další wimbledonská vítězka Barbora Krejčíková. Ta byla hráčkou TK Precheza Přerov dva roky, od roku 2017 do roku 2019. Petr Huďka mladší, současný prezident klubu TK Precheza Přerov, nám už včera na mikrofon potvrdil, že věří, že minimálně účast Lindy Noskové v finále Wimbledonu přerovskému klubu pomůže, jeho prestiži, zviditelnění nejen vlastně klubu, ale vůbec českému tenisu. No a kdyby její úspěch přilákal další mladé tenisové talenty, které by v Přerově díky tomu začaly hrát, bude prý za to velmi rád.
0: Lenka Kratochvílová je u velkoplošné obrazovky na břehu Bečvy, tak díky za informace a naslyšenou.
1: Pěkný den.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: A já už jenom připomínám, že po hlavních zprávách 17 hodin začíná gala představení dvou českých tenistek na Wimbledonu, a to v naší přímé reportáži.
1: Nenechte si ujít v České televizi.
2: Tak to vypadá, že máme případ.
3: To je první vražda, pokud se nemýlím.
4: Vypadá to na hodně nestandardní ráži. Něco mezi pistolí a dělem.
5: Podivné zločiny.
6: Někdy se mord proti řeší věci, která rozhodí silného chlapa.
5: Složitá vyšetřování.
7: Podívej se na mě!
6: Sledím tě.
2: Prosím?
6: Všechno je jinak.
8: Čím dřív to vyřešíte, tím pro nás.
5: Místo zločinu Ostrava. V pondělí večer na ČT1 a v iVysílání.
0: Radiožurnál je 17 hodin. Poslechněte si naše hlavní zprávy.
9: Poprvé v historii proti sobě ve finále Wimbledonu nastupují dvě české tenistky, Nosková a Muchová. Končí 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Porota předá hlavní ceny. O semifinále mistrovství světa se utkají fotbalisté Anglie a Norska a po nich Argentinci se Švýcary. Na dálnici D1 směrem z Prahy do Brna popojíždí kolona k nehodě za Popovicemi na 17. kilometru. A zítra čekáme slunečno, postupně i oblačno s přehánkami. Teploty až 29 stupňů. Je sobota 11. července. Posloucháte hlavní zprávy s Vojtěchem Tomáškem.
5: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
9: Tenistky Linda Nosková a Karolína Muchová se za pár minut utkají o slavnou trofej z Wimbledonu. Finále travnatého Grand Slamu bude v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport komentovat Jaroslav Plašil, který je přímo v Londýně.
10: Ano, obě tenistky už právě teď vstoupily na centrální dvorec k zápasu, k historickému zápasu pro český tenis, k ohromně sledovanému duelu v Královské loži. Hned za sebou Petra Kvitová a také Martina Navrátilová. Samozřejmě

0: Řada dalších hostů, Jan Kodeš, vítěz Wimbledonu z roku 1973, Mária Šarapovová by tady měla být soupeřka Petry Kvitové z roku 2011, ohromně sledovaná událost může za chviličku začít na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport. Za chvilku odstartuje náš přímý přenos tohoto duelu. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
1: Iránský duchovní vůdce Močtaba Chámenejí pohrozil pomstou za smrt svého otce. Napsal to na sociální síti Telegram. Odveta za zabití nejvyššího vůdce je podle nového lídra nevyhnutelná a žádá si iránský národ. Neupřesnil, jakou podobu by měla mít. Na pohřbu ajatoláha Alího Chámenejího ale zaznívaly výzvy k odstranění amerického prezidenta Donalda Trumpa.
2: Alí Chámenejí zemřel v prvních hodinách izraelsko-amerických útoků na konci února. Jeho syn ho označil za mučedníka. Na samotném šestidenním pohřbu se ale osobně neukázal. Od začátku války se na veřejnosti neobjevil ani jednou a jen výjimečně vydává písemná prohlášení. Americký prezident Donald Trump na sociální síti Truth Social napsal, že pokud se ho pokusí zavraždit, nechá na Irán vypálit tisíce raket. Americká armáda podle něj přijala patřičné rozkazy a je připravená zcela zdecimovat a zničit všechny oblasti země. Matěj Kolář, Radiožurnál.
1: V Bosně a Hercegovině si připomínají 31 let od masakru ve Srebrenici. Při něm armáda bosenských Srbů zavraždila přes 8300 muslimských mužů a chlapců. V památníku genocidy dnes pohřbili ostatky dalších 10 obětí, které se podařilo identifikovat.
3: Do Srebrenice i tentokrát dorazily tisíce lidí a část z nich, jako už tradičně, přišla víc než 100 kilometrů dlouhým třídenním pochodem. Oběti masakru si připomnělo i bosenské hlavní město Sarajevo, kde se v poledne na minutu rozezněly zvony i sirény a zastavila se doprava i lidé v ulicích. Den smutku byl ale vyhlášen jen ve většinově bosenské části země. Za válečné zločiny a genocidu ve Srebrenici bylo dosud odsouzeno přes 50 lidí, dohromady na víc než 700 let vězení. Zároveň se stále nepodařilo najít a identifikovat ostatky asi tisícovky obětí. Václav Hojný, Radiožurnál.
1: Následky ničivého požáru budovy číslo 34 v centru Zlína budou hasiči likvidovat ještě i zítra. Pod zřícenými troskami zůstává i po třech dnech ohnisko. Podle hasičů by se už ale plameny neměly objevit. Zapáchající dým se ale šíří do několika kilometrové vzdálenosti.
4: Opravdu ty trosky spíše doutnají, než hoří. Jako Zlíňanům to vadí. Vadí nám to všem, protože ten kouř je obtěžující a my se snažíme ho co nejvíc eliminovat, uchladit tu stavbu.
5: Říká velitel zásahu Zdeněk Trusina. Budovu s ohořelým portrétem Tomáše Bati si přišli prohlédnout stovky lidí, mezi nimi Lenka.
6: Najednou cítí tu soudržnost a cítí to, že by měli pomoc v té tragédii, která je, tak je to vlastně ta naděje.
5: Někteří teď chtějí podpořit obuvnickou firmu, která přišla o zásoby. Objednávají si boty a taky benefiční trička nadace Tomáše Bati. Ta chce z výtěžku obnovit sbírky, které zhořely. Ze Zlína Marta Pilařová, Radiožurnál.
1: V Karlových Varech končí 60. ročník filmového festivalu. Hlavní porota rozdá ceny nejlepším soutěžním snímkům. Křišťálový globus za celoživotní přínos dostane herečka Juliette Binoche. Dění na červeném koberci u hotelu Termál sleduje reportérka Lucie Pávová.
7: Teď přijíždí první menší hvězdy, třeba před malou chvílí herečka Alžběta Malá. Zhruba za hodinu se dozvíme to nejdůležitější, kdo vyhrál hlavní soutěž a taky sekci Proxima. Čekáme tedy na příchody, třeba herce Bolka Polívky nebo dokumentaristky Heleny Třeštíkové. Při slavnostním zakončení převezme křišťálový globus francouzská herečka Juliette Binoche. Cenu prezidenta pak dostane herečka Magda Vašáriová a americký herec Jeffrey Wright. Organizátoři vyhlásí taky vítěze diváckého hlasování. Zatím největší šanci mají podle výsledků online dokumenty o zpěvačce Báře Basikové a o hollywoodském kameramanovi Robertu Richardsonovi. Po udílení se bude promítat tady v Karlových Varech melancholická kriminálka Poslední kapsář v New Yorku. Z Karlových Varů Lucie Pávová, Radiožurnál.
8: Sport. O titul z tenisového Wimbledonu začnou už zanedlouho bojovat Karolína Muchová a Linda Nosková. Na center court v All England Clubu už nastoupili spoluhráčky z předloňských olympijských her v Paříži, které se velmi dobře znají, pokračuje Muchová.
9: Tak tenisově samozřejmě, ale vídáme se prostě každý skoro týden, každý druhý týden na těch turnajích. Domluváme se tréninky, protože je to fajn. Linda je takový pohodář, já taky. Myslím, že jsme se nejvíc asi zblížili při té olympiádě. Máme hezký vztah.
8: Obě české tenistky mají za sebou vítězné turné před londýnským Grand Slamem a na trávě jsou teď podobně úspěšné. Nocková říká, že by jako fanoušek nevěděla, na kterou stranu se v nadcházejícím finále přiklonit.
9: Já bych asi fandila, řeknu jako kliše, dobrýmu tenisu. Já myslím, že oba naše výkony na těchto turnajích byly skvělý, proto máme obě ten titul a jsme tady ve finále, takže asi bych nebrala stranu.
8: Přímý přenos českého wimbledonského finále z Londýna mezi Noskovou a Muchovou začne na Radiožurnálu hned po zprávách. A na světovém šampionátu ve fotbale se rozhodne o složení druhé semifinálové dvojice. Hodinu před půlnocí českého času má výkop utkání Anglie a Norsko. Poslední čtvrtfinále obstará souboj Argentinců se Švýcary od 3 hodin ráno.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Na D1 z Prahy do Brna čekejte zdržení od sjezdu na Popovice z 15. kilometru. Příčinou čtvrthodinového zdržení je vážná nehoda na 17. Ze 3 je tam průjezdný pouze jeden a sice pravý pruh. D1 z Brna do Prahy a za Měřínem téměř hodinová kolona z kilometru 129. K exitu 119 Velký Beranov se jede přes 2 omezení. A na D10 z Turnova do Prahy za sjezdem na Hlavenec naberete zdržení z 16. kilometru. K omezení u Staré Boleslavy je to na 15 minut, průjezdný pouze levý pruh. A další zelená vlna po tenisovém zápase.
10: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra čekáme v jihozápadní polovině území jasnou až polojasnou oblohu, během dne od severovýchodu oblačnosti přechodně přibyde. V severovýchodní polovině území bude převažovat velká oblačnost, hlavně na východě a severovýchodě občas s deštěm anebo přeháňkami. K večeru pak bude srážek i oblačnosti ubývat. A nejvyšší teploty zítra 24 až 29 stupňů, na východě a na horách kolem 21. To byly hlavní zprávy. Po nich se vracíme na Wimbledon za Jaroslavem Plašilem, připojujeme se k přímému přenosu Radiožurnálu Sport.
0: Před tímto finálovým zápasem těžko odhadovat, jaké teď jsou. Linda Nosková teď ještě na lavičce odpočívá a naposledy se napila ze své lahve před finálovým zápasem. Už si také odkládá červený ručník a bere raketu. To samé dělá Karolína Muchová. Fanoušci a jejich tu samozřejmě plno, ale jsou tady, dá se říct, už všichni, když se dívám na sedačky, tak tady nevidím žádnou volnou zelenou. Těžko říct, kdo si řekne o větší přízeň v tomto zápase. V každém případě to poznáme. Ještě jednou přeji krásnou zábavu. Finálový duel, ryze český finálový duel na Grand Slamu začíná historický okamžik a první servis Lindy Noskové v tomto finálovém utkání. Linda Nosková teď není spokojená s tím, jak si nadhodila balonek. Sluníčko to může teď ovlivňovat nadhozy hráček, to už jsme zažili i v semifinálových zápasech. Těsně do autu teď zaservírovala Linda Nosková, takže hned na úvod druhé podání pro Lindu Noskovou, která si věří, začala servisem a protože jí servis fungoval celý turnaj, tak ale teď zahrála do autu po returnu Karolíny Muchové, které teď stačilo vrátit v úvozovkách podání Lindy Noskové, to druhé, a taky je to teď 15-0 pro přijímající hráčku. Karolína Muchová teď připravena opět na returnu, 3 metry za základní čarou, na podání teď Linda Nosková, která opět trefuje za čáru podání, takže bude muset opravovat druhý servis teď Lindy Noskové na úvod zápasu. Linda Nosková teď podává opatrně, Karolína Muchová backendem hezky k čáře, teď forehand Muchové do sítě, takže trošku nervóznější začátek, ale to není nic překvapivého. V tomto zápase teď jde o to, která z tenistek lépe, rychleji chytí rytmus utkání, teď právě o to se snaží jak Linda Nosková, tak napřímo hrající Karolína Muchová. 15 obě teď při prvním servisovém gemu Lindy Noskové, tentokrát už je to krásný servis na vzdálenější růžek a nádherné krátké zakončení od Lindy Noskové, která viděla, že soupeřku má vzadu hodně za základní čarou. A tak podsekla balonek forehand se spodní rotací, míček končí hned za sítí a Karolína Muchová šetří síly, věděla, že na toto neměla šanci. Teď tedy 30-15 ve vedení Linda Nosková. Servis Lindy Noskové opět dlouhý a těžký a přímý bod z podání. Teď Linda Nosková se rozservírovala po těch potížích a po prvních nevydařených ranách se teď hodně chytla na servisu při svém prvním servisovém gemu a pomáhá si teď krásnými ranami 40-15 pro Noskovou teď, která opět tahá krásný servis a teď forehandem tlačí na Muchovou, ta se snaží prohodit Lindu Noskovou, ale ta už může mířit klavičce, když už běžela k síti, nemusela zasahovat. První gem je za námi, Linda Nosková si uhrála servis a tak se ujímá v tomto finálovém zápase vedení 1-0. Využité podání teď tedy Lindě Noskové posloužilo k tomu, aby si vytvořila těsný náskok ve finálovém duelu Wimbledonu. Hraje proti své krajance Karolíně Muchové, která už jde na svou stranu, hráčky si vyměnili strany a teď Karolína Muchová bude podávat tedy za stavu 0-1 z pohledu Karolíny Muchové, z pohledu Lindy Noskové. Je to 1-0, teď jste slyšeli, servírovat bude Karolína Muchová, 29-letá česká tenistka, na druhé straně 21-letá hráčka ze stejné země. Linda Nosková na pravé straně, asi metr za základní čarou, chodí blíž na returnu než její soupeřka, ale teď přestože vyblokovala Muchové servis Nosková, tak ten končí v autu a je tady přímý bod také pro Karolínu Muchovou, která vede 15-0 při svém servisovém gemu. Karolína Muchová teď ještě lehce zadriblovala raketou s balonkem o zem a už bude připravena opět servírovat. Má ještě dost času, takže teď se jí nemůže stát něco podobného jako v rozhodujícím tiebreaku semifinále. To bylo velmi obtížné s Kory Kokogofovou. Teď ale pozor, protože výměna od základní čáry, kterou vyhrává Linda Nosková, která teď přetlačila Karolínu Muchovou. Silnější forehand Lindy Noskové teď, co se týče rychlosti, a už chyběla přesnost pak Karolíně Muchové, která si teď poskočila na místě. Zkouší se jistě co nejlépe uvolnit teď před dalším servisem z pravé strany dvorce. Karolína Muchová teď z pravé strany dvorce bude podávat na Lindu Noskovou. Těžký servis, Nosková vrací krásně k čáře, Muchová ale také hraje. Teď forehand Muchové pěkně k čáře poslaný, parádní úder Karolíny Muchové. Pod dostatečnou kontrolou teď zaútočila Karolína Muchová, zakulatila hezky dráhu balonku, nádherný forehand z horní rotací, končí přesně v růžku. Linda Nosková teď nemohla dosáhnout na krásnou ránu Karolíny Muchové. Muchová teď podává za stavu 0-1, 30-15 a teď je to zase podání z levé polovičky, z levé strany od Karolíny Muchové. Teď letí servis na Lindu Noskovou, který se dotýká pásky, takže to bude nové podání pro Karolínu Muchovou. Mělo by to být první podání stále, protože míček neskončil v autu, takže hlavní rozhodčí Robert Bamford zahlásil první servis pro Karolínu Muchovou. To podání je teď dlouhé, takže druhý servis teď už jenom pro Karolínu Muchovou. Chyběl kousíček, teď Karolína Muchová cílila na vzdálenější růžek, na podélnou čáru, ohraničující kurt. Teď Linda Nosková s pomocí pásky dostává balonek na druhou stranu a snaží se prohodit Karolínu Muchovou, ale sítí teď překáží už až příliš. Na rozdíl od předchozího případu, kdy to ještě prošlo balonku, tak teď už ne, teď už mířila Linda Nosková na podélnou čáru, tam, kde je samozřejmě také síť vyšší než uprostřed a tak skončil míček v síti a je to zase 40-15 pro podávající hráčku, takže podobný servisový gem, jako zažívala před chviličkou Linda Nosková, taky teď je to u Karolíny Muchové hodně podobné. Muchová teď podává z pravé strany dvorce parádní servis, ale Nosková krásně vrací backendem k čáře, takže se hraje další backend Muchové, velmi ostrý, krásně k čáře poslaný a Linda Nosková dělá chybu. Nedostala se už k nízkému míči tak dobře, a tak balonek končí v síti. I před rodiči Karolíny Muchové se hraje tento zápas, jak nám tady režie nabízí na obrazovce v komentátorském prostředí na místě, kde je kabinka Radiožurnálu Sport. Můžeme i detaily z hlediště vidět, takže je vám také samozřejmě prozradíme ve vysílání Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport. Jsme teď na začátku třetí hry, zatím 1-1 na gemy, podává Linda Nosková do autu. Takže svůj druhý servisový gem Linda Nosková zahajuje chybou, tak jako v tom předchozím servisovém gemu také musela hrát přes druhé podání Linda Nosková. Druhé podání, eso! No tak tedy něco neskutečného teď předvádí Linda Nosková za stavu 1-1, druhé podání a tak ostré a tak přísné klajně letící, no tak tedy všechny slaměné klobouky dolů, protože to opravdu byla velká známka sebevědomí, které ukázala hned takto v úvodu Linda Nosková. Ten hlas který slyšíte pod mým hlasem, tak to je jenom organizační hlášení, nenechte se zmást, to je jenom pro zástupce médií, protože takto jsou ohlašovány různé rozhovory a různé jiné akce, takže to jenom tak na vysvětlení. Mezi tím Linda Nosková skvěle odservírovala a je to 30-0 pro Noskovou ve třetím gemu tohoto zápasu. Další výtečný servis a další přímý bod z podání, 40-0 pro Noskovou, která zatím servíruje vynikajícím způsobem v tomto utkání, ale zase nemají toho hráčky teď ještě tolik za sebou a to samé se dá říct i o předchozím servisovém gemu Karolíny Muchové. Teď je to Nosková, která bude podávat z levé strany dvorce a další přímý bod z podání, tak tedy zatím parádní servisové představení, kterému tleská v ledišti i Martina Navrátilová. 2-1 pro Lindu Noskovou. Karolína Muchová půjde za nějakou minutku servírovat a bude se pokoušet srovnat stav. Zatím prohrává Muchová 1-2.
12: Cyklista Jakub Potruba byl ve druhé etapě Tour de France po sobě v úniku. Ani tentokrát mu to ale na významný úspěch nevyšlo. Skupinka celkem tří uprchlíků se rozpadla postupně pár desítek metrů před koncem, nebo spíš pár stovek metrů před koncem, teď zbývají poslednímu zástupci toho tříčleného balíčku a toho Belgičanu Slokovi, ale kousek za ním, o nějakých 20 sekund za ním je peloton i se třemi českými reprezentanty vedle Jakuba Otruby, tedy taky s Matyasem Vackem a Pavlem Bittnerem. Tolik osmá etapa cyklistické Tour de France, dohromady dlouhá 180 kilometrů, rovinatá pro sportéry. Ten výsledek nabídneme v dalším společném vysílání Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Teď je 17 hodin, 17 minut a vy dál posloucháte přímý přenos tenisového finále Wimbledonu. Ženská dvouhra a proti sobě dvě Češky, Karolína Muchová a Linda Nosková. Přímý přenos dál komentuje přímo z Londýna Jaroslav Plašil.
0: Ano, už je čas, zavelel hlavní rozhodčí Robert Bamford z Halifaxu a tak už hráčky jsou zase na svých místech po výměně stran. Na podání teď Karolína Muchová, finalistka Roland Garros 2023, tehdy podlehla ve finále v Paříži na Antuce i ze Švjontekové, ohromné favoritce. Tak i tato zkušenost jí teď může pomáhat, protože finálovou zkušenost ještě její soupeřka nemá. ESO Karolíny Muchové na tomto turnaji jich nasázela na druhou stranu obrovskou spoustu. Už se to pohybuje u pěti desítek S, to číslo je neskutečné pro Karolínu Muchovou. Ta teď bude servírovat na Lindu Noskovou, která ovšem taky výtečně podává. Teď je ovšem napřímo Linda Nosková a zavedení 2-1 pro Noskovou. Teď podává Muchová, která vede 15-0 pro změnu při svém servisovém gemu. Forehandový tvrdý útok Muchové, který teď končí, ale v autu. Další balonek od Karolíny Muchové už nemohl být tak tvrdý a rychlý, protože i Linda Nosková výtečně zapracovala s rychlým forehandem Muchové, takže na druhou stranu přilétl těžký úder pro Karolínu Muchovou. Ta se to snažila skorigovat úderem z horní rotací hodně. Teď dala liftu Karolína Muchová forehandovému úderu, ale přesto to nestačilo a míček skončil kousíček za čarou. Rychlost, to je určitě věc, která může dělat Karolíně Muchové velké starosti a nebyla by jedinou hráčkou, protože Linda Nosková dokázala rychlostně obstát i v souboji s Madison Keysovou, což je ohromná střelkyně. Teď ale zápas český, ryze české finále, které posloucháte na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport. Nosková jenom vyblokovala těžké podání, ale hraje se dál a Muchová teď útočí forehandem. Forehand teď na čáru, ne, kousek za ní od Karolíny Muchové. Pokud se hraje takhle ostrá výměna, tak to má zatím Karolína Muchová složitější. To zatím ukazují první gemy a první výměny tohoto zápasu. Ale samozřejmě s tím se tak nějak počítalo, že Linda Nosková hraje velmi razantně a už bychom se v našem vysílání opakovali. Teď Karolína Muchová poprvé nepříznivý, významněji nepříznivý stav 1-2, 15-30. V neprospěch servírující Muchové, ale krásný servis, ale Nosková dokázala vyblokovat a Muchová útočí do autu, tak ani tentokrát se Karolíně Muchové nepovedlo zakulatit balonek z forehandové strany tak, aby ještě skočil do pole, protože zase byla to ohromná rána a Karolína Muchová byla na cestě dopředu a to se velmi těžko koriguje. Síla úderu Lindy Noskové je neskutečná, 2-1, 40-15, jsou tady dva breakboly, hodně významný okamžik hned na začátku tohoto duelu, 2-1 pro Noskovou, která teď vede 40-15, podává Muchová ESO, takže 30-40 z pohledu Karolíny Muchové, Linda Nosková se jenom tak pousmála podívala se na místo, možná, že fanoušci teď viděli i na velké obrazovce stopu po balonku elektronickou, tak i proto ten úžas. Byla to opravdu velmi těsná záležitost. 1-2, 30-40, ale stále ještě jedna breaková šance pro Lindu Noskovou. Tady je za stavu 1-2, 30-40. Teď totiž podává Karolína Muchová. Muchová z levé strany dvorce, krásný servis, ale Noskové se povedlo trefit lineu a tak to teď má na forehand dobře připravené. Teď Linda Nosková útočí z backhandu a je úspěšná. Takže první důležitý moment tohoto zápasu. Linda Nosková uklízí backhand Pučáře přesně a ujímá se vedení 3-1 v tomto zápase. Linda Nosková teď bude podávat, hraje se zatím velmi rychle, 12 minut mají hráčky za sebou. Linda Nosková vede 3-1 a teď si pečlivě vybírá z balonku. Poprvé bude některá z hráček podávat s náskokem jednoho breaku. Teď je to tedy Linda Nosková, která se bude snažit před chviličkou získaný break potvrdit při svém podání. Servis Lindy Noskové do autu poslaný na středovou čáru. Teď mířila Linda Nosková, ale kousíček scházel teď Lindě Noskové k tomu, aby se mohla radovat sesa, tak to musí podávat znovu a ještě chviličku počkat, protože některá reakce publika byla hodně rušivá. Teď Linda Nosková už je připravena servírovat. Backendový return Muchové kratší a Nosková okamžitě atakuje základní čáru Karolíny Muchové a ta už nevybírá. Takže Linda Nosková se svou razancí má zatím navrch v tomto wimbledonském finále. 3-1 pro Noskovou, 15-0 k tomu. Linda Nosková teď bude servírovat znovu a tentokrát jde na levou stranu své polovičky kurtu. Linda Nosková už má balonek nad hlavou a rána teď poletí na Karolínu Muchovou opravdu neskutečná a navíc přesná až na čáru pro podání. Ideální délka servisu. Karolína Muchová nedokázala vrátit přímý bod z podání. Linda Nosková nakonec, se dívám tady na ty statistiky, neuvěřitelná zatím, co uhraje z prvního podání, vlastně všechno 100%, takže pokud se trefí, tak má vyhráno a to je zatím velmi uklidňující určitě zpráva pro hráčku, která nebyla úplně papírovou favoritkou v tomto duelu, ale teď Linda Nosková backendem vyhazuje míček mimo dvorec, trefuje teď deblovou uličku při pokusu zahrát křížný ostřejší backend k čáře a tak je to 3-1, 30-15 pro Noskovou, která teď opět podává z levé strany své polovičky dvorce. Naopak samozřejmě Karolína Muchová teď přijímá podání za nepříznivého stavu. Karolína Muchová teď nevzala těžký servis a tak je to další přímý bod z podání bombasticky. Zatím Nosková servíruje 3-1, 40-15. Karolína Muchová zatím nedostává šance na returnu a zatím je to pro ní složité chytit rytmus zápasu. Karolína Muchová teď se bude bránit dalšímu podání 1-3, 15-40 z pohledu Muchové. Servíruje Nosková, servíruje do autu teď, vybírá si středovou čáru, když servíruje zprava opakovaně na poprvé. Tentokrát kousíček zase scházel Lindě Noskové, která teď podává tedy na podruhé na Karolínu Muchovou. A do autu, takže dvojchyba, první dvojchyba, některé z hráček. Karolína Muchová teď bude přijímat za o něco výhodnějšího stavu, ale stále ještě ve vedení Linda Nosková a samozřejmě má také stále náskok breaku 3-1, 40-15 pro Noskovou, která si zase teď hodně dává záležet na tom, aby vybrala správný míček, který pošle na druhou stranu, ještě má 9 vteřin, takže ještě dost času na přípravu. Nosková teď bude servírovat na Muchovou stále za příznivého stavu. Těžký, ale nepřesný servis, ozvalo se elektronické hlášení, které nepotěšilo fanoušky Lindy Noskové a tak teď Nosková bude muset vytáhnout druhý servis, který je opatrnější. Muchová trefuje lineu a je to schoda. Krásný return Karolíny Muchové z backendové strany. Takže schoda. Linda Nosková teď zažívá nejvyrovnanější a nejtěžší servisový gem zatím v dosavadním průběhu zápasu. Vede sice 3-1, ale teď musí hájit svoje podání a už tedy na tom byla mnohem lépe. Už měla dva gemboly, teď už je to schoda a je to teď všechno otevřené, ale samozřejmě Linda Nosková je na servisu a zase ona to může hodně ovlivnit, co se bude dít v následujících vteřinách. Linda Nosková a její podání z pravé strany své polovičky dvorce. Noskové servis přesně na téčko letící a to bude dlouhé. Return Karolíny Muchové už je příliš dlouhý, ale není se čemu divit. Byla to zase rána. Karolína Muchová dokázala ještě tak nějak odhadnout směr, nastavit raketu, ale od ní se balonek odrazil až za základní čáru, tam, kde stojí teď Linda Nosková a tam, odkud bude zase podávat tato hráčka. Linda Nosková tentokrát zase si vybírá středovou čáru se tentokrát z levé strany při servisu. Chtěla teď změnit svůj plán Linda Nosková, svůj obvyklý směr z levé strany. Linda Nosková teď bude servírovat po druhé na Muchovou, vede 3-1 a má výhodu. Servis přesně na čáru, ale krásný return Muchové, teď backhand se spodní rotací od Muchové, ostrý forehand Noskové, teď další ostrý forehand křížem Noskové, Muchová se brání, údery se spodní rotací, musí teď běžet hodně doleva a Nosková zkracuje hru, Karolína Muchová běží k síti a už nedokázala balonek dostat do kurtu, Linda Nosková opět si vynutila tlak svými ostrými údery a tak se ujímá vedení v prvním setu, odskakuje své soupeřce 4-1 teď pro Lindu Noskovou, která přeci jen potvrzuje break, který získala, a tak je to 4-1 pro Lindu Noskovou. Za chvíli zase půjde podávat Karolína Muchová v duelu s Lindou Noskovou, prohrává 1-4.
12: Posloucháte společné vysílání Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Díky reportérovi Jaroslavu Plašilovi sledujeme tenisové finále Wimbledonu, ale ve Francii se na cyklistické Tour de France tak trochu opakuje včerejšek, tedy pátek. Znovu totiž cyklisté zvládli rovinatou etapu, znovu při ní byl v úniku v malé skupince Čech Jakub Otruba. Znovu to v tomto úniku úplně dokonce nevyšlo a znovu vyhrál v hromadném sportu Belgičan Tim Merlier, který je tak prvním cyklistou od roku 2023, který se nejmenuje Tadej Pogačar a který vyhrál dvě etapy slavného závodu za sebou. Právě Tadej Pogačar, obhájce celkového vítězství na Tour de France, by měl dál zůstávat ve žlutém trikotu pro lídra průběžného pořadí. Ale co může těšit českého fanouška cyklistiky ještě o něco víc, tak to je fakt, že Pavel Bittner, spurter, ještě povýšil své včerejší 11. místo, a to na dnešní 5. pozici.
10: Přímý přenos Radiožurnálu Sport.
12: Teď se ale vydáváme zpátky na tenisový Wimbledon, na finále ženské dvouhry mezi Lindou Noskovou a Karolínou Muchovou. Jaroslav Plašil bude komentovat i závěr první sady.
0: Karolína Muchová bude teď podávat za nepříznivého stavu pro ní, protože je to 1-4 z pohledu Muchové, která teď bude servírovat na Noskovou, ta je naopak ve vedení 4-1 v prvním setu. Zatím má navrch díky své velmi rychlé hře. Teď ale musí přijímat těžké podání Muchové, kterou se teď Nosková snažila prohodit, ale fantasticky na sítě zahrála Muchová. Ještě jeden nádherný úder od Karolíny Muchové. Z forehandové strany z velké výšky z voleje, ale velmi přesně provedeno. Tohle Karolína Muchová umí náramně a když se k tomu dostane, když jí dá soupeřka čas, tak samozřejmě pak fanoušci mohou takovéto kousky výdat velmi často. Ale Linda Nosková ta samozřejmě bude proti. Zatím vede 4-1, teď při podání Karolíny Muchové prohrává 0-15. Karolína Muchová servíruje za stavu 1-4 a 15-0. Tvrdý servis Nosková vrací krátký míč a tak může tvořit Karolína Muchová, která teď hraje forehandem až za čáru. Takže teď Karolína Muchová přehnala délku svého úderu z forehandové strany a tak je to 15 obě. Nosková se teď zase stěhuje na pravou polovičku a to samé dělá Karolína Muchová. Bude podávat teď za stavu 1-4, 15 obě svěřenkyně Svena Grenefelda, uznávaného kouče, se kterým Karolína Muchová začala spolupracovat na začátku této sezony na zkoušku v Austrálii. Je z toho velmi úspěšná spolupráce. A teď může stále vyvrcholit i triumfem tady ve Wimbledonu, ale nemá to zatím Karolína Muchová rozhodně jednoduché v tomto finále s Lindou Noskovou, byť teď tedy hrála nádherný forehand po čáře a tak získala teď další bod 30-15 při podání Karolíny Muchové, tedy ve vedení servírující hráčka. Také Mária Šarapovová tu je, když jsem zmiňoval trenéra Grenefelda, také tuto hráčku totiž současný kouč Karolíny Muchové vedl. Teď Linda Nosková vybrala těžký servis Karolíny Muchové, ale ta zase může diktovat, co se bude dít na dvorci, i když teď už silným forehandem to mohla Linda Nosková zvrátit, ale zdá se, že až příliš míček udeřila příliš velkou silou a ten končí za čarou, takže 40-15 pro Karolínu Muchovou, která tuto výměnu vyhrála. A je to 1-4, 40-15. Karolína Muchová je teď blízko od toho, aby snížila skóre a zase přehodila tlak na podávající hráčku Lindu Noskovou. Teď ještě servíruje Muchová a servíruje velmi dobře. Forehandem teď krásně technicky křížem nedává šanci Lindě Noskové. Podseknutý balonek Muchová měla spoustu času promyslet si, co provede, protože Linda Nosková byla ráda, že vůbec těžký servis vzala a dostala na druhou stranu. Byla daleko od sítě. Karolína Muchová to vyhodnotila parádně. Křížný forehandový úder, míček se spodní rotací končil mimo dosah Lindy Noskové. A tak je sníženo 2-4 z pohledu Muchové, 4-2 z pohledu Noskové. Turnajová devítka teď na podání, turnajová desítka na příjmu. Velmi těsné to bylo i ve světovém žebříčku před turnajem. Teď tedy naopak 12 před turnajem Nosková podává na devítku před turnajem. Ale to se samozřejmě změní, do toho hodně promluví fantastické výsledky tady obou hráček na letošním Wimbledonu. Teď stále ještě nové podání pro Lindu Noskovou. Stav připomínám 4-2, zatím jeden break za stavu 1-2 dokázala Linda Nosková sebrat soupeřce servis, z jejího pohledu to bylo opačně 2-1. Následně potvrdila, také proto je break nahoře Linda Nosková a teď zahájila zase dalším skvělým podáním tuto další hru. 15-0 ve vedení Nosková. 15-0, k tomu 4-2. Nosková servíruje na střed, ale do autu. Teď kousíček scházel Lindě Noskové, která teď opět bude podávat na Karolínu Muchovou, která je dál, přijímá dál rány Lindy Noskové. To je rozdílné, ale to tak je už delší dobu. Karolína Muchová přeci jenom několik metrů za základní čarou a několik metrů za čarou pro podání. Teď ulétl balonek Lindě Noskové, to rozhodně nebylo v plánu. To teď Linda Nosková bohužel netrefila ideálně. Při nadhozu bylo možná ještě všechno v pořádku, ale pak už ne. Linda Nosková servíruje tedy za stavu 4-2, 15 obě. Ale nenechala se tím rozhodit, další krásný servis. Soupeřka teď je na straně v růžku a Nosková může útočit, ale Muchová se fantasticky ubránila úderem až k čáře a Nosková teď musela čekat, až balonek dopadne. Získala teď nějaký čas Karolína Muchová, ale Lindu Noskovou to nezastavilo. Neubrala na razanci, přestože to bylo těžké zorientovat se, odskočit si zpátky a zase útočit, tak Linda Nosková to dokázala, zatím se tedy toho vůbec nebojí, jako by nehrála finálový zápas, nebo možná právě naopak. 4-2, 30-15, Linda Nosková zatím skvělá při servisových gemech a teď bude podávat za stavu 4-2, 30-15 na Karolínu Muchovou, která je zase hodně daleko za základní čarou, ale teď se opravdu nemůže strefit do servisu z této levé strany. Linda Nosková hodně daleké auty teď posílá z této strany. Těžko říct, jestli je teď hůře vidět, ale přímý bod, dá se říct, i z druhého podání dokáže uhrát toho dost. Linda Nosková 4-2, 40-15. Teď tedy Linda Nosková se nemohla opřít o první servis, ale ten druhý stačil 4-2, 40-15. Karolína Muchová dělá víc chybiček zatím v tomto zápase, které můžeme označit za nevynucené. Na druhou stranu těžko říct teď, ale ESO, pozor, 5-2 pro Noskovou, ale jenom abych dopověděl, těžko říct, jestli můžeme mluvit o nevynucených chybách, protože všechno to pramení z velkého tlaku a rychlosti hry Lindy Noskové. Ta je tedy ve vedení 5-2. Za nějakou minutku půjde servírovat Karolína Muchová a bude se snažit podávat tak, aby ještě sada nekončila.
12: Fotbalisté Sparty vyhráli v přípravném utkání na novou ligovou sezónu a to 3-0 nad japonským týmem Gamba Osaka. Slavia ta hraje na svém soustředění se Slovanem Bratislava, ale zatím není tak úspěšná. Ve 33. minutě prohrává se Slovanem 0-1. Z českých prvoligistů v dnešních přípravných duelech vyhrála už jen Mladá Boleslav, týmy Slovácka a Baníku Ostrava remizovali a Bohemians s Jabloncem dokonce prohráli. 17:34 vy posloucháte spojené vysílání Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. My jsme za to velmi rádi a znovu se můžeme pomaličku, ale jistě vydat zpátky do Londýna.
10: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku.
12: Zítra se tam bude hrát finále mužské dvouhry a to mezi Italem Jannikem Sinnerem, současnou světovou jedničkou, a Němcem Alexandrem Zverevem, taktéž od 17 hodin. Je to duel, jak už jsme zmínili, úřadující světové jedničky proti muži, který vyhrál ten poslední Grand Slam, který se hrál, tedy turnaj Rolanda Garrose v Paříži. Na něm už byla jednou Karolína Muchová ve finále, ale 3 roky zpátky neuspěla proti Polce Ize Świątekové. Teď tedy její druhá finálová zkušenost na Grand Slamu pro Lindu Noskovou, ta první. Jaroslav Plašil ví víc.
0: Karolína Muchová začíná servírovat za nepříznivého stavu a je teď ještě o jeden balonek nepříznivější, protože Muchová po dobrém podání, ale taky výborném returnu zahrála do autu. A tak je to 2-5, 0-15 z pohledu podávající hráčky Karolíny Muchové, která Zkrátka zatím si nedokáže poradit tolik s velmi rychle a zatím dobře přesně hrající soupeřkou Linda Nosková. Teď je zase připravena na returnu. Podání dlouhé, takže teď bude mít o něco lepší pozici na returnu Linda Nosková, která bude přijímat druhé podání ze stejného místa 5-2 a 15-0. Naopak ve vedení 21-letá hráčka. Linda Nosková posílá fantastický return k čáře. Nelekla se toho ani trochu, zariskovala, atakovala druhý servis a vede teď 30-0, takže pro Karolínu Muchovou je to už velmi nepříznivé skore, dva balonky od konce sady. Naopak to má samozřejmě zase Linda Nosková, která má dva balonky od konce vítězné sady, což je obrovský rozdíl, jak vstoupíte do tohoto finálového zápasu. Ale samozřejmě to utkání ještě může nabídnout hodně příběhů a zvratů, protože Karolína Muchová se může zlepšovat, to určitě ano. Karolína Muchová teď bude podávat z pravé strany své polovičky dvorce. Dobrý servis, ale do backendu Noskové a ta hraje s velkou razancí a opět trefuje přesně k čáře. Forehand Noskové velmi ostrý. Muchová teď má co dělat, aby si poradila s ranami soupeřky a další forehand už nepřeletěl pásku. 40-0 setboly pro Lindu Noskovou, která teď v klidu stojí na čáře a bude přijímat podání Karolíny Muchové. Už je kousíček za čarou, ale ne zas nějak moc. Linda Nosková se snaží hrát rychle po odskoku. Karolína Muchová teď podává, ale ještě čeká, až fanoušci dotleskají, aby povzbudili Muchovou, která servíruje výborně. Nosková nevzala podání a Muchová smazala jeden breakový balonek, v tomto případě i jeden setball. 2-5, 15-40. Karolína Muchová jde teď podávat na pravou stranu dvorce a teď bude doufat v podobně úspěšnou první ránu, protože tím by si hodně pomohla. Teď proti ní Linda Nosková na druhé straně dvorce se pokouší zase o využití další možnosti. Tu první před chviličkou nevyužila, ale Karolína Muchová vytáhla fantastický servis proti Lindě Noskové. Stále ale Nosková ve vedení 5-2, 40-15, stále 20 boli. Nosková teď na druhý servis zariskovala a až příliš. Teď se jenom tak ušklíbla za svou ranou, ale v klidu jde dál, v klidu jde zase zpátky na stranu, odkud před chvíličkou se vydávala doprava. Teď se zase stěhuje na svou levou stranu své polovičky dvorce. Pro ní se neděje zas nic tak dramatického, protože pokaždé to byl krásný první servis, nebo i ten druhý, když přiletne od Karolíny Muchové, tak taky dokáže být velmi prudký, přesný. Teď je to první servis parádní a taky přímý bod z podání, tak Muchová teď odvrátila 3 setboly a tohle jsou přesně okamžiky, které jí mohou dostat nahoru. Tleskají samozřejmě i rodiče hráčky, která je teď na podání. Ze sportovní rodiny je Karolína Muchová, to je dobře známé. Tatínek býval velmi úspěšným fotbalistou. Teď sleduje svou dceru ve finále Wimbledonu. Co může být víc? Karolína Muchová teď ale pod velkým tlakem. Úžasný return do rušku od Lindy Noskové, která má zase další setball. Výhoda, jak slyšíte, od rozhodčího zápasu, tak Linda Nosková má výhodu za stavu 5-2 a v pořadí čtvrtý setball teď na podání opět z levé strany Karolína Muchová, napřímu Linda Nosková, která se bude snažit využít čtvrtý setball, který teď už při tomto servisovém gemu Karolíny Muchové postupně měla. Muchové servis dokonalý, přesně na čáru, na střed a Karolína Muchová umazala další breakovou šanci soupeřky, takže je to opět schoda. Nosková Muchová 5-2, Karolína Muchová teď podává za schody 3-3 na ESA, tady je to vyrovnané v této statistice. Karolína Muchová teď bude podávat tentokrát zase z pravé strany své polovičky dvorce. Linda Nosková je kousíček dál za čarou, než byla před chvíličkou a těžký servis nakonec se snažila pocekávat, ale už bylo hlášeno. Už byl hlášený out, takže teď to bude druhé podání pro Karolínu Muchovou, která teď nebyla daleko od přímého bodu, ale chyběly centimetry teď české hráčce. Forehand velmi tvrdý od Noskové do kurtu, takže se musí hrát a Muchová teď je křížným backendem, teď jen tak vrátila další tvrdý úder soupeřky. Další úder Muchové už nepřešel přes síť, to už zkrátka v tomto zápase tak to je, protože pokud těch úderů je víc a Linda Nosková nemusí běhat z jednoho růžku do druhého a hraje prakticky z ruky z prostředka kurtu, tak je to pro Karolínu Muchovou těžko hratelné. Ta razance úderu je obrovská od Lindy Noskové. Pátý setbol Lindy Noskové, která vede 5-2 a má teď výhodu na podání, je Karolína Muchová. Karolína Mchová už teď servíruje velmi dobře. Jen tak dokázala na druhou stranu dostat balonek Linda Nosková, která se snaží prohodit Karolínu Mchovou. Teď přehodit balonek skončil těsně před čarou a Linda Nosková se zaradovala ze zisku sady. Krásné momenty teď na obou stranách, ale lépe se to sešlo Lindě Noskové, která zaslouženě vyhrála první sadu, byla agresivnější hráčkou, aktivnější, měla rychlejší údery, velmi dobře servírovala a 6-2, tedy první sada za námi. Karolína Mchová jde teď do šatny, odkud se za pár minut vrátí, takže za pár minut bude pokračovat přímý přenos finálového zápasu. Karolína Mchová prohrála první 2-6 s Lindou Noskovou. Linda Nosková tedy ve vedení po kratičké přestávce po několika minutách zase bude finálový duel s ryze českým obsazením na centrálním dvorci pokračovat.
12: To slibuje náš reportér Jaroslav Plašil, reportér Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Posloucháte naše společné vysílání k té příležitosti, že se vůbec poprvé setkávají dvě singlistky, dvě Češky ve finále dvouhry tenisového Wimbledonu. V 17 hodin 41 minut, ale znovu můžeme připomenout tu velmi dobrou zprávu ze sprinterské etapy cyklistické Tour de France. Konkrétně to je etapa 8, ve které byl Pavel Bittner před několika minutami pátý v cíli, je to jeho druhé nejlepší umístění právě na tomto slavném závodě. Stejně jako včera vyhrál Belgičan Tim Merlier a stejně jako včera byl taky dlouhou dobu v úniku Jakub Otruba. Tentokrát pro sebe získal i sprinterskou prémii, právě jeden ze tří Čechů na slavné Grand Tour. Celkově dál vede Slovinec Tadej Pogačar.
10: 21 etap. Více než 3300 kilometrů po Španělsku a Francii. Je tu cyklistická Tour de France. Dokáže celkově po páté vyhrát Slovinec Tadej Pogačar? A jak se povede trojici Čechů? Na startu Tour jsou Jakub Otruba, Pavel Bittner a český mistr Matias Vacek.
13: Budu spokojený samozřejmě, když odvedu já práci, kterou jsem měl. A bonus by byl, kdybych třeba vyhrál etapu z nějakého úniku nebo prostě kdybych dostal volnou ruku a využil toho.
10: Radiožurnál Sport má na Tour de France toho nejpovolenějšího. Šestinásobného paralympijského vítěze a šestinásobného mistra světa v cyklistice Jiřího Ješka.
14: Já to miluju celý. Máme tam ty Alpy, máme tam Pyreneje, máme tam ty jakoby nudné etapy v tom středu té Francie. V každý vesnici neskutečná atmosféra. Já se těším na tu atmosféru, na ten hluk.
10: Sledujte cyklistickou Tour de France na Radiožurnálu Sport. Živé vstupy, analýzy, rozhovory. Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
12: A pokud budete poslouchat třeba i Radiožurnál, tak se dozvíte vše aktuální nejen z cyklistické Tour de France, ale taky z fotbalového mistrovství světa, které pomaličku míří do finiše. Ale v noci na neděli, v noci na zítřek se teprve rozhodne o tom, kdo doplní na světovém šampionátu první semifinálovou dvojici, tedy konkrétně Francouze a Španěli. Od 23 hodin dnes večer našeho českého času se ale v Miami bude hrát mezi Norskem a Anglií, no a o 4 hodiny později pak další evropský tým Švýcarsko vyzve obhájce zlata z Argentiny. Tohle závěrečné čtvrtfinále bude hostit Kansas City. My u toho budeme v pravidelných vstupech na Radiožurnálu Sport a taky na Radiožurnálu, kde právě teď sledujeme finále ženské tenisové dvouhry ve Wimbledonu. Karolína Mchová prohrála první sadu s Lindou Noskovou 2-6 a na tu druhou už se pomaličku zase můžeme vrátit za naším reportérem Jaroslavem Plašilem.
0: Vítejte zpátky na nejslavnějším tenisovém kurtu světa na centrálním dvorci ve Wimbledonu, odkud vysíláme historický přímý přenos co do účasti ve finále Grand Slamu, protože jsou dvě české tenistky ve finále. Linda Nosková vyhrála první sadu 6-2 nad Karolínou Mchovou, která si odskočila do šatny a teď tady fanoušci vyhlížejí zase návrat Karolíny Mchové. Už je na kurtu, což teď poznáte ve vysílání Radiožurnálu Sport, že se trošičku tleská tady, byť zase ne tak moc, protože někteří fanoušci se ještě občerstvují, někteří zase využívají svých slaměných klobouků nebo vějířů k tomu, aby se osvěžili také v ledišti, protože i dnes je velké vedro, byť to není tak hrozné jako v předchozích dnech, kdy tady předevčírem dokonce bylo v jistou část dne 42 stupňů. To dnes určitě není, dnes je těsně po 30 a dnes se hraje také tedy historický český duel ve finále Grandslamového turnaje. Dvě české hráčky, jak slyšíte, Linda Nosková zahájí i druhou sadu servisem, stejně jako první set začala na podání Linda Nosková. Připomínám, první sadu vyhrála Nosková 6-2. Teď na začátku druhé sady už jsme a Karolína Muchová napřímo. Ta hráčka, která tedy prohrála, na chviličku si odešla odskočit z klidnice, utřídit si myšlenky a teď už je na kortu a bude bojovat o zvrat v tomto utkání. Síť teď překáží Lindě Noskové při podání, takže stav 6-2 a teď už je začátek druhé sady a začátek tedy chybou na servisu pro Lindu Noskovou, která ale krásně zaútočila i z druhého podání, otevřela si dvorec a forehandem po čáře nedává šanci Karolíně Muchové. Tak tedy s velkým klidem zatím hraje Linda Nosková, která teď podává ze stavu 6-2, 15-0 a na Karolíně Muchové je teď, aby se něco změnilo v tomto duelu. Zatím to jde na stranu Lindy Noskové, která teď servírovala přesně na čáru. Přímý bod z podání teď pomáhá Lindě Noskové k tomu, aby svůj klid ještě posílila. 6-2, 30-0. Je to obdivuhodné, jak zatím prochází tím finálovým duelem Linda Nosková, co se týče klidu. Ani známka nějakých neklidů, nepokojů, napětí. Další přímý bod Linda Nosková vede 1-0 na sety a 40-0. Je to teď při podání Noskové. Karolína Muchová teď nedostává šanci na returnu. To je zatím velmi frustrující pro Karolínu Muchovou, která teď alespoň nějakou šanci určitě dostane z druhého podání, protože to první bylo dlouhé, tak teď Karolína Muchová se trošku přiblížila čáře té základní a pokusí se atakovat druhý servis, ale i ten druhý byl dostatečně přesný a prudký. A tak je to další přímý bod z podání a 1-0 pro Lindu Noskovou. Teď je to ta pauzička, kdy se hráčky na lavičce příliš nezdrží, ani si nesednou, jenom se opět občerství. Režie nám nabízí louku, která tady je kousíček od centrálního dvorce, nebo spíš toho kurtu číslo 1, pověstný kopeček, tak na něm spousta fanoušků, kteří se nedostali na centrální dvorec a jsou tam také české vlajky nad nimi a to tady tedy nebývá úplně pravidlem, když už tady byla česká finále, co se týče teď ženské dvouhry, tak je to docela tradice, ale nikdy se nestalo, že by to byly dvě hráčky z Česka v samostatné historii. Teď tedy ta premiéra, která zatím se vyvíjí lépe pro Lindu Noskovou, která vede 6-2 a k tomu 1-0 a teď i 15-0 při podání Muchové, která teď dělá chybu od základní čáry. Fanoušci teď pomáhají, co jen to jde, Karolíně Muchové, protože ten báječný pestrý tenis, tak ten jí zatím příliš nedovoluje rozehrát Linda Nosková, která je teď na příjmu připravena sbírat těžké podání krajanky Karolíny Muchové. Muchová teď už připravena na podání. Nosková nemusí returnovat, protože míček skončil za čarou pro podání, takže teď to bude druhý servis pro Lindu Noskovou na returnu a to je zase šance zaútočit na Karolínu Muchovou, která teď podává pod tlakem, ale poradila si s tím, ale jenom tak napůl, protože pak přirátla na druhou stranu rána, kterou nedokázala Karolína Muchová vrátit zpět, dokonce míček špatně trefila a skončil jenom tak pár decimetrů před českou hráčkou na podání, což je teď Karolína Muchová razance úderu Lindy Noskové obrovská, protože zatím Linda Nosková přesná, tak je to velmi těžké se do zápasu pro Karolínu Muchovou zatím dostat. Teď je potíže při servisu, při nadhozu, což je i zapřičiněno podmínkami, ale určitě je to velký tlak teď při podání Karolíny Muchové. Muchová už servíruje těžký servis a teď to vypadá ale kousíček do autu, že zahrála Linda Nosková. Je to tak, hlášení se ozvalo, už to vypadalo zle, protože vypadalo to, že Linda Nosková i v neuvěřitelně obrané pozici i kvalitní, velmi kvalitní servis dostane na čáru a to by bylo velmi nepříjemné pro Karolínu Muchovou, protože tam se to odráží všelijak u základní čáry, takže to se teď nestalo. Kousíček out, 30-15, ale ještě vede Linda Nosková při podání Muchové. Karolína Muchová teď je na podání na levé straně své polovičky dvorce. Out, teď si nepomáhá Karolína Muchová vůbec prvním podáním. 6-2, 1-0, 30-15 pro Lindu Noskovou. Karolína Muchová se nemůže opřít o svůj první servis tak často. Teď ale vytáhla druhý dost kvalitní a Linda Nosková, přestože return byl dobrý, tak další úder už přes pásku nedostala z forehandové strany. A tak je to 30 obě. Teď to ubojovala Karolína Muchová přes druhý servis. A tak je to teď 30 obě, 2-6, 0-1, 30 obě. Karolína Muchová, pokud se dostane do toho zápasu, tak to může být úplně zase jiný příběh, jiný duel, ale zatím jí to Linda Nosková trvalej nedovoluje. Teď Karolína Muchová servíruje za stavu 2-6, 0-1, 30 obě do autu, takže druhé podání teď na Lindu Noskovou, která je na příjmu. Bude teď přijímat druhý servis Karolíny Muchové. Je teď Nosková už u základní čáry, zkouší hned hrát balonek, krásně backendem trefuje lineu a tak se teď hraje podle not Lindy Noskové. Zase tato výměna, ale do autu teď hraje Linda Nosková a je tady najednou gamble pro Karolínu Muchovou a tohle by mohl být moment, a cítí to i fanoušci tady, že by zase mohl dostat trošku nahoru Karolínu Muchovou, která byla teď ve velkém útlumu po prohrané sadě. Prohrávala 0-1 a 0-30 najednou při svém podání, ale teď už vede 40-30 a teď už by se zase ona mohla cítit trošku lépe tady na centrálním dvorci v tomto finálovém ryze českém duelu. Muchová teď servíruje ze své levé strany a tak teď také, protože zaservírovala dobře, tak si pomáhá přímým bodem 1-1. Karolína Muchová dokázala přebojovat doslova velmi těžký servisový gem, ve kterém 0-30 prohrávala. Linda Nosková teď jde servírovat. Karolína Muchová se teď zlepšila při svém podání, byť kolikrát to bylo o kousíček, tak ale ustála tlak Lindy Noskové a teď může hrát trošičku uvolněněji na returnu při podání své krajenky. Nosková ale servíruje parádně, Muchová má co dělat, aby vrátila, Nosková může útočit a to také dělá a nekompromisně běží k síti a forehandem zaráží balonek za síť, tak teď tedy opět si krásně Linda Nosková otevřela dvorec podáním a pak už jen se přibližovala k síti blíž a blíž a až přišel vítězný úder. Krásně provedeno od Lindy Noskové 6-2, 1-1, 15-0. Nosková teď servíruje z levé strany dvorce. Dobrý, ne, kousíček vedle, servis, který měl letět na středovou čáru, ale kousíček i minul. Takže druhé podání z levé strany od Lindy Noskové. Krásný druhý servis, ale parádní return přistál teď Noskové na čáře, takže to má teď těžké a Muchová může forehandem diktovat a nakonec si teď odechla, protože Linda Nosková nevěřícně kouká za svou ranou, která byla dlouhá. Elektronické hlášení je nekompromisní a údiv fanoušků teď potvrzuje opravdu velmi těsný out, takže je to 15 obě. Linda Nosková se pousmála, zatím nevypadá, že by jí mělo něco vyvést z koncentrace. 6-2, 1-1, 15 obě. Out teď z rakety Lindy Noskové, která teď se snažila technicky umístit servis co nejblíž k čáře, pod co největším úhlem, to teď šlo nejostřejším úhlem, ale kousíček teď chyběl Lindě Noskové, která opět teď volí variantu k podélné čáře, krásný return Muchové, která teď jde k balonku, hraje svým forehandovým úderem do vzdálenějšího růžku a krásné oběhnutí míče, krásný forehand a perfektně zakončený, takže Karolína Muchová vede 30-15 teď při podání Lindy Noskové, teď to poprvé možná může mít složitější Linda Nosková, protože na druhé straně je soupeřka, která se teď chytila nějakých svých šancí, ví, že když bude taky agresivní, že by mohla mít naději. Linda Nosková jí to zatím moc nedovolila, ale teď přece jenom přišlo pár záblesků, pár momentů, kterými by se mohla Karolína Muchová dostat v tomto finálovém zápase nahoru. Teď je to backhand k čáře poslaný od Muchové a krásně umístěný. Karolína Muchová teď má obrovskou šanci zvrátit minimálně tento set na svou stranu, protože má teď dva breakboly za stavu 1-1. Je to 40-15 pro Muchovou, podává Linda Nosková a proti sobě má teď soupeřku, která si už mnohem víc věří. Je to znát na řeči těla, na pohybu Karolíny Muchové, která teď vybírá i těžký první servis. Linda Nosková ovšem forehandem křížem nedává vůbec šanci Karolíně Muchové, která poslala na druhou stranu return pomalejší, kratší a Linda Nosková to okamžitě potrestala, ale Karolína Muchová si nemůže nic vyčítat, protože byla ráda, že těžké podání dokázala vůbec dostat na druhou stranu. Takže teď je zase podává Linda Nosková z levé strany své polovičky dvorce. Prohrává ještě 30-40, ještě Karolína Muchová má jeden breakball. Nosková servíruje s pomocí pásky. Takže první podání zahlášeno, Nosková teď bude servírovat znovu, stále má dvě rány ze stejného místa k dispozici, 6-2, 1-1, 30-40. Příprava na servis a Linda Nosková už podává na Karolínu Muchovou. Ta švihá do balonku, dokáže jej vrátit do kurtu? Ne, tak ne. I druhý breakball soupeřský odvrací Linda Nosková i díky razantnímu podání. Tentokrát šlo o přímý bod a tak je to schoda. 1-1 schoda. Linda Nosková teď zvládla dva velmi těžké momenty. Pokaždé si pomohla krásným servisem. V jednom případě si tím vytvořila dobrý postup k síti. V tom druhém se dočkala hned přímého bodu. Teď další rána Lindy Noskové z pravé strany dvorce. Tvrdý servis. Linda Nosková ovšem chytala těžký return teď k čáře, který poslala na druhou stranu Muchová. Teď je to backhand křížem od Muchové. Backhand křížem ne po čáře, ale do sítě od Noskové. Tak Karolína Muchová to teď spustila z returnu a byla v tlaku a pokračovala v něm, takže si vynutila chybu z rakety a ze strany Lindy Noskové. 1-1 teď stále, ale nevýhoda, další breaková šance pro Karolínu Muchovou, která je napřímu. Podává Linda Nosková za stavu 1-1 a za nevýhody teď z pohledu Lindy Noskové. Těžký servis, ale do autu nakonec zhlášení s mírným zpožděním dorazilo a nepotěšilo Lindu Noskovou a její fanoušky v tomto zápase. Noskové velmi riskantní servis na čáře a hraje

0: Zatím je na tom lépe Linda Nosková, připomínám, vyhrála první set 6-2. Zase trošičku trvalo, než se ozvalo elektronické hlášení, ale out, takže Nosková bude servírovat znovu ze stejného místa za schody. Připomínám, stav 6-2, 1-1, schoda z pohledu Lindy Noskové. Ta teď servíruje z pravé strany dvorce. Dobrý servis, Muchová vrací až příliš riskantně k čáře, ale samozřejmě ono jí nic jiného nezbývá, než se pokusit hrát agresivně. Také ona chce vzít Lindě Noskové nějaký čas a teď se jí to nepovedlo. Takže výhoda pro Noskovou v zatím nejdelším servisovém gemu Lindy Noskové už teď přesáhne 6 minut, což je hodně na travnatém povrchu. 6-2, 1-1 a výhoda teď pro Noskovou, která teď servíruje z levé strany své polovičky dvorce. Dobrý servis Noskové, ale Muchová vyškrábla. Noskové jde do kurtu, jde k síti a Karolína Muchová ji těsně neprovazuje. Tak teď chyběly milimetry, ale Muchové pozice nebyla úplně ideální. Přesto se ještě dokázala dostat forehandové ráně, švihla raketou do balonku, ale ten končil kousíček opravdu vedle čáry. A tak tedy Linda Nosková přes breakbally uhájila svůj servis a zatím je na tom lépe v tomto finálovém zápase. Skore 6-2, 2-1, za minutu zhruba půjde podávat zase Karolína Muchová.
1: A vy o tom slyšíte ve spojeném vysílání Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport, kdy můžeme informovat taky o dalších děních na tenisovém Wimbledonu, protože tenistky Jana Kovačková a Kateřina Zajíčková triumfovaly ve wimbledonské čtyřhře juniorek. Ve finále porazili na londýnské trávě nejvýše nasazený pár z Brazílie, Barosová da Silvová, ve třech setech a 16-letá Kovačková tak zkompletovala svůj juniorský kariérní Grand Slam. Oni tedy plnili roli nasazených pětek a navázali společně na 5 týdnů starý triumf z juniorské čtyřhry na Roland Garros. Kovačková taky na začátku roku zvítězila po boku sestry Aleny na Australian Open a uspěla s ní i v loni na US Open. Pro Zajíčkovou to pak byla druhá Grand Slamová trofej. Pokud se podíváme taky na finále mužské čtyřhry, teď je na Wimbledonu, tak tam vyhráli podruhé domácí Petten spolu s Finem Helioverou. Světové jedničky ve finále udolali chorvatsko-salvádorský pár Pavić Arevalo 2x7-6 a trofej v All England Clubu vybojovali stejně jako před 2 lety.
2: Přímý přenos Radiožurnálu Sport.
1: V minulých letech se právě Wimbledon stal ale hlavně českým místem úspěchu, tedy v tom ženském singlu, ať už to byla Barbora Krejčíková nebo ještě před ní Markéta Vondroušová. I letos je jisté, že Češka vyhraje slavnou tenisovou trofej, ale nevíme, která, jestli to bude Karolína Muchová anebo Linda Nosková. Dozvíme se to i z dalšího přímého přenosu našeho reportéra Jaroslava Plašila.
0: 2-6, 1-2, 15-0. SM teď vstoupila do servisového gemu Karolína Muchová, která prohrává, tedy zatím, jak jste poznali z toho hlášení skóre. Teď už je to 30-0 pro Muchovou, která teď tím, že bude procházet hladším způsobem svými servisovými gemy, tak by to mohla mít trošku lepší, mohla by se cítit trošku komfortněji v tomto finálovém zápase. Zatím se o komfortu příliš mluvit nedá, protože se o to stará rychle hrající Linda Nosková, že dostává do nepohody Karolínu Muchovou. Ta teď servíruje znamenitě do vzdálenějšího růžku a je to přímý bod a další posílení náskoku 2-6, 1-2, 40-0 pro Karolínu Muchovou. Ta teď zaservírovala znamenitě 3x za sebou a tak má náskok 40-0 a je velmi blízko od toho, aby teď srovnala na 2-2 a zase dostala trošku pod tlak při podání Lindu Noskovou, která před chvíličkou při přestávce mezi gemy se radila se svým týmem. Úplně nebyla spokojena s tím vývojem v předchozím gemu. Teď asi také ne, protože je to čistá hra po zdařilém útoku Karolíny Muchové z forehandu do rušku a vše připraveno zase krásnou první ranou. Ale jenom dopovím, tak byla tam nějaká malá komunikace, reakce na ten neúplně pohodový servisový gem Lindy Noskové, při kterém odvracela breakové příležitosti Karolíny Muchové, ale povedlo se jí to. Takže stále platí, že Linda Nosková v tomto finálovém utkání nestratila servis a teď se bude snažit navazovat na tuto svou tradici. Za stavu 6-2, 2-2 opět podává, ovšem teď do autu, takže druhé podání ze stavu 6-2, 2-2 pro Lindu Noskovou, která je teď v roli podávající hráčky. Muchová jde blíž k čáře, zkouší teď atakovat druhé podání soupeřky, teď ale jenom balonek nahodila zpátky a přišel okamžitý trest. Karolína Muchová Po kratším returnu jenom se mohla podívat za útokem Lindy.

0: Moskové, protože ta okamžitě potrestala, jakmile Karolína Muchová nehraje dostatečně agresivně, tak zkrátka přiletí rána, se kterou to má velmi složité v tomto finálovém zápase. 6-2, 2-2, 15-0 pro Lindu Noskovou. Ta teď servíruje přesně do rušku, ale Muchová krásně vrací. Teď Karolína Muchová musí běžet na pravou stranu, dostala míček přes síť a Linda Nosková už ne z pravé strany, takže úder se spodní rotací končí v síti a je to 15 obě. Jakmile se Karolíně Muchové povede soupeřku rozběhat, rozpohybovat tak, aby nemohla hrát v klidu své údery, tak má určitě šanci, jenomže Linda Nosková to taky dobře ví a tak samozřejmě nechce do této pozice svou soupeřku a krajanku dostat. 6-2, 2-2, 15 obě. Noskové tvrdý servis Muchová dokázala vrátit tak, aby se hrálo. Snaží se teď prohodit Lindu Noskovou, ta hraje neuvěřitelně na síti dvakrát a po druhé už je to vítězný balonek od Lindy Noskové, která teď jakoby převzala schopnosti Karolíny Muchové, akrobatičnost, kterou léta ukazuje fanouškům Karolína Muchová, tak teď ukázala také Linda Nosková, vytáhla vynikající volej, když byla už v pohybu na druhou stranu. To bylo neskutečně těžké pro Lindu Noskovou, ale ustála tlak Karolíny Muchové, vede 30-15 teď při svém servisovém gemu. Těžký servis, ale opět se hraje a opět to končí ranou, tentokrát backhand po čáře od Lindy Noskové, no tato tam dnes sází, jestli něco nezastaví, tak to bude mít velmi obtížné Karolína Muchová, protože proti takovým úderům, to si troufám říct, že by dnes neměl šanci skoro nikdo na světě, jestli někdo takový je, těžko říct. Karolína Muchová teď přijímá další těžký servis, který končí v autu, 6-2, 2-2, 40-15 pro Lindu Noskovou, která je teď na podání, má náskok, má gemboli na 3-2. Servis technický, Muchová vrací krátký míč od Lindy Noskové a Muchová teď zase musí běžet zpátky k čáře, protože ji Nosková přehazuje. Zádek soupeřce byla Muchová, dokázala vrátit, ale další míček už ne. Krásná výměna ovšem v režii Lindy Noskové a to jsou takové ty věci, které dělává moc ráda Karolína Muchová, která režíruje takové výměny. To je všechno pro ní spíš, ale teď jí to sebrala Linda Nosková, její dnešní soupeřka, která vede 6-2, 3-2, uhájila teď bezpečně svůj servisový gem a za minutu půjde zase podávat za nepříznivého stavu Karolína Muchová.
1: Za Jaroslavem Plašilem se samozřejmě za malou chvíli vrátíme. Mezitím můžeme pozvat na další přímý přenos, který pro vás Radiožurnál Sport chystá, a to fotbalový, protože po Francii a Španělsku se večer a v noci na zítřek dozvíme jména zbylých dvou semifinalistů mistrovství světa. Od 23 hodin se utkají Norsko a Anglie. No a 3 hodiny po půlnoci začne duel Argentiny se Švýcarskem. V obou případech tedy přímý přenos Radiožurnálu Sport a samozřejmě na Radiožurnálu živé vstupy.
2: Radiožurnál Sport.
3: Jediná sportovní stanice v Česku.
1: A teď už zpátky ve společném vysílání Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport zase k tenisu, protože poprvé v české samostatné historii hrají dvě Češky ve finále Grand Slamu, a to samozřejmě ve finále Wimbledonu. Je to Karolína Muchová a taky Linda Nosková. No a přímo u toho máme našeho reportéra přímo v All England Clubu Jaroslava Plašila.
0: Opět zase se může začít hrát 6-2, 3-2. Připomenu stav zatím velmi příznivý pro Lindu Noskovou, byť teď je to bez breaku ve druhém setu. A ve druhém setu platí, že Karolína Muchová už se zvedla na podání, už přeci jenom prochází pohodlněji svými servisovými gemy. Takže určitě se zvedá nějakým způsobem, ale stále je na tom lépe její soupeřka, která teď navíc prohazuje Karolínu Muchovou neskutečným způsobem, kdy zase Karolína Muchová neudělala nic špatně, skvěle odservírovala, pak se snažila chodit k síti, vydat se k síti, ale Linda Nosková ji prohodila po čáře a tak to musí zkoušet Karolína Muchová znovu. Fantastický zápas zatím ze strany Lindy Noskové, Karolína Muchová se do ní snaží také co nejvíc dostat, ale zatím je tou druhou hráčkou na dvorci, na tom centrálním, na tom nejslavnějším. Sledujeme české finále na Radiožurnálu Sport a na Radiožurnálu. Linda Nosková přijala těžký servis Muchové a tak se teď hraje od základní čáry forehand k čáře, ale za čáru těsně poslaný od Lindy Noskové. Tak teď nechyběla razance, ale chyběly kousíček, možná kolik, 10 cm, jak tady vidíme, elektronickou stopu na velké obrazovce, ale to samozřejmě není důležité. Nosková vede 6-2, 3-2 a teď 15 obě po autu Lindy Noskové podává Karolína Muchová za nepříznivého stavu pro českou finalistku z roku 2023 z Roland Garros. Teď jsou obě poprvé ve finále Wimbledonu a zatím je na tom lépe. Linda Nosková má v zádech první set a teď vede 3-2, 15 obě. Je to teď při podání Karolíny Muchové. Muchová teď servíruje na Lindu Noskovou opatrněji. Nosková hraje také kratší return. Teď je to forehand velmi ostrý, k čáře poslaný od Noskové a už chyba z rakety Muchové. To je nehratelné, pokud se Nosková svou ranou z forehandu trefí k čáře, tak tam to tak nepříjemně odskakuje, že je pro Karolínu Muchovou velký problém vůbec najít ten balonek, trefit jej ideálně, to je velmi složité. Teď se to zase ukázalo 6-2, 3-2, 30-15 a teď za nepříznivého stavu 2-6, 2-3, 15-30 naopak podává Karolína Muchová, která teď servíruje z levé strany své polovičky dvorce do autu, takže nějakých 30 cm teď za čáru pro podání a Linda Nosková jde zase kousíček blíž k základní čáře, tak aby atakovala druhý servis Karolíny Muchové. Ale vrací jenom tak volně kopečkem balonek zpátky a okamžitě útočí Karolína Muchová, jenomže do autu, tak teď výrazně pomohla Karolína Muchová. Ze strany Lindy Noskové přišel velmi defenzivní obraný balonek na druhou stranu, těžko říct, zda to byl vůbec záměr, kopeček z backendu. Karolína Muchová to zkusila forehandem vyřešit co největší razancí, ale míček skončil za čarou a tak jsou to breakové balonky pro Noskovou. 6-2, 3-2, 40-15 pro Lindu Noskovou. Karolína Muchová hájí svůj servis v nepříjemné pozici teď Karolína Muchová. A navíc dostala na druhou stranu těžký return, se kterým si neporadila, míče v síti. A Linda Nosková teď má výhodu breaku i ve druhém setu. Tak tedy další významný okamžik v tomto zápase. Vypadalo to, že Karolína Muchová se dostává do zápasu, že přeci jenom si začíná mnohem víc pomáhat svým servisem, ale teď tedy přichází ztráta podání a Linda Nosková v klidu se teď připravuje za čarou na podání. Mezitím Karolína Muchová přiběhla pro novou raketu a tak teď bude s novou raketou přijímat podání Lindy Noskové, která vede 6-2, 4-2. Hodně významné vedení, ale stále není nic rozhodnuto v tomto finálovém zápase. Linda Nosková servíruje do autu, takže to teď bude druhý servis pro Noskovou, která je ve významném vedení 6-2, 4-2 zatím pro Lindu Noskovou, která teď se hodně dlouho připravuje na svůj servis, ale ještě to stihne do limitu. Tvrdý je servis a přesný, ale teď musí hrát i Linda Nosková, protože Karolína Muchová dokázala ustát první údery, jenomže teď už se zase projevuje síla úderu Lindy Noskové, která svou soupeřku u základní čáry zkrátka přetlačí a s tím se jí určitě hraje lépe. 6-2, 4-2, 15-0 zatím pro Lindu Noskovou. Ta teď servíruje do sítě, takže to bude druhé podání pro Noskovou za velmi příznivého stavu, ale ještě to není zdaleka konec. Karolína Muchová ještě určitě obrovsky zabojuje v tomto duelu, aby tady fanoušci viděli toho přeci jen víc v tomto českém zápase. Nosková teď hraje od základní čáry velmi ostře a teď Karolína Muchová se drží ve výměně. Úder se spodní rotací od Muchové, teď je to forehand obraný od Muchové, forehand velmi ostrý po čáře, velmi přesný od Noskové. Tohle je krasojízda a rychlojízda od Lindy Noskové, kterou tady sledují fanoušci. No tak tedy palba Lindy Noskové je neuvěřitelná a zatím famozně přesná, takže Linda Nosková zatím hájí bezpečně svůj další servisový gem, byť ještě nemá vyhráno 30-0 teď a další těžký servis Muchová sice vzala, ale jenom tak za síť a Linda Nosková strčila backendem do balonku skoro doslova. Obouručný backhand pod velkou kontrolou, dotlačený na druhou stranu, protože Linda Nosková věděla, že její pozice je fantastická a navíc Karolína Muchová běžela do druhé strany, do druhého růžku 40-0, 4-2 k tomu. Teď je tedy Linda Nosková ve vynikající pozici při svém servisovém gemu ESO, tak tedy 5-2 ve vedení Linda Nosková ve finále Wimbledonu nad Karolínou Muchovou, která za minutu půjde podávat ideálně, samozřejmě pro ní tak, aby zápas ještě neskončil.
1: To říká Jaroslav Plašil, samozřejmě do Wimbledonu se opět za malou chvíli vrátíme. Jenom připomenu, že zítra se bude hrát ve Wimbledonu taky mužské finále. V něm se po 17. hodině potkají Alexander Zverev a Jannik Sinner. Němec Zverev, ten se pokusí navázat na svou premiérovou grandslamovou trofej, kterou získal zhruba před měsícem na Roland Garros, světová jednička z Itálie a taky obhájce titulu Sinner, ten zabojuje o svůj pátý grandslamový triumf.
3: Přímý přenos Radiožurnálu Sport.
1: A teď už se pomalu zase vracíme k přímému přenosu z finále. Můžeme připomenout, že v roce 2023 triumfovala ve Wimbledonu Markéta Vondroušová, která porazila Tunisanku Žabérovou. O rok později slavila Barbora Krejčíková po vítězství nad Italkou Pauliniovou. Dnes to bude taky Češka, buď Karolína Muchová, nebo Linda Nosková. To už se dozvíme z přímého přenosu s naším reportérem Jaroslavem Plašilem.
0: Ano, před chviličkou zase zavelel rozhodčí tohoto zápasu Empire Robert Bamford z Halifaxu. Těžko říct, zda naposledy nebo ne, protože teď bude podávat Karolína Muchová a ten stav pro ní je velmi nepříznivý. 2-6, 2-5 a samozřejmě tenisoví fanoušci, a nejenom tenisoví, troufám si říct, dobře vědí, že teď Karolína Muchová bude svým podáním odvracet konec zápasu. Zatím je to v režii Lindy Noskové, která hraje velmi rychle i teď. Noskové backhand teď obraný, končí mimo. Takže 15-0 pro Muchovou. 2-6, 2-5, 15-0 pro Karolínu Muchovou. To je důležitý začátek gemu, tak aby se nedostala ještě pod větší tlak Karolína Muchová, která se teď snaží potěšit řadu fanoušků tady na centrálním dvorci, protože samozřejmě ti by ještě rádi tleskali delší podívané. Karolína Muchová teď servíruje velmi dobře, Nosková ale dokázala krásně k čáře vrátit, ale Muchová reaguje také velmi dobře. Teď je to čára za čarou, ale Karolína Muchová kousíček vedle. Kousíček za základní čáru, přes celce opět zase slaví úspěch razantněji hrající Linda Nosková, která teď k vedení 6-2, 5-2 přidává stav 15-2. Tiše se povzbuzuje teď, když jsme tady mohli vidět její výraz v detailu na velké obrazovce, tak to bylo jenom takové pošeptání povzbudivé, málo kdy dává emoce Linda Nosková najevo. Teď krásně vrací těžký servis Linda Nosková a hraje se ale dál, protože Karolína Muchová je taky velmi dobře útočně naladěna teď v této výměně, kterou stále nemá ani jedna z hráček pod velkou kontrolou. Teď je to prohoz Karolíny Muchové fantasticky zahráno od Karolíny Muchové, která si pozvala soupeřku k síti a pak jí prohodila křížným prohozem z forehandové strany. Vynikající výměna, zatím asi nejlepší od Karolíny Muchové, která si podseknutím balonku pozvala Lindu Noskovou k síti. Ta vyrazila za krátkým míčem, už musela zůstat u sítě, ale Karolína Muchová z dobré pozice prohazuje Lindu Noskovou a ta teď prohrává 15-30 při podání Muchové. 2-6, 2-5, 30-15 po ledu servírující Muchové, která teď netrefuje ideálně první podání, takže druhý servis teď pro Karolínu Muchovou, která se snaží zvrátit tento duel s ryze českým obsazením. Karolína Muchová teď ale má proti sobě zase agresivně hrající Lindu Noskovou, která to spouští od prvního úderu a zase si vynutila chybu z rakety Karolíny Muchové. Tuhle přestřelku zkrátka nedokáže Karolína Muchová nějakým způsobem ovládnout. To je od začátku jasné. Pokud to takhle hráčky spustí od základní čáry, tak Linda Nosková má mnohem rychlejší údery a slaví zpravidla ona pokaždé, pokud neudělá chybu nějakou, že jich zatím moc nenabízí, tak to má velmi složité Karolína Muchová v takovýchto případech. Teď navíc pod tlakem servíruje do sítě a teď samozřejmě je to podání, po kterém může klidně následovat matchball, takže obrovsky těžký okamžik teď pro Karolínu Muchovou. Muchová servíruje dobře, ale Linda Nosková taky krásně vrací backhand Noskové do sítě, tak pro tuto chvíli se Karolína Muchová může oddechnout, protože teď to matchball nebude. Ale o žádné pohodě nemůže být řeč. 2-6, 2-5, 40-30. Malá naděje pro Karolínu Muchovou, která teď zvládá zatím dobře tento těžký servisový gem. 40-30 je ve vedení nedopustila, aby měla soupeřka matchball. Teď je to servis z levé strany dvorce. Karolína Muchová už je připravena podávat, Linda Nosková přijímat. Muchová servíruje velmi dobře do backhandu Noskové, ta vrací. Muchová hraje také velmi ostře k základní čáře. Teď backhand do sítě od Muchové, kterou zase Linda Nosková teď přetlačila od základní čáry a tak je to schoda. Teď si neuleví Karolína Muchová. Je to pro ní složité. Nejenom samozřejmě v tomto gemu, ale teď v tomto gemu to může být ještě intenzivnější, protože tady už hrozí konec celého zápasu. 2-6, 2-5 a schoda. Karolína Muchová jde zase servírovat z pravé strany své polovičky dvorce. Těžký servis ale do sítě. Bohužel pro Karolínu Muchovou teď si nepomůže prvním podáním. A teď to možná zase zkusí. Na větší riziko Linda Nosková má zatím nahráno v úvozovkách 6-2-5-2. Teď je to schoda. Muchové servis je krásný, ale Nosková také dokázala dát dobrý return k čáře a Karolína Muchová dělá chybu z forehandové strany a je tady první matchball zápasu. První matchball přichází ze stavu 2-6-2-5. Nevýhoda z pohledu Karolíny Muchové, výhoda z pohledu Lindy Noskové, která má matchball. Matchball Lindy Noskové při podání Karolíny Muchové. Teď to vře v ledišti a ještě to trošku šumí, takže Karolína Muchová se ještě chviličku připravuje na svou ránu. Muchové servis. Dobrý servis, ale dokázala vyblokovat Nosková k základní čáře. Tvrdý forehand Muchové, forehand Noskové, backhand Muchové, backhand Noskové do sítě. Tak matchball odvrácený. Matchball si škrtáme, první matchball nevyužitý. Napřímu ho měla Linda Nosková za stavu 6-2-5-2 a je to teď schoda. Karolína Muchová teď bude servírovat poté, co odvrátila matchball a ustála těžkou výměnu. To jí také zase může trošku posílit do dalšího vývoje zápasu, ale i Linda Nosková teď bude spolu rozhodovat o tom, jak dlouhý ještě bude. Karolína Muchová to může ovlivnit první ranou. Ta je teď přesná. Nosková? Ne, není přesná. Zase trošičku se zpožděním se ozvalo elektronické hlášení a tak je to druhý servis pro Karolínu Muchovou. Napřímu teď Linda Nosková. Muchová servíruje dobře, ale Nosková tvrdě vrací a se zrazancí už nedokázala vypořádat Karolína Muchová, která se teď naštvaně plácla pravou rukou do pravého stehna. Mezitím už měla raketu v levé, kterou nehraje, tak aby chviličku ulevila své herní ruce. No a Je tady další matchball pro Lindu Noskovou. Opět má výhodu 6-2-5-2 a výhoda pro Lindu Noskovou na podání Karolína Muchová. Muchová a servis z levé strany polovičky dvorce. Muchové servis do autu. Kousíček teď scházel, to vypadalo už hodně nadějně pro Muchovou. Nastřed teď cílila Karolína Muchová a teď tedy bude muset doufat v dobré druhé podání proti Lindě Noskové. Dobrý druhý servis, Nosková atakuje za čáru. Ano. Zkusila to zariskovat Linda Nosková, kousíček ji scházel. Následoval jenom takový lehký ušklebek, pohyb hlavou, ale naprostá soustředěnost a koncentrace, byť uvnitř, to může být a asi musí být hodně složité, co se tam teď děje. Třeba o tom bude vyprávět jak Linda Nosková, tak Karolína Muchová po zápase, který stále je ještě otevřený. 6-2, 5-2, schoda. A je to přímý bod z podání Nelly Esso, protože nevím, jestli si ještě škrtla raketou Linda Nosková při pokusu vybrat těžkou ránu do rušku. To v každém případě není důležité, ale Karolína Muchová stále bojuje, aby zápas neskončil a má teď výhodu po těch odvrácených matchbolech. Je to velká vzpruha. Najednou výhoda 2-6, 2-5, výhoda Karolíny Muchové a samozřejmě pak by šla servírovat do zápasu Linda Nosková a v té pozici ještě nebyla nikdy, takže se může stát ledacos. Ale nepředbíhejme, ještě stále je servisový gem ve hře Karolíny Muchové za stavu 2-6, 2-5. Je to teď výhoda ovšem Karolíny Muchové a lepší pozice pro tuto hráčku, která teď servíruje do backendu Noskové, ta dokázala vrátit a Karolína Muchová už ne. Tak teď zase slavila úspěch razance Lindy Noskové, 6-2-5-2 a schoda. Létá to neskutečně rychle od Lindy Noskové na druhou stranu. Základní údery kolem 100 mil za hodinu běžně, těžké pro Karolínu Muchovou. Teď to rozhodně ani nebyl nejrychlejší úder, 680 mil za hodinu, backendový úder Lindy Noskové, ale stačilo to. Teď Karolína Muchová servis s dotekem opásku, takže bude servírovat znovu, má dvě rány ještě ze stejného místa Karolína Muchová, která teď podává, připomínám, ze stavu 2-6, 2-5 a za schody Karolína Muchová. Teď se dlouho připravuje na podání, ale ještě má čas. Tvrdý servis, ale do autu. Tak teď to bude druhé podání, které poletí na Lindu Noskovou a to je velmi nepříjemná pozice pro Karolínu Muchovou. Teď jít zase přes druhý servis na soupeřku, která velmi razantně dokáže do balonku udeřit jako teď, ale skvěle se povedlo ránu vyblokovat Karolíně Muchové, ta si teď odstoupila, aby mohla smečovat do volné pozice. To se jí stalo a teď hraje krásný volej, ale Linda Nosková tam je ještě jeden volej Karolíny Muchové, ale do autu, tak teď měla Karolína Muchová kousíček smůly také při výměně, kterou vyhrála Linda Nosková. 6-2-5-2 a výhoda, zase je tady další matchball a teď to bylo opravdu o kousíček pro Karolínu Muchovou, která ukázala několik výtečných reakcí, vypořádala se i s razancí, což se jí nikdy nevedlo. Ale zase to nestačilo. Ani tentokrát to nestačilo. A tak je tady další matchball. Třetí matchball v pořadí pro Lindu Noskovou, která je na příjmu 6-2-5-2, má teď výhodu Linda Nosková. Na podání Karolína Muchová. Servis Muchové. Do autu. Elektronické hlášení je nekompromisní, takže druhý servis pro Karolínu Muchovou. Třetí matchball na straně Lindy Noskové. Karolína Muchová servíruje pod tlakem, ale dobře, Nosková také vrací. Teď je to Noskové forehand k čáře, Muchová hraje také přesně k čáře. Backhand Noskové, backhand, teď je to zase forehand a backhand Nosková musí hrát také backhandem. S pomocí pásky dostává balonek na druhou stranu, krátký míč od Karolíny Muchové a není to konec. Karolína Muchová odvrací další matchball, tentokrát si pomáhá úderem se spodní rotací z forehandové strany, kdy měla soupeřku daleko. A naopak Karolína Muchová byla hodně v kurtu, blízko od sítě, mohla si dovolit tuto variantu. Už přes 10 minut trvá tento servisový gem Karolíny Muchové. Stále není konec, odmítá konec Karolína Muchová. Neskutečně odvážně si teď počínala při matchballu. Pátá schoda jinak v tomto servisovém gemu Karolíny Muchové. V gemu číslo 8 druhé sady, tu první vyhrála Nosková 6-2, 5-2 zatím ve vedení Nosková i ve druhém setu, ale ještě stále není konec. Karolína Muchová teď odvrátila několik matchballů za sebou a stále usiluje o zvrat v tomto utkání. Muchové druhý servis dobrý, backhand Noskové také forehand, krásně k čáře trefený od Muchové a tak teď Karolína Muchová přetlačila svou soupeřku. Nosková už je zahrála jen do sítě. A tak je to 6-2, 5-2 pro Noskovou sice, ale teď zase po delší době výhoda pro Karolínu Muchovou, která teď může zase dát tlak na soupeřku, pokud se jí teď povede využít gamble a snížit skóre. Zatím je to 2-6, 2-5 z pohledu Karolíny Muchové. Příprava na servis odpovídá významu a fázi zápasu. Hodně dlouhá příprava, ale také hodně dlouhý míček, takže out a druhý servis pro Karolínu Muchovou a zase nějaká příležitost ještě na returnu možná pro Lindu Noskovou, která má teď nevýhodu po těch několika matchbolech za sebou. Vrácený balonek jenom tak, aby se hrálo, krásně trefená lajna od Muchové, teď forehand Muchové, hraje se stále teď backhand do autu poslaný od Lindy Noskové, teď toho bylo už příliš, bylo to občas na hraně a Linda Nosková tentokrát chybuje. Takže je to 3-5, hlediště se baví, jásají hlavně samozřejmě fanoušci Karolíny Muchové, jásají fanoušci tenisové zábavy, která se jim teď dostává ve velkém. Jsou to kilogramy tenisové zábavy na centrálním dvorci teď, kde Karolína Muchová odvrátila 3 matchboly. Teď ale Linda Nosková jde poprvé v kariéře servírovat na výhru v zápase grandslamového turnaje. Předtím měla matchboly, ale pokaždé byla tou druhou. Nemohla rozhodovat o tom, co se bude dít jako první. Byla na tahu pokaždé její soupeřka Karolína Muchová. 6-2, 5-3, krásné podání, otevřený dvorec a Linda Nosková nemá problém s tím teď zahrát balon z výšky, z voleje, přesně do kurtu. Krásně si otevřela první ranou dvorec Linda Nosková. 6-2, 5-3, 15-0. Tentokrát servíruje z levé strany dvorce. Těžký servis zase na čáru a out, takže přímý bod z podání 30-0. 6-2, 5-3, 30-0. Linda Nosková má dva balonky od toho, aby vyhrála, ale už byla jen jeden balonek od vítězství, samozřejmě, když byla na příjmu několikrát. Linda Nosková teď je zase jde servírovat z pravé strany dvorce. Karolína Muchová jde dopředu, zkusí to na returnu, ale těžký servis teď musela vybírat a teď přechází k silné forehandové ráně Karolína Muchová a vynutila si chybu. Vida, takhle to Karolína Muchová určitě má v plánu, pokud se jí povede vybrat těžký servis jakýmkoliv přijatelným způsobem, tak pak má velkou šanci a teď to ukázala, když se dostala k forehandové ráně, kterou může diktovat. 6-2, 5-3, 30-15, ale stále platí pro Lindu Noskovou příznivé skore. Karolína Muchová se vydala k čáře, ale zase musí couvat, protože Lindě Noskové se nepovedlo na dodici balonek, teď navíc jí vyrušilo hlediště, takže odložená příprava na podání a teď následovalo nepovedené podání, takže dalo by se říct i určitě, že ta situace teď mohla trošku rozhodit Lindu Noskovou. Teď už ale servíruje znovu Linda Nosková. Opatrněji druhý servis. Teď vrací Karolína Muchová tak, aby se hrálo podseknutý balonek a ten přistál na čáře. A Linda Nosková to zkusila uklidit po čáře, ale forehand končí fautu. Takže 30 obě. Teď je to těžké pro obě hráčky, ale možná teď o něco těžší pro Lindu Noskovou, protože ona teď má šanci dohrát utkání při svém servisu, ale zatím k tomu nemá úplně blízko. Byť to jsou dva balonky a mohlo by se zdát, že to jsou jen dva balonky. 6-2, 5-3, 30 obě. Noskové servis do autu, takže ještě o to složitější to teď je pro Lindu Noskovou. Karolína Muchová už jde trošičku dopředu, povyráží do returnu. Backhand teď pomalejší a Linda Nosková to zkouší s razancí. Teď ale musí hrát nízký úder. Linda Nosková opět teď si pomáhá úderem se spodní rotací, což u ní není časté. A nakonec už nedosáhne na další ránu Karolíny Muchové, která dostala svou soupeřku a velkou ranařku pod tlak a vynutila si teď breakovou příležitost. Novida. Tři odvrácené matchboly. Teď tedy šance na breakball a na break tedy v tomto případě Linda Nosková teď nemůže pomýšlet na uzavření zápasu. Má teď proti sobě breakball 2-6, 3-5 z pohledu Muchové, ale 40-30. Těžký servis Muchová vybírá a teď ještě se zkoušela nemožně dostat k balonku Karolína Muchová poté, co si Linda Nosková nádherně otevřela dvorec a ze vzduchu zase dostala balon na druhou stranu. Vybrala si bohužel pro ní místo, kde ještě byla Karolína Muchová, takže se jí omlouvala na dálku. Karolína Muchová ještě zkusila nemožné, ale ten úder jí letěl na tělo a to se nedalo. Schoda 6-2, 5-3, schoda teď to urvala doslova silou teď Linda Nosková tuto výměnu, ale zase si vše připravila skvělým podáním. Teď je podání podobně dobré, ale Nosková teď chytá těžký return a Karolína Muchová je v dobré pozici. Volný úder po čáře, bezvadně, precizně provedený a výhoda Karolíny Muchové. Nádhera teď a velký přehled Karolíny Muchové, které teď stačilo dát si záležet na tom, aby uklidila balonek dobrým způsobem, aby nenabídla soupeřce zbytečnou chybu. Zase další breaková šance pro Muchovou a nevýhoda teď pro podávající Noskovou. Ještě neměla příležitost ukončit zápas při svém vlastním podání. Muchová je teď na returnu výtečná. Nosková servíruje opět na čáru pro podání a opět se hraje díky fantastickému returnu a teď na velké riziko Linda Nosková trefuje lineu. Tak jakoby zavřela oči a napálila balonek teď z forendové strany Linda Nosková. Ten skončil na čáře a už se nehrálo. Schoda. 6-2, 5-3, schoda. Druhá schoda teď při servisovém gemu Lindy Noskové, která teď odvrátila dvě breakové příležitosti krajanky Karolíny Muchové. Ta je teď napřímo. Servíruje Nosková. Těžký servis, ale do autu. Do autu, někdy to elektronické hlášení vyhodnocuje balonky déle, tak to byl i tento případ. Takže druhé podání Noskové. Dobrý druhý servis, ale Muchová krásně vrací, ale Nosková mění směr a tam už Karolína Muchová není. Teď to tedy sehrála bleskově Linda Nosková z jedné strany na druhou. Přehodila svou pozornost, směr balonku a je tady matchball čtvrtý matchball, ale tentokrát je Linda Nosková na podání. V takové pozici ještě v tomto duelu nebyla. 6-2, 5-3, matchball Lindy Noskové, která je teď na podání. Hlediště ani nedýchá. Linda Nosková má balonek nad hlavou, dlouhý míč teď. Takže druhé podání pro Lindu Noskovou při matchballu číslo 4. Nosková servíruje na Muchovou, ale není spokojena s nadhozem, takže znovu nechává pustit balonek až dolů k travnatému či hliněnému povrchu v tomto případě. Muchová servíruje opatrněji, ale do autu při matchballu dvojchyba. Tak i čtvrtý matchball je pryč. Čtvrtý matchball si škrtáme. A tentokrát se o to nepřičinila Karolína Muchová, ale tlak zápasu a moment. Karolína Muchová teď má ještě šanci. Vyblokovala těžký servis teď Noskové a hraje dál a posílá backhand k čáře. Tak tedy Karolína Muchová má teď zase další breakball. Neuvěřitelná hra teď. Fantastická obrana Karolíny Muchové, která teď vytahuje jeden lepší return za druhým. Má teď výhodu a třetí breakovou šanci při podání Lindy Noskové. Ta už byla kousíček, ale teď servíruje proti nevýhodě. Eso, SM si vypomáhá z velmi složité situace. Linda Nosková ukazuje také, že má železné nervy. Vidí před chviličkou zradila. Možná i trošičku nervová soustava, protože není se čemu divit. Podávala na výhru, měla matchball při svém podání, udělala dvojchybu, ale už je to pryč. Teď zase hraje dál. 6-2, 5-3, schoda. Těžký servis Muchová neuvěřitelně vrací zpátky. To je obdivuhodné, co dokázala teď vrátit Karolína Muchová. A Linda Nosková vyhazuje balonek do uličky pro deblové zápasy. Tam se to nepočítá. To samozřejmě je výhoda a teď doslova pro Karolínu Muchovou. 2-6, 3-5, výhoda Muchové v tomto stále trvajícím dlouhém českém finálovém zápase. Tedy ještě není tak dlouhý, ale může být ještě hodně dlouhý. Nosková teď odvrací další breakovou šanci soupeřky. Linda Nosková na podání. Těžký servis a ESO. Tak teď jakoby některý z fanoušků možná zvolal prosebně out, ale je to na milimetr přesně trefená lajna z vnějšku, což samozřejmě je větší štěstí pro podávající hráčku, ale neskutečné, neskutečné, co předvádí Linda Nosková teď při těch kritických momentech, kdy čelí breakballu. Teď je to další těžký servis, který sebrala Karolína Muchová a zase to stačilo, protože se hraje a přichází chyba od Lindy Noskové, která toho má teď dost v tomto servisovém gemu. Je to znát na řeči jejího těla, přestože Linda Nosková nedává emoce nějak najevo výrazněji, tak teď nebyla úplně spokojená s tím vývojem. Samozřejmě není se čemu divit. Už měla matchball, ale teď takto zase odvrací další breakovou šanci soupeřky. Je to nekonečné teď a teď má Karolína Muchová šanci vrátit se do zápasu. 6-2, 5-3 sice ještě pro Lindu Noskovou, ale výhoda pro Karolínu Muchovou v tuto chvíli. Muchová nedostává zase šanci, zase je to ESO. Z levé strany neuvěřitelné odpovědi Lindy Noskové. Pokaždé přichází ESO, Karolína Muchová jenom kroutí hlavou a jde na druhou stranu smířená s tím, že teď to zkrátka nešlo. 6-2, 5-3, schoda. Linda Nosková teď servíruje z pravé strany své polovičky dvorce. Ale tady zase o kousíček má štěstí Karolína Muchová, protože teď chyběly milimetry zase od matchballu. Teď je to opatrnější. Druhý servis. Muchová vrací zpátky, ale dobře umístěný return, byť volnější a s velkým, opravdu velkým přehledem Karolína Muchová forehand křížem posílá do volné části dvorce. Zaznamenala pohyb Lindy Noskové na levou stranu a vybrala si opačnou, samozřejmě z Lindy, pohledu Lindy Noskové doleva, z pohledy Karolíny Muchové to bylo doprava. Další výhoda, šestý breakový balonek pro Karolínu Muchovou v tomto devátém gemu druhé sady. Neuvěřitelná bitva teď na centrálním dvorci. Muchová a opět nechytatelná pumelice z levé strany, to není možné, jako by si měla teď říkat Karolína Muchová, protože zase trefená lajna, sice si teď sáhla rámem rakety Karolína Muchová na balonek, ale co jí to bylo platné. Další schoda, sedmá schoda v tomto servisovém gemu Lindy Noskové. Nosková teď servíruje zprava, ale teď se jí nepovedl nadhost, takže nechává míček propadnout. Samozřejmě čas už neběží, takže má teď chvilku klidu na přípravu Linda Nosková, která i za tohoto v uvozovkách, ve velkých uvozovkách klidu trefuje síť. Takže teď druhé podání a Karolína Muchová zase vyráží kousíček dopředu. Je to teď out a další dvojchyba. Linda Nosková v tomto servisovém, nejnáročnějším servisovém gemu dělá druhou dvojchybu a další výhoda Karolíny Muchové v gemu, který už trvá 11 minut. Linda Nosková se ještě podívala nahoru, zkontrolovat sluníčko. Bude teď zase servírovat z levé strany. A další tvrdý servis, ovšem tentokrát změnila směr. Linda Nosková cílila na střed a tentokrát netrefuje. Takže si nepomůže teď SM nebo přímým bodem z podání. Ale druhý servis je taky dobrý teď od Lindy Noskové. Teď ale backhand po čáře Muchové a ve velké obraně je teď Linda Nosková, která chybuje. Posílá balonek nechtěně do autu a Karolína Muchová je zpátky. Snižuje ze svého pohledu na 4-5. 2-6, 4-5. Linda Nosková si teď zacpává uši v té vřavě, tak aby se mohla soustředit, aby mohla být ve své bublině, protože teď nedopodávala zápas do vítězného konce a toto může být ještě moment, kdy se celé utkání klidně může zvrátit na druhou stranu. Tak tedy české finále zatím nerozhodnuté, byť to vypadalo už hodně jasně a nadějně pro Lindu Noskovou. Stále platí, že je všechno otevřené, první sada 6-2, v té druhé ale už je to jenom 5-4 a podávat půjde Karolína Muchová za minutu, hráčka, která může srovnat druhou sadu.
2: Radiožurnál Sport.
3: Sport ze všech úhlů.
1: A tak než se vrátíme opět k tenisu, tak můžeme připomenout, že český cyklista Pavel Bittner spurtoval pátý v rovinaté osmé etapě Tour de France a znovu vylepšil svůj nejlepší výsledek v letošním ročníku Staré dámy. Druhý den za sebou strávil v dlouhém úniku debutant Jakub Otruba, páteční vítězství v hromadném finiši, ale zopakoval Belgičan Tim Merlier, 33-letý spurtér týmu Soudal Quickstep, triumfoval po více než 180 kilometrech před Biniamem Girmayem z Eritreji a Nizozemcem Kojem. Teď už ale zpátky zase k přímému přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport.
2: Přímý přenos
3: Radiožurnálu Sport.
1: Protože po 9 letech hrají finále Grand Slamu dvě hráčky z jedné a té stejné země. A to z té české země. Je to Karolína Muchová a taky Linda Nosková. O slovo dostává opět Jaroslav Plašil.
0: Ano, drama pokračuje a postarala se o to Karolína Muchová, která odmítla konec tohoto zápasu. Teď podává za stavu 4-5 ve druhé sadě, ale na druhou stranu přistál neskutečný return do rušku. A Linda Nosková vede 15-0 teď při servisu Karolíny Muchové. 6-2, 5-4, 15-0 z pohledu Noskové. Teď samozřejmě Karolína Muchová nemá ještě vyhráno, byť se do zápasu dostala. Teď zase musí ona kvalitně servírovat, tak aby měla šanci proti Lindě Noskové, o které se říká, že má neuvěřitelný klid, ale teď samozřejmě bylo vidět, jak ráda by byla sama, jak se chce soustředit jenom na své věci a jaký to publikum a kulisa neumožňuje, takže si zacpala uši při odchodu hráčské lavičce. Teď už ale samozřejmě má ruce a v ní raketu a teď forehandový úder krátký a Karolína Muchová může trestat, je to tak, krátký míč od Lindy Noskové přečetla Karolína Muchová, dropshot nebyl rozhodně nejpovedenější teď ze strany Lindy Noskové. Karolína Muchová má rychlé nohy a teď to ukázala navzdory tomu náročnému programu. Vyhrála těsně před Wimbledonem turnaj v Bad Homburgu. Tady odehrála velké bitvy, velké třísetové zápasy, osmifinále s krajankou Barborou Krejčíkovou, pak to předchozí semifinále, velmi intenzivní třetí set s Coco Gauffovou. I proto teď hraje finálový zápas s Lindou Noskovou a má stále šanci jej vyhrát. Byť je na tom stále lépe soupeřka a ta teď posílá neskutečný forehandový return do rušku na druhou stranu. 2-6, 4-5, 15-30. Linda Nosková teď dvakrát ze stejného místa trefila růžek po podání Karolíny Muchové, která teď servíruje pod tlakem, protože když se jí teď nebude dařit na servisu, tak mohou být zase proti ní dva matchboly. Takhle je to zatím ještě 15-30. Ještě do této fáze Muchová a Nosková nepřišly. Teď ani nepřijdou, protože je to přímý bod z podání. Karolína Muchová zaservírovala do růžku. Linda Nosková sice dokázala přečíst stranu, ale míček byl tak prudký a dobře umístěný, že Nosková se jenom dotkla balonku a ten už neposlušně odletěl mimo. Takže je to 30 obě, 2-6, 4-5, 30 obě. Karolína Muchová teď servíruje na Lindu Noskovou, která už nemá takovou převahu na kurtu, jakou měla ještě, řekněme, v polovičce druhé sady. Teď je to těžký servis, který musí zvládat Nosková. Dokázala se teď ubránit Linda Nosková. Teď přechází k forehandové tvrdé ráně. Karolína Muchová do autu. A je tady další matchball. Opět je to matchball na příjmu. Měla jich mnohem víc na příjmu. Zatím Linda Nosková. Teď má další. Jenom vzácný moment zažila při svém podání, kdy mohla ukončit zápas. Teď má pátý a čtyři z toho byly na příjmu. Karolína Muchová teď odvrací svým podáním matchball za stavu 2-6, 4-5, 30-40. Velká bitva na centrálním dvorci ve finále Wimbledonu. Muchová připravena podávat. Těžký servis dokázala Nosková vrátit. Karolína Muchová umístila nádherně po lajně balonek, tak tedy nebojí se toho ani trošičku. A je to schoda. 6-2, 5-4 a schoda. Už jsme viděli mnoho případů, že by tenisté v takových momentech selhali. Ale Karolína Muchová to nedopustí. 6-2, 5-4, fantastická rána do růžku. 6-2, 5-4, další schoda. 6-2, 5-4, schoda. Teď tedy první v tomto servisovém gemu Karolíny Muchové. Ale další schoda po matchballu. Teď Karolína Muchová servíruje do autu, takže teď bude Linda Nosková přijímat druhé podání Karolíny Muchové. Karolína Muchová teď tedy na Lindu Noskovou, která je metr za základní čarou, připravena na druhé podání krajanky. To je dobré, ale Linda Nosková teď netrefuje ideálně, balonek špatně odskočil a rám teď zaúřadoval. Linda Nosková se teď vyčítavě dívá na struny své rakety a na raketu jako takovou, ale teď to bylo složité. To pole před ní je možná dost rozbité a bylo znát, že Linda Nosková netrefila balonek ideálně. Karolína Muchová má šanci srovnat skóre. Prohrávala 2-5, ale teď to může být za chviličku už 5-5, protože je to 2-6, 4-5 a výhoda Karolíny Muchové. Ta teď servíruje do autu. Do autu zase to chviličku trvalo vyhodnocení celé situace, ale aut to byl, je to vidět odtud z komentátorské pozice Radiožurnálu Sport, opravdu byl to celkem jasný aut v tuto chvíli. Karolína Muchová zaservírovala opatrněji a okamžitě také útočí Linda Nosková. Teď forehandem křížem Nosková. Forehand po čáře Noskové spíš na střed. To bylo teď od Lindy Noskové. Backhand teď na střed od Noskové. A aut z rakety Karolíny Muchové. Teď se zase Linda Nosková vrátila k té své strojové hře, která jí fungovala sadu a půl minimálně velmi spolehlivě. Teď tedy Linda Nosková po čase zase přetlačila svou krajanku, která stále ještě nesrovnala. 2-6, 4-5, druhá schoda teď při servisovém gemu aktuálním. V desátém gemu druhé sady stále vše otevřeno. 2-6, 4-5 a schoda obou hráček na kurtu. Karolína Muchová z pravé strany dvorce. Krásný zápas a krásný servis teď Muchové, ale Nosková dokázala vrátit na čáru a teď hraje forehandem velmi přísně, ale Muchová se drží ve výměně a chybu dělá teď Nosková od základní čáry, takže Karolína Muchová ustála tvrdé údery Lindy Noskové a má teď zase výhodu. 2-6, 4-5 a zase gambol pro Karolínu Muchovou. Příležitost srovnat na 5-5 je tady zase. 2-6, 4-5. A teď už zase hodně dlouhý servisový gem a výhoda Karolíny Muchové. Začíná sedmá minuta tohoto servisového gemu Karolíny Muchové, která má teď šanci srovnat skóre na 5-5. Zatím má výhodu. Tvrdý servis teď vyblokovala Nosková. Muchová teď hraje krásně, přísně, klajně. Nosková je v defenzivě. Muchová teď ještě zpřesnila a zpřísnila svou hru, takže trefuje jednu lajnu za druhou a vynutila si chybu z rakety Lindy Noskové. Teď si proto šla Karolína Muchová ukázkovým způsobem. Stupňovala rychlost úderu a také zároveň riziko a vycházelo jí to náramně, takže si vynutila chybu. Na straně soupeřky srovnáno 5-5. Fanoušci se baví, troufám si říct, že jich je velká část teď rozradostněna, protože už to vypadalo, že mohli jít už před nějakými desítkami minut domů. Tak to je to stále neskutečná zábava. Pravda, pro Lindu Noskovou je to teď velmi obtížné, protože už byla několikrát kousíček od toho, aby vyhrála titul. Ale stále ještě musí bojovat. Je to teď 5-5. Karolína Muchová se rychle odskočila, alespoň se trošku napít a už je zase zpátky. Linda Nosková za stavu 5-5 ve druhém setu může podávat. Dobrý servis, ale Muchová má vynikající return v této fázi zápasu. Teď je to Noskové forehand na střed a pomalejší a Karolína Muchová to zkusila zariskovat, ale out a tak je to 15-0 pro Lindu Noskovou. 6-2, 5-5, 15-0. Karolína Muchová na příjmu, Linda Nosková na podání. Stále je ještě na tom lépe, ale už to utkání má nějakou historii a už tam je i těch několik nevyužitých matchbolů. Nosková teď běží k síti, protože reaguje na kratší míč s dobrým odskokem a bezpečně zamázla míček, byť až možná pro někoho příliš k čáře, ale vede 30-0. 6-2, 5-5, 30-0. Pro Lindu Noskovou 10-10 je to na vítězné forehandové údery. Vyrovnané je to 5-5 i ve druhém setu, ale Linda Nosková při svém podání má teď stále ještě příznivé skóre na své straně, byť teď jí krásně prohazuje Karolína Muchová. 30-15 už je to jenom. 6-2, 5-5, 30-15, ale teď se mnohem víc hraje a Linda Nosková to má mnohem těžší, protože Karolína Muchová, jak už si zvykla na rány Lindy Noskové na podání, tak mnohem lépe čte servis krajanky a tak to má stále těžší a těžší Linda Nosková při servisových gemech. Teď se to zase ukazuje. 6-2, 5-5, byť je to skoro ještě příznivé pro Lindu Noskovou. 30-15, opatrnější druhý servis a rychlejší okamžitě příjem od Karolíny Muchové a chyba Lindy Noskové. Tak Karolína Muchová to teď zase spustila z druhého podání. Ví, že když nebude hrát agresivně, že ji Linda Nosková potrestá, takže je to jediný způsob, jak v tomto boji obstát pro Karolínu Muchovou. Teď se toho nezalekla a vybojovala si teď skóre naprosto srovnané ve druhé sadě. 5-5, 30 obě. 30 obě Linda Nosková do autu, takže je to teď zase šance pro Karolínu Muchovou vybojovat si třeba i breakball za tohoto stavu. Teď 30-30 samozřejmě, na každém míčku teď záleží, kam se skóre přesune, jestli to bude breakball a nebo gamble. Teď jsou to forehandové křížné ostré údery a chyba z rakety Lindy Noskové, která už nemá takto silné výměny pod kontrolou jako na začátku zápasu. Jako by se Karolína Muchová zvykla na rychlost Lindy Noskové, už s ní pracuje mnohem lépe. A teď je to naopak Linda Nosková, která dělá více chyb. Teď tedy breaková příležitost pro Karolínu Muchovou, zkušenější ze dvou českých finalistek. Muchová teď nemusí vracet podání, protože je dlouhé, takže teď bude přijímat Karolína Muchová při breakballu druhý servis Lindy Noskové. Nosková teď na tělo Karolíny Muchové, která si na poslední chvíli vymyslela, co udělá. Neudělala to úplně ideálně, ale Linda Nosková pomáhá nevinucenou chybou a Karolína Muchová vede ve druhém setu, což dlouho neplatilo. Otočila z 2-5 na 6-5 a za chviličku půjde podávat na výhru ve druhé sadě. Linda Nosková na sebe hodila červený turnajový ručník hráčský. Teď hledá únik z této situace, někde uvnitř je to teď velký boj. Za chviličku zase utkání bude pokračovat a Karolína Muchová může srovnat stav setu.
2: Radiožurnál Sport.
3: Všechny výsledky na jednom místě.
1: 18 hodin 47 minut posloucháte vysílání Radiožurnálu a Radiožurnálu Sportfinále ženského Wimbledonu mezi Karolínou Muchovou a Lindou Noskovou. Je pořádné drama, takže se samozřejmě do All England Clubu za naším reportérem ještě vrátíme, protože nás zajímá, jak to dopadne. Už víme, jak dopadla wimbledonská čtyřhra juniorek. Tu vyhrály Jana Kovačková a Kateřina Zajíčková, tedy Češky, které porazily brazilský pár Barrosová, da Silvová 7-6, 6-7 a 10-6. A už taky známe vítěze čtyřhry mužské. Tu vyhráli domácí Patton s Finem Helievárou. No, světové jedničky porazili v tom finále, hodně napínavém finále, Paviče z Chorvatska a Arevála ze Salvadoru 7-6 a 7-6.
3: Přímý přenos Radiožurnálu Sport.
1: Ale teď už zpátky k tomu finále Wimbledonu, které nás přece jenom zajímá hodně, protože je to historická událost. Poprvé v samostatné historii proti sobě hrají ve finále Grand Slamu dvě Češky. Je to Karolína Muchová a Linda Nosková, tedy ve Wimbledonu, jak už jsme zmiňovali. No a závěr toho druhého setu bude dál v přímém přenosu komentovat náš reportér Jaroslav Plašil.
0: Zatím jsme počítali nevyužité matchboly, bylo jich 5 na raketě Lindy Noskové dohromady. Teď můžeme za chviličku počítat setboly, protože Linda Nosková sice ještě vede na sety 1-0, ale teď vede 6-5. Karolína Muchová připravila si dobrou pozici vydařeným prvním podáním, takže 6-5, 15-0 k tomu. Muchová servíruje opět výborně. Nosková teď trefuje ale lineu a Karolína Muchová nevrací. Balonek končí v síti, takže teď je to 15 obě. Karolína Muchová se teď snaží o srovnání stavu setu 2-6, 6-5 z pohledu Karolíny Muchové a teď je 15 obě. V tuto chvíli na podání opět zase z pravé strany dvorce Karolína Muchová. Linda Nosková připravena na returnu. Teď to bude zase servis z pravé strany, kde teď je Karolína Muchová odhodlaná, jenomže kousíček jí teď chyběl k tomu, aby se mohla radovat z dalšího bodu, protože těsný out teď na středovou čáru mířila Karolína Muchová. Teď jde servírovat znovu ze stejného místa. Opatrnější druhý servis a Karolína Muchová i z toho vytěžila náskok, protože Linda Nosková netrefuje kurt. Balonek byl velmi dobře umístěný do vzdálenějšího růžku a z forehandové strany přišla chyba z rakety Lindy Noskové. 30-15 ve vedení Karolína Muchová. Poslední vzájemné utkání loni na US Open otáčela Karolína Muchová také po prohraném prvním setu, ale tehdy to nebylo takové drama a tehdy samozřejmě nešlo o finálový zápas Wimbledonu. To se vůbec nedá srovnávat. Karolína Muchová teď po 5 odvrácených matchbolech bojuje dál a teď je blízko o to, aby srovnala stav setu. 2-6, 6-5, 30-15 pro Muchovou. Karolína Muchová opatrnější druhý servis, ale Lina Dosková jenom nahazuje balonek zpátky a přichází nekompromisní útok Karolíny Muchové z forehandové strany. Křížný balonek, zároveň si Karolína Muchová dala záležet na tom, aby nepřestřelila kurt. Dala míčku hodně horní rotace, krásná dráha míčku, který poslechl Karolínu Muchovou a zapadl přesně do růžku. To místo teď jakoby zašlapávala Linda Nosková. 40-15 jsou tady dva setboly. 2-6, 6-5, 40-15. Karolína Muchová teď jde servírovat z pravé strany své polovičky dvorce. Muchové servis je parádní, ale Linda Nosková krásně vyblokovala. Jenomže na další forehandovou ránu Karolíny Muchové už nestačila a tak rozhodne třetí set. Neskutečně se vrátila do zápasu Karolína Muchová, která už byla blízko od konce, 5 matchbolů odvrátila, většinu při svém servisu. Jeden, i když byla napřímu, Linda Nosková se jde soustředit někam, kde může být sama. Odchází teď z centrálního dvorce pro změnu ona. Po prvním prohraném setu to byla Karolína Muchová, která teď zřejmě zůstane na lavičce. Teď odchází do šatny její soupeřka Linda Nosková. Stav 6-2 první set pro Lindu Noskovou, ten druhý 7-5 pro Karolínu Muchovou. Na Radiožurnálu Sport i Radiožurnálu budeme za pár minut zase v přenosu pokračovat.
2: Radiožurnál Sport.
3: Jediná sportovní stanice v Česku.
1: 18 hodin 52 minut a je jasné tedy, že budeme v přímém přenosu poslouchat i třetí set wimbledonského finále ženské dvouhry mezi Karolínou Muchovou a Lindou Noskovou a my se na to těšíme.
2: Radiožurnál Sport je tu pro vás už 5 let.
3: Byli jste s námi u největších úspěchů českého sportu.
4: Česká hokejová reprezentace slaví titul mistrů světa.
5: Markéta Vondroušová vyhrála Wimbledon.
6: Teď tady klečí na centrálním dvorci Wimbledonu. Ohromně dojemná chvíle.
7: Rychlý na dostřefy a teď velká chyba Japonců a je z toho první český bod.
8: Rozhodující penalta, Sadílek se rozbíjá, jeho levačka, pál je gol! Češi jsou po 20 letech na mistrovství světa.
2: 5 let posloucháte přímé přenosy z nejvýznamnějších zápasů nebo závodů z celého světa.
3: Slyšeli jste u nás nejlepší české sportovce.
9: To je neskutečný samozřejmě, dlouho jsme na to čekali, celá země, nemohlo to přijít v lepší čas.
10: Je to skvělý, vlastně jako tím, že jsem měla tu rok pauzu, minulou sezonu jsem vůbec nejezdila, tak jako je to fakt prostě nejlepší, jak to mohlo být.
11: Asi jsem ještě nedal důležitější gol.
12: Je to nádherný pocit, já jsem za to strašně rád, jsem rád strašně za trenéra a že jsme to vlastně takhle společně všichni zvládli.
13: Je to neuvěřitelný, já vím, že jsem si se brečila, ale prostě nevím, co k tomu říct, prostě pořád mi to možná nedochází, ale je to fakt skvělý.
2: Už 5 let můžete poslouchat rozhovory nebo pořady našich moderátorských osobností.
3: Každý všední den dopoledne po 10. hodině.
14: Já i posluchači máme tu čest pozdravit ve studiu Antonína Panenku, snad ani netřeba fotbalovou legendu více představovat.
15: Ve čtvrtek vám servírujeme tradiční desítku z hostů. Tím hlavním je tu Pavel Horvát, toho vítám, dobrý den.
16: To bych neřekl, že jsem hlavní dneska, ale dobrý den.
17: Čtyřnásobný mistr světa, olympijský vítěz a stálice v našem vysílání sedí ve studiu Radiožurnálu Sport, tak tě, Martine, ještě jednou vítám.
18: Dobré dopoledne všem.
19: Na závěr ještě jeden tvůj koníček, živý koníček, teda on to není koníček, koníček, ale je to koníček pes.
3: Už 5 let je s vámi jediná rozhlasová sportovní stanice v Česku.
2: Děkujeme, že posloucháte Sport. Radiožurnál Sport.
1: Ve společném vysílání Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport připomínám to nejdůležitější, že zatím je to ve finále ženského Wimbledonu vyrovnané mezi Karolínou Muchovou a Lindou Noskovou 1-1 na sety. Ten první ovládla Linda Nosková 6-2 v tom druhém, ale oslavila to vítězství v sadě Karolína Muchová poměrem 7-5. My se samozřejmě do toho přímého přenosu vracíme už právě teď s naším reportérem Jaroslavem Plašilem.
0: Vítejte zpátky na úžasném zápase ve wimbledonském finále. Linda Nosková teď zase zahajuje svým podáním sadu, tentokrát za velmi, velmi složité situace, protože už byla blízko od konce, tak to se nechci říct začíná znovu, protože to utkání už má nějakou hodně dlouhou historii a Karolína Muchová, která byla blízko od konce, odvracela 5 matchballů, tak se vrátila do zápasu a může na tom být zase ona lépe. 6-2, 5-7, to jenom připomínám dosavadní vývoj rychle, tak abychom mohli pokračovat. Linda Nosková servíruje teď s dotekem opásku, takže za stavu 15-0 bude servírovat znovu na Karolínu Muchovou, svou krajanku, která byla blízko od konce ve finálovém zápase. Linda Nosková teď forehandem k čáře. Muchová k čáře krásně posílá balonek a běží k síti. Forehand uklízí do protipohybu Noskové a je to 15-2. Teď už se mnohem víc hraje v režii Karolíny Muchové. To je ten správný výraz, pardon. Karolína Muchová si už mnohem více dokáže poradit s agresivními údery Lindy Noskové. Dostává se k režii a samozřejmě také přichází i třeba nějaká mentální únava, takže Linda Nosková na tom nemusí být zdaleka tak dobře, jako ještě před několika desítkami minut, kdy měla utkání fantasticky rozehrané, vedla 6-2, 5-2, pak začaly její matchboly, byť jich většina byla na příjmu, tak ale šance tam byly. Teď Linda Nosková s touto historií musí bojovat znovu a nemá to

Kolárová už toho ustála obrovskou spoustu v tomto zápase. Byla blízko od konce, ale stále tam je, stále bojuje a teď má navíc šanci breakball, protože Linda Nosková při útoku chybuje. Vyhazuje míček nechtěně pár centimetrů mimo podélnou čáru při forehandovém útoku a tak je to teď hned na úvod rozhodující sady. Breaková příležitost pro Karolínu Muchovou. Ta si teď poskočila, dokázala return dostat neuvěřitelně zpátky, jen to tady zahoučilo, ale Linda Nosková na krátký míč vyrazila včas a také ona předvádí fantastický úder z forehandu po čáře. Technicky zahraný, s hodně spodní rotací, protože to byl nízký balonek, ale teď si s tím Linda Nosková znamenitě poradila. Krásný moment teď od obou hráček. Linda Nosková z forehandu jen tak lehonce podsekla balonek, který skončil před čarou. Odvrácený breakball, ale teď zase starosti na podání pro Lindu Noskovou. Tím samozřejmě potíže neskončily, protože ještě je to další podání pro českou hráčku za schody. Teď v prvním gemu rozhodující třetí sady. Nosková teď umístila míček do rušku, ale Muchová si stihla balonek oběhnout na svou silnější forehandovou stranu, kterou ráda diktuje a ta se také teď děje a také proto teď Karolína Muchová se ujímá zase vedení při servisovém gemu. Lindy Noskové má výhodu. Rychlé nohy Karolíny Muchové teď zapřičinily to, že se dostala dobře k balonku. Forehandem si vytvořila dobrou pozici a vyhrála výměnu. A navíc teď má zase další breakovou šanci jako odměna za to snažení, teď tedy skóre. Ale zase Linda Nosková to může ovlivnit. Tvrdý servis teď dokázala Muchová sice vybrat, ale následný úder z forehandu k čáře už ne. Teď Linda Nosková mohla hrát ze své levé strany ke vzdálenější straně forehandem a dopadlo to podobně. Schoda. Teď Karolína Muchová měla dva breakboly. Linda Nosková pokaždé vynikajícím způsobem odvrátila a tak teď znovu servíruje za schody. Hodně důležitý, těžký gem servisový hned na začátku. Třetí rozhodující sady. Linda Nosková teď tvrdě útočí z forehandu, ale Muchová se skvěle brání a teď jde naopak ona blíž k síti. Nosková se snaží o backendový prohoz a Muchové volej dopadá přesně za síť. Tam už Linda Nosková nedokáže doběhnout a tak je tady další breakball pro Karolínu Muchovou. Fantastický pohyb na kurtu má teď Karolína Muchová. To může být samozřejmě její ohromná výhoda ve zbytku zápasu. Karolína Muchová teď při snaze využít v pořadí třetí breakball na začátku rozhodující třetí sady. Lindě Noskové se teď rozkutálel balonek mimo při tom, když se snažila driblováním sklidnit před svým servisem. Teď už nemá moc vteřinek do limitu, ale ještě to stihne, zdá se Linda Nosková bez napomenutí. Teď už Nosková servíruje a do autu už byla pod tlakem, už časomíra byla na nule, když Linda Nosková servírovala. Teď proběhl sběrač míčku vedle Karolíny Muchové hodně blízko, ale nic se naštěstí dramatického nestalo. Nosková teď do forehandu Muchové. Křížný forehand velmi ostrý Muchové. Muchová teď hraje další křížný forehand a forehand křížem také od Noskové, který byl ještě razantnější a který to zase převážil na stranu hráčky, která to chvíli vypadalo, že je v defenzivě, ale pak už se zase dostala na lepší pozici a Linda Nosková opět reaguje fantasticky na breakball soupeřky. 6 minut už trvá první servisový gem, první gem třetí rozhodující sady. Nosková srovnává po třetí na schodu a teď jde servírovat zase zprava. Příprava na servis zase delší, ale to se samozřejmě bude opakovat tím, jak je zápas delší. Je delší, krásný první servis a není to přímý bod z podání. Balonek skončil ještě před čarou, takže se hraje, ale Linda Nosková mohla stupňovat svůj tlak, stačila si najít míček, stačila se k němu dobře postavit a udeřit do něj z forehandové strany do rušku. Muchová už se bránila jen tak za cenu jenom toho, že dokázala plácnout raketou do balonku, ale už nebyla v dobré pozici, míček skončil v síti. Takže výhoda. Po čase teď je výhoda pro Lindu Noskovou, která odvracela několik breakových příležitostí soupeřky a krajanky. Tentokrát může jít Linda Nosková do vedení a zase je to něco, co by zase mohlo Lindu Noskovou povzbudit, pokud by k tomu opravdu došlo, že by se ujala vedení 1-0, protože teď těch nepříznivých momentů zvládla několik za sebou. Ale ještě není konec. Teď už ano. Karolína Muchová teď nechtěně pomohla, backend končí v síti. A tak Linda Nosková uhájila svůj servis, byť to teď bylo hodně napínavé a byť tam měla Karolína Muchová několik breakových příležitostí za sebou, tak
Servis uhájila Linda Nosková a je na tom o kousíček, ale opravdu o malý kousek lépe.

0: tomto finálovém zápase, který posloucháte na Radiožurnálu Sport i Radiožurnálu, který se připojil, a tak toto drama pokračuje teď podáním Karolíny Muchové po kratičké přestávce, kdy se hráčky jenom lehce občerstvily u svých laviček, ale nesedají si za stavu 1-0, jak je zvykem, jenom procházejí. A teď už to má všechno za sebou Karolína Muchová, která už hledá sluníčko, dívá se nahoru, hledá si co nejlepší podmínky k tomu, aby mohla servírovat. Mezitím i Linda Nosková už jde přijímat podání krajanky, která teď si musela znovu říct o balonek, který se jí zakutálel. Ale už je všechno připraveno, už i fanoušci jsou snad zase na svých místech, ti, kteří teď byli na schodech, tady v těch úzkých uličkách je to samozřejmě a koridorech velmi složité se hned zase dostat tam, kde fanoušci mají být. Teď ještě někteří sedají nebo chodí a za těchto okolností podávala Karolína Muchová do sítě. Tak druhé podání pro Muchovou, která teď servíruje znovu. Muchové servis do forehandu Noskové a ta je nekompromisní, uklízí forehandem křížem. A je to 15-0 pro Lindu Noskovou, 1-0, 15-0 pro Lindu Noskovou, která teď ustála svůj těžký servisový gem, ustála několik příležitostí krajanky a tak teď ona může být v trošku větším klidu, ale o tom se asi těžko dá mluvit ve wimbledonském finále s účastí dvou českých singlistek. Linda Nosková vrací míč tak, aby se hrálo, je teď pod palbou, pod tlakem. Muchová útočí do růžku z forehandu. A krásně přesně, takže je to 15-2. Karolína Muchová má sil dost, ukazuje, s jakou razancí teď udeřila do balonku ze své pravé strany. Balonek letěl do vzdálenějšího růžku pod velkou kontrolou poslaný na druhou stranu a je to 15-2. Karolína Muchová teď tedy se snaží o srovnání skóre, už na tom byla mnohem, mnohem hůř v zápase, když prohrávala 2-6, 2-5 a už jsme mluvili o tom, ale ještě zopakuji, pokud posloucháte náš přímý přenos na Radiožurnálu Sport, tak už na tom byla hůř, odvracela 5 matchbolů, ale dokázala zachránit zápas, otočit set a i proto se teď hraje třetí rozhodující sada. 2-6, 7-5, 0-1, 15-30 z pohledu podávající Karolíny Muchové, která teď je servíruje z levé strany své polovičky dvorce, tam, kde to je teď asi méně příjemné, i proto se před chviličkou na podání kvůli sluníčku hodně trápila Linda Nosková, která je teď na příjmu backhand křížem k čáře. Teď Nosková se ale musí bránit, protože forehand Muchové je silnější a silnější. Teď i forehand Noskové byl velmi silný. Další rána z forehandu, ale Muchová kontruje. Teď je to křížný forehand do autu poslaný od Lindy Noskové, ale teď tedy to bylo o kousek pro Lindu Noskovou. To vypadalo nadějně, protože ona byla první v té výměně, ale nakonec zahrála do autu nechtěně a tak je to teď 30-2. 1-0 pro Lindu Noskovou v rozhodujícím třetím setu, to platí stále, ale teď je to 30-2 Karolína Muchová na podání z pravé strany dvorce a teď to bude gamble anebo breakball pro Lindu Noskovou. Breakbally už měla v předchozím servisovém gemu Noskové Muchová, ta teď servíruje velmi dobře, ale s dotekem opásku, takže první podání zahlášeno, takže první servis a stále dvě podání ještě má ze stejného místa k dispozici Karolína Muchová. Samozřejmě ona doufá, že hned to první pomůže. Teď tedy 30-2, dobrý servis, ale zase s dotekem opásku, kuriozní situace, prakticky dvakrát se stalo to samé, takže teď stále platí první podání pro Karolínu Muchovou za stavu 1-1 na sety, 0-1 a 30-2 teď při podání Karolíny Muchové. Linda Nosková připravena na returnu. Dlouhý, dlouhý balonek teď, takže to bude teď trošku nadějnější pozice pro Lindu Noskovou, ale jak už zápas ukázal, tak někdy i druhé podání dokáže Karolína Muchová hodně ostře poslat na druhou stranu. Tentokrát to bylo spíš opatrnější, ale Linda Nosková se stejně musí bránit, protože teď Karolína Muchová stupňuje svůj tlak. Teď ovšem je pod tlakem Muchová najednou po ráně Noskové a háže balonek nechtěně do autu a tak je tady breaková šance pro Lindu Noskovou. 1-0, rozhodující třetí set, 40-30, teď breakball pro Lindu Noskovou, která před chviličkou odvracela při svém podání breakové šance soupeřky, ale Karolína Muchová teď bude muset naopak uhájit svůj servis proti breakballu. Teď servíruje z levé strany. Velmi dobrý servis do autu nakonec, tak někdy to trvá tomu hlášení. Teď je tedy zahlášený out. No a druhé podání a Linda Nosková teď je není úplně v klidu, pohybuje se teď z levé strany doprava, teď se houpe, ale teď už vyrazila do returnu, ale má to teď těžké, protože Karolína Muchová se trefila přesně k čáře, to samé teď Nosková. Nosková si obíhá na forendovou ránu, ta je silná, prudká a využívá Linda Nosková díky tomu svůj breakball a vede 2-0. Začátek třetí rozhodující sady, tedy zatím lépe vychází 21-leté Lindě Noskové, která sice zažila velmi nepříjemné okamžiky ve druhém setu, kdy byla balonek o toho, aby vyhrála zápas opakovaně pětkrát, pět matchballů měla, ale musí zase hrát znovu a znovu a teď vede 2-0 v rozhodujícím třetím setu. Na začátku třetí rozhodující sady, stále ještě to tak můžeme říct, teď podává za stavu 2-0, ale skvělý return Karolíny Muchové zase vrací šance hráčce, která před chvíličkou ztratila podání, že by hned zase mohla prolomit zpátky podání soupeřky. Nebylo by to nic nečekaného, protože teď se mnohem víc hraje při servisech obou hráček. Už to není tak těžké v uvozovkách, jako ještě v úvodních fázích zápasu. Navíc teď Nosková trefuje opět mimo, takže Karolína Muchová bude mít další dobrou pozici, aby zvýšila teď svůj náskok. Také to zkouší teď krásným backendovým returnem. Backend se spodní rotací od Muchové, backend křížem od Noskové. Teď je to forehandový úder obou hráček, ale na Muchovou už nedošlo, protože forehand Lindy Noskové byl výstavní, letěl po čáře velkou rychlostí a Karolína Muchová byla daleko. Tak je to 15-2, 2-0 a 15-2. Linda Nosková se zase probojovala ke svým ranám, které jí tak zdobily první sadu zápasu a ještě nějakou část setu druhého. Teď ovšem je to zase nový příběh 6-2, 5-7, 2-0, 15-2 na podání Nosková. Nosková tvrdý servis na střed, Muchová vrací krásně k čáře, takže Muchová teď vybojovala doslova šanci, aby získala bod a to se také stalo, protože Linda Nosková už byla v záklonu, nebyla v dobré pozici, tak aby odehrála backendový úder do růžku a ten skončil za čarou, takže 30-15 ve vedení Karolína Muchová. Může si zase okamžitě vzít ztracené podání zpátky. 2-0 stále platí ještě pro Noskovou. Teď ale těžký servis musela sbírat Karolína Muchová. Přímý bod z podání. Míček končí v síti po podání na střed. Linda Nosková srovnává a je to 30-2. 30-30, 2-0 pro Noskovou ve třetím rozhodujícím setu wimbledonského finále. Nosková. Teď nepovedený pokus nadhodit si balonek. Linda Nosková zase vše začíná odznova, ovšem teď už neběží limit, Nosková se trefuje krásně, ale Muchová vrací. Noskové backend k čáře do růžku, Nosková jde k sítě, zkracuje hru a tam už Karolína Muchová navzdory fantastickému pohybu nemůže být. Tak teď tedy Linda Nosková si připravila nádherně pozici krásným backendem k čáře, otevřela si dvorec, naběhla si k síti a jenom backendem lehonce podsekla balonek křížem, hned za síť zapadl a Karolína Muchová neměla šanci. Gamble pro teď Lindu Noskovou, ale radostí teď kazí dotek balonku o pásku, takže se podává znovu ze stavu 2-0, 40-30. Karolína Muchová je teď napříjmu a Linda Nosková na podání blízko, aby odskočila ještě víc na začátku třetí rozhodující sady. Backend Noskové do rušku, backend krásně k čáře poslaný, teď od Muchové. Muchová útočí, zkracuje hru, Linda Nosková to nedoběhne. Krásně ukryla svůj nápad Karolína Muchová a využívá toho, jak šikovnou má ruku. Na poslední chvíli sekla raketou a tedy tak, že přitom zasáhla míček samozřejmě krásně. Provedeno technicky čistě kraťas, který Linda Nosková nemohla doběhnout, protože byla daleko, byla až za základní čarou. A tak je to teď schoda, 2-0 a schoda, fantastický technický kousek Karolíny Muchové. 2-0 ale zatím pro Lindu Noskovou v rozhodujícím třetím setu. Nosková servíruje za schody z pravé strany dvorce. Těžký servis jen tak vyblokovala Muchová. Nosková může útočit po čáře, teď se jí chystá prohodit Muchová a povedlo se jí to. Karolína Muchová využila postupu Lindy Noskové k síti a zacílila milimetrově přesně, byť byla v těžké pozici. Jen tak vyškrábla těžký servis, ale pak se dokázala dostat k backendovému úderu obou ruč po čáře. Linda Nosková to zkoušela roztáhnout se co nejvíc do strany, ale byla krátká na parádní prohoz, takže je tady zase teď naopak breaková šance pro Karolínu Muchovou, která před chvíličkou byla blízko od toho, aby to bylo už 0-3. Teď je to Nosková, která útočí a do volného růžku krásně do protipohybu uklízí míček, je to schoda. Ale teď je zase Nosková musela zaservírovat velmi dobře, ostře, tak aby soupeřku vytáhla do strany krásně otevřený dvorec a pak bezvadné zakončení od Lindy Noskové. 40 na obou stranách, 2-0 a další schoda. Nevyužitý gamble i breakball, teď Linda Nosková za schody servíruje znovu. Těžký servis, ale zase s dotekem opásku, takže znovu se musí servírovat. Je to obrovsky náročné, tolik servisů v takovém vypjatém zápase. Linda Nosková teď bude podávat znovu z pravé strany kurtu. 2-0 ve vedení ještě, ale teď je hodně těžký servisový game pro Lindu Noskovou. Teď ale přímý bod z podání a výhoda Lindy Noskové, která si pomohla krásnou ranou na střed a Karolína Muchová už nedokázala vrátit zpátky, tak aby balonek přešel síť. Ten skončil v síti právě a je tady zase další gamble pro změnu. V této situaci už hráčky byly několikrát. Teď Linda Nosková bude muset použít druhé podání, to první skončilo v síti. Druhý servis Noskové velmi dobrý, ale teď je forehand Muchové kvalitní, tvrdý a teď je to backendový křížný úder Muchové, teď forehand Muchové do sítě a Linda Nosková si oddechla. Výměnu ustála a na lavičku odchází za vedení 3-0 v rozhodujícím třetím setu finálového zápasu Wimbledonu. Za chvilečku se na Radiožurnálu Sport i Radiožurnálu znovu uslyšíme a přihlásíme. Podávat půjde Karolína Muchová.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
3: 19 hodin 13 minut posloucháte Radiožurnál a Radiožurnál Sport a samozřejmě tohle finále nesledují pouze diváci přímo u centrálního dvorce v All England Clubu, ale několik set lidí dnes přišlo v Přerově povzbudit při hromadném sledování tohoto historického finálového duelu dvou Češek. Přerovskou hráčku Lindu Noskovou, její souboj s Karolínou Muchovou sledují na velkoplošné obrazovce u břehu Bečvy. Karolínu Muchovou tu zase podporují na dálku členové jejího tenisového klubu prvního LTK Praha a to v restauraci na Pražské Štvanici dorazili trenéři i hráči všech věkových kategorií, včetně manažera klubu Vladislava Šavrdy.
1: Přímý přenos
2: Radiožurnálu Sport.
3: Teď už se pomalu vracíme k zápasu, který už trvá přes 2 hodiny. No a Karolína Muchová a Linda Nosková v něm bojují o svůj první grandslamový titul v finále Wimbledonu a pokračuje přímý přenos Jaroslava Plašila.
0: Ano, jenom na odlehčení zápas legend a vítězství Barbory Strýcové ve dvojici s Dominikou Cibulkovou. Barboru Strýcovou v našem vysílání na Radiožurnálu Sport také hodně často slyšíme kapitánku týmu Billie Jean Kingové, která určitě taky s napětím sleduje dění na centrálním dvorci. Teď už se zase bude pokračovat, teď už jsou hráčky na svém místě a podle toho šumu tak to vypadá, že už dorazil také pohár, o který se bojuje. Ale to nechme zatím stranou. Karolína Muchová teď je bude servírovat za nepříznivého stavu pro ní v rozhodující třetí sadě zápasu. 0-3 rozhodující třetí set. Teď na podání Karolína Muchová, která servíruje na Lindu Noskovou. Ta už mohla zápas ukončit ve druhém setu. Byla několikrát blízko, měla 5 matchballů, ale Karolína Muchová ustála všechny ty okamžiky. Vynutila si pokračování tohoto příběhu. Připomenu stav 6-2 pro Noskovou první set, 7-5 ten druhý pro Muchovou, která teď prohrává 0-3 a 0-15 teď po vyřazeném útoku Lindy Noskové. Už se zase hraje, už je všechno připraveno. Karolína Muchová může servírovat z levé strany své polovičky dvorce. Muchové servis krásný, ale Nosková dokázala vrátit. Naštěstí pro Karolínu Muchovou končí return v autu. Takže je to 15-2. To by bylo těžké pro Karolínu Muchovou, protože už se vydávala k síti dopředu a balonek letěl kolem ní, naštěstí pro Muchovou do deblové uličky. Tam se to počítalo v předchozím zápase finále, kdy vyhrál částečně domácí pár. Připomínám, Heliovara z Finska a Patten z Velké Británie jsou vítězi ve čtyřhře, ale teď se zase věnujeme ryze českému finále ve Wimbledonu. Karolína Muchová krásným způsobem forehandem posílá balonek do růžku. Linda Nosková teď šetří síly, ani neběžela za tím výstavním úderem Karolíny Muchové krajanky, protože ten byl nádherně umístěný a je to 30-15 pro podávající hráčku. V tu chvíli tedy Karolínu Muchovou, která ovšem prohrává 0-3 v rozhodující třetí sadě finálového zápasu. 3-0 pro Noskovou, Linda Nosková na příjmu, Karolína Muchová na podání. Stav 0-3, 30-15. A první rána, která hodně mohla pomoci Karolíně Muchové, ale Nosková měla fantastický return a teď zkracuje hru. Karolína Muchová také reaguje krátkým míčem a Linda Nosková do autu. Tak už těch kulišáren jakoby bylo až příliš. Linda Nosková to měla obrovsky těžké zahrát z krátkého míče. Další krátký míč, to by bylo něco neskutečného. 40-15 ve vedení Karolína Muchová. Lindě Noskové teď chyběl kousek, ale teď si věřila vydat se za balonkem. Teď měla možnost ještě něco vytvářet. V každém případě se jí to nepovedlo. 40-15 teď vede Muchová, která může snížit skore na 1-3 z pohledu zkušenější 29-leté české hráčky. Muchové krásný servis, ale dokázala podseknout Muchová. Musí tak hrát další úder, protože Nosková se ubránila na returnu fantasticky a následný úder z forehandu po čáře ukazoval Karolíně Muchové, že ani dokonalé krátké míče někdy nemusí stačit. Tak teď tedy Linda Nosková ukázala neuvěřitelnou atletičnost, když se vydala dopředu k síti po krátkém míči a dokázala pak ještě z forendové strany prohodit Karolínu Muchovou. Ta teď servíruje znovu, tak ještě při svém servisovém gemu nemá ještě vyhráno. 40-30, ale je ještě ve vedení Muchová. Teď ze stavu 0-3 v rozhodujícím setu z pohledu hráčky, která je na podání. Muchová trefuje síť a tak teď Linda Nosková se ještě dostává do hry při tomto servisovém gemu krajanky, kdy už se zdálo, že Karolína Muchová je blízko od snížení náskoku Lindy Noskové. Ta stále platí, vede 3-0 v rozhodujícím třetím setu. 6-2 vyhrála první set, ten druhý 7-5 Karolína Muchová. Ta teď podává opatrně, Nosková také volnější return a Karolína Muchová do toho praštila z forehandu, takže balonek skončil krásně v růžku a tak je to zase lepší pro Karolínu Muchovou, která snížila na 1-3 v rozhodujícím setu. Teď bude podávat Linda Nosková, která dvakrát velmi pracně hájila svůj servis, takže se dá očekávat, že by mohla mít Karolína Muchová šanci i v tomto servisovém gemu Lindy Noskové, zvlášť když teď Nosková jde na stranu, kde přeci jenom mi přijde, že se teď tenistkám servíruje hůř kvůli sluníčku. Ale Nosková teď to jakoby vyvrátila SM, úder přesně na střed, jenom se zaprášilo od středové čáry a 15-0 pro Noskovou. 3-1, 15-0 pro Lindu Noskovou po fantastickém prvním úderu Lindy Noskové. Nosková servíruje znovu, tentokrát zleva, opět kvalitní servis, tentokrát na čáru pro podání. Nosková zkracuje hru, Muchová běží a teď ji může Nosková přehodit, to se také stalo. Karolína Muchová mezi nohama, krásný úder, fanoušci jsou ve varu. Fantastická výměna teď, ale Karolína Muchová už na další úder Lindy Noskové nedosáhne. Takzvaný twin ve finále ženské dvouhry ve Wimbledonu. Karolína Muchová pobavila Martinu Navrátilovou viditelně v loži v královském boxu. Tak tedy, panečku, to jsou věci, to je ukázka, to je reklama na český tenis. Karolína Muchová zády k soupeřce roztáhla své nohy a mezi nimi prohodila svůj úder. Tak to bylo neskutečné, ale platí skore, bohužel pro ní nepříznivé. V tuto chvíli už je to ale jinak. 30-15 už jenom vede Linda Nosková, protože forehand Karolíny Muchové byl teď dokonalý. 3-1, 30-15. Je úžasné, že fanoušci mohou toto sledovat nejenom tady ti, co jsou na centrálním dvorci, ale všude na světě. To je fantastická reklama na český ženský tenis. Teď trošičku letadlo možná vyrušilo Lindu Noskovou, takže zastavila svou přípravu na servis, nedaleko je letiště Heathrow, takže občas se stane, že tady slyšíme ve vysílání radiožurnálu Sport nějaké to letadlo během celého šampionátu. Teď jsme ve finálovém zápase ženské dvouhry. Linda Nosková podává za stavu 3-1, 30-15 v rozhodující třetí sadě zápasu. Nosková teď hraje backendem křížem, backend se spodní rotací od Muchové. Forehand Noskové, velmi ostrý forehand také Muchové, přesně k čáře poslaný. Teď je to podseknutý balonek od Muchové a Linda Nosková musí k síti. Muchová jí snaží se přehodit, prohodit, ale to se nestalo a Linda Nosková je teď vládkyní u sítě. Teď tuhle výměnu vyhrála Linda Nosková, která si šla pro bod, dohrála si výměnu u sítě a vede 3-1 a 40-15. Linda Nosková teď je na tom zase lépe. Ve třetí rozhodující sadě byla už ve druhém setu, ale kousíček od výhry několikrát opakovaně. 5 matchballů měla, připomínám posluchačům radiožurnálu Sport nebo radiožurnálu, kteří si třeba pustili přenos až později, byť věřím, že tento zápas si málo kdo v Česku nechá uniknout, ať už ho sledujete jakkoliv. Teď je to další skvělý servis, který Muchová vrací, tak aby se hrálo, ale Nosková samozřejmě může útočit a také to dělá. Krásný forehandový úder do rušku. Karolína Muchová jenom podsekává balonek, ten končí v síti a Linda Nosková se ujímá vedení 4-1. V rozhodujícím třetím setu jde na lavičku, stejně tak jako její soupeřka. Linda Nosková vede 4-1 za minutu a kousíček, spíš za minutu, protože tady jsou kratší ty přestávky mezi změnami, byť se to nikdy nedodrží ta minuta, vždycky se to o kousek protáhne, ale bývá to tak minutu a půl nakonec stejně, ale zkrátka Wimbledon má ty přestávky kratší. Samozřejmě rozhodčí jsou pak benevolentnější tím, jak se končí nebo blíží konec takovéhoto vypjatého zápasu. Tak tedy zatím 4-1 pro Lindu Noskovou, za chviličku půjde na podání Karolína Muchová.
3: A tak jenom rychlá fotbalová informace. Slavia v přípravném utkání na soustředění v Rakousku prohrála se Slovanem Bratislava 0-1. Souboj úřadujících mistrů svých zemí rozhodl už na konci čtvrté minuty Andraš Šporar. Pražené ani ve čtvrtém zápase letní přípravy nezvítězili, připsali si druhou porážku. A můžeme doplnit i další výsledky z přípravy. Sparta vyhrála nad japonským týmem G Osaka 3-0. Baník Ostrava prohrál 1-2 s Legnicou z Polska. Bohemians taky podlehli polskému soupeři Lechu Poznaň 0-4. Jablonec prohrál s rakouským Lieferingem 1-3, Táborsko s Mladou Boleslaví 0-3 a Slovácko si poradilo s maďarským soupeřem Zala Egerszegem 3-0. A teď už zpátky k Wimbledonu, k finále ženské dvouhry mezi Karolínou Muchovou a Lindou Noskovou. Slovo dostává Jaroslav Plašil.
0: Nejenom královská lože, ve které je i Petra Kvitová v královském boxu. Martina Navrátilová, další vzácní hosté, se baví touto českou podívanou, tímto českým finálovým zápasem. Teď bude s novými míči podávat Karolína Muchová. To je vždycky trošku výhodnější pozice pro tenistu na podání. Teď je to tedy Karolína Muchová, ale ten stav je pro ní nepříznivý. 1-4 v rozhodujícím třetím setu finálového zápasu. Linda Nosková teď je připravena na příjem. Muchová tvrdě, ale nepřesně servíruje, takže to bude druhé podání Karolíny Muchové. Z pravé strany dvorce za stavu 1-4. Linda Nosková teď už zase naprosto soustředěna ve své bublině, i když jednu chvíli na tom nebyla úplně optimálně, poté co se jí nepovedlo ani jednou z pěti možností dokončit zápas. Linda Nosková teď hraje ostrou výměnu s Karolínou Muchovou, ale kousek za čáru teď poslala míček nechtěně z forehandové strany, a tak má teď Karolína Muchová šanci zase snížit při svém podání lepší, protože vede 15-0 při svém servisovém gemu. Za stavu 1-4 teď jde podávat Karolína Muchová pro změnu na levou stranu své polovičky dvorce a teď se ještě dívá pohledem na druhou stranu, tam, kde je připravena na returnu Linda Nosková. Linda Nosková připravena sbírat těžké podání, ale teď překáží síť Karolíně Muchové, takže Muchová bude podávat znovu druhé podání teď Muchové za stavu 1-4, 15-0 v rozhodující třetí sadě. Karolína Muchová teď servíruje opatrněji a dělá dvojchybu. Balonek se od pásky, byť to nebyla prudká rána, odrazil až příliš za čáru. Takže dvojchyba srovnává skóre. Sven Grenefeld, který tady je velmi výrazný v ledišti, poněvadž má modrý dres a trošku narušuje tu častou bílou, tak teď vstává, tleská na povzbuzení svou svěřenkyni. Je tady také jeho hodně bývalá svěřenkyně Mária Šarapovová v královském boxu. Žena, kterou Petra Kvitová tady v roce 2011 ve finále dokázala porazit a tím i inspirovat mnoho dalších hráček, stejně tak jako třeba Lindu Noskovou, která o tom mluvila ve Wimbledonu. Nosková vede 4-1 ve třetím rozhodujícím setu a teď posílá balonek nechtěně do autu. Dívá se teď, dívá za tím míčem nevěřícně, ale je to tak, backendový úder končí mimo a tak je na tom zase o trošku lépe ve svém servisovém gemu Karolína Muchová. Teď je hráčky šetří krokem, také natahují trošičku čas, jak jen to jde, protože je znát, že ten zápas je velmi intenzivní a potřebují si i mentálně odpočinout před každou ranou. Teď ta rána první Karolíny Muchové byla úžasná, letěla přesně na střed a je to eso, které zase trošičku pomáhá Karolíně Muchové, která už vede 40-15 teď při svém servisovém gemu, může snížit a může zase vyvinout tlak na případně pak servírující Lindu Noskovou za těsnějšího skóre přeci jenom. Teď je to 1-4 ještě, ale za chviličku už to může být 2-4, protože teď má gemboli Karolína Muchová při svém podání, ale první podání teď nevyšlo, takže to bude muset být druhý servis, který teď pomůže Karolíně Muchové, alespoň v to teď doufá hráčka, která servíruje na Lindu Noskovou. Nosková vrací balonek velmi tvrdě k čáře forehandem a teď si obíhá opět balonek na forehand. Karolína Muchová ji nedokáže prohodit, protože teď to byly rány, které na ní letěly a z toho se těžko něco vymýšlí a vytváří. Neměla teď čas vůbec Karolína Muchová. Ten ji vzala Linda Nosková svým parádním útokem a tak Nosková teď snižuje na 30-40 ze svého pohledu. Na podání je teď stále samozřejmě ještě Karolína Muchová, která ještě má ale gembol na 2-4. Zatím je to 1-4, 40-30, nádherné české finále. Linda Nosková je na tom teď o něco lépe v rozhodujícím třetím setu. Těžký servis teď vyblokovala Nosková. Muchová může zakončit a také to dělá forehandem do volného růžku. Krásná podívaná pokračuje. Teď se míčky překlápí na stranu Lindy Noskové, která bude servírovat za stavu 4-2 v rozhodujícím třetím setu. Karolína Muchová si nádherně dvorec otevřela servisem a pak dohrála bezpečně do volné části kurtu. Teď už se ale zase soustředí na příjem za stavu 2-4, za stavu 4-2 naopak podává Nosková. Těžký servis, otevřený dvorec, Nosková může útočit a také to dělá do volného růžku vzdáleného forehandem. Krásně teď měla čas Linda Nosková si balonek oběhnout, aby hrála poměrně z klidu z místa z forehandu. Nekompromisní odpověď, ale už předtím nádherně otevřený dvorec servisem, který šel hodně do strany. Teď pro změnu na střed servírovala Nosková a zase si připravila dobrou pozici pro útok a další nekompromisní forehandová rána do stejného místa, prakticky ze stejné pozice. Teď by si tam mohla udělat tečku Linda Nosková, protože to místo by bylo hodně stejné. Něco jako penaltový puntík ve fotbale, na kterém vždycky musí stát míč při pokutovém kopu. Teď Linda Nosková ze stavu 4-2, 30-0 servíruje z pravé strany dvorce. Těžký servis do autu nakonec, takže druhý servis teď bude muset stačit Lindě Noskové na Karolínu Muchovou. Druhé podání velmi ostré a přímý bod z podání. Teď to Linda Nosková za příznivého stavu riskla a vyšlo jí to. Ostrý míč ke vzdálenější lajně a Karolína Muchová už, přestože ještě se dostala k balonku, tak švihla do míče, ale už skončil balonek v síti. Další servis zleva, teď Lindy Noskové, krásně na střed poslaný, další přímý bod a je tam pětka pro Lindu Noskovou. 5-2, to už tady bylo několikrát, ne pokaždé se z toho stala vítězná sada. To samozřejmě Linda Nosková velmi dobře ví, ale v rozhodujícím třetím setu finálového zápasu je to celkem významný náskok. To ne, že ne. Teď tedy obě hráčky na lavičkách. Linda Nosková vede 5-2. Za chvíli, za minutku půjde podávat Karolína Muchová, tak aby zápas ještě neskončil. To už tady bylo.
3: 19 hodin 29 minut stále posloucháte propojené vysílání Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. A než se opět vrátíme k tenisu a k finále ženské dvouhry ve Wimbledonu, tak si můžeme připomenout jeden poměrně úspěch české cyklistiky, protože Pavel Bittner vylepšil svůj nejlepší výsledek v letošním ročníku Tour de France. V rovinaté 8. etapě dosportoval do cíle 5. Vyhrál stejně jako včera Belgičan Tim Merlier. 33-letý spurter týmu Soudal Quickstep vyhrál po dlouhých 180 kilometrech, no a přesportoval Biniama Girmaje z Eritreje a taky Nizozemce Olava Koje.
1: Přímý přenos
2: Radiožurnálu Sport.
3: A teď už se vracíme k tomu, o čem mluvíme jako o historické události, protože poprvé proti sobě hrají ve finále Grand Slamu dvě české tenistky, Karolína Muchová a Linda Nosková. Slovo má opět Jaroslav Plašil.
0: Karolína Muchová už si žádá míčky. Prohrává 2-5 v rozhodujícím třetím setu. Linda Nosková už se staví na příjem a za chviličku bude pokračovat třetí rozhodující set zápasu, který má Linda Nosková výtečně rozehraný. Ale už jeden takový případ jsme viděli, že vedla 5-2 ve druhém setu, byla blízko od konce zápasu, měla 5 matchbolů. Karolína Muchová vybojovala pokračování tohoto velkého příběhu. Teď ale servíruje za stavu 2-5 a do autu letí od pásky balonek. Takže druhé podání teď pro Karolínu Muchovou a šance na returnu pro Lindu Noskovou, která vede 5-2 v rozhodujícím setu. Těžký moment teď pro Karolínu Muchovou. Dostala těžký úder z returnu a teď je Linda Nosková v ráži a zkracuje hru, ale nabízí Karolíně Muchové příležitost. Ta je rychlá a dokázala toho využít. Míček z forehandu podseknutý končí v rušku. Tak Linda Nosková ubrala na razanci, zvolila řešení krátkého balonku, ale dropshot nevyšel teď Lindě Noskové. Karolína Muchová i v této fázi zápasu má neskutečně rychlé nohy a byla u balonku včas. 2-5 sice, ale 15-0 pro Karolínu Muchovou, která se teď připravuje na další ránu, tentokrát z levé strany polovičky dvorce. Karolína Muchová na druhé straně má Lindu Noskovou asi tak 2 metry za základní čarou. Těžký servis by to mohl být, ale bohužel pro Karolínu Muchovou letěl do auta, takže vzdálenější podélná čára minula. Cíl teď Karolína Muchová servíruje opatrněji, backhand Noskové k čáře poslaný, krásný úder Noskové, teď křížeme backhand a Karolína Muchová musela jít hodně nízko k balonku a dostala se tam, takže dokázala dostat neuvěřitelně backhand obouroč po čáře, tak to byl zase nádherně těžký moment pro Karolínu Muchovou, fantasticky zvládnutý, pak následovala chyba Lindy Noskové, ale to už byla zase pozice celkem beznadějná pro Lindu Noskovou, takže logicky balonek skončil v autu, vše si to vypracovala nádherně Karolína Muchová, která teď vede 30-0 při svém podání, 2-5, ale 2-5, 30-0. Teď to nevypadá tak, že by měla mít šanci Linda Nosková ukončit zápas v tomto servisovém gemu Karolíny Muchové, která teď může snížit, protože připomínám, prohrává 2-5 v rozhodujícím třetím setu, ale 30-0 teď vede Karolína Muchová a Linda Nosková vyhazuje balonek, teď už je to možná takové federerovské soustředění na svůj vlastní servis, byť to byl, berte s velkou rezervou, nejenom toto srovnání, protože těžko říct, co se teď odehrává v hlavě Lindy Noskové, to se možná dozvíme tak někdy po zápase několik hodin a těžko říct, kdo nakonec ještě bude vítězkou, protože už jsme viděli v tomto utkání několik zvratů. 2-5, 40-0, teď ovšem z pohledu Karolíny Muchové. Těžký servis a útok přesný na sítě. Karolína Muchová si vše připravila na jedničku svým podáním, nádherně otevřený dvorec, vše krásně dohrané u sítě. A teď bude Karolína Muchová doufat, že bude podobně úspěšná i na returnu. Míčky už zase putují na raketu a na stranu Lindy Noskové. Hlediště hučí, teď se ozývají hodně zase fanoušci Karolíny Muchové, jak slyšíte v přímém přenosu Radiožurnálu Sport i Radiožurnálu. 5-3 pro Lindu Noskovou. Po druhé v tomto zápase dostává šanci podávat na výhru v utkání. Ve druhém setu se to nepovedlo Lindě Noskové, vytvořila si jeden matchball při vlastním podání, ty další čtyři měla napřímo. Linda Nosková teď servíruje přesně, druhé podání těžké pro Karolínu Muchovou, Muchová strká balonek na druhou stranu a teď už jsou to razantnější údery z forehandové strany. Forehand teď Karolíny Muchové do autu poslaný nechtěně. Byla teď pod palbou Linda Nosková, měla údery pod větší kontrolou a tak vede 15-0. 5-3. 15-0 k tomu. Linda Nosková je teď na té možná horší straně kvůli sluníčku, ale podává a velmi dobře teď podává. Ale Karolína Muchová neskutečně vrátila return a starosti má teď Linda Nosková, která je na čáře a na té základní je to hodně rozbité a právě tam dostala balonek od soupeřky. Takže následovala chyba, úder končí v síti. 5-3, 15 obě. Kdo ví, jestli si teď ještě vzpomene na předchozí set Linda Nosková, protože je těžké pracovat s tím, když tenista je blízko od vítězství. Linda Nosková teď ale servíruje výborně, ale Muchová neuvěřitelně čte servis i v těchto těžkých podmínkách. A teď je to forehandová rána Muchové, forehand Noskové, backhand se spodní rotací, teď od obou hráček, teď je to forehand Muchové, krásně do rušku poslaný a velmi ostrý backhand Noskové, teď je to nejlepší výměna zápasu, možná Noskové rána, krajině je to parádní úder Lindy Noskové ve velmi vypjatou chvíli, ale ten předchozí moment obouručný backhand Lindy Noskové pod velmi ostrým úhlem zahraný, to bylo neskutečné, co pak Karolína Muchová ještě dokázala vybrat. Tak tedy Linda Nosková fantastická teď při útočení. 5-3, 30-15. Karolína Muchová měla mimořádnou obranu, ale stejně to nakonec nestačilo Karolíně Muchové, která teď prohrává 3-5, 15-30, podává Linda Nosková. Servis Noskové tvrdý a přesný. Eso Lindy Noskové a jsou tady matchboly Lindy Noskové při podání této hráčky. Už jich měla, mluvili jsme o tom, 5 ve druhé sadě. Toto je šestý. Můžeme si napsat šestý matchball. 5 jsme si škrtali. Ale teď jsou to dva v řadě. 5-3, 40-15. V takové pozici ještě Linda Nosková při svém servisu nebyla. Linda Nosková podává za stavu 5-3, 40-15 v rozhodující sadě finálového zápasu. Ještě jednou si chytá balonek a až teď nadazuje míček. Tvrdá rána. Je to konec. Přímý bod z podání. Linda Nosková na zádech. Raduje se teď v leže, ale ta radost musí být extrémní, enormní, to, co se uvnitř odehrává, to musí být něco mimořádného, protože Linda Nosková se chytá za hlavu a pořád je v roli tenistky, která se až teď zvedá po dlouhé době ze země a jde k síti, protože mezi tím už tam vyrazila i Karolína Muchová. Pro ní to musí být obrovsky bolestivá porážka, protože v 29 letech se probojovala do finále Wimbledonu, už jednou hrála v Paříži proti Ize Świątekové, také těsně prohrála v roce 2023 po peripetích se zdravím, stála zranění, tak neměla moc šancí ukázat něco takového znovu. Teď hrála fantastický druhý set, ale nezastavila tady ani ona rozjetou Lindu Noskovou, která teď slaví velmi střízlivě svůj titul tady ve Wimbledonu. Teď už se usmívá Linda Nosková, teď už je to šťastná vítězka, teď už úsměv neskrývá, mává fanouškům, kteří tady drželi palce v tomto finálovém, nádherném finálovém zápase. Byla to bitva, ve které nakonec zvítězila ta mladší 21-letá Linda Nosková, tak jako Petra Kvitová to tady otevřela, tu tradici v tomto tisíciletí. V roce 2011 porazila Máriu Šarapovovou ve dvou setech. Mária Šarapovová je kousíček od Petry Kvitové v královském boxu. Tak pak přišel ještě jeden možná psychicky náročnější titul Petry Kvitové v roce 2014, kdy porážela několik českých hráček tady ve Wimbledonu, ať už to byla Andrea Sestiny Hlaváčková hned v úvodní fázi turnaje, pak ve čtvrtfinále Barbora Strýcová, nebo pak v semifinále Lucie Šafářová, tak to byl obrovsky náročný, psychicky náročný moment pro Petru Kvitovou, která vyhrála po druhé, pak se dlouho čekalo na českou vítězku. Senzačně přišla Markéta Vondroušová v roce 2023, hned na to za rok 2024 Barbora Krejčíková, která tady hrála taky fantasticky. Připomeňme osmifinále, velmi krásný zápas. Jan Koreš, který tu taky je, vítěz roku 1973, říkal, že to bylo utkání, které sneslo parametry finále. Tak i Barbora Krejčíková tedy v roce 2024, a abych v tom pokračoval, vše se to umocnilo ještě finálovým zápasem a teď tedy radostně pro Lindu Noskovou, která teď až vyráží ke svému boxu, ke svým nejvěrnějším. Vždycky to dá práce těm vítězkám a vítězům prokličkovat, pak zdolat několik schůdků a zamířit až ke svým blízkým, ke svému týmu. Tak tedy radost Lindy Noskové, za chvilečku se sem můžeme vrátit, protože tyto intimní chvíle můžeme nechat hráčkám, vítězkám. Za chvilečku se můžeme dostavit zase sem znovu na předávání trofejí. Tu nejcennější talíř slavný získala Linda Nosková.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi. I opravdu.

Kapela Picture This, posloucháte Radiožurnál, ostatně v přímém přenosu Radiožurnálu jsme byli přítomni v finále ženské dvouhry Wimbledonu, výhradně české grandslamové v All England Clubu. Vyhrála Linda Nosková, pokud chcete poslouchat slavnostní ceremoniál, pak ho nabízí Radiožurnál Sport.

0: Kapela Coldplay, s vámi je Radiožurnál. Pokud cestujete nebo se na cestu chystáte, vycházíme vám vstříc důležitými informacemi zelené vlny.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Neprůjezdná desítka, D10 na Praze východ, dálnici D10 mezi Brandýsem a Starou Boleslaví, tedy mezi 10. a 14. kilometrem úderem dnešní 19. hodiny, v obou směrech uzavřeli. Důvodem je bourání pěší lávky nad dálnicí. Uzavírka by měla trvat až do zítřejší 9. hodiny raní. Odklon pro osobní dopravu je směrem z Prahy vedený exitem 10 Brandýs nad Labem, od Turnova pak exitem 14 Stará Boleslav. Tam už je zdržení delší, kolona začíná za Hlavencem ze 16. kilometru, zdržíte se 20 minut. Velmi rychle se zaplnil průtah jak Starou Boleslaví, tak Brandýsem, silnice 610 v obou směrech. Další zelená vlna po zprávách v celou.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

Posloucháte Radiožurnál. Byli jsme při tom, když tenistka Linda Nosková vyhrála na úkor Karolíny Muchové grandslamové finále Wimbledonu a má první titul z turnajů Velké čtyřky. Podrobnější budeme ve zprávách v celou, před nimi z hudby ještě kapela Kluzo a nebo Cher.

0: Brněnská jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál je 20 hodin. Zprávy přináší Vojtěch Tomášek.
1: Tenisový Wimbledon ovládla Linda Nosková, porazila Krajanku Karolínu Muchovou. Hlavní cenu na 60. ročníku filmového festivalu v Karlových Varech získal film Padlé ovoce. A zítra čekáme slunečno, postupně i oblačno s přeháňkami, teploty až 29 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Tenistka Linda Nosková porazila ve Wimbledonu v historicky prvním českém grandslamovém finále Krajanku Karolínu Muchovou. Získala tak premiérový titul z turnajů Velké čtyřky. Budeme o tom mluvit ve sportovní části zpráv i v dalším vysílání Radiožurnálu. Křišťálový globus za nejlepší film získal na 60. ročníku Karlovarského festivalu snímek z Myanmaru. Film Padlé ovoce vypráví o intimním vztahu dvou mladých žen v prostředí textilní továrny průmyslového Rangúnu. Pro Český rozhlas ho popsal umělecký ředitel festivalu Karel Och.
3: Prostředí velmi vyčerpávající práce ve fabrice, prostředí ekonomických nejistot, sociálního útlaku, vypráví o tom, jak dvě ženy, které k sobě můžou nalézt tak intenzivní intimní vztah, jak mohou přežít, či se o to pokusit právě v tomto prostředí.
1: Prezident Petr Pavel věří, že se jeho spory s vládou po summitu NATO uklidní, řekl to v debatě na slovenském festivalu Pohoda. Podle Petra Pavla je pragmatická spolupráce mezi ním a premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO důležitá pro prospěch celé země.
4: Prezident s premiérem mají řadu sdílených pravomocí, kdy jeden bez druhého nemohou konat. Takže já věřím tomu, že se po té zrušené atmosféře před summitové dokážeme vrátit k věcné diskuzi.
1: Petr Pavel zároveň odmítl úvahy o tom, že by Česko mohlo odebrat nejvyšší státní vyznamenání ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému. Tuto snahu vládního hnutí SPD označil za absurdní. Hrad už dřív uvedl, že prezident k takovému kroku ani nemá potřebnou pravomoc. Vyznamenání je možné odebrat jen na základě platného rozhodnutí soudu. Moldavská prezidentka Maia Sandová jmenovala do funkce nového premiéra Vasilea Tofana. Investor a manažer už podle moldavských médií získal podporu vládnoucí prozápadní strany Akce a Solidarity. Prezidentka Sandová řeší vládní krizi po náhlé demisi předchozího premiéra Alexandra Muntenaua. Ten byl v čele moldavské vlády od listopadu do začátku července. Nový premiér Tofan chce teď obnovit důvěru lidí. Příští týden bude jednat o složení kabinetu a do 15 dnů musí požádat parlament o důvěru. V Národním parku České Švýcarsko hledali policisté, hasiči, strážníci parku i psovodi 12-letého chlapce polské národnosti. Po výzvě veřejnosti ho našli a byl v pořádku, doplnila policejní mluvčí Veronika Hišplerová.
5: Díky hromadné SMS zprávě, kterou rozeslali hasiči návštěvníkům Národního parku České Švýcarsko, se podařilo pohřešovaného 12-letého chlapce v pořádku nalézt. Návštěvníci parku ho objevili

0: a následně předali do rukou policistů.
1: Sport. Tenistka Linda Nosková slaví první grandslamový titul kariéry. V českém finále ve Wimbledonu sice promarnila ve druhém setu 5 matchbolů, ale nakonec zvítězila nad Karolínou Muchovou, a to 6-2, 5-7 a 6-3. Na fotbalovém mistrovství světa se o 23 hodin českého času utká ve čtvrtfinále Anglie a Norsko. Útočník severského výběru Erling Haaland zůstává opatrný a připouští, že šance na postup jsou podle něj i přes dosavadní výkony stále malé.
2: To procento je opravdu pořád velmi nízké. Myslím si, že tu máme několik jasných favoritů a Anglie je rozhodně jedním z nich. Právě proto byste vy jako novináři na ně měli vyvinout co největší tlak.
1: Od 3 ráno se bude hrát poslední čtvrtfinále mezi Argentinou a Švýcarskem a taky ho nabídne v přímém přenosu Radiožurnál Sport.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Chodec na D52 u Pohořelic a nehoda na Pražském okruhu. Na dálnici D52 z Brna do Pohořelic za sjezdem na Pohořelice hlásíte chodce. Na 26. kilometru se v odstavném pruhu pohybují dva chodci ve směru jízdy. Na Pražském okruhu z D1 na letiště za sjezdem do Strakonické nehoda. Na 11. kilometru se střetlo osobní a nákladní auto, stojí v pravém pruhu, projíždí se bez zdržení. Na dálnici D1 z Prahy do Brna u sjezdu na Humpolec stojící vozidlo. Na 90. kilometru kamion s defektem pneumatiky v odstavném pruhu. Řidič mění kolo směrem do skrajnice, přesto nákladní vozidla mohou vybočovat. A na dálnici a dálnice D10 mezi Prahou a Turnovem obousměrně uzavřená u Staré Boleslavy mezi 10. a 14. kilometrem. Ve větší koloně směrem na Prahu se zdržíte 20 minut, kolona i na průjezdu Starou Boleslaví. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci se ochladí na 15 až 10 stupňů, na horách bude většinou kolem 10. Převažovat bude polojasno až jasno, během noci začne v severovýchodní polovině území oblačnosti přibývat, no a ráno se může hlavně v Beskydech přidat slabý déšť. Zítra přes den čekáme v jihozápadní polovině území jasnou až polojasnou oblohu, během dne od severovýchodu pak oblačnosti přechodně přibyde. V té severovýchodní polovině území bude převažovat velká oblačnost, hlavně na východě a severovýchodě občas s deštěm anebo přeháňkami. K večeru pak bude srážek i oblačnosti ubývat. A nejvyšší teploty zítra 24 až 29 stupňů, na východě a na horách většinou kolem 21. To byly zprávy. Teď už posloucháte Orma Vakeren, slovo má Gabriel Sedlák.
5: Dobrý večer. V Karlových Varech dnes končí Mezinárodní filmový festival, který přinesl i zajímavou zprávu související se světem českých Romů. Do hledáčku projektu Book to Screen se dostala i kniha Patrika Bangy Skutečná cesta ven o autorově dospívání v romské komunitě na pražském Žižkově. Než se případná filmová adaptace stane realitou, věnujme se následujícím tématům. Nadace Dědo na Slovensku pomáhá lidem, kteří se kvůli těžkým životním okolnostem ocitli bez domova. Představíme rumunského malíře Viktora Mana, jehož tvorbu ovlivňuje i romská kultura. A přiblížíme nový ročník stipendijního programu organizace Romea. Vítejte u magazínu O Roma Vakeren.
3: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Organizace Romea otevřela nový ročník stipendijního programu pro romské studenty středních, vyšších odborných i vysokých škol. Přihlášky přijímá do 26. července. Stipendium mohou studenti využít například na učebnice, školní pomůcky, cestovné, školné nebo další výdaje související se studiem.
1: My za těch 10 let vlastně fungování stipendijního programu máme úspěšnost studentů, kteří dokončili daný ročník nebo absolvovali střední školu, potažmo vysokou školu, v rozmezí 98,5 až 100% úspěšnosti.
2: Říká manažer stipendijního programu organizace Romea Štefan Balok. Mezi stipendisty najdeme budoucí architekty, zdravotníky, informatiky, hudebníky i studenty diplomacie.
1: Já jsem zrovna nedávno měl rozhovor pro Český rozhlas Plus s čerstvou absolventkou právnické fakulty v Plzni, Veronikou Banovou, a těchto příkladů máme nespočet. Ti studenti dostudují vysoké školy, působí v oblasti, ve které vystudovali, ale hlavně jsou odborníci na dané téma a těch studentů je dnes už nepočitatelně, takže já jsem rád, že ten stipendijní program funguje a že má velké úspěchy.
2: V uplynulém školním roce podpořila organizace Romea celkem 100 romských studentů a studentek. Z toho bylo 65 středoškoláků, 5 studentů vyšších odborných škol a 30 vysokoškoláků. Stipendijní program ale není jen o finanční podpoře. Studentům nabízí také mentoring, doučování, vzdělávací kurzy, stáže nebo pravidelná setkávání Baruvas, kde si stipendisté z celé republiky předávají zkušenosti a navzájem se podporují.
1: Já ze své zkušenosti vnímám jako nejdůležitější právě setkávání studentů s názvem Baruvas, což v romštině znamená rosteme. A toto setkávání má obrovský význam v motivování těch studentů dokončit tu školu nebo pokračovat dál ve studiu, protože se setkávají s dalšími studenty, mnohdy staršími, kteří jim ukazují cestu a v podstatě se přátelí, scházejí se i mimo setkávání studentů a vytváří tak komunitu mladých lidí, kteří chtějí něco dokázat.
2: Pro řadu studentů stipendium znamená víc než jen peníze. Dává jim jistotu, že na své vzdělávání nejsou sami.
1: My jsme loni získali cca 185 žádostí, které splňovaly parametry pro to, aby byly zařazeny do stipendijního programu. Bohužel kvůli nedostatku financí jsme mohli podpořit pouze 100 studentů. Ty studenty vybírala odborná komise na základě 3 kritérií, a to je hlavně prospěch ve škole, socioekonomická situace v rodině a také motivace ke studiu, kterou studenti dokládají motivační esej. Nicméně teď už můžu říct, že jsme se spojili s bankou Moneta, která přislíbila, že některé studenty pod čarou, kteří nedosáhnou na podporu v organizaci Romea, podpoří.
2: Romové jsou v českém vysokoškolském vzdělávání stále výrazně nedostatečně zastoupeni. Podle Baloga se situace sice postupně zlepšuje, ale změny přicházejí pomalu.
1: My vnímáme každý rok minimálně 50 až 60 vysokoškolských studentů žádá o stipendium, a to nejsou samozřejmě všichni, protože ne všichni si potřebují žádat o stipendium, ale já vnímám ten trend takový, že sice je pomalý, ale zaplať pán Bůh za to. My jsme rádi, že máme vysokoškolské experty, máme doktory, máme právníky, máme architekty, kteří prošli tím stipendijním programem a ví, o co se jedná, takže vlastně motivují to ostatní. Takže já jsem rád, že máme silnou komunitu vzdělaných Romů, kteří zároveň tak nepřímo bojují proti těm stereotypům, které ve společnosti jsou.
2: Říká manažer stipendijního programu Romea Štefan Balok. Iveta Demeterová.

0: Rumunský malíř Viktor Mann patří k výrazným osobnostem současného výtvarného umění. Jeho díla najdeme ve sbírkách Centre Pompidou i New Yorkského muzea moderního umění. Ve své tvorbě se inspiruje také romskou kulturou.
1: Jeho obrazy jsou součástí nejvýznamnějších světových sbírek, přesto vystavuje jen zřídka. Rumunský malíř Viktor Mann teď představuje svou tvorbu v Paříži. Výstavu navštívila také naše spolupracovnice Marie Sýkorová. Marie, jak pojali výstavu děl Viktora Manna v Paříži a kde ji mohou lidé navštívit?
2: Dobrý večer. Dílo Viktora Manna je zastoupené ve sbírce Pinault, což je velká soukromá sbírka rodiny Pinault, sídlící v Paříži v Bourse du Commerce, tedy v obchodní burze. A právě v tuto chvíli je v této galerii kolektivní výstava složená z děl této sbírky. Výstava je nazvaná Clair Obscur, tedy šerosvit. A jak známo, je to element, který je ve výtvarném umění velmi důležitý, nejen tedy konkrétně k zachycení světla a stínu, protože to je právě doména rumunského umělce Viktora Manna. Tento malíř, který tvoří velmi málo, navíc jeho malby jsou poměrně malých formátů, o to víc tedy jeho dílo budí zájem a vlastně vzbuzuje rozruch. On se na svých obrazech věnuje zásadnímu tématu 17. století, a tedy obskuritě. V té době to bylo spíš negativně myšleno, zejména tedy ve spojení s náboženstvím. Řekli bychom, že Viktor Mann navazuje na tuto tradici, ale přidává k ní současný kontext, a to tedy nejen ze země svého původu.
1: Jedním z témat, kterému se tedy na svých malbách věnuje, je i téma záhady a tajemství. I proto tedy lze říct, že se věnuje romské kultuře.
2: Ano, ono to tak trochu spolu souvisí, aniž by tím chtěl nějak podnítit klišé, tedy spojení romské kultury a určitého tajemství. Romové lidé na cestách totiž už v minulosti, a tedy od 17. století, budili zájem. Pak se ten ještě prohloubil s moderním uměním. Romská kultura, Romové se staly ústředním bodem moderního mýtu a s tím vlastně pracuje i Viktor Mann. Jeho malby, které se v obchodní burze v Paříži představují na té jeho samostatné výstavě, což ukazuje na význam, který je jeho umění kladen, tak právě jeho malby jsou temné, ale ne tragické. Výstava nabízí desítku pláten, představené jsou v temné místnosti jen s bodovými světly, tak, aby v podstatě vynikla ta obskurita. Na malbách vidíme ženské postavy, je zde ale i třeba autoportrét, vše je poloosvícené, v polostínu. Mnohdy jsou malby doplněné o elementy vanitas, jako jsou lebky. To samozřejmě dodává celému tématu a celé výstavě na mysteriozitě. Právě jeho malba zdobí i celkový plakát na tuto výstavu, nazvanou Clair Obscur, tedy šerosvit. A ta bude v Paříži až do konce srpna.
1: Tolik naše spolupracovnice z Paříže, Marie Sýkorová.
2: Děkuji a naslyšenou.
1: Iveta Demeterová, Radiožurnál.
0: Ať už budete v příštích dnech v Paříži nebo někde jinde na cestách, nezapomeňte, že pořad o Roma Vakeren se přihlásí o slovo i za týden. Teď ale už za malou chvíli vám kolegové tady na Radiožurnálu nabídnou nejnovější zprávy. Děkujeme za vaši pozornost. Klidný večer vám přeje Gabriel Sedlák.

0: 20 hodin na 30 minut. Zprávy má Adéla Burešová. Slovenská herečka a diplomatka Magda Vašáriová převzala v Karlových Varech cenu prezidenta filmového festivalu. Jako poctu slovenské herečce festival uvedl oceňovaný film Juraje Jakubiska z roku 1969 Vtáčkově siroty a blázni. Vašáriová, která v něm stvárnila roli dívky Marty, ho osobně představila na projekci v Městském divadle. Při ruském útoku na východu ukrajinské Sumy zemřelo nejméně 5 lidí, včetně dítěte. Zraněných je 30. Na Telegramu to napsal šéf vojenské správy sumské oblasti Oleh Hryhorov. Podle něj ruská armáda použila řízené letecké bomby. Rusové už dřív během noci zaútočili taky na Kyjev, Charkov a Oděsu. V nádrži Nové Mlýny na Břeclavsku se přemnožily synice. Vrstvu zelené kašovité hmoty začaly vodohospodáři zachytávat pod nádrží dvěma norními stěnami. Synice se rychle množí kvůli vysokým teplotám. V noci spotřebovávají z vody kyslík, kterého tak nemusí v řece zbývat dost pro ryby. Loni jich kvůli tomu na Dolní Dyji uhynulo asi 30 tun. Památky a muzea ve Francii kvůli vlně veder zavírají dřív. Patří mezi ně třeba pařížská Eiffelova věž, která je o víkendu výjimečně otevřená jen do 16 hodin. Nejvyšší stupeň výstrahy před extrémními teplotami dnes platí na čtvrtině francouzského území a týká se 22 milionů lidí. Vlna veder přišla do Francie na začátku prodlouženého víkendu před úterním státním svátkem dnem dobytí Bastily. Sport. Tenistka Linda Nosková ovládla Wimbledon. Na londýnském Grand Slamu si poradila v historicky prvním českém finále s Karolínou Muchovou, kterou porazila po setech 6-2, 5-7 a 6-2. Jana Kovačková a Kateřina Zajíčková triumfovali v All England Clubu ve čtyřhře juniorek. Nejvýše nasazený pár Barosová da Silvaová z Brazílie zdolali Češky 7-6, 6-7 a 10-6.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nepojízdné vozidlo na D11 a kolony v Brně. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Přelouč nepojízdné vozidlo. Na 76. kilometru stojí v připojovacím pruhu auto s karavanem. Označené je šipkou a kužely. Nájezdový pruh je tím zkrácený. Na D1 z Prahy do Vyškova za exitem 190 výstaviště zdržení. Na 191. kilometru začíná kolona zejména kamionů. Ta se táhne až ke sjezdu na Bratislavu. Zdržíte se 15 minut. Osobní auta projedou bez většího zdržení. Připomínáme uzavřenou D10 mezi Mladou Boleslaví a Prahou mezi 14. a 10. kilometrem obou směrně. Silničáři na 13,5 kilometru bourají most přes dálnici. Výraznější zdržení je z Mladé Boleslavy na Prahu. Kolona začíná na 16. kilometru. Problémem je i průjezd Starou Boleslaví.
3: Tady čekám 45 minut. Už jsem na průtahu v Brandejsem. Totálně stojím, jakoby tady se to posouvá, já nevím, za posledních 100 metrů, za posledních jakoby asi 10 minut.
2: Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: V noci se ochladí na 15 až 10 stupňů Celsia, místy se přidá taky déšť. A zítra čekáme jasnou až polojasnou oblohu, jen na severovýchodě bude převažovat velká oblačnost, občas s deštěm nebo přehánkami. K večeru pak budou srážky ubývat. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, na východě a severovýchodě kolem 21, stejně bude taky na horách, jen v Jeseníkách a Beskydech můžeme čekat kolem 18 stupňů. Tolik zprávy. A ve víkendovém radiožurnálu je s vámi Michala van Erne.
4: A společně se mnou Aneta Langerová. Hezký večer.
1: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách. Mně.

S vámi je Radiožurnál. Další informace. Někteří Maďaři říkají, že byl Bohumil Hrabal maďarským spisovatelem, který psal náhodou česky. Maďaři mají autora ostře sledovaných vlaků nebo příliš hlučné samoty rádi. My vás za chvíli mezi ně zavedeme.

0: byla kapela Oasis. Ke spisovateli Bohumilu Hrabalovi patří jak poklidný život, tak náhlé zvraty, pak také pivo a specifický humor. Není divu, že je populární i v zahraničí. Jeho díla milují možná překvapivě i v Maďarsku.
1: Na nábřeží Dunaje v hospodě se tak jako každý týden schází členové spolku Kruh přátel Bohemia. Příznivci Česka a české kultury. Dnes mě vzali mezi sebe.
2: Já jsem chodil na český jazykový kurz v Budapešti. S Evou Molnárovou jsme před nevím kolika lety jsme založili přátelský kruh. Bohemia.
1: Loví z paměti překladatel László Polgár. U piva se dnes sešel jen malý vzorek, 6 členů kruhu. Všechny je spojuje vášeň k textům Bohumila Hrabala, ke kterému se brzy stáčí řeč, a mě zajímá, čím si je český spisovatel získal.
2: My častokrát řekneme, že Hrabal byl takový maďarský spisovatel, který psal náhodou česky.
1: Vysvětluje László a pokračuje Gábor.
3: Proč je to tak populární? Je těžké na to odpovědět několika slovy, ale ten životní pocit, který Hrabal zprostředkovává, plyne tak nějak přirozeně, ze srdce. Myslím, že je velmi blízký duši Maďarů. Tak možná proto.
1: A jako Hrabal i jeho maďarští příznivci si rádi dají dobré pivo.
4: Na zdraví, ale vy to říkáte trošku jinak tady?
2: Nádraží.
1: Bývalý velvyslanec Arpád se do kruhu přátel Bohemia přidal hlavně kvůli častým exkurzím do Česka.
5: Hrabal psal o komplexitě života ve střední Evropě, se všemi jeho paradoxy a zvraty. Měl mimochodem rád fotbal a konkrétně maďarského fotbalistu Hidekutyho, který velmi dobře kličkoval. To se projevilo i v Hrabalově stylu. Děj jde jedním směrem a najednou se otočí úplně jinak.
1: To byla jenom ukázka, celou reportáž a spousty dalších uslyšíte už zítra v pořadu Zápisník zahraničních zpravodajů na Radiožurnálu po 9. hodině. Z Budapešti Ladislav Novák, Radiožurnál.

Dostali jste někdy chuť na třešně u silnice? Pokud ano, co musíte udělat proto, abyste mohli bez výčitek a legálně očesat třeba celý strom? To vám řekneme za chvíli. Sam.

0: Dostali jste někdy při jízdě autem chuť zastavit se na ovoce u cesty? Pak opatrně, všechno někomu patří, i stromy u silnice. Snadno se můžete dostat do rozporu se zákonem. Na Vysočině jsme zjišťovali, co je potřeba udělat proto, aby byla taková sklizeň legální.
1: Výborné, já jsem se teď osvěžil několika třešněmi v aleji nedaleko Častrova na Pelhřimovsku, tady jsou stromy úplně obsypané temně rudými plody. Je vidět, že takový nápad jsem neměl sám, protože pod některými stromy je to docela vydupané. Je vidět, že někdo si tady nějakou tu třešni dopřál a tamhle taky někdo trhá.
2: Tak já jsem si tady natrhala kýbl k třešni, tak pro děti něco na dobrotu a asi udělám nějakou bublaninu.
1: A víte, že se to platí za ty stromy?
2: Jo, tak to jsem nikdy neslyšela. To by mě vlastně vůbec nenapadlo.
1: Jak tedy na to natrhat si třešně legálně? Mě to prozradil Martin Jakubec z krajské správy a údržby silnic.
3: Jedná se vlastně o stromy v majetku kraje Vysočina a krajská správa je správcem jednak všech komunikací druhých a třetích tříd, tak ale i stromu nebo vůbec silniční vegetace v kraji Vysočina. Pokud někdo chce si třešně, švestky, hrušky okolo silnic očesat, pozbírat, tak nejlepší je zajet na konkrétní cestmistrovství, přijet s cestmistrem se domluvit a není problém se domluvit na prodej tady toho ovoce.
1: K očesání se prodávají celé konkrétní stromy.
3: Máme nějaký daný ceny za stromy podle typu ovoce. Myslím, že jablko je za strom 30 korun, hruška za 50, třešeně za 30 a nejdražší je švestka, myslím, za 100 korun strom.
1: A co když silničáři někoho tak říkajíc nachytají na třešních?
3: Spíš nějaká taková domluva, doporučení, že napříště obrátit se na cestmistra. A máme zkušenosti, že na příští rok už se s nima domluvíme, s nima konkrétníma třeba. Vysvětlíme jim, že to stojí fakt jenom 30 korun, tady těch 10 stromů, dáš nám 300 kaček a není problém. Přijede příští rok na jaře, domluví se, už dopředu se domluvá konkrétní stromy, vytipuje si je a může si je přijet pozbírat.
1: Jen v kraji Vysočina roste podél silnic na 200 000 stromů, zhruba polovina z toho je ovocných. Milan Soldán, Radio.

0: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
1: Každou sobotu od 21 hodin vám přinášíme příběh, na který se zapomnělo nebo se mělo zapomenout.
0: Příběhy 20. století s Adamem Drdou a Mikulášem Kroupou.
1: Podívejte se i na náš webový archiv pořadů na rozhlas.cz nebo se staňte členem Klubu přátel paměti národa.
0: 3x2tv.pamětnároda.cz
1: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
0: V sobotu od 21 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Dory Kaprálové Mariborská hypnóza.
2: Maribor má své mouchy a tou největší je jejich nepřítomnost.
1: Autorské čtení z díla ověnčeného oceněním Kniha roku Magnesia Litera.
2: Nejsme jen jeden tvor. Kdybychom jim byli, byli bychom hrozně sami.
1: Mariborská hypnóza. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
3: Radiožurnál 9 hodin večer. Zprávy má Adéla Burešová. Policie i letos v létě kontroluje alkohol u vodáků na českých řekách. Cenu diváků vyhrál na Karlovarském festivalu dokument o Báře Basikové. Tenistka Nosková má premiérový grandslamový titul. Ve Wimbledonu zdolala ve finále Muchovou. A počasí zítra bude jasno až polojasno. Na severovýchodě občas déšť, k večeru budou srážky ubývat. Teploty až 29 stupňů.
4: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
3: Policie varuje vodáky před pitím alkoholu. Při splouvání řek pro ně podle zákona platí tolerance 0,5 promile v krvi. Z posádky ale musí dodržovat jen vůdce plavidla.
5: Dodržování pravidel hlídá státní plavební správa nebo právě policie. Ta vloni provedla u vůdců plavidel celkem 267 kontrolních akcí. Alkohol zjistila v 8 případech, říká mluvčí policejního prezídia Violeta Siřišťová.
6: Lze uložit pokutu ve správním řízení až 100 000 korun, na místě až 5 000 korun.
5: Do těchto statistik se ale počítají i vůdci větších nebo motorových lodí. Podle předsedy Asociace vodní turistiky a sportu Petra Ptáčka by se měla policie víc zaměřit specificky na vodáky.
7: Nevíme, že by někdo vůbec na té řece, co se týká třeba policie, kontroloval alespoň to 0,5 promile.
5: V Česku existují i úseky řek s nulovou tolerancí alkoholu. Například na Vltavě od Českých Budějovic po soutok Slabem v Mělníku. David Šalek, Radiožurnál.
3: Počet potvrzených obětí ničivých zemětřesení ve Venezuele z konce června dál roste. Podle předsedy venezuelského parlamentu Jorgeho Rodrígueze je jich aktuálně 4333. Zraněných je skoro 17 000 lidí. Počet pohřešovaných venezuelské úřady neuvádějí. Podle odhadů OSN jich ale může být až 50 000. Divákům se letos na festivalu v Karlových Varech nejvíc líbil dokument Heleny Třeštíkové o zpěvačce Báře Basikové. Dali mu nejvíce hlasů v divácké anketě deníku Právo. Podle režisérky Třeštíkové je film upřímnou zpovědí.
8: Bára byla absolutně autentická.
9: To víš jenom ty. To je jenom britský type pro tenhle ten filmový deník.
8: Takže ona to vlastně pojala jako takovou svoji zpověď, ať se děje, co se děje, a tam jsou i věci, které nejsou pro ní třeba úplně příznivý, tak jestli to nechtěla vystříhnout, tak ona říkala, že asi bych to chtěla vystříhnout, ale z života to taky nevystříhnu, tak to tam v tom filmu necháme.
10: Sport. Tenistka Linda Nosková porazila ve Wimbledonu v historicky prvním českém grandslamovém finále Karolínu Muchovou 6-2, 5-7, 6-3 a získala premiérový titul z turnaju Velké čtyřky. Nasazená devítka Nosková vyhrála nad turnajovou desítkou Muchovou za zhruba 2,5 hodiny. Fotbalisté Anglie a Norska zabojují o postup do semifinále mistrovství světa. V Miami se střetnou od 23 hodin českého času v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Ten odvysílá celé i další čtvrtfinále, do kterého ve 3 hodiny v noci nastoupí Argentina proti Švýcarsku. Jeho kouč Murat Yakin říká, jak plánují jeho svěřenci zastavit největší hvězdu obhájců titulu, autora 8 branek na šampionátu Lionela Messiho.
11: Samozřejmě musíme Argentince dostupovat a nedovolit jim Messimu přihrát. To je nutné. Sice o tom teď můžeme mluvit, ale rozhodne se až na hřišti a my nějaká řešení.

0: Jak my si ho zastavit máme?
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Uzavřená D10 u Staré Boleslavy a nehoda na 15 u Terezína. Na dálnici D10 mezi Prahou a Boleslaví dnes začalo bourání lávky na 13,5 kilometru. Dálnice je obousměrně uzavřena mezi 10. a 14. kilometrem. Odklon z Prahy je na exitu 10 Brandýs nad Labem, ve směru z Mladé Boleslavy na exitu 14 Stará Boleslav. Kritická situace je na průjezdu Starou Boleslaví, a to zejména ve směru na Prahu. Kolona začíná na 16. kilometru za sjezdem na Hlavenec a zdržíte se v ní 60 minut. Zpravodaj doporučuje náhradní trasu.
3: Z Mladé Boleslavy směrem na 27. směrem na D11, protože to vůbec nemá smysl tady zkoušet, protože tady je to mora, myslím si, že ještě jak minimálně hodinu bude.
2: Na silnici 15 mezi Litoměřicemi a Lovosicemi za Terezínem je hlášená nehoda. Střetlo se tam auto s motorkou, na místě zasahují záchranáři a hasiči. Projíždí se opatrně, kyvadlově, zdržení z obou stran do 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra čekáme jasnou až polojasnou oblohu, jen na severovýchodě bude oblačno, občas s deštěm nebo přeháňkami. K večeru pak budou srážky ubývat. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů na východě a severovýchodě kolem 21. Na horách většinou kolem 18. Tolik zprávy. A teď začínají příběhy 20. století.
5: Začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbabělce, temná období a chvíle velkých činů.
6: V polovině 80. let minulého století Státní bezpečnost ve spolupráci se sovětskou KGB došla k přesvědčení, že tu někde slídí tajný, takzvaný poziční agent americké tajné služby CIA. Tedy, že se nejspíš jedná o nenápadného místního občana, který má americký výcvik a dokáže perfektně kamuflovat své zprávy, nejspíš je zasílá šifrovaným kódem, poštou či používá vysílačku a možná má svého řídícího důstojníka v Itálii. Podle sovětských operativních zpráv měl údajně tento agent podávat informace o letištích u Milovic ve středních Čechách nebo působit kolem letiště Hradčany ve vojenském prostoru Mimoň v severočeském kraji. Estébáci zorganizovali rozsáhlou akci. Tajně prověřovali tisíce občanů. A pakliže splňovali sebemenší předpoklad, například měli kontakt se západní cizinou nebo dokonce s Itálií, začali je dále prověřovat. Vytipovali 1609 osob, a pak na závěr se jejich pátrání zaměřilo na 70-letého důchodce Rudolfa Krzáka.
7: Já jsem se narodil v takovém jihočeském městečku, které nikdy nebylo vesnicí, poněvadž od čeho založení před tisíci lety.
8: A jak se to jmenovalo, to městečko?
7: Ano, to se jmenovalo Bernardice a těch je celkem asi 5 v tomto státě.
6: Tak to je Rudolf Krzák. Panu Krzákovi táhlo na 88 let, když s námi natáčel v roce 2002. Zbývaly mu poslední 2 roky života. Mimochodem je strávil velmi plodným způsobem. V československé obci legionářské dával dohromady seznamy bojovníků z první světové války a jejich příběhy, rozsáhlé texty a fotografie. Před 20 lety s ním natáčela naše spolupracovnice Saša Dekanová, mladičká redaktorka. Neměli jsme k dispozici archivní dokumentaci. Dostat se k ní tenkrát bylo ještě velmi náročné. Také jsme pana generála zastihli ne v příliš dobré zdravotní kondici. Jak slyšíte, hodně šišlal. Měl nějakou nešikovnou zubní protézu, která se mu drala z úst a celé pasáže jeho vyprávění jsou prostě takto zahuhňané. Dalo nám někdy opravdu práci rozklíčovat, co vlastně říká.
7: Jsme akorát byli přiděleni a fungovali mluvit, jo?
6: Pan generál se asi ve dvouhodinové nahrávce opakuje, přeskakuje a zároveň také asi nebyla nejvhodnější chvíle k natáčení. Setkání probíhalo přímo na obci Legionářské. Do zasedací místnosti každou chvíli někdo přicházel a rušil, protože pozdravit pana generála, co zrovna dělá interview s pohlednou novinářkou v zasedačce, je přeci samozřejmé.
7: A byl to můj největší výkon v mém životě, výkon novým o něčem dalším. Teze!
6: Takže dvouhodinová nahrávka, která je uložená na paměti národa, nepatří k těm nejkvalitnějším. Je to škoda, ale jak se říká, zaplať pánbu za to, co máme. Kvůli tomuto se tedy vám posluchačům omlouvám a budu z těchto důvodů více v nahrávce stříhat. Budu vám prostě pouštět spíše kratší pasáže. Od mikrofonu vás zdraví Mikuláš Kroupa. Rudolf Krzák se narodil 6. dubna 1914 v Bernarticích, kousek od Klatov. Rodina měla statek, menší hospodářství, na kterém pracovali nejen rodiče, ale i jeho 4 sourozenci. Rudolf měl nadání na jazyky. Naučil se němčinu, latinu, řečtinu, francouzštinu a samozřejmě v Británii perfektně mluvil anglicky. 5 let před válkou maturoval na gymnáziu v Českých Budějovicích.
7: Já jsem byl takovej větší, lepší průměr studenta a moje zájmy se táhly prostě knihy, knihy, knihy a proto víceméně jsem se dostal na ty studie, poněvadž knihy byly moje láskou a hlavně historické knihy a tíhnul jsem se k jazykovým věcem, k latině a společenským vědám, jo.
6: Z několika spolužáků z gymnázia vznikla parta Trampu. Láska k přírodě, vejlety, stavění a pobývání v dřevěných srubech, spaní na sněhu. To Rudolf prožíval se synem Hajného a nejlepším kamarádem, Františkem Kalaškou, premiantem klasického gymnázia.
7: To tramství bylo u něj po celý život a on mě do toho zatáhl a já jsem s ním celý 4 roky, každou sobotu od jara do podzimu a v zimě často na lyžích, na kleč.
6: Houževnatý Rudolf Krzák byl šlachovitý, vzrůstem vysoký chlapík s pořádnou párou. Na čem se zakládal, nebyla fyzička, ale kamarádství.
7: To potom mělo v tom životě za druhé světové války hrálo to velkou roli.
6: Přátelé z gymnázia zorganizovali jeho přechod hranic na začátku války, ale také mu zachránili život. O tom později. V roce 1935 odmaturoval a s přáteli se rozloučil. Každý z nich si vybral jiné studium.
7: Stal jsem se důstojníkem z povolání. Ten Klaška šel studovat do Prahy na hlávkárnu, aby studoval tam s vyznamenáním, tam vystudoval profesor latiny a řečtiny.
6: Rudolf po gymnáziu odkroutil svoji základní povinnou službu u pěšího pluku v Žilině. Tam se utvrdil, že toto je jeho budoucí profese. Chtěl se stát vojákem z povolání. Absolvoval roční důstojnickou školu v Trenčíně, pak další rok studoval vojenskou akademii a v hodnosti poručíka ho zastihla druhá světová válka. To už měl za sebou první velitelské zkušenosti, nejdřív jako velitel čety. V březnu 1939 už zastával funkci pobočníka velitele praporu.
9: Po delším rozhovoru s říšským kancléřem odevzdávám osud českého národa a státu plnou důvěrou do rukou vůdce německého národa. Za tento projekt
7: no prostě jsem přemýšlel na tom, že nemůžu prostě být v jedný šlapat jednu půdu s těma německýma botama, které tady zaplavili náš stát.
5: Posloucháte příběhy 20. století.
6: V červnu 1939 přešli vojáci z povolání, poručíci Rudolf Krzák, Rudolf Hrubec, Jan Doubek, Jan Maťátko a četař Soukup ilegálně přes hranice do Polska. Za bezpečnou cestu vděčili Františku Kalaškovi, studentovi latiny a řečtiny. Ten se dal dohromady s železničáři ze severní Moravy a vojáky dostali přes Ostravu a Karvinou až do polského Krakova.
7: A všechno bylo tak perfektně zorganizované, vždycky nás někdo někam dal, někdo někam strčil a někdo tohleto. My jsme přecházeli tím, že jsme přišli do toho Bláčku směrem na Karvinou, jsme vystoupili, tam stála děvčátko nějaký, který už nás čekalo, to děvčátko nám řekl, sledujte nás, a jak my udělám takhle, 3 metry tam je potok, ten potok překročíte a za tím potučkem už je Polsko. Byl to brilantní výkon těch hladkařů, kolejáků, kteří žili prostě tam z Ostravy.
6: Stovky a stovky přicházejících dalších mladých lidí z Československa Poláci ubytovali na nějaký čas ve vojenských kasárnách v Malých Bronovicích, což je v podstatě západní čtvrť Krakova.
7: No, hledajte, pořád se o nás staral. Samozřejmě nebylo to na skákání, ale kdo nekouřil, nepil a nehrál karty a vzal si nějaký peníze tohleto, tak se nám žilo docela dobře. Samozřejmě ten, kdo pil a kouřil a tohleto, tak ty peníze mu nezbývaly.
6: Čeští vojáci směřovali k největšímu předválečnému vojenskému spojenci naší země, do Francie. Ještě před vypuknutím války, tedy v srpnu 1939, se Rudolf nalodil na zámořský parník Chrobry, který je bez úhony dopravil do Francie. Cizinci žádající o vstup do armády bývali zařazováni do takzvané cizinecké legie, což se Čechoslovákům příliš nelíbilo. Chtěli svoji vlastní jednotku. To jim Francie slíbila, ale až ve chvíli, kdy vypukne světová válka s Německem a Francie si ocitne v konfliktu. To všechno se v následujících měsících stalo. Rudolf Krzák byl tedy jen na pár týdnů zařazen v hodnosti seržanta do cizinecké legie u 11. pěšího pluku senegalských střelců. Ani se nerozkouká a už mu sdělili, že ho jako důstojníka nutně potřebují jinde. Přemysťují ho do vojenského ležení československých vojáků v Agde.
7: Dnes krátka byl to byl takový nepříliš honosný tábor. Tam se měli utvořit divizi. Ti důstojníci byli rozděleni po 3 plucích, byl jsem nejprve u pěšího pluku 1, asi u 2 rod, a pak mě dali jako pobočníka 1. praporu 3. pluku, který se tvořil a který nikdy utvořen nebyl, prostě proto, že těch vojáků nebylo dost a trvalo to, poněvadž měli je naplnit ty francouzští krajané a slovenští krajané ve Francii.
6: Nacistické Německo plnou silou tanků, letectvem, výsadkovým vojskem zaútočilo na Francii 10. května 1940. A to vlastně z nečekané strany, z Belgie, Holandska a Lucemburska, ze zemí, které bryskně obsadilo. A kvůli tomu se vyhlo oné takzvané Maginotovy linie. Zhruba za měsíc měli nacisté velkou část Francie pod svojí kontrolou. Přes 300 tisíc spojeneckých vojáků, především Britů, obklíčených u přístavu Dunkirk, se za neuvěřitelných okolností během pár dní nakonec dostalo domů díky takzvané operaci Dynamo. Je to slavná akce, do které se zapojily tisíce rybářů, všemožných civilních námořníků s různými plavidly. Vypravili se s nimi do obrovského nebezpečí a zachránili své vojáky. V roce 2017 o tom Britové, Němci a Američany natočili působivý film Dunkirk. Málo kdo ale ví, že v úzkých se ve Francii ocitli i Čechoslováci a Rudolf Krzák provedl vlastně malé Dynamo, nikoliv s civilními plavidly, ale automobily. Byl to on, kdo zachránil naše vojáky, evakuoval je při ústupových bojích. Čechoslováci byli ve Francii mizerně vyzbrojeni, měli k dispozici francouzské pušky z první světové války. Byli špatně zásobováni. Důstojníci, velitelé prožívali obrovské zklamání a zoufalství ze špatně organizované obrany, špatné přípravy, neschopnosti Francouzů bojovat a čelit velmi odhodlanému nepříteli. Například toto vyprávěl generál Špaček.
10: Francouzi nechtěli bojovat. Třeba vám řeknu jednu věc. My jsme měli protitankový kanóny 37 a 45. Přidělený, každý prapor měl 2 nebo 3 ty zbraně. Ale munici jsme nedostali do 37, ale do 45. A teď to trvalo nějakou dobu, než jsme to vyměnili s jiným útvarem, který měl tohle sabotáže toho nejhrubšího zrna.
6: Generál Rudolf Krzák vyprávěl, že nikdy nezažil těžší úkol než ten, co dostal právě v květnu 1940. Měl na starost 50 nákladňáků s francouzskými řidiči.
7: Já jsem měl jenom, byl takovej jenom organizační velitel. Nebyl jsem z toho šťastný, poněvadž já jsem chtěl na frontu a chtěl jsem zkrátka se vyznamenat a chtěl zkrátka, chtěl jsem jako mladý důstojník mít, prostě se zasloužit a udělat, mít nějaký bojové úspěchy. No k tomu jsem se nedostal, protože všechny roty byly obsazeny. A teď ale se stalo to, že oni nám dali tyhle těch 50 aut a k těm dali samý Francouze, řidiče z povolání, který vůbec nebyli přecvičeni. Já jsem autodůstojník nebyl. Ty řidiči prostě jezdili jako blázni a já jsem neměl jsem ani auto, neměl jsem ani motocykl, neměl jsem ani spojovací prostředky, měl jsem akorát jenom toho koně, který 3 dny nebyl, dal jsem mu nákladák, ale on za 3 dny prostě měl jsem nic řekl, poněvadž nebyl na takovýhle provoz zvyklý.
6: Myslím, že to dobře vystihuje situaci ve Francii v květnu 1940. Původně jezdecká jednotka se během pár dní promění na motorizovanou, jen veliteli zůstane kůň, který ale nemá v podstatě co žrát a pojde. Francouzští řidiči neumí jezdit, navíc mají všeho plné zuby, mají strach z postupujících Němců a ještě jim velí nějaký Čechoslovák. A když už mají auta, není přece problém vzít, jak se říká, roha.
7: Řekl jsem, já jsem velitel. Nikdo nesmí tohleto, poněvadž mi jednou začali francouzští šoféři brát auto a utíkat, čili hned jsem na to skočil a říkal jsem, ne, já jsem a jakmile někdo tohleto, nikdo nesmí bez mého vědomí, nesmí se vzdálit z toho stanoviště, nesmí. Prostě jsem organizoval to, byl jsem mladý důstojník a měl jsem takovýhle úkon. Byl to můj největší výkon mého života, poněvadž já jsem těch 50 aut, dělali jsme, především jsme na tom vozili jídlo, to byl jenom na přesun jednotek a ty jsme vždycky ten prapor naváželi a odvedli jsme ho kousek, my jsme dělali úžasný černoši a my jsme pořád dělali tyhle ty ústupové boje s velkými těmi a francouzské jednotky úplně v rozložení prostě běželi na těch silnicích v nepředstavitelných proudech a tak dále. A v tomhle tom já měl těch 50 aut. Já neměl ani mapu. Já jsem dostal, mě někdo někam zavést a ani jsem nevěděl, kde ten pluk je. Noc kráska, byl to nepředstavitelný výkon, když jsem nejezd, nespal, netoleto, nemohl se zvímnout.
5: Posloucháte příběhy 20. století.
6: Přes všechny tyto okolnosti plnil 14 dní logistické týlové úkoly. Byl za něj později vyznamenán, stal se nadporučíkem a později v Anglii obdržel i vysoké vyznamenání, válečný kříž. Po kapitulaci Francie odevzdal v přístavu z 50 aut už jen 25.
7: A představte si, že těch 25 aut, které pro nás znamenali nesmírnou hodnotu, 25 aut mi najednou na ten kus papíru tuškou mi napsal Hrší 25 kamionet a podepsal to, já nevím, nečitelně. Čili já jsem odezdával 25 aut na kousku papíru 25 kamionů vracím, poněvadž mi to nařídil velitel, pokud je musíme říct.
6: Rudolf Krzák se pak s dalšími důstojníky nalodil na egyptskou loď Rod el Farak, se kterou doplul do Velké Británie. Do anglického Liverpoolu dorazil krzák 12. července 1940 a nastalo vojenské bezčasí, jak to nazýval. Důstojníci si rozdělovali mužstvo, které měli udržet v pohotovosti, cvičit s nimi a připravovat na frontové nasazení. Nečekali, že to bude trvat roky. Generál Krzák si pamatoval depresi z prohrané bitvy ve Francii a z nic nedělání.
7: Ti, kdo byli na frontě, dostávali roty a nebo čety, čili dostávali jako odměnu a tak dále. Čili já jsem dostal takový prestižní místo Regimental Sergeant Major. To byla zvláštní taková funkce, kdy praporčička, kdy prostě ten jednou týdně si vzal celý prapor se všema důstojníkama na povel a dělal s nima pořadová cvičení a byl to dobře placený a tak dál. Ale poněvadž rotmistři neměli žádný místo a tohle bylo rotmistrovský praporčický místo, tak jsem říkal, hlejte, já přeci nemůžu sedět rozmyslom na to, jenom prostě proto, že to jsou, že jsou tam dobrý peníze. Tak jsem šel mezi nezařazený a po každý porážce prostě je taková demoralizace a tak dále. A zkrátka ty jednotky se dávají dohromady a tak dále. A tohle to my jsme taky prodělávali.
6: Nadporučíka Krzáka, jakožto šikovného lingvistu, exilové velitelství přidělilo v únoru 1941 k šifrantům, prvního oddělení druhého odboru Ministerstva národní obrany v Londýně. Jenomže kancelář pro Krzáka nebyla, i když měl nesmírně důležitý úkol.
7: Spojení mezi protektorát a mezi tím, tak já jsem tam dělal šifranta. Kancelářská práce a to se mi nelíbilo, nemocno já jsem neměl pro to nadání, na to muselo být nadání soustředění a tak dál. Mně se to nelíbilo a já jsem žádal, zrovna tam vybírali jednotky, ne důstojníky na východě u Svobody, tak jsem chtěl být zařazený a jít do toho prostě v těm jednotkám v Rusku. Ale poněvadž jsem byl v tom šifrovém oddělení a měl jsem styk a tak dále, takový povědomí o tom.
6: Rudolf Krzák si přál, aby ho letecky poslali s dalšími důstojníky do Lucka na východní frontu, kde byl nedostatek velících důstojníků. Jenomže to tomu velitelé Paleček a Moravec nedovolili. Věděl v té chvíli už příliš mnoho o protektorátu, o odbojových skupinách, o zpravodajských plánech. Západní zpravodajci Sovětům pochopitelně nedůvěřovali. A tak netrpělivého nadporučíka se skvělou fyzičkou zařadili do takzvané zvláštní skupiny D. Krzák prodělal zpravodajský parašutistický výcvik ve středisku Special Operation Executive se zvláštním označením STS-25 u jezera Loch Morar ve Skotsku.
7: Kde se tvořila prostě skupina parašutistů, kteří byly určeny pro ilegální a spojovací a různé takovéhle ilegální věci s protektorátem.
6: Nadporučík Krzák, který skvěle mluvil anglicky, se přirozeně stal velitelem výcvikové 25-člené skupiny a měl pod sebou kromě jiných o 2 roky staršího budoucího velitele parašutistické skupiny Barium Josefa Šanderu. Neuvěřitelného člověka, nesmírně statečného a odhodlaného bojovat až do konce. Šandera byl vysazen v dubnu 1944 do protektorátu na Královéhradecku. Po 5 měsících byl zarazen, při zatýkání se pokusil o sebevraždu ranou z pistole do spánku. Byl však zachráněn v Královéhradecké nemocnici. Aby se vyhnul výslechům, záměrně si do rány zanesl infekci. Na jejíž následky zemřel 9. března 1945. Kromě Šandery měl Krzák pod sebou i o rok mladšího nadporučíka Adolfa Opálku. Myslím, že netřeba dlouze představovat tohoto velitele skupiny Outdistance. Jistě ho znáte. Padl společně s dalšími parašutisty, jako byli kromě jiných i Gabčík a Kubiš, 18. června 1942 při statečné obraně v kostele svatého Cyrila a Metoděje. Škoda, že pan Krzák o těchto hrdinech, o Šanderovi a Opálkovi pro paměť národa nevyprávěl. Pan generál vzpomínal na jiné lidi, hlavně na svého velitele, plukovníka Palečka, se kterým byl za komunistů zavřený. K tomu se dostaneme později. Za války byl Krzák jako parašutista vyslán do Itálie mezi partizány. Jak se třeba dostal z obklíčení italských fašistů, to si nechám po krátkých zprávách.
1: Radiožurnál.
11: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.
11: Za potíže v dopravních omezeních může občas technická chyba.
12: Špatně se řízeny semafory, teď je to tady zablokované a čekáme na policii.
1: Častěji ale provoz komplikují někteří řidiči.
13: Se tady snaží na každou cenu dostat do levýho pruhu, půl kilometru před tím.
11: Nezapomínejme na pravidla zipování.
1: Auta v obou pruzích nejdřív srovnají rychlost.
11: A krátce před zúžením se řadí střídavě.
1: Zelená vlna radiožurnálu.
11: Pomozte respektem a ohleduplností i ostatním řidičům k lepší cestě.
1: Zelená vlna radiožurnálu.
11: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
4: 21:29. Zprávy radiožurnálu a Adéla Burešová.
14: Česko má wimbledonskou vítězku. Tenistka Linda Nosková porazila v historicky prvním českém grandslamovém finále Karolínu Muchovou 6-2, 5-7, 6-3 a získala premiérový titul z turnaju Velké čtyřky. Další podrobnosti uslyšíte ve sportovní části zpráv. Hasiči ve Zlíně snížili v podvečer stupeň požárního poplachu z 2. na 1. U budovy v bývalém baťovském areálu zasahují třetím dnem. Na místě zůstávají 40 hasičů, kteří trosky budovy ochlazují. V budově číslo 34 začalo hořet ve čtvrtek ráno. Následně se její většina zřítila. Příčiny požáru zjišťují vyšetřovatelé a stanovují taky celkovou výši škod. Tisíce lidí si v Bosně a Hercegovině připomínají 31. výročí genocidy ve Srebrenici. V památníku tam dnes pohřbili ostatky dalších 10 obětí, které se podařilo identifikovat. Informuje o tom Rádio Svobodná Evropa. Při genocidě v roce 1995 zavraždili jednotky bosenských Srbů více než 8300 muslimských mužů a chlapců. Na nalezení a identifikaci stále čeká přes 1000 obětí. Kolem Pražského hradu znovu jezdí tramvaje. Dopravnímu podniku se podařilo zkrátit kompletní opravu trati, která začala 21. března. Tramvaje ale místem zatím projíždějí jednosměrně schodkových sadů do Brusnice. V opačném směru jezdí i nadále přes Hradčanskou. Do normálního provozu se mají vrátit příští sobotu.
1: Sport.
14: Tenistka Karolína Muchová neuspěla ani ve druhém grandslamovém finále kariéry. 29-letá reprezentantka totiž v londýnském Wimbledonu nestačila na krajenku Lindu Noskovou, které podlehla po sadách 2-6, 7-5 a 3-6. Nosková se stala třetí českou šampionkou dvouhry v All England Clubu za poslední 4 ročníky a 5. celkově. Kajakář Josef Dostál dojel na světovém poháru v Montrealu na kilometru 3. Pro olympijského vítěze je to letos nejlepší výsledek na této trati.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Omezení na D1 u Velkého Beranova a v Praze u Běchovic. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Měřín hlásíte omezení. Na 123. kilometru a posléze na 119. kilometru pracují silničáři v pravém pruhu. Projíždí se plynule a bez zpoždění. Na východní části Pražského okruhu z Černého na Barandovský most čekejte zdržení. Na 61. kilometru začíná pomalu jedoucí kolona, táhnoucí se na 62. kilometr, kde pracují silničáři. Projíždí se pouze pravým pruhem, zdržíte se do 5 minut. A připomínáme uzavřenou D10 u Staré Boleslavy. Neprůjezdná je obousměrně mezi 10. a 14. kilometrem z důvodu bouracích prací pěší lávky na 13. a 5. kilometru. Větší zdržení je ve směru z Mladé Boleslavy, kolona začíná na 16. kilometru za sjezdem na Hlavenec. Na objízdné trase přes Starou Boleslav zpět na dálnici na 10. kilometru budete popojíždět až 60 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
14: V noci se ochladí na 15 až 10 stupňů, místy se přidá taky déšť. A zítra čekáme jasnou až polojasnou oblohu, jen na severovýchodě bude převažovat velká oblačnost, občas s deštěm nebo přeháňkami. K večeru pak budou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, na východě a severovýchodě kolem 21. Stejně bude taky na horách, jen v Jeseníkách a Beskydech můžeme čekat kolem 18 stupňů. To byly zprávy. A teď pokračují příběhy 20. století.
5: Posloucháte Příběhy 20. století.
6: A dnes vyprávíme osud generálmajora Rudolfa Krzáka. Skončili jsme ve chvíli, kdy vzpomínal na svůj zpravodajský parašutistický výcvik v Anglii. Představil jsem vám jeho přátele, legendární parašutisty a nesmírně statečné vojáky Adolfa Opálku a Josefa Šanderu, se kterými se pan Krzák seznámil právě v Anglii. Příběhem vás od mikrofonu provází Mikuláš Kroupa.
7: Přidělili mě tam jako vedoucího tlumočníka a tak dál. Čili já jsem se nehlásil, nebo mě tam prostě přikomandovali. Byl jsem tam já, pak tam byl Rudolf Hrubeš, to znamená ten můj přítel, pak tam byl Opálka a vedle Opálky tam byl ještě Šandera. Jo? Opálka byl pěšák a Šandera byl dělostřelec.
6: Parašutistickým výcvikem prošel i Tomáš Sedláček. Také se znal s Josefem Šanderou, ale také se zrádci, kteří v protektorátu nakonec posloužili jako udavači. Ať to byl třeba Čurda nebo Kindl. Zrovna Václav Kindl navštívil i rodinu pana Krzáka v Bernarticích, aby vyřídil pozdravy jejich syna. Kindl byl zatčen gestapem v březnu 1943. Nezastřelil se jako Šandera, zlomil se během výslechu a začal spolupracovat. Zradil spoustu přátel. Byl mimo jiné nasazován do pátrání po dalších paraskupinách a 20. května 1944 při pátrání po veliteli skupiny Calcium byl omylem zasažen příslušníkem gestapa dávkou ze samopalu a zemřel. Generál Tomáš Sedláček pro Paměť národa řekl, že i ten nejnáročnější výcvik v Anglii vám prostě nezajistil, jak to s vámi nakonec dopadne.
15: I když člověk prodělal všechny ty bojové kurzy, kde se střílelo na ostro a trhávny tam lítali kolem vedle, ale pořád každý věděl, že to není přímo na něj a že je to jako... Ale když se potom dostane do té skutečné situace, tak tam je to trošku jiný a tam se nedá odhadnout, kdo jak se bude chovat. Já to například ilustruju na Vaškovi, jak se jmenoval ten, co potom spolupracoval, Vašek Kindl.
16: Vašek Kindl jste znal?
15: Znal jsem ho, ten byl taky součástí, už byl jeden z těch nejstarších, byl prošel cizineckou legií a byl v té důstojnické jednotce, kde nás bylo těch 80. Čili tam se choval naprosto normálně, jako byl to prýma kluk, jo. A když došlo do tuhýho, tak to nezastřelil se, nespolk, nebo neprokoustu, jako to udělal Franta Závorka, nezastřelil se, jako to udělal Josef Šandera.
6: Tomáš Sedláček nakonec nebyl zařazen mezi parašutisty. Vyslali ho s jednotkou důstojníků na východní frontu. Přesně to si přál Rudolf Krzák. Sedláček se tedy zúčastnil Dukly a bojoval v horách během slovenského národního povstání. Vycvičený parašutista Rudolf Krzák byl nakonec zařazen do výsadkové skupiny Silika 1, která ovšem nebyla určena do protektorátu, ale do Itálie. Historik Prokop Tomek sepsal v roce 2008 studii o Rudolfu Krzákovi. Vyšla v časopise Paměť a dějiny. A v ní kromě jiného stručně popsal Krzákovo italské nasazení. Cituji. V polovině srpna roku 1944 odjel Rudolf Krzák do Itálie, kde se připravovala na základně v Bari k vysazení na nepřátelské území. 9. září 1944 byl vysazen jako parašutista v tříčlenné skupině Silica 1 v přímořských Alpách v severní Itálii, konkrétně v oblasti Metolo Castellino. Původním úkolem výsadku bylo získávat vojáky českého vládního vojska, nasazeného nacisty v Itálii k pomocným úkolům. Krzák měl zorganizovat jejich přeběhnutí na stranu spojenců. Vladaři měli po přeběhnutí působit na místě v rámci italského partizánského hnutí. V září bylo ale rozhodnuto ministrem národní obrany generálem Sergejem Ingrem o jejich přechodu přes frontu a odeslání k československému zahraničnímu vojsku. Celý záměr, připravovaný už od června 1944, se nakonec nepodařilo realizovat, protože vládní vojsko bylo mezitím přesunuto jižněji do oblasti Milána. Přesto asi 850 vojáků a důstojníků vládního vojska přešlo na stranu spojenců, ale bez přičinění výsadku Silika.
7: Prostě nakonec se ukázalo, že v těch vládních vojácích byly řada těch důstojníků rakouských a takových, kteří prostě nechtěli a nechtěli přejít a tak dál, čili celkem z toho přešlo 1000 lidí.
6: Rudolf Krzák jako zpravodajec, výsadkář, užíval v Itálii krycí jméno, na které měl i falešné doklady. Mimochodem opravdu pěkné, nechal si říkat Havel. Potom, co nemohl organizovat hromadné dezerce v řadách vládního vojska, plnil náhradní bojové úkoly mezi italskými partizánskými oddíly. Podle historika Tomka se podílel na diverzních akcích, šifrování, organizování a s pomocí radiomajáku Eureka i přijímání zásob leteckou cestou. Krzáka za to z Londýna ministerstvo opět povýšilo. Dostal kapitána. 11. listopadu 1944 uprostřed nepřátelského obklíčení za dramatických okolností byl evakuován z italského povstaleckého letiště v Corte Emilia.
7: Začal sníh a takhle a oni chtěli prostě nás vytlačit do těch hor, jo, z té partizánské jednotky, který jsme zásobovali a který jsme podporovali a tak dál. No, tohleto já jsem prostě dostali jsme se zrovna do takového obklíčení, jsme neměli spojení a elektrika byla přerušená a my jsme měli prostě to na elektriku. Tak oni nevěděli, v jaké jsme situaci a poslední den, kdy už se to tohle to blížilo, ten Maggiore Mauri dělal ty ústupové boje, tak v tom okamžiku prostě najednou byl v noci, jsem tam při mě byl na tom majáku a přivolával jsem ten radiomajákem to letadlo, které tam mělo přistát a najednou v 9 hodin ráno, druhý den, když už se tohle to bylo, tak byly nahoře americké stíhačky dvě a ty prostě chránili ten přísun toho čápa, to znamená toho pozorovací letnou odvodu umístnej, který přistál na tom letišťásku, který já jsem tam budoval v tom partizánském kraji. A ten prostě vylez a tak dál a říká, já jdu pro kolonela Koupa a pro kapitán Havel. To byl mokrytí moje jméno, byl John Havel.
6: Na malém letišti se ten den 11. listopadu 1944, mimochodem dnes 11.11. nazýváme Dnem válečných veteránů. Prostě ten den se v Itálii odehrál malý zázrak. Stovky italských a německých vojáků obklíčili partizánské letiště v horách. Ostřelovali ho a přesto se podařilo malému průzkumnému 2- až 3-místnému letounu FI-156, přezdívanému Čáp, přistát. Naložil zraněné a všechny důstojníky a odletěl. Byla to bez pochyby poslední šance, jak se z obklíčení dostat.
7: Půl těla jsem měl venku a půl těla jsem měl ve mně, ale drželi mě za nohy, abych nevypadl. Ten zázrak se stál, oni přivezli ještě asi 4 lidi další a přišli po třetí a už tam nebylo nic, už to bylo všechno, už to bylo, ten kruh se uzavřel.
5: Posloucháte příběhy 20. století.
6: V prosinci 1944 se Rudolf Krzák vrátil do Británie. Udělali z něho na 3 měsíce instruktora československých výsadkářů a pak si znovu zažádal, že chce na východní frontu. Takzvaná svobodová armáda mezitím prošla těžkými bitvami, ztratila 1000 vojáků během karpatsko-dukalské operace a probila se skrz ukrajinské a polské území až na severní Moravu. Krzák byl tedy přemístěn na východ, kde hlavní slovo měli Sověti. Jako důstojník z Británie měl vést rotu přímo na bojové linii. Jeho kamarádi z Českobudějovického gymnázia, například jistý Bohumír Štěpán Lenz, se na východní frontě stali veliteli. Lenz si změnil jméno, Bohumír Lomský, a vypracoval se až na náčelníka štábu celého 1. československého armádního sboru. Byl ověnčen řadou sovětských, často politických vyznamenání, jako třeba řádem vlastenecké války 1. stupně. Patřil mezi nejbližší spolupracovníky velitele Ludvíka Svobody a obávaných velitelů obraného zpravodajství Rajcina a Vaše. Pro skvěle vycvičeného důstojníka z Anglie Rudolfa Krzáka byl ovšem Lenz čili Lomský, stále tím klukem ze třídy, ze kterého si dělali legraci pro jeho zakulacenou tvář připomínající otylou babičku.
7: No, my jsme mu říkali Budovicích bába Lenčuk, mu ještě dal šátek na to, na ten svůj bodulej, ten, a vypadal jako bába. A tak jsme mu říkali, vždycky jsme ho znali jako bábo Lenčuk. Tak bábo Lenčuk ho ze telefona říkali, prosím tě, je tady Křák, protože jsme říkali, polský Křák.
6: V těch přezdívkách by se jeden ztratil. Nicméně proběhlo to asi takto. Spolužáci z Budějovického gymnázia, kteří sloužili v zahraničních jednotkách, když se dozvěděli, že jejich kamarád Rudolf Krzák, zvaný Kšák, jde v anglické vycházkové uniformě a v polobotkách k bojové jednotce, volali veliteli Lomskému, aby zasáhl a dohlédl, aby hned první den nestratili schopného důstojníka a kamaráda. Bývalo totiž až podezřele zvykem, že čeští důstojníci z Anglie šli na východní frontě rovnou do nejtvrdšího boje, kde obvykle hned v prvních dnech padli.
17: Pokud si vzpomínám například nadporučík Brhlík, který byl nejdřív v útobroku někde válčil, pak byl v Anglii, tak ten tam padnul hned nějak v prvních dnech. Nebo jsem to ty poslední dny táhnul s Tondou Hrenčínem, a ten padnul asi druhý nebo třetí den nasazení. Taky se dostal k druhé brigádě a asi druhý nebo třetí den hned tam padnul. Ještě tam padnul z toho transportu Franta Brňák, to byl, si nespomněl.
6: Říkal pro paměti národa Tomáš Sedláček. Krzák měl přímluvce na nejvyšších místech, protože skutečně plukovník Lomský alias Bába Lenců zasáhl.
7: On mě předal a udělal ze mě zástupce velitele praporu. A říká, koukni se, jako zástupce velitele praporu budeš čekat, co si velitel zemře a mezi tím se to naučíš. A jakmile se to naučíš a proděláš první útok, tak teprve potom máš naději, že přežiješ.
6: Prapor se obvykle počítal na zhruba 1000 vojáků. Jenomže, když k němu tady na východní frontě přišel kapitán Rudolf Krzák, celý prapor tvořila jen hrstka frontových vojáků. Podle Krzáka jich bylo snad jen 70.
7: A velitel roty měl 20 lidí, to nebyly ani četáč. My jsme tam přišli a samozřejmě těch 70 bojových styků, těch drobečků, co tam byly, promrzlí a pro tohle co a bylo to demoralizovaný, naleželi v tom, neměli žádný zákopy. On tam stál za stromem, no zkrátka bylo to hrozný. No a teď on šel, ten můj velitel, sám kapitán Peruzka, ten mě vzal a prošli jsme takhle, já jsem říkal, kde nepřítel, on říkal, sám na tom okraji a já říkám, ty blázne, ty tady jdeš takhle jako a já jdu za tebou jako blbec. Kdyby jsi udělal, tak je po veliteli praporu a po povolení na tohle a je tady. No a říkal, jo, půjdem pojď, neboj se, spolehni se na mě. A tak jsme šli a oni opravdu po nás nikdo nestřílel. A ti Němci byli prostě na tom, za tou pasekou.
6: Jak vypadal útok našich vojáků na úplném konci někde u Ostravy?
7: Šli po štyrech, lezli tím porostem, vyrožili asi 40 metrů a Němci udělali trrrr, a ti děti zase couvali, po štyrech couvali dozadu.
6: Rudolf Krzák měl za sebou řadu bojových akcí v Itálii. Honosil se nejvyššími vyznamenáními, kterých si frontoví vojáci vážili. Například měl medaili za chrabrost a druhý válečný kříž. Není to tedy tak, že by Rudolf Krzák jen z bezpečí hnal zbídačené vojáky dopředu a sám se akcí neúčastnil. Viděl ale na úplném konci války vlastně úplnou marnost.
7: Kde jsem viděl prchat naše jednotky tím bobilím se proplazili někam a vyjel proti, vyjel nějaký tank nebo něco a jak slyšeli tank, tak se honem obrátili a honem prchali na špatce, protože nikdo už nechtěl zemřít. Všichni chtěli přežít, poněvadž říkali, teď každou chvíli musí být příměří, musí být tohle, teď jde o to, tu kulku nedostat.
6: Těsně před koncem války se Rudolf Krzák dozvěděl, že v roce 1942 v době Heidrichiády se gestapo pomstilo i na jeho rodině. Krzák poslal, jak už bylo řečeno, po Václavu Kindlovi pozdrav rodičům. Jeho rodiče parašutistům v protektorátu pomáhali, protože jejich syn Rudolf je v Anglii pochopitelně nahlásil jako spolehlivé vlastence, kteří jistě odbojářům vyjdou vstříc.
18: Šebesta Rudolf, geboren am 14.2.1923, Vyskočil Josef, geboren am 30.8.1923.
6: Krzákovi byli za pomoc parašutistům v Klatovech zastřeleni. Gestapo popravilo jejich dvě dcery, Jiřinu a Zdenku. V koncentračním táboře Mauthausen v lednu 1943 byl zastřelen i syn Severin. Válku přežil jen Rudolf a jeho bratr Bohumil, který sloužil jako četník.
5: Posloucháte příběhy 20. století.
6: Rudolf Krzák přijel do Prahy, oženil se s Helenou Simovou, češkou židovského původu. Pocházela z právnické rodiny a jako Rudolf utekla na začátku války do Anglie. V Londýně dělala na ministerstvu obrany písařku.
7: To mi nechtělo a ona říkala, jak se nevím, tak já odejdu. Tak jsem musela, chtějí, nechtějí volit, tak jsem se oženil.
6: Rudolf po válce zůstal v armádě. Na ministerstvu měl na starosti parašutisty, prověřování jejich působení v protektorátu. Jeho práce ale byla nečekaně v říjnu 1945 ukončena, což sami parašutisté, kteří válku přežili, považovali za křivdu. Rudolf pak šel na dva roky studovat na vysokou školu vojenskou a po ní se svým oblíbeným velitelem z Anglie, plukovníkem Karlem Palečkem, pustili do budování výsadkového vojska.
7: A takže ve dvou jsme prostě stavili výsadkový vojsko a nebyli schopni prostě opatří padáky a rozjet ten padákový výtěk, tak jak si ho přál generál Svoboda a jak si ho přál taky bába Lenčů.
6: Rudolf Krzák viděl silnou komunistickou averzi vůči západním vojákům. Jenže on sám měl přátelé na správných místech. Osobně se znal s Lomským, Svobodou. Proto i po únoru 1948, kdy se této země komunisté zmocnili, se na ministerstvu obrany udržel. Dokonce v květnu 1948 podal přihlášku do KSČ, píše historik Tomek ve své studii. Nicméně přijat nebyl a dne 15. listopadu 1949 byli jak Paleček, tak Rudolf Krzák zatčeni agenty Rajcinova takzvaného obraného zpravodajství OBZ.
7: Já jsem byl celý udivený, ale zase ne tak moc, protože říkal, dobře, já v armádě ruského typu sloužit nebudu, poněvadž abych se třást před důstojníkem osvětové služby a on mě kontroloval a dával mi tuhle a takhle, tak to ne.

0: takzvaném domečku na Loretě byli oba důstojníci pravděpodobně velmi surově vyslýcháni pro údajné spolčení k podvracení republiky. Rudolf Krzák nemohl uvěřit, o co vyšetřovateli jde. Neuměl si představit, že by vypovídal proti Palečkovi, se kterým navázal blízký vztah. Přirovnával ho ke vztahu syna a otce.
1: Prostě abych usvědčoval svého velitele, který byl mým tátou a já jsem byl jeho synem, aby ho usvědčoval na provaz. Já jsem to neudělal a samozřejmě poslali nás z domečku k civilnímu soudu.
0: Jak tedy ve vyšetřovnách OBZ Rudolf Krzák obstál? Máme k dispozici řadu dokumentů, publikoval je už zmíněný historik Tomek. Cituji z jednoho výslechu z noci ze dne 22. na 23. listopadu 1949. To už tedy měl za sebou hodně surové výslechy. Musel tedy vědět, že ho čekají další. Přesto vzdoroval. Mimochodem, když se v písemných protokolech soudruzy instruují, aby výslech probíhal tvrdšími metodami, nazývají mlácení takzvaným energickým zásahem. Cituji. Rudolf Krzák je zatvrzelý, na nic se nepamatuje, stále se snaží opatrnicky a stereotypně odpovídat výrazy. Myslím, nevím, nepamatuji se, nevylučuji a tak podobně. I když navenek občas projeví nervozitu, je uvnitř rozvážný a číhavý. O Palečkově názoru o únoru 1948 Krzák prohlašuje, že byl protokol vyslýchajícím vykonstruován a nechce se s ním ztotožňovat. Při energickém zásahu připouští, že by to mohlo odpovídat skutečnosti. Tuto pasáž se bude pravděpodobně snažit u soudu překrucovat.
1: Přišel jsem k soudu a říkali, bolest, odsouzený.
0: V roční vazbě v prosinci 1950 dostali Rudolf Krzák a Karel Paleček oba 9 let vězení. Krzáka odvezli na Bory.
2: Před soudem stanula banda vyvrhelů, trockisticko-titovských, sionistických zrádců, nepřátel československého lidu a lidově demokratického zřízení, v čele s Rudolfem Slánským.
0: Potom, co soudruzi začali pronásledovat své vlastní vykonavatele zločinů, tedy v době procesu se Slánským a Rajcinem, podali si oba důstojníci Krzák a Paleček proti rozsudku odvolání. Způsobili tím nejspíš pozdvižení a velké obavy. Co teď? Komunistické vojenské zpravodajství vydalo pokyn, že v žádném případě nesmí být shledáni nevinnými, ale že by se snad dal rozsudek v tichosti revokovat. A tak se i stalo. Odvolací soud je zprostil trestu za údajné úklady proti republice, ale protože u Krzáka našli nějaké zbraně z druhé světové války, které si schovával na památku, ponechali rozsudek za nedovolené ozbrojování. Ale to bylo jen na 18 měsíců, takže trest si už odkroutili. Oba byli v roce 1951 propuštěni. Paleček po pár letech zemřel. Rudolf Krzák šel pracovat jako zámečník. Později nastoupil do nějaké továrny na výrobu laků, kde se málem otrávil. Pak šel jako dělník k pozemním vrtům. Jiné lepší a lépe placené a méně náročné povolání pro tohoto důstojníka z druhé světové války komunistický režim prostě neměl. Na závěr se vrátím k tomu, co bylo řečeno v úvodu. Rudolf Krzák, 70-letý důchodce žijící v Poděbradech, vychoval dvě děti, měl zahrádku a svůj klid. Byl v roce 1985 estébáky 16 měsíců sledován. Odposlouchávali mu telefon, pročítali poštu, kamkoliv se vydal, sledovala ho kohorta agentů, sepisovali o něm stovky hlášení, protože se domnívali, že se jedná o strašně významného a nebezpečného pozičního agenta americké tajné služby. Jak to tedy bylo? Byl či nebyl americkým agentem? Zeptal jsem se historika Prokopa Tomka.
3: No, určitě nebyl americké pravodajské služby.
0: Proč ten bolševik prostě šel po krku těmhle lidem?
3: Tak do určitý míry třeba v rámci toho svazu protifašistických bojovníků anebo při různých těch akcích, tak on vlastně jako vylučován z toho nebyl. Bylo tam respektováno i konec konců i to, že on přišel o celou rodinu, to znamená, on byl zase neopomenutelná osoba. Ale pak je tam ta druhá rovina prostě té státní bezpečnosti. A pro státní bezpečnost ten, kdo v zahraničí prodělal nějaký zpravodajský parašutistický výcvik, tak byl považován za rizikovou osobu bez ohledu na to, že už mu bylo třeba přes 70. To byla ta prostě taková ta špionománie.
0: Historik Vojenského historického ústavu Prokop Tomek se domnívá, že v případě pana generálmajora Krzáka bylo toto sledování v polovině 80. let i na poměry STB něčím nenormálním.
3: Je to přece jenom neobvyklé, protože u celé řady těch lidí, kteří byli sledováni, tak v době, kdy už vlastně odešli na odpočinek, to znamená nebyli v aktivním životě, tady to vzniklo vlastně úplně jinak. Tady to vzniklo na základě informace z KGB, že tam je nějaký poziční agent, a oni takovým jakoby pseudovědeckým způsobem prostě dělali takovou vylučovací metodou, určovali, kdo by to tak mohl být. Jo, prostě měli tu velkou množinu lidí, kteří vyjíždějí ven, kteří mají příbuzné v zahraničí a tak dále. Byly tam různá kritéria. No a nakonec v tom sítu se ocitli ty nejpodezřelejší a jeden z nich byl právě Rudolf Krzák. To znamená, že tady šlo jakoby o nějakou vědu dokonce, jo, takovou pokřivenou.
0: Generál major Rudolf Krzák zemřel v 90 letech v roce 2004. Jeho nahrané vzpomínky uchovává paměť národa. Děkuji všem, kteří nás podporují. Každá koruna je pro naši redakci Paměti národa nesmírně vzácná. Prosím, podpořte nás i vy. Je to jednoduché. Vše najdete na našem webu pamětnároda.cz nebo postbellum.cz. Děkuji a naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
4: Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.

0: Radiožurnál, 10 hodin večer. Zprávy a Adéla Burešová.
1: Mezinárodní závody na Masarykově okruhu přerušila smrtelná nehoda dvou jezdců. Karlovarský filmový festival plánuje další natáčení své znělky se zahraničními hvězdami. Nosková zdolala Muchovou a slaví na tenisovém Wimbledonu první grandslamový titul. A počasí zítra bude jasno až polojasno, na severovýchodě občas déšť, k večeru budou srážky ustávat. Teploty až 29 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Dva závodníci zemřeli dnes odpoledne po nehodě na Masarykově okruhu v Brně v závodu silničních motocyklů. Závod Alpine Adria Championship měl pokračovat i v neděli. Pořadatelé ho ale zrušili. Oba jezdci zemřeli i přes okamžitou pomoc, říká mluvčí jihomoravské policie Andra Cejnková.
3: Podle prvotních informací měl 33-letý cizinec zřejmě technickou závadu na motocyklu a nebyl schopen rozjet svůj stroj. Zezadu do něj narazil 44-letý jezdec, také cizinec.
1: Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa podle New York Times předvolala několik novinářů tohoto deníku kvůli článku o novém prezidentském letadle darovaném Katarem. Vypovídat mají ve středu před federální velkou porotou. List tento týden s odkazem na anonymní zdroje napsal, že stroji chybí některé pokročilé bezpečnostní systémy. Bílý dům ale problémy odmítl. K předvolání novinářů se americké úřady zatím nevyjádřily. V Japonsku zemřela nejstarší chovaná koala v zemi, bylo jí 18 let. Ve volné přírodě se tato zvířata přitom dožívají jen asi 10 až 15 roků. Samice Nozomi byla v Japonsku velmi populární a jezdili se na ní dívat turisté z celé země. Park na ostrově Awaji proto zřídil pietní místo pro kladení květin. Nozomi se narodila v březnu 2008 v západní Austrálii. Do Japonska se dostala o 3 roky později u příležitosti 30. výročí uzavření dohody o přátelství mezi tímto australským státem a prefekturou Hyogo. V další znělce Karlovarského filmového festivalu by mohla účinkovat Juliette Binocheová nebo Jesse Eisenberg. Radiožurnálu to řekl ředitel festivalu Krištof Mucha.
4: My jsme se o tom povídali s Jesse Eisenbergem, který říkal, že miluje ty znělky a nechal si poslat všechny teďko, on aby je viděl. Určitě on je dobrý kandidát, protože je flexibilní. Vím, že mi říkal Ivan Zacharia, že by se mu líbila Juliette Binoche, tak doufám, že i ona s tím bude souhlasit. A uvidíme, dneska už je náročnější najít čas Ivanův než těch hvězd někdy.
1: Sport. Tenistka Linda Nosková se stala v 21 letech poprvé v kariéře wimbledonskou šampionkou. Ve finále na londýnské trávě vyhrála nad krajankou Karolínou Muchovou 2-1 na sety, poté co v tom druhém neproměnila 5 mečbolů. Na fotbalovém mistrovství se ve čtvrtfinále utká Anglie a Norsko a pak taky Argentina se Švýcarskem. Angličané jsou favority, ale dobře vědí o největší zbrani soupeře, útočníkovi Erlingu Haalandovi. Právě o něm mluvil záložník Morgan Rogers.
5: Když Erling skóruje, nikoho to vlastně nepřekvapí. Je to hráč, který dokáže dát 2 góly za zápas a sám vám ho rozhodnout. Během kariéry to předvedl už mnohokrát a klidně to může zopakovat znovu. I proto je Norsko velmi těžkým soupeřem.
1: Zápas Anglie-Norsko začne ve 23 hodin českého času v přímém přenosu Radiožurnálu Sport, který uslyšíte taky z druhého čtvrtfinále mezi Argentinou a Švýcarskem od 3 ráno.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Omezení na východní části Pražského okruhu a na jižní spojce. Na Pražském okruhu z Černého na Barandovský most za nájezdem z D11 čekejte omezení. Na 62. kilometru pracují silničáři v levém pruhu, projíždí se bez držení. A omezení je i na Pražském okruhu v opačném směru z Barandovského na Černý most za sjezdem do Běchovic. Silničáři tam začínají pracovat v pravém pruhu, ani tam se nezdržíte. V Praze na jižní spojce od Lanového k Barandovského mostu za sjezdem do ulice v Korytech stojí

0: vozidlo. Zastavilo tam auto pro poruchu v pravém pruhu. A D10 z Prahy do Mladé Boleslavy, neprůjezdná u Staré Boleslavy. Dálnice uzavřená obousměrně mezi 10. a 14. kilometrem, na 13,5. kilometru stavbaři bourají lávku pro pěší. Odklon z Prahy na exitu 10 Brandýs nad Labem, směrem z Mladé Boleslavy na exitu 14 Stará Boleslav. Tam stále registrujeme kolonu začínající na sjezdu z dálnice, přes Starou Boleslav se budete sunout 30 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme jasnou až polojasnou oblohu, jen na severovýchodě bude oblačno, občas s deštěm nebo přeháňkami, k večeru pak budou srážky ubývat. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, na východě a severovýchodě kolem 21. Stejně bude taky na horách, jen v Jeseníkách a Beskydech můžeme čekat kolem 18 stupňů. To byly zprávy. A teď pokračuje víkendový večerní radiožurnál s Michalou van Erne.
3: A s otázkou, mají malí účastníci letních táborů tekoucí vodu a připravují pro ně kuchaři jídlo ve vhodných podmínkách? To a mnohé další v těchto dnech kontrolují inspektoři z hygienických stanic. My jsme se na jedné z nich byli podívat a reportáž tak uslyšíte za chvíli.
1: Víkendový radiožurnál
4: a Michaela van Erne.

0: Sting a Craig David v hudebním souzvuku. Doba dětských letních táborů je tu a na každoroční kontroly vyrážejí i hygienici. Třeba jenom na Jižní Moravě je letos nahlášených 138 tábořišť. Část organizátorů navíc pořádá několik turnusů. Přijede na ně celkem zhruba 12 000 dětí. Kontroloři zatím prošli sklady potravin, kuchyně, zázemí nebo třeba ošetřovny u 15% nahlášených akcí. Odhalili jenom drobné prohřešky.
1: Tak máte správně odděleno maso od zeleniny. Maso je ve spodní části, zelenina nahoře. Správně.
2: Hygienička Lucie Lajchmanová právě prochází jednu po druhé police v lednicích ve skladovacím zázemí kuchyně tábořiště nedaleko brněnských Kníniček.
1: Tady máte správně štítek zachovaný. Tomu spotřeby jsou v pořádku. Párky míváte na večeři?
3: Párky na snídaní nebo k čočce.
1: A tady máte nachystáno maso.
3: Ano, tam je od rána nachystané maso už na oběd. Předpřipravené.
2: Odpovídá pořadatel Martin Gabriel. Venkovní částí přecházíme k hygienickému zázemí. To tentokrát inspektorky obzvlášť zajímá kvůli šíření žloutenky typu A.
1: Kontrolujeme správné a pravidelné mytí rukou, zda děti mají dispozici tekuté mýdlo, utěrky, zda mají dispozici teplou tekoucí vodu. Předáváme informační letáky. Nejdůležitější je před jídlem si umýt ruce mýdlem a teplou vodou. Po toaletě samozřejmě také musí být umytý ruce.
2: Tady při kontrole objevili inspektorky jen drobné nedostatky, popisuje hlavní pořadatel Martin Gabriel.
3: Máme tam nějaké poznatky, které musíme změnit drobně. Jak máme mít potraviny uložené, případně kde jaký máme mít plochy na zpracování masa a zeleniny. Máme zdravotnici, která nám jezdí každý rok na školení, který pořádá hygienická stanice, takže máme relativně dobrý přehled o tom, co musíme splňovat a co může zůstat stejné.
2: Některé prohřešky jsou na táborech podle Lucie Lajchmanové podobné.
1: Typicky jde o to, že jsou nezakryté hotové pokrmy, ke kterým se pak mohou snadno dostat hlodavci. Dále se setkáváme i s tím, že pečivo je skladováno v pytlích, které jsou na odpadky, což je nevhodný materiál pro styk s potravinami. Setkáváme se i s tím, že je špatně uspořádaná lednice, syrové maso není odděleně od ostatních potravin.
2: Hygienici můžou za pochybení udělit pokutu. V závažných případech se může vyšplhat až ke 100 000 korun. Hana Novotná, Radio

Ed Sheeran, posloucháte víkendový radiožurnál. Sportovnímu přehledu dominuje informace o české wimbledonské vítězce. Stala se jí Linda Nosková, která přehrála Karolínu Muchovou. Jakým poměrem to už upřesníme, jakmile dozní Tom Petty.

0: vámi Radiožurnál. Vítězkou letošního Wimbledonu je tenistka Linda Nosková, která na londýnské trávě zvládla premiérové ryze české grandslamové finále v ženské dvouhře. Víc už řekne na úvod sportovního přehledu Štěpán Bém. Dobrý večer.
1: Hezký večer. Sport. 21-letá Linda Nosková slaví svůj první grandslamový titul kariéry. V českém finále ve Wimbledonu po skoro 2,5 hodinách zvítězila nad Karolínou Muchovou 6-2, 5-7 a 6-3. Stala se tak celkově pátou českou vítězkou ženské dvouhry v All England Clubu a třetí za poslední 4 roky. Nosková mohla zápas ukončit už ve druhé sadě, ale soupeřka postupně odvrátila 5 matchballů.
2: Je skvělá hráčka právě v tomhle. V některých momentech jsem určitě do toho mohla jít víc, to byla moje chyba 100%. Tyhle ty momenty jsou určitě něco, z čeho se můžu poučit, ale jsem strašně ráda, že jsem ukázala v tom třetím setu hlavně úplně od začátku vlastně začít.
1: Na fotbalovém mistrovství světa se utká ve čtvrtfinále Anglie a Norsko, které se mezi nejlepší osmičku turnaje probojovalo vůbec poprvé v historii. Severané mají před sebou možná největší zápas v dějinách své reprezentace. Útočník Erling Haaland zůstává opatrný a připouští, že šance na postup jsou podle něj i přes dosavadní výkony stále malé.
3: To procento je opravdu pořád velmi nízké. Myslím si, že tu máme několik jasných favoritů a Anglie je rozhodně jedním z nich. Právě proto byste vy jako novináři na ně měli vyvinout co největší tlak.
1: Čtvrtfinálový duel Anglie s Norskem začne ve 23 hodin našeho času. Přímý přenos uslyšíte na Radiožurnálu Sport, který od 3 hodin v noci nabídne taky čtvrtfinále mezi Argentinou a Švýcarskem. Na Radiožurnálu nabídneme aktuální vstupy. Kajakář Josef Dostál zapsal v Montrealu nejlepší letošní výsledek na olympijském kilometru ve světovém poháru. Zlatý medailista z her v Paříži skončil třetí. Na vítězného Portugalce Pimentu ztratil Dostál zhruba sekundu. Od druhého Australana Greena ho dělilo 0,5 sekundy. Cyklista Pavel Bittner dojel pátý ve spurtu 8. etapy Tour de France a zaznamenal tak svůj druhý nejlepší výsledek na této Grand Tour v kariéře. Druhý triumf ve 2 dnech slaví Belgičan Merlier. V čele průběžného pořadí zůstává obhájce prvenství Slovinec Tadej Pogačar, který dojel ve skupině favoritů ve stejném čase jako vítěz. K závěrečnému spurtu do cíle Bittner říkal.
4: Byl jsem v docela OK pozici a bylo to prostě dlouhá rovinka do cíle. Poslední táčka to byla nějakých 500 metrů. Já jsem prostě sprintoval, jak to šlo. Byl tam přede mnou Merlier, který letěl prostě neskutečně za tím i s Girmayem, takže jsem tam měl i nějaký magnet, na který vlastně tlačit a na pás to stačilo na 5. místo. Takže super.
1: Druhý den za sebou strávil v dlouhém úniku debutant na Tour Jakub Otruba, který si připsal 1 vítězství na sprinterské prémii a po roztržení tria uprchlíků ho peloton dostihl 23 kilometrů před cílem. Třetí český cyklista Matias Vacek udržel 10. příčku v celkové klasifikaci.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I o víkendu.

0: Letní autoškola radiožurnálu.
1: V čem za volantem nejvíce tápeme?
0: Na co bychom si měli dávat větší pozor?
1: Radiožurnál připravil z nejčastějších dotazů řidičů letní seriál, a to ve spolupráci s dopravní policií.
0: Jedna minuta denně,
1: jedna otázka,
0: jasná odpověď.
1: Zapojte se i vy a pomozte nám společně dělat české silnice bezpečnější.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Radioservis představuje knihu Miloše Šenkýře Temné letopisy moravské. Vydejte se s námi do Brna a jeho okolí na místa děsivých událostí. Jednotlivé příběhy vás zavedou do dějišť, srážek vlaků, pádů letadel, výbuchů a vražd napříč staletími. Vraťte se s námi v čase k příběhům, na které bychom neměli zapomenout. Temné letopisy moravské. Knihu dostanete v e-shopu radiotheka.cz nebo v obchodě Českého rozhlasu na Vinohradské 12.
1: Hodiny 30 minut. Čas zpráv a Adély Burešové. Ministerstvo školství plánuje prodloužit povinnou docházku předškoláků do mateřských škol z jednoho roku na dva. Děti by tak podle ministra školství Roberta Plagy za hnutí ANO mohly být lépe připravené na přechod na školní docházku i na její úspěšné zvládnutí. Navíc odborníci, jako jsou psychologové nebo speciální pedagogové, by se tak k potřebným dětem mohli dostat dříve. Moldavská prezidentka Maja Sanduová jmenovala do funkce nového premiéra Vasila Tofana. Investor a manažer už podle moldavských médií získal podporu vládnoucí prozápadní strany Akce a Solidarity. Prezidentka Sanduová řeší vládní krizi po náhlé demisi předchozího premiéra Alexandra Munteanua. Ten byl v čele moldavské vlády od listopadu do začátku července. Na dálnici D10 je obousměrně přerušený provoz mezi 10. a 14. kilometrem. Objízdná trasa vede pro osobní automobily přes Starou Boleslav a Brandýs nad Labem. Nákladní doprava jezdí přes Lysou nad Labem. Dálnice se zavřela dnes v 7 večer, aby se nad ní mohla zbourat železobetonová lávka pro pěší a cyklisty. Auto by se na dálnici měla vrátit zítra kolem 9. hodiny dopoledne. Končí Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech. Vítězným snímkem je film Padlé ovoce o touhách žen v Myanmaru, které čelí pracovnímu vyčerpání a ekonomické nejistotě. Křišťálový glóbus za přínos v světové kinematografii dostala na slavnostním zakončení francouzská herečka a režisérka Juliette Binechová.
2: Sport.
1: Tenistka Linda Nosková je pátou českou vítězkou Wimbledonu. V prvním ryze českém grandslamovém finále zdolala v Londýně 2-1 na sety Karolínu Muchovou. Už za půl hodiny začne předposlední čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa. Norové v něm vyzvou Angličany. Na závěr této vyřazovací fáze pak od 3 ráno nastoupí úřadující šampioni z Argentiny proti Švýcarům. Oba zápasy nabídne v přímém přenosu Radiožurnál Sport. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D35 se u Velkého Újezda a překážka na D1 u Humpolce. Na dálnici D35 z Olomouce do Lipníku nad Bečvou za sjezdem na Velký Osek došlo k nehodě. Na 290. kilometru se střetlo auto se zvěří, na místě policie blokovaný je připojovací pruh. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Humpolec čekejte omezení. Na 90. kilometru odstavené nákladní vozidlo pro defekt pneumatiky. Řidič mění kolo do krajnice, přesto kamiony vybočují do levého pruhu, projíždí se bez zdržení. Jak jste slyšeli ve zprávách, D10 z Prahy do Mladé Boleslavy obousměrně uzavřená u Staré Boleslavy. Na 13,5 kilometru stavbaři pracují na demolici lávky pro pěší. Dálnice uzavřená mezi exitem 10 Brandýs nad Labem a exitem 14 Stará Boleslav. Na objízdné trase ve směru do Prahy přes Starou Boleslav se kolony zkracují, přesto počítejte se zdržením, které hlásí naše zpravodajka.
4: Není možný tady projet, projíždíme městem přes 40 minut.
3: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme jasnou až polojasnou oblohu, jen na severovýchodě bude převažovat velká oblačnost, občas s deštěm nebo přeháňkami. K večeru pak budou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, na východě a severovýchodě kolem 21. Stejně bude taky na horách, jen v Jeseníkách a Beskydech můžeme čekat kolem 18 stupňů. To byly zprávy. A pokračuje večerní víkendový radiožurnál s Michailou van Erne.
5: Doplním sportovní část zpráv o garanci toho, že utkání Norsko-Anglie na světovém fotbalovém šampionátu pro vás budeme sledovat a přibližovat v reportážních vstupech.
2: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

Olimers Demi Lovatou z hudby víkendového radiožurnálu. Za chvilku se budeme věnovat Karlovarskému filmovému festivalu. Na Jiřího Bartošku se také vzpomínalo. I ocenění vítězi jubilejního ročníku budou předmětem našeho zájmu. Takové totiž bylo zakončení 60. filmového festivalu Karlovy Vary. My vás tam vezmeme v další reportáži. Teď ještě Bryan Adams.

0: Potlesk ve stoje, dojetí i slavnostní atmosféra. Jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary skončil. Pořadatelé na závěr ocenili vítězné snímky i výrazné osobnosti světové a domácí kinematografie.
1: Bouřlivým potleskem ve stoje přivítal Juliette Binocheovou plný velký sál hotelu Thermal. Na pódiu s červeným kobercem převzala křišťálový globus za mimořádný přínos světové kinematografii. A pak poděkovala s dojetím všem režisérům, se kterými kdy spolupracovala.
2: We need artists to tell the stories.
3: Potřebujeme umělce, aby nám vyprávěli příběhy, aby řekli nahlas pravdu a uvědomujeme si i zodpovědnost toho, že bychom měli být i aktivní ve veřejném životě. Vášeň je srdcem toho všeho, co děláme. Život ubíhá velmi rychle, proto tak ze sebe dávejme do světa tolik, kolik je jenom možné. Musíme totiž držet při sobě. Děkuju Karlovým Varům.
2: Thank you so much to Karlovy Vary.
1: S podobným potleskem a dojetím převzal cenu prezidenta festivalu také americký herec Jeffrey Wright. Ten zazpomínal na setkání s Jiřím Bartoškou i režisérem Milošem Formanem.
4: Dobrý večer.
5: Byl jsem tu přesně před 29 lety. Festival je mi velmi blízký i díky přátelství s Jiřím Bartoškou. Tato cena je za práci, kterou jsem kdy udělal, ale já teď chci mluvit o filmu, který jsem nikdy nenatočil. Při první návštěvě jsem tu totiž potkal režiséra Miloše Formana a společně jsme probírali jeden scénář. Příběh o umělci, který zemřel velmi mladý, příběh o Alexandru Puškinovi. A pak jsme o tom ještě mluvili v New Yorku. To je pro mě důkaz, že příběhy dokáží spojovat. Film už s Milošem nenatočíme, ale stále je na to ještě čas a možná se sem s tímto příběhem opět vrátím.
1: Po krátkém videomedailonku, který připomněl hlavní ženské role ve filmech jako Postřižiny nebo Markéta Lazarová, pak přišla v zářivých červených šatech pro cenu prezidenta Magda Vašáriová.
2: Ďakujem vám z celého srdca. Ďakujem vám všetkým za vašu priazeň.
1: Hlavní cenu 60. ročníku Karlovarského festivalu získal film Padlé ovoce režiséra Avga Pjouna. Snímek vypráví o dvou mladých ženách, které pracují v těžkých podmínkách textilní továrny v Myanmaru. V hlasování diváků pak zabodoval časosběrný dokument o zpěvačce Báře Basikové, kterou desítky let sledovala režisérka Helena Třeštíková. Film zamíří v září také do českých kin. Z Karlových Varů Martin Hrnčíř, Radiožurnál.

Robert Palmer v dozvuku. Za chvíli nabídneme další díl našeho letního projektu Prázdninová autoškola radiožurnálu. Tentokrát se podíváme na to, kdy stačí vyplnit záznam o nehodě.

0: Martina Tone, teď další rada pro řidiče z naší série Prázdninová autoškola Radiožurnálu. Kdy stačí vyplnit záznam o nehodě, zjišťoval reportér Václav Drážek u zástupce ředitele dopravní policie Jana Straky. Poslechněte si to.
1: Letní autoškola Radiožurnálu.
2: Situace okolo nehody je vždy nepříjemná a často i stresová. V tu chvíli člověk řeší nejen samotné škody, ale i to, jestli musí volat policii. Vy víte, kdy stačí vyplnit záznam o dopravní nehodě bez příjezdu policie? Přesné znění podmínek vysvětlí plukovník Jan Straka.
3: Pokud je ta hmotná škoda menší než 200 tisíc, nikomu se nic nestalo, ty vozidla se střetly a nezůstane po nich žádný velký nepořádek, respektive jsou schopni sami účastníci ty vozidla odstavit na stranu, tak tu policii volat nemusím. Potom přichází na řadu to, že musím vyplnit ten společný formulář. Ten je buď v papírové podobě, anebo lze použít aplikaci Bouračka. To je aplikace České kanceláře pojistitelů, kde je všechno. Všechny údaje, které bych vyplnil papírově, tak vyplním přes mobil elektronicky a rovnou odchází na pojišťovnu.
2: Co byste upřednostnil vy?
3: Je lepší si to vyřídit sám. Je to určitě rychlejší. Nemusím čekat na hlídku a nedostanu pokutu. Mám možnost si to vyřídit úplně sám s tím druhým účastníkem a všechno jde jenom přes pojistku.
2: Jaký je poměr využití mezi aplikací a papírovou verzí formuláře?
3: Ta aplikace Bouračka, ona je to v podstatě webová stránka, je zatím využívána zhruba z 20%. Za mě je to určitě lepší způsob, než vyplňovat papírový formulář. Ta aplikace jde proti registrům, okamžitě ověřuje tu osobu, řidičský průkaz a tak dále. Samo si to načítá povinné ručení, to znamená, že ten účastník má i jistotu, že je zaplacené a že tu škodu v podstatě mu někdo uhradí.
1: Letní autoškola Radiožurnálu vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Radiožurnál 23 hodin. Zprávy a Adéla Burešová.
1: V létě kontroluje alkohol u vodáků na českých řekách. Končí filmový festival v Karlových Varech. Filmoví kritici ocenili slovenský film Pramen. Tenistka Linda Nosková získala na Wimbledonu první grandslamový titul v kariéře. A počasí zítra bude jasno až polojasno, na severovýchodě občas déšť, k večeru budou srážky ubývat a teploty až 29 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Policie i letos kontroluje alkohol u vodáků na českých řekách. Při splouvání řek pro ně podle zákona platí tolerance 0,5 promile v krvi. Týká se to lidí na kánojích, kajacích, raftech i paddleboardech, tedy plavidel bez vlastního strojního pohonu. Předseda Asociace vodní turistiky a sportu Petr Ptáček nicméně upozorňuje, že podle něj jsou kontroly nedostatečné.
3: Ani teďka nevíme, že by někdo vůbec na té řece, co se týká třeba policie, kontroloval alespoň to 0,5 promile u toho vůdce plavidla. Na jednu stránku samozřejmě chápeme, že se jedeme k té vodě bavit, ale když pak vidíte ty opilé posádky, které ani nemohou vystoupit na břeh, mají uprostředka děti, tak ono to pak působí poměrně velmi nešťastně.
1: Policisté můžou při kontrolách vůdců plavidel, včetně vodáků, na místě uložit pokutu 5000 korun, ve správním řízení až 100 000. Poláci si připomněli výročí takzvané krvavé neděle roku 1943. Při ní ukrajinští nacionalisté zaútočili asi na 100 polských měst a vesnic na Volyni na dnešní západní Ukrajině. Celkem tam během druhé světové války zavraždili asi 100 000 lidí, hlavně Poláků. Polský premiér Donald Tusk slíbil, že ve Varšavě vznikne zeď paměti obětí volyňského masakru. Ten dodneška zatěžuje vztahy mezi Varšavou a Polskem. Při ruských útocích na Ukrajinu zemřelo nejméně 7 lidí. 5 obětí hlásí město Sumy na východě země, kde ruská armáda použila naváděné letecké pumy. Dalších 30 lidí je zraněných a 2 lidé zemřeli při náletu na přístavy v Oděské oblasti. Rusové v noci zaútočili taky na Charkov a Kyjev. V ukrajinském hlavním městě je zraněných 12 lidí, včetně 2 dětí. Mezinárodní asociace filmových kritiků letos v Karlových Varech ocenila slovenský film Pramen. Zachycuje morální důsledky státem podporovaných sterilizací romských žen v bývalém Československu. Zatímco v Česku mohly ženy požádat stát o odškodnění, na Slovensku takovou možnost neměly. Radiožurnálu to řekl režisér Ivan Ostrochovský.
4: Na Slovensku bohužel situace je taká, že vlastně to odškodnění těch žen nebylo schválené a veď my právě proto jsme robili ten film, že doufáme teda, že aj ten film nám pomůže, že se tu debatu otvoriť.
1: Sport. Tenistka Linda Nosková získala premiérový grandslamový titul v kariéře. V prvním historicky českém finále ve Wimbledonu porazila krajanku Karolínu Muchovou 6-2, 5-7 a 6-3. Nasazená devítka Nosková zvítězila nad turnajovou desítkou Muchovou po téměř 2,5 hodinách hry. Nosková mohla zápas ukončit už ve druhém setu. Její soupeřka se ale postupně ubránila 5 matchballům, pokračuje Muchová.
5: Vlastně jsem ten zápas mohla prohrát 2-6, 2-6, takže jsem byla ráda, že se mi povedlo otočit to v tom druhém setu. A teď zpětně mě akorát mrzí asi ten první game toho třetího, kde jsem to fakt mohla urvat, ale celkově jsem se dneska na tom kurtě cítila taková, plně neřekla bych, že jsem to byla já.
1: A fotbalisté Norska hrají ve čtvrtfinále mistrovství světa proti Anglii. Podrobnosti přidá Jan Suchan.
6: Třetí minuta zápasu Norsko-Anglie 0-0. Přímý přenos bude pokračovat na Radiožurnálu Sport. Jan Suchan, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Na D8 u Řehlovic a na D11 u Osečku překážka. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Řehlovice hlásíte překážku. Na 62. a půltém kilometru zastavilo nákladní vozidlo pro poruchu ve stoupacím pruhu. Kamiony vybočují, projíždí se bez zdržení. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy za exitem 42 Jičín pozor na překážku. Na 41. kilometru nepojízdne auto v odstavném pruhu označené je šipkou silničářů. Na silnici 15 mezi Mostem a Lovosicemi za Skršínem nehoda. Narazilo tam osobní vozidlo do stromu, na místě zasahují hasiči a záchranáři. Komunikace je momentálně neprůjezdná. Objízdná trasa možná přes Bělušice a Kozly. Na dálnici D10 mezi Prahou a Mladou Boleslaví uzavřená

0: U Staré Boleslavy mezi 10. a 14. kilometrem je obousměrně neprůjezdná vlivem bouracích prací lávky pro pěší na 13. a 15. kilometru. Odklon provozu z Prahy na exitu 10 Brandýs nad Labem a z Mladé Boleslavy na exitu 14 Stará Boleslav. Tam nám stále hlásíte kolonu ve Staré Boleslavi, počítejte se zdržením do 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme jasnou až polojasnou oblohu, na severovýchodě bude oblačno, občas s deštěm nebo přeháňkami, k večeru budou ubývat. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, na horách většinou kolem 21. To byly zprávy. A ve víkendovém radiožurnálu je s vámi Michaela van Erne.
3: Krátce po 23. hodině my dostojíme slibu danému v nejedněch zprávách, tedy že bedlivě sledujeme světový fotbalový šampionát, duel Norsko-Anglie, ze kterého vzejde další semifinalista. Hraje se v Miami, jak to zjistíte, když nám dáte chvilku času a tu chvilku vyplní hudbou Rihanna. Hezký večer.
1: Víkendový radiožurnál
4: a Michaela van Erne.

0: mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Fotbalisté Norska a Anglie hrají v Miami o postup do semifinále mistrovství světa. Zápas vidí v pražském studiu reportér Jan Suchan.
2: 9. minuta za chvíli skončí a je to zatím 0-0 mezi Norskem a Anglií. Hodně opatrný úvod tohoto zápasu, který nenabídl vlastně vůbec nic extra fotbalového, spíše přihrávky od jednoho i druhého týmu kolem středové čáry. Norové by teď ovšem mohli jít do breaku zásluhou Sedlota. Sedlot si věří proti Andersonovi i O'Reillymu, ale druhý jmenovaný homíč ho o míč obral, takže Angličani zase můžou dopředu, ale zatím v tom nebyli zrovna odvážní, spíše nechtějí ztratit balon, kolikrát si s ním prostě přihrávají mezi vlastními obránci kolem půlící čáry, nechtějí nabízet Norům žádné protiútoky, ve kterých právě tahle severská země umí být pořádně silná, a pokud jde o Nory, tak ti se zatím do hry v podstatě vůbec nedostali, těch doteků s míčem bude opravdu pomalu. Tak doufejme, že zbytek tohoto duelu bude bohatší na nějaké gólové momenty nebo minimálně na nebezpečné šance. Třeba se teď s jednou hrnou dopředu Angličani. Kane přesouvá balon na pravé křídlo k Maduekemu. Ten si zpracoval možná rukou, ale zatím to prošlo a už neprošlo. Přece jenom francouzský...
1: Ještě doplním, že reportoval Jan Suchan.

0: Linda Nosková je wimbledonskou vítězkou. Ve finálovém zápase porazila svoji krajanku Karolínu Muchovou. Stala se tak druhou hráčkou přerovského klubu, která zvedla nad hlavu legendární trofej nejstaršího tenisového turnaje na světě, wimbledonskou stříbrnou mísu. V roce 1998 se to podařilo Janě Novotné. Na 200 lidí Lindě Noskové fandili u velkoplošné obrazovky v parčíku u majáku nedaleko tenisových kurtů, kde v Přerově hrává.
1: Jura prchal.
2: Přijel jste na kole?
1: Projíždím, chci se podívat jeden, dva sety, uvidíme, jak to bude, ale vývoj je bezvadný.
2: Spokojená je během prvního setu i dvojice mužů na rozkládacích židličkách.
3: Radek Slameník.
4: Jiří Šatánek.
3: No byla lepší, ty její údery, to je neskutečný. Těžko se to vrací.
4: Mám lepší servis a přerovačka mi přejem, aby vyhrála.
2: Linda ale neproměnila 4 mečboly po sobě a po suverénní hře si pustila Karolínu do hlavy. Ta toho dokonale využila, srovnala na 1-1.
3: Jak vyhrajete servis, tak asi je hotovo.
2: Po přestávce se Lindě vrací jistota a rychle si vybudovala náskok. Ten korunuje 5. a 6. mečbolem, jde přímo na téčko. Dvojice mých respondentů sleduje Lindu Noskovou, jak už se wimbledonskou trofejí pozuje fotografům. Dopadlo to přesně tak, jak jste odhadovali?
4: No, odhadli se, že to byly jednodušší a bylo to složité. A je to bezva.
3: Jo, tak po tom druhém setu už jsme nedoufali. Čekali jsme, že se psychicky zhroutí Linda, ale neskutečně se zvedla a ubojovala to až do konce. Nádherný zápas.
2: Stejný názor má i
5: Marek. Bylo to napínavé až úplně do konce.
2: Přerov po Janě Novotné má opět wimbledonskou vítězku vlastně pro klub, pro město, pro prestiž vlastně klubu. Asi neuvěřitelná věc.
5: Jo, tak myslím si, že ten dopad na Přerov to bude mít úžasný.
2: Petr Vrána, primátor Přerova z hnutí ANO.
5: Psali se dějiny přerovského sportu.
2: Už teď přemýšlíte, jak přivítáte vlastně wimbledonskou vítězku?
5: Určitě budu chtít, aby jsme udělali něco samozřejmě pro lidi před tou radnicí na náměstí. Uvidíme, kdy Linda vůbec přijede.
2: Z Přerova Lenka Kratochvílová, Radiožurnál.

0: Bill Medley, Jennifer Warnes, posloucháte Radiožurnál.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
0: Na mistrovství světa ve fotbale se v noci rozhodne o zbývajících semifinalistech. V Miami hraje Anglie proti Norsku a aktuality získáme zásluhou Jana Suchana.
2: Nic nového, i v 21. minutě platí to, co jsem říkal zhruba před 10 minutami, a tedy bezbrankové skóre a hra, kterou nerad, ale musím označit za nudnou, protože Angličani stále kombinují především u svých obránců místy už tedy přece jenom častěji než v těch úvodních 10 minutách, zapojují i křídla napravo Madueckého, nalevo Gordona. Gordon už dokázal alespoň jednou obejít svého strážce Riersona, ale když chtěl centrovat, tak byl zablokovaný dalším z obránců Ayerem a z následného rohového kopu Angličani nic nevytěžili, a to též platí o všech jejich dosavadních akcích. A pokud jde o Nory, tak ti jsou rádi, když se vůbec s míčem dostanou za půlící čáru, protože především je to od nich zatím bránění, a to poměrně hluboko před vlastním pokutovým územím. 22. minuta, Norsko-Anglie 0-0, celý zápas vysíláme v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Angličani teď hrají znovu mezi vlastními obránci. O'Reilly se dívá, jestli by nemohl přihrát křížem do pravého křídla Madueckému, ale přednost dostal vlevo Gordon. Gordon snaží se odcentrovat před Riersona, tak ne, přihrávka, a O'Reilly centruje do 16, ale Madueckého ten balon přeskočil. Tohle mohlo být zakončení Angličanů, ale nebylo, a Norové zase jenom odkopávají na útočnou polovinu. Končí 22. minuta, a to za stavu Norsko-Anglie ve čtvrtfinále mistrovství světa 0-0.
0: Z pražského studia komentuje pro Radiožurnál Sport Jan Suchan, to ještě doplním. My pro vás budeme mít nové informace o vývoji utkání ve zprávách v půl.

0: 23 hodiny 30 minut. To je čas zpráv a Adély Burešové.
1: Hasiči ve Zlíně snížili v podvečer stupeň požárního poplachu z druhého na první. U budovy v bývalém baťovském areálu zasahují třetím dnem. Na místě zůstávají 40 hasičů, kteří trosky budovy ochlazují. V budově číslo 34 začalo hořet ve čtvrtek ráno. Následně se její většina zřítila. Příčiny požáru zjišťují vyšetřovatelé a stanovují taky celkovou výši škod. Na západě Německa po dvou dnech zprovoznili požárem poškozenou železniční trať. Německé úřady incident vyšetřují jako sabotáž. Požár včera zničil kabely a signalizační zařízení na železnici mezi Kolínem nad Rýnem a Düsseldorfem. K odpovědnosti za něj se přihlásila levicová extremistická skupina. Ta se v minulosti přihlásila i k dalším sabotážním akcím, včetně jednoho útoku na železniční trať ve stejné části Německa. Památky a muzea ve Francii kvůli vlně veder zavírají dřív. Patří mezi ně třeba pařížská Eiffelova věž, která je o víkendu výjimečně otevřená jen do 16 hodin, informuje o tom agentura AFP. Nejvyšší stupeň výstrahy před extrémními teplotami platí na čtvrtině francouzského území a týká se 22 milionů lidí. Vlna veder přišla do Francie na začátku prodlouženého víkendu před úterním státním svátkem Dnem dobytí Bastily. Na 60. ročníku Karlovarského festivalu se prodalo přes 132 tisíc vstupenek. Podle pořadatelů je to zhruba stejně jako loni. Divákům se podle uměleckého ředitele festivalu Karla Ocha líbily i český a slovenský film v hlavní soutěži. Snímek Pramen s Aňou Geislerovou v hlavní roli bude v kinech od 16. července. Film Čika Čeka s Pavlou Tomicovou a Janem Cinou uvidí pak diváci v kinech od 20. srpna. Sport. Tenistka Linda Nosková slaví premiérový grandslamový titul v kariéře. V historicky prvním ryze českém finále porazila Karolínu Muchovou 6-2, 5-7 a 6-3. Angličtí fotbalisté hrají ve čtvrtfinále mistrovství světa proti Norsku. Podrobnosti přidá Jan Suchan.
2: 31. minuta, stále platí bezbrankové skóre mezi Norskem a Anglií 0-0. Nemůžeme zatím mluvit o žádné vyložené šanci, jedna rodící se, kterou neproměnil Angličan O'Reilly. Jan Suchan, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Chodec na D4 u Mirotic a překážka na D1 u Mihumpolce. Na dálnici D4 z Prahy do Strakonic za exitem 74 Mirotice z Bystřeté máme hlášeného chodce. Mezi 74. a 75. kilometrem jde člověk po krajnici. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Humpolec čekejte překážku. Na 90. kilometru kamion s defektem pneumatiky, vozidlo označené šipkou silničářů a asistenčním vozidlem. Silnice 15 mezi Mostem a Lovosicemi za Skršínem neprůjezdná. Hasiči a záchranáři tam zasahují u havárie auta do stromu. Možná náhradní trasa přes Bělušice a Kozly. D10 mezi Prahou a Mladou Boleslaví neprůjezdná u Staré Boleslavy. Mezi 10. a 14. kilometrem je obousměrně uzavřená, probíhá bourání lávky pro pěší. Odklon provozu z Prahy na exitu 10 Brandýs nad Labem a z Mladé Boleslavy na exitu 14 Stará Boleslav. Na průjezdu Starou Boleslaví už jen kratší kolony, zdržíte se do 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme jasnou až polojasnou oblohu, na severovýchodě bude oblačno, občas s deštěm nebo přeháňkami, k večeru budou ubývat. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, na horách většinou kolem 21. Tolik zprávy. A ve víkendovém Radiožurnálu je s vámi Michála van Erne.
0: Doplním, že informace z domova i ze světa jsou vám nepřetržitě k dispozici také na zpravodajském serveru i rozhlas.cz.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

0: mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Fotbalisté Norska a Anglie hrají v Miami o postup do semifinále mistrovství světa. O tom, kdo je tomuto postupu blíž, řekne z pražského studia reportér Jan Suchan.
2: V 37. minutě jsou to Norové, kteří v podstatě celý zápas jenom bránili. Dostali se do možná druhé pořádné akce, ale ta už skončila brankou, o kterou se postaral Sheldrup z levého křídla v 36. minutě. Pravděpodobně chtěl centrovat. Možná to byla střela, ale vyhodnotil si to i brankář Pickford, že to je pokažený centr. Ale Pickford si to vyhodnotil tedy opravdu prachbídně, protože ten míč se trochu zatočil a otyč se následně dostal do anglické sítě a díky Sheldrupovi, který minulý zápas proti Brazílii nebyl v základní sestavě, dnes se do ní dostal díky tomu, že proti Brazilcům připravil dva góly Holandovi, tak je hrdinou Norům Sheldrup, střelcem gólu ze 36. minuty, díky kterému teď na konci 38. minuty Norové vedou 1-0. Mohlo to být ještě radostnější pro severskou zemi, protože v 35. minutě se do prvního zakončení protloukl také kanonýr Haaland, ale hlavičkoval zblízka jenom doprostřed branky, kde stál Pickford, a právě Pickford chvíli předtím obral Haalanda také o jednu možnost po špatné rozehrávce anglického obránce Stonce, ale předtím v podstatě celou půl hodinu útočili jenom Angličani, kombinovali a dostali se také do dvou nadějných možností od O'Reillyho. Se míč jenom odrazil před odkrytou brankou a pak střílel Kane z přímého volného kopu nad, a tak v 39. minutě Angličani prohrávají po trefě Sheldrupa s Nory 0-1. Přímý přenos bude pokračovat na Radiožurnálu Sport.
1: Tolik Jan Suchan.

0: U kapele YouTube tato informace. Některé firmy přes léto využívají služeb stážistů z vysokých škol. Získávají tak budoucí odborníky v oboru. Pro studenty jde pro změnu o vítaný přivýdělek. Uplatnění snadno najdou například budoucí stavaři.
1: A teďka tady zrovna zakresluju stávající stav jedné průmyslové haly tady v Jihlavě.
2: A vy zrovna děláte co na počítači?
3: Já zrovna řeším opěrnou stěnu v Malým Beranově.
2: Studenti Veronika Suchá a Filip Daněk tráví celé léto v jihlavském projekčním ateliéru. Oba jsou ve druhém ročníku na vysoké škole a chtějí nabrat zkušenosti z praxe.
1: Pro mě to je jediný plus a vydělám si i nějaké peníze jako v létě.
3: Vidím, jak se to dělá v realitě, nějaký ty technické dokumentace, které se třeba úplně na vysoké ještě nesepisují, až někdy u bakalářky a tak, takže...
2: Od vedlejšího stolu na ně dohlíží architekt Radim Paďha.
4: Přes rok je to vysoce komplikované, protože jsou vytížení školou, což je v pořádku, a tak se těšíme na léto, až zase nastoupí a máme je tady k ruce. Letos jsme opravdu byli netrpěliví a čekali jsme a v podstatě jsme je naháněli, aby už začali, aby měli hotové zkoušky a mohli fungovat.
2: Některé školy letní neplacené stáže předepisují dokonce jako povinnost. Týká se to i studentek zdravotnických oborů Terezy z Jihlavy a Elišky ze Stonařova.
5: A já studuju fyzioterapii na Fakultě tělesné kultury v Olomouci.
6: A já fyzioterapii na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích.
5: Tak vlastně minulý týden jsme byli i v nemocnici, takže jsme si vyzkoušeli zase trochu jiný provoz. A teďka jsme už tady v ambulancích.
2: Stará se o něj jihlavský fyzioterapeut Alois Polák. V létě se v jeho centru vystřídá celkem 8 studentů.
7: My sami jsme v rámci studia praxi absolvovat museli, takže svým způsobem to takhle jakoby vracíme a zároveň se prezentujeme jako zaměstnavatel ve chvíli, kdy studenti skončí školu a hledají uplatnění, tak už o nás ví.
2: Letní stáže nabízí například i technologické firmy, restaurátoři, státní správa nebo bankovní společnosti. Z Jihlavy Veronika Bartes-Vohradíková, Radiožurnál.

0: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Pojďme prověřit čas a stav utkání Norsko-Anglie na světovém fotbalovém šampionátu. Přehled udržuje a nás tedy v obraze také reportér Jan Suchan.
2: Za chvíli vyprší nastavení, 4 minuty přidává Francouz Clément Turpin a už nevedou Norové. Už je to 1-1, za chviličku řeknu víc teď, ale pozor ještě na Bellinghama. Kane přeloboval Nylanda, je to 2-1. A není to 2-1, protože je zdvižený praporek a odpískaný offside anglického kapitána. Ještě se to jistě přezkoumá na videu. Harry Kane sice dostal míč za brankáře Nylanda, ale opravdu o pár centimetrů, možná nějaký ten decimetr, byl za norskou defenzivní linii. Takže se vracíme na průběžný výsledek 1-1, který je výsledkem konečným po prvním poločase, který dlouho nepřinesl žádnou velkou zábavu, ale po půl hodině hry jakoby se to odšpuntovalo. Nejdřív O'Reilly, anglický obránce, se objevil před brankou Norů, kde ho našel jeho spoluhráč Madueke, ale O'Reilly nedokázal balon zpracovat. Kapitán Kane pak pál z přímého volného kopu z nějakých 18 metrů tvrdě, ale nad pak se Haaland, tedy norský kanonýr, v 35. minutě dostal do svého prvního zakončení zblízka, ale jenom doprostřed, a tak brankář Pickford ještě překonaný v tu chvíli nebyl. To se stalo až o minutu později, kdy vybojoval balon na hranici faulu Berg na Kaneovi. Následně Edegor posunul do levého křídla právě Šeldrupovi. Šeldrup možná spíše centroval, než střílel, ale míč odrazem od tyče skončil v síti. Míč nezamezil v tom postupu ani brankář Pickford, který stáhnul svou ruku, protože si myslel, že míč půjde ven. Nešel, Norové vedli od 36. minuty 1-0, a to až do druhé nastavené minuty, kdy Angličani sehráli rychlou akci. Gordon našel Bellinghama, ten si míč vzal do pokutového území, kde ho nezastavil ani jeden ze 4 norských obránců. Totéž můžu říct také o brankáři Nylandovi, a Bellingham tedy vyrovnal na aktuálních 1-1. To je poločasový výsledek, také druhou půli vám nabídneme v přímém přenosu Radiožurnálu Sport a často uslyšíte o tomto duelu také na Radiožurnálu. Tak tedy 1-1 po první půli mezi Norskem a Anglií ve čtvrtfinále světového šampionátu. Jan Suchan, Radiožurnál.

0: odvetou. Filmový festival v Karlových Varech skončil, křišťálový glóbus dostala francouzská herečka Juliette Binechová. A počasí dnes bude jasno až polojasno, občas déšť, k večeru budou srážky ubývat, teploty až 29 stupňů. Je neděle 12. července, u hlavních zpráv vás vítá Adéla Burešová.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
0: 21-letá tenistka Linda Nosková slaví první grandslamový titul kariéry. V historicky prvním českém finále na Wimbledonu porazila o 8 let starší Karolínu Muchovou 6-2, 5-7 a 6-3. Nosková mohla zápas ukončit už ve druhém setu. Její soupeřka ale postupně odvrátila 5 mečbolů, pokračuje Nosková.
2: Je skvělá hráčka právě v tomhle. V některých momentech jsem určitě do toho mohla jít víc, to byla moje chyba 100%. Tyhle ty momenty jsou určitě něco, z čeho se můžu poučit, ale jsem strašně ráda, že jsem ukázala v tom třetím setu hlavně úplně od začátku vlastně začít.
0: Karolína Muchová prohrála druhé singlové grandslamové finále v kariéře. Před 3 lety neuspěla na French Open, teď na Wimbledonu. Boj o nejprestižnější trofej na okruhu WTA, ale Muchová nevzdává.
3: Tu chuť furt mám na to se vrátit a zabojovat o ten titul. Myslím, že si budu potřebovat teď pár dní odpočinout, fakt jsem na ty týdny teďka, hlavně na té trávě z Berlína do Bad Homburgu, až sem to bylo náročný a cíl tam bude určitě US Open.
0: K zisku wimbledonského titulu pogratulovali tenistce Lindě Noskové třeba prezident Petr Pavel, premiér Andrej Babiš z hnutí ANO a další čeští politici. Zároveň poděkovali i poražené finalistce Karolíně Muchové. Obě podle nich zemi v historicky prvním českém grandslamovém finále skvěle reprezentovali. Prezident Pavel pozval obě finalistky k osobnímu setkání na Pražském hradě. Íránský duchovní vůdce Mojtaba Chameneí pohrozil pomstou za smrt svého otce. Napsal to na sociální síti Telegram. Odplata za zabití nejvyššího vůdce je podle nového lídra nevyhnutelná a žádá si ji íránský národ. Neupřesnil, jakou podobu by měla mít. Na pohřbu ajatoláha Alího Chameneího ale zaznívaly výzvy k odstranění amerického prezidenta Donalda Trumpa.
4: Alí Chamenei zemřel v prvních hodinách izraelsko-amerických útoků na konci února. Jeho syn ho označil za mučedníka. Na samotném šestidenním pohřbu se ale osobně neukázal. Od začátku války se na veřejnosti neobjevil ani jednou a jen výjimečně vydává písemná prohlášení. Americký prezident Donald Trump na sociální síti True Social napsal, že pokud se ho pokusí zavraždit, nechá na Írán vypálit tisíce raket. Americká armáda podle něj přijala patřičné rozkazy a je připravená zcela zdecimovat a zničit všechny oblasti země. Matěj Kolář, Radiožurnál.
0: Dva závodníci zemřeli v sobotu odpoledne po nehodě na Masarykově okruhu v Brně při mezinárodním závodu silničních motocyklů Alpe Adria Championship. Oba jezdci podlehli svým zraněním i přes okamžitou pomoc, říká mluvčího moravské policie Andrá Cejnková.
5: Podle prvotních informací měl 33-letý cizinec zřejmě technickou závadu na motocyklu a nebyl schopen rozjet svůj stroj. Zezadu do něj narazil 44-letý jezdec, také cizinec.
0: Šampionát měl pokračovat i v neděli. Pořadatelé ale dnešní program zrušili. Radiožurnálu to potvrdil ředitel komunikace okruhu Petr Boháč. Z Pražského mostu v Karlových Varech v sobotu padaly do řeky Ohře kusy vozovky. Všimli si toho vodáci, kteří pod mostem zrovna projížděli. Kusy asfaltu, které do vody schazovali dělníci, mohly být podle nich až 100-kilové. Most od března rekonstruuje ředitelství silnic a dálnic.
6: Vodáky na řece Ohři nic nevarovalo, že by z mostu mohlo něco padat a ohrozit je. Padajících kusů si všimli těsně před mostem, popisuje vodák Jakub.
7: Kdybychom měli uprostřed přímo pod tím mostem, tak by to na nás padlo, nikdo to tam nekontroloval, jestli jedeme, nemuseli jsme si toho všimnout, jenom aby to na nás padlo, fakt jsme se báli o život.
6: Vodáci padající kusy mostu natočili a video předali policii. Ta na místo vyjela a případ prověří, říká mluvčí karlovarské policie Kateřina Pešková.
8: Jedná se o znepokojivé záběry. Známenou událostí se budeme dále zabývat a současně prověříme všechny okolnosti.
6: Ředitelství silnic a dálnic na otázku, proč není místo zabezpečené, Radiožurnálu zatím neodpovědělo. Celý článek a video je na serveru i rozhlas. Veronika Sutková, Radiožurnál.
0: Hasiči snížili ve Zlíně stupeň požárního poplachu ze druhého na první. U budovy číslo 34 v někdejším baťovském továrním areálu budou ale zasahovat i dnes. Pod zřícenými troskami musí monitorovat doutnající ohnisko, ze kterého se do několika kilometrové vzdálenosti stále šíří zapáchající dým.
9: Opravdu ty trosky spíše doutnají.

0: než hoří. Jako Zlíňanům to vadí. Vadí nám to všem, protože ten kouř je obtěžující a my se snažíme ho co nejvíc eliminovat, uchladit tu stavbu.
1: Říká velitel zásahu Zdeněk Otrusina. Budovu s ohořelým portrétem Tomáše Bati si přišli prohlédnout stovky lidí, mezi nimi Lenka.
2: Najednou cítí tu soudržnost a cítí to, že by měli pomoc v té tragédii, která je, tak je to vlastně ta naděje.
1: Někteří teď chtějí podpořit obuvnickou firmu, která přišla o zásoby, objednávají si boty a taky benefiční trička nadace Tomáše Bati. Ta chce z výtěžku obnovit sbírky, které zhořely. Ze Zlína Marta Pilařová, Radiožurnál.
3: Skončil Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech. Ve velkém sále hotelu Thermal převzala křišťálový globus francouzská herečka a režisérka Juliette Binocheová.
4: Život ubíhá velmi rychle, proto tak ze sebe dávejme do světa tolik, kolik je jenom možné. Musíme totiž držet při sobě.
5: Řekla Binocheová před asi tisícovkou hostů. Cenu prezidenta se z Karlových Varů odváží herec Jeffrey Wright a herečka a bývalá diplomatka Magda Vašáriová. Ta dokázala na pódiu ocenit sama sebe.
6: Aj keď mi komunisti nedovolí v 1971. urobiť môj milovaný doktorát z mojej milovanej sociológie, tak som teraz PhD, ale nemusíte ma volať doktorka, dobre?
5: Vítězným snímkem letošního ročníku se stal film Padlé ovoce režiséra Aunga Pjoua o touhách žen v Myanmaru, které čelí pracovnímu vyčerpání a ekonomické nejistotě. Diváci zase ocenili dokument Heleny Třeštíkové, Bára Basiková. Z Karlových Varů Eliška Zábrocká, Radiožurnál.
3: Sport. Tenistka Linda Nosková vyhrála první grandslamový titul v kariéře. 21-letá česká reprezentantka porazila ve finále Wimbledonu krajanku Karolínu Muchovou 6-2, 5-7 a 6-3. Za poslední 4 roky se tak Nosková stala v All England Clubu třetí českou vítězkou ženské dvouhry. Fotbalisté Norska hrají poprvé v historii čtvrtfinále mistrovství světa. Jejich utkání proti Anglii sleduje Jan Suchan.
7: Právě teď začal druhý poločas a to za stavu 1-1, který zařídili v závěru prvního poločasu. Norskjöldrup gólem na 1-0, na 1-1 pak v nastavení vyrovnal Bellingham. Angličané dvakrát vystřídali, odešli Rice s Maduekem, přišli Eze a Saka. Přímý přenos pokračuje na Radiožurnálu Sport, Jan Suchan, Radiožurnál.
3: Cyklista Pavel Bittner dojel ve spurtu 8. etapy Tour de France 5. 23-letý český závodník tak zaznamenal druhý nejlepší výsledek v kariéře na Grand Tour. Rovinatou etapu vyhrál Belgičan Merlier. V celkovém vedení zůstává slovinský obhájce titulu Tadej Pogačar.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehoda na D1 u Modletic a omezení na pražském okruhu u Běchovic. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na pražský okruh hlásíte nehodu. Na 11,5 kilometru stojí auto po střetu se zvěří v odstavném pruhu. Řidič se pohybuje ve vestě u vozidla. Na východní části pražského okruhu z Černého na Barandovský most za sjezdem na D11 čekejte omezení. Na 62. kilometru pracují silničáři v levém pruhu, projíždí se bez zdržení. D10 mezi Prahou a Mladou Boleslaví je neprůjezdná mezi 10. a 14. kilometrem u Staré Boleslavy. Na 13,5 kilometru bourají lávku pro pěší. Odklon pro osobní vozidla je ve směru z Prahy na exitu 10 Brandýs nad Labem a ve směru z Mladé Boleslavy na exitu 14 Stará Boleslav. Nákladní doprava je odkláněna ve směru na Prahu na exitu 27 Benátky nad Jizerou přes Lysou nad Labem a na dálnici D11 5 do Prahy. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
8: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme jasnou až polojasnou oblohu, jen na severovýchodě bude oblačno, občas s deštěm nebo přeháňkami. K večeru pak budou srážky ubývat. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů na východě a severovýchodě kolem 21, na horách většinou kolem 18. To byly zprávy. A teď začíná noční Radiožurnál s Jiřím Šteflem.
10: Neděle 12. července, 10 minut po půlnoci, přeju vám klidnou noc za celý náš noční tým. Tak možná jste během soboty se zajímali o tenis a toho třeba ani nesledujete, tak ještě jednou tady posíláme gratulace Lindě Noskové. No a i ty následující hodiny budou ve znamení sportu. Na mistrovství světa se hraje o postup do semifinále. Teď sledujeme zápas Norsko-Anglie na začátku druhého poločasu. Stále stav 1-1. No a po třetí hodině v noci našeho času pak proti sobě nastoupí Argentina a Švýcarsko. Radiožurnál Sport vysílá přímé přenosy. Na Radiožurnálu tady u nás uslyšíte přímé reportážní vstupy. Tak tedy ještě jednou klidnou noc.
8: Noční Radiožurnál a Jiří Štefl.

0: Každá zadržená kapka vody, co zůstane v půdě, se v létě počítá. I proto v okolí Hustopečí bojují proti suchu tím, že mění podobu krajiny. Vysadili tisíce stromů a keřů a budují i další prvky, které mají pomáhat se zadržováním vody.
1: Otevírá městský zahradník Petr Dočkal dřevěnou bránu do jednoho z oplocených biokoridorů s novou výsadbou nad Hustopečemi.
2: Tady mi ukazujete něco?
3: No, vlastně ukazuju, jak ta půda pod tou mučovací kůrou je vlhká.
1: Jde o to, aby se nově vysazené stromy dobře uchytily. Ve čtyřech lokalitách kolem Hustopečí je nově skoro 800 stromů a 18 000 keřů.
3: Duby zimní, lípy srčité, třešně ptačí, habry obecné.
1: Kromě samotné výsadby stromů taky upravovali ráz krajiny tak, aby zadržovala vodu. Doplňuje Pavla Franková, která měla projekt výsadby na starosti.
4: Tady nalevo, na vrcholu toho kopce, vidíme poměrně vlastně největší terénní úpravu v projektu. Jsou tam vlastně takové suché tůně, které zadrží dešťovou vodu a je tam i ten val, který vlastně je taková ta druhá část té bariéry.
1: Důvodem je dlouhotrvající sucho.
4: Výsadbou stromů a kořů sledujeme nejenom lepší hospodaření s vodou, ale také návrat původních druhů stromů a keřů do krajiny.
1: S velkým suchem se vypořádávají toto léto taky v nedalekých Morkůvkách na Hustopečsku, kde v posledních letech vysadili tisícovku nových stromů a keřů. Nezávislá starostka Brigita Petrášová letos vyzvala občany, aby si některý stromek dočasně adoptovali a pomohli se zálivkou.
5: Ke každému stromku nalít minimálně 50 litrů vody a nejlépe aspoň dvakrát týdně. S tím, že teda, když se přinásí, tak jim vydám takovou cedulku, kde si napíšou a pověsí na ten stromek, že o tenhle se starají oni.
1: Doplnila Brigita Petrášová. Výsadba i terénní úpravy krajiny kolem Hustopečí stály město 21 milionů korun a mají pomoct krajině lépe zvládat období sucha i přívalové deště. Aneška Hlávková, Radiožurnál.

0: Michal Prokop bez větří a taky skupina Framus 5 tady u nás ve vysílání nočního radiožurnálu. Pojďme za sportem.
1: Mistrovství světa ve fotbale
2: na radiožurnálu.
0: Fotbalisté Norska a Anglie hrají v Miami o postup do semifinále mistrovství světa. Zápas komentuje reportér Jan Suchan.
3: V 59. minutě platí skóre 1-1 mezi Norskem a Anglií, ale chviličku, pár desítek sekund neplatilo. Protože Norové se prosadili po rohovém kopu, byl tam takový závar, kdy nejdříve střílel Berg. Jeho ránu ještě dokázal brankář Angličanů Pickford vyrazit, ale jenom před sebe, kde stál úplně volný obránce Norů Hegem, který z pár kroků uklidil balon pod břevno anglické branky, jenže hlavní rozhodčí Francouz Clément Turpin dostal signalizaci od svých kolegů od videa, že si má jít prohlédnout záznam, a to z toho důvodu, že než vůbec Norové rozehráli tuhle standardní situaci, tak Haaland odstrčil svého soupeře bránícího Angličana Andersona, a proto tedy tenhle gól nemohl být uznán. Norové pak znovu zahrávali ten roh vzhledem k tomu, že k nedovolenému zákroku došlo před rozehrávkou, ale pak už z něj nic vytěžit nedokázali. Takže platí to skóre, které určili svými brankami. V prvním poločase Nor Sheldrup v 36. minutě a vyrovnávající Angličan Bellingham v minutě 47. Druhý poločas, minimálně jeho začátek, rozhodně zajímavý než úvod prvního poločasu, který do nějaké 30. minuty opravdu nestál za moc. Možná je to živější i kvůli dvojitému střídání Angličanů. Dohráli Rice s Maduekem, přišli Eze a Saka, to znamená čtyři hráči Arsenalu se protočili. Teď dělá první změnu také trenér Norů Solbakken, přichází Aursnes. Tak jsem zvědavý na jeho efekt místo vystřídaného Ryersona. Norové konečně už zase hrajou. 61. minuta, Norsko-Anglie ve čtvrtfinále mistrovství světa 1-1.
0: Norové komentuje reportér Jan Suchan. Detaily a taky přímý přenos vysíláme na naší digitální stanici Radiožurnál Sport. V Radiožurnálu další vývoj uslyšíte zase ve zprávách, no a potom i v čase do 1 hodiny.
1: Mistrovství světa ve fotbale
2: na Radiožurnálu.

0: Na hodinách je půl jedné. Zprávy má Adéla Budešová.
1: Děti by nově měly v mateřské škole trávit minimálně 2 roky. Prodloužení povinné předškolní docházky z 1 roku na 2násobek plánuje ministerstvo školství. Dětem by to mohlo pomoci připravit se lépe na školní docházku a zvýšilo by to šanci na její úspěšné zvládnutí. S plánem souhlasí taky Asociace předškolní výchovy. Sucho v Ugandě ničí zemědělskou úrodu. V posledních týdnech v zemi zemřelo hlady nejméně 16 lidí. Informuje o tom BBC s odvoláním na vládu v Kampale. Severovýchod země podle farmářů čelí od dubna, tedy od začátku sadby, nedostatku srážek. Uschla pole s kukuřicí, čirokem nebo sojovými boby. Podle premiérky země jsou v zemi bez jídla tisíce rodin. Vláda do postižených oblastí rozděluje nouzovou potravinovou pomoc. V nádrži Nové Mlýny na Břeclavsku se přemnožily synice. Vrstvu zelené kašovité hmoty začaly vodohospodáři zachytávat pod nádrží 2 nornými stěnami. Synice se rychle množí kvůli vysokým teplotám. V noci spotřebovávají z vody kyslík, kterého tak nemusí v řece zbývat dost pro ryby. V loni jich kvůli tomu na Dolní Dyji uhynulo asi 30 tun. Slovenská herečka a diplomatka Magda Vašáriová převzala v Karlových Varech cenu prezidenta filmového festivalu. Jako poctu slovenské herečce a diplomatce festival uvedl oceňovaný film Juraje Jakubiska z roku 1969 Vtáčkovi a siroty a blázni. Vašáriová, která v něm stvárnila roli dívky Marty, ho osobně představila na projekci v Městském divadle. Sport. Tenistka Linda Nosková vyhrála poprvé v kariéře grandslamový titul. Ve finále Wimbledonu zvítězila nad krajankou Karolínou Muchovou 6-2, 5-7 a 6-3. Fotbalisté Norska hrají o historicky první postup do semifinále mistrovství světa. Podrobnosti k jejich zápasu proti Anglii řekne Jan Suchan.
2: 70. minuta utkání, které je nerozhodné, 1-1 po gólech Nora Sheldrupa a Angličana Bellinghama. V 55. minutě se trefil po rohovém kopu Nor Hegem, ale tahle trefa nebyla uznaná kvůli předchozímu faulu Haalanda. Přímý přenos pokračuje na Radiožurnálu Sport. Jan Suchan, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Sražená srna na D7 u Všehrd a omezení na pražském okruhu u Běchovic. Na D7 z Chomutova do Prahy za sjezdem na Kadaň sražené zvíře. Na 72. kilometru leží po srážce srna v levém pruhu. Pozor na náhle brzdící a vyhýbající se vozidla. Na pražském okruhu z Barandovského na Černý most za sjezdem na Běchovice čekejte omezení. Na 62.5 kilometru pracují silničáři v levém pruhu, kolony se netvoří. Dálnice D10 mezi Prahou a Mladou Boleslaví je obousměrně neprůjezdná mezi 10. a 14. kilometrem u Staré Boleslavy. Na 13.5 kilometru bourají lávku pro pěší. Odklon pro osobní vozidla je ve směru z Prahy na exitu 10 Brandýs nad Labem a ve směru z Mladé Boleslavy na exitu 14 Stará Boleslav. Pro nákladní dopravu je objízdná trasa vedena z exitu 27 Benátky nad Jizerou přes Lysou nad Labem na dálnici D11 a obráceně. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme jasnou až polojasnou oblohu, jen na severovýchodě bude převažovat velká oblačnost, občas s deštěm nebo přeháňkami. K večeru pak budou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, na východě a severovýchodě kolem 21. Stejně bude taky na horách, jen v Jeseníkách a Beskydech můžeme čekat kolem 18 stupňů. Tolik zprávy. A v nočním Radiožurnálu je s vámi Jiří Štefl.
0: A zdravím vás, je neděle 12. července, otevíráte s námi druhou polovinu víkendu 4 minuty po půl jedné.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Celé 2,5 hodiny zbývají do začátku zápasu Argentina-Švýcarsko. Teď nás ale na mistrovství světa ve fotbale zajímá jiný zápas.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
0: Anglie nebo Norsko, jeden z těchto týmů postoupí do semifinále. Zápas komentuje reportér Jan Suchan.
2: 79. minuta, stále platí Norsko-Anglie 1-1. Teď Saka zajímavým způsobem posílal balón do norského pokutového území, ale míč prošel, aniž by ho kdokoliv tyčoval až za vzdálenější tyč. Anderson k němu neměl úplně daleko, ale nestihl to, takže platí nerozhodné skóre, se kterým před pár minutami mohl zahýbat Ayr. Po rohovému kopu Norska se dostal, no nebyla to ani tak hlavička, spíše rameno, kterým zasáhl balon po předchozí sražené střele jeho spoluhráče Aursnese, ale míč následně dopadl na horní tyč, tedy břevno anglické branky. Pár centimetrů dělilo Norska od vedoucího gólu, takhle stále platí nerozhodné skóre. Norsko-Anglie 1-1 v 79. minutě. V prvním poločase se prosadili Norm Sheldrup a také Angličan Bellingham. Ještě několik šancí měli oba týmy, ale zatím tedy nikdo nedokázal znovu rozvlnit síť tak, aby to platilo, protože v 55. minutě dostal balón do sítě Hegem, tedy norský obránce, ale předcházel tomu nedovolený zákrok jeho spoluhráče Holanda. Teď už Norové se snaží zase získat tlak a dostat se do 16 Angličanů. Jeden z nováčků, Bob, má míč na pravém křídle, teď mu ho znovu vrátil Edegaard. Bob ukazuje Bergovi, pojď mi blíž, také ho oslovil svým pasem, ale míč se zase dostává k Bobovi až k postranní čáře. Tentokrát si nabíhá Edegaard a také Aursnes. Norové jsou stále u pravé postranní čáry a proti sobě mají několik protivníků. Nevyhodnotili si to tak, že budou centrovat, snaží se teď přenést hru na levou stranu k Nusovi. Nusa má proti sobě Stonce, vypadá to, že půjde do kličky, ano, dělá to. A teď centr k Bobovi, ale ještě před ním odhlavičkoval O'Reilly, Norové budou vhazovat. Začala 81. minuta, Norsko-Anglie 1-1. Posloucháte přímý přenos Radiožurnálu Sport.
0: A my se za naším reportérem Janem Suchanem určitě ještě v čase do 1 hodiny vrátíme.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.

0: 3:15 k tomu, tady je vysílání víkendového radiožurnálu a taky další téma. Divocí koně, zubři a pratuři dokážou zvýšit pestrost hmyzu v krajině. Prokázali to jihočeští entomologové z Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích. Zaměřili se na 11 lokalit, do kterých se díky ochráncům přírody velcí kopytníci vrátili.
1: Jednoznačně přibylo blanokřídlých, to znamená včel a voz, přibylo rovnokřídlých, to znamená kobylek a sarančat.
2: Shrnuje změny v lokalitách, ve kterých začali žít velcí kopytníci entomolog Martin Konvička.
1: Denních motýlů, nočních motýlů a mravenců druhů ani jedinců nepřibylo, změnilo se druhové složení. Přibylo modrásku, ubylo středně velkých okáčů.
2: Divocí koně, zubři nebo pratuři mají specifický jídelníček. Nejen díky němu vytvářejí pestrou mozaiku prostředí od spasených ploch po narušenou půdu.
1: První, co se stane, je, pokud jsou tam koně, redukce travin ve prospěch bylin a redukce takové té stařiny, vegetace, která zůstává v naší běžné krajině přes zimu, protože ji nikdo nežere. Druhá věc, určitá redukce keřů a potom takové věci, jako že se tam začnou objevovat oloupané kmeny stromů, zlomené větve, vychozené cestičky a ochozy, prachové koupele a všechny tyhle věci. A to jsou vlastně pro další živočichy nezbytné zdroje.
2: Velcí kopytníci žijí v současnosti na 18 místech v Česku v rezervacích, které vznikly díky společnosti Česká krajina. Podle jejího ředitele Dalibora Dostála vědecké poznatky prokázaly, že jejich návrat do přírody je správným krokem.
3: Vědci nedávno spočítali, že velcí kopytníci a jejich pastevní ekosystémy ukládají o celých 50% více uhlíku než veškeré lesy na planetě, včetně deštných pralesů. Kromě toho významně snižují množství požárů v přírodě a také o celkem 3/4 snižují výskyt nebezpečných klíšťat a také pomáhají se zadržování vody v krajině.
2: Další rezervace velkých kopytníků by měly vzniknout v Doupovských horách, v Českém středohoří nebo nedaleko Havířova. Jitka Cibulová, Vokatá, Radiožurnál.

0: Find how far to go. Everybody got the reason. I dál posloucháte vysílání nočního radiožurnálu 9 minut a bude 1 hodina v noci.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
0: Stále nerozhodně 1-1, fotbalisté Norska a Anglie hrají o postup do semifinále. Na závěr základní hrací doby nás vezme reportér Jan Suchan.
2: Právě teď zbývá minuta 20 do konce základní hrací doby druhého poločasu. Nastavovat se budou minimálně 3 minuty za to občerstvení. Teď Angličani dělají poslední změnu ve druhém poločase a změnu ofenzivní, protože odchází Ezri Konca, který zastával pozici pravého beka, přichází křídelník, útočník Morgan Rogers a střídají také Norové, splněno má Melr Wolfe, což byl pro změnu levý obránce Norska, přichází muž na stejný post Holmgren Pedersen. Takže tohle bylo tedy střídání muže za muže, to nejpodstatnější, 1-1 hrají Norové s Anglií. Po 89,5 minutách zatím úspěšnými střelci uznaných branek jenom Sheldrup ve 36. minutě a Bellingham ve 2. minutě nastavení prvního poločasu. Norové pak ještě rozvlnili síť zásluhou Hegema v 55. minutě po rohovém kopu zblízka, jenže před rozehrávkou Haaland fauloval Andersona a tak se k té situaci vrátil videorozhodčí a následně trefa nemohla být uznaná. V 76. minutě pak Ayr hlavou, nebo možná spíš ramenem, trefil břevno. Anglické branky poslední minuty patřily právě Angličanům, kteří se dostali do jedné slibné možnosti, kdy Aursnes odkopával z předprázdné branky po centru Saki před dotírajícími Ezem a Kaneem a teď málem velká chyba brankáře Nylanda, který svým odkopem napálil Angličana Spence. Naštěstí pro Nory tak, že balón skončil mimo tři tyče, ale opravdu zas tak moc nechybilo. Tohle byla lehkovážnost Nylandova. 7 minut se bude nastavovat a teď teprve končí první nastavená minuta. Třeba se ještě vyhneme čtvrtfinálovému prodloužení mezi Angličany a Nory. Teď málem připravil Spence o balón Bob, napadající norský fotbalista. Angličani to ale zvládli a tak se snaží dostat na útočnou polovinu. Eze byl faulovaný a tak Angličani budou mít balon v klidu na středu hřiště. Začala druhá nastavená minuta, zhruba 5 3/4 minuty do konce avizovaného nastavení na střely. Na branku je to 5-1 pro Norsko, ale na střely, které skončily v síti a platily 1-1, to je to nejpodstatnější, co známe ze čtvrtfinálového klání Norska s Anglií, tedy 1-1 v polovině druhé nastavené minuty. Angličané na levém křídle Eze, nabíhá mu tam Rogers, nováček na trávníku, přihrávka Andersonovi, jeho centr směrem ke Kaneovi, toho přikryli Norové a teď by sami rádi šli dopředu. Edegaard ale neviděl možnost, jak oslovit na křídle Nusu a tak přihrál raději dozadu Bergemu, po něm to je Hegem a Ayr. Norové začínají z vlastního pokutového území, dokonce teď od brankáře Nylanda, třetí nastavená minuta začala, Norsko-Anglie 1-1. Angličané teď vytáhli svůj pressing a chtějí donutit Nory k chybě. Nedonutili, ale donutili alespoň k autovému vhazování. Hegem se ocitl po forecheckingu Rogerse v souboji dvou sedmnáctek na zemi. Myslel si, že rozhodčí pískne faul, nepísknul a tak balon alespoň kopnul do zámezí. Polovina třetí nastavené minuty, Angličani budou vhazovat za stavu 1-1, kousek od rohového praporku. Hegem je stále na zemi, signalizuje, že bude potřebovat možná ošetření, jenže Norové už nemůžou střídat, protože sice mají ještě jednu možnost někoho vystřídat jako hráče, ale už nemají to střídací okno, protože můžete kromě poločasové přestávky střídat jenom ve třech časových intervalech a tyhle možnosti už Norové vyčerpali. A tak teď přichází pomoc jenom od kapitána Norska Edegorda, který natahuje nohy tak, jako to znáte, když dostáváte křeče. Právě to se teď pravděpodobně Hegemovi stalo a dost možná se tím natáhne i ten nastavený čas. Tak nakonec se Hegem dočkal i lékaře a fyzioterapeuta své reprezentace a znamená to, že Hegem bude muset pravděpodobně na minutu ze hřiště, jak to říkají pravidla. Polovina čtvrté nastavené minuty, nic nového. Norsko-Anglie 1-1, teď se tady prostě chvíli nehraje a tak zopakuji to nejpodstatnější. Ve 36. minutě poslal Nory do vedení Sheldrup. Byl to dost možná centr, který měl najít Holanda, ale on zapadl ke vzdálenější tyči, takže se o ní dokonce otřel a následně zapadl do sítě golmana Pickforda, který byl překvapený. Myslel si, že ten míč půjde mimo, dokonce stahoval ruku, kterou možná mohl zasáhnout ten míč a vytlačit ho mimo. Ve 47. minutě pak byla norská obrana nepozorná, nechala kombinovat Gordona s Bellinghamem, ten si míč následně vzal do pokutového území a prostřelil gólmana Nylanda. Teď už se konečně hraje pátá nastavená minuta, Norsko-Anglie ve čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa a v přímém přenosu radiožurnálu Sport 1-1. Angličani mají Nory pod tlakem, jsou na levé straně u Ezeho a Spence. Eze, vypadalo to, že předá míč Rodgersovi, nepředal, to byla škoda. Následně zůstal na zemi, ale Angličané nepřišli o balon. Teď ho má Stones napravo úplně volno pro Jamese, který se přesunul na pozici pravého beka po vystřídání konci. Centr Stonese, hlavička Bellinghama, ale hlavička, která končí nějaké 3-4 metry mimo. Právě teď začíná šestá nastavená minuta za stavu 1-1 mezi Anglií a Norskem. Avizovaných bylo 7 nastavených minut, ale to se pravděpodobně ještě trochu protáhne kvůli předchozímu ušetřování Hegema. Kapitán Anglie Harry Kane ještě naznačuje, byl jsem držen za dres, ale myslím, že to nebylo nic vážného. Norové už mohli rozehrát od své branky, respektive teď to Nyland dělá a pokud by tam faul byl, tak by se to muselo stihnout před rozehrávkou. Šestá nastavená minuta, 1-1 Norsko-Anglie, dlouhý nákop Norů, který sebrali jenom angličtí obránci, teď byl podražený Aursnes, pravý back Norů ve snaze Eberechiho Ezeho získat od něj balon, vypíchnout ho a postupovat směrem k brance Norů. Norové budou mít tedy teď balon na polovině hřiště, nikam nepospíchají, možná si teď říkají, že i to prodloužení by vlastně nebylo špatné. Norové by mohli být v semifinále mistrovství světa vůbec poprvé ve své historii. Aursnes rozehrává dozadu brankáři Nylandovi a to nás už jenom 50 sekund dělí od vypršení toho nastaveného času, minimálně jak ho tedy avizoval rozhodčí Turpán. Berge přihrává zase zpátky brankáři Nylandovi, ten teď vykopává dopředu, protože už byl tísněný anglickými útočníky. Nusa nezískal balon na Jamesovi, ten si pokrývá míč opravdu skvělým způsobem a tak právě on teď vazuje a to na Andersona. Anderson postupuje směrem dopředu, už by se Angličani mohli dostat na útočnou polovinu, jenže Saka přihrává do zámezí. Tohle byla laciná ztráta, Norové by třeba ještě mohli naposledy zaútočit ve druhém poločase, než skončí. 1-1, to je skóre, které stále platí ve čtvrtfinále světového šampionátu. Norsko hraje s Anglií 1-1, poslední sekundy, teď málem Bellingham vypíchnul balón Hegemovi, pokračuje se dál, oba se drží za nohy a válí se po trávníku. Hlavní rozhodčí Turpán přerušuje, hru ještě neukončuje. Druhý poločas tohoto zápasu za stavu 1-1.
3: Stále není rozhodnuto, Norsko-Anglie 1-1, ani v nastaveném čase branka nepadla. Za naším reportérem Janem Suchanem se opět vydáme ve zprávách.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
3: 1 hodina v noci. U mikrofonu Adela Burešová a zprávy.
4: Prezident Pavel je přesvědčený, že se jeho vztahy s vládou po skončení summitu NATO zlepší. V bosenské Srebrenici při výročí genocidy pohřbili dalších 10 identifikovaných obětí. Tenistka Linda Nosková získala po výhře nad krajem

0: snahu konat. Takže já věřím tomu, že se po té zrušené atmosféře před summitové dokážeme vrátit k věcné diskuzi.
1: V Bosně a Hercegovině si připomněli 31 let od masakru v Srebrenici. Při něm armáda bosenských Srbů zavraždila přes 8300 muslimských mužů a chlapců. V památníku genocidy pohřbili ostatky dalších 10 obětí, které se podařilo identifikovat.
2: Do Srebrenice i tentokrát dorazily tisíce lidí a část z nich, jako už tradičně, přišla víc než 100 kilometrů dlouhým třídenním pochodem. Oběti masakru si připomnělo i bosenské hlavní město Sarajevo, kde se v poledne na minutu rozezněly zvony i sirény a zastavila se doprava i lidé v ulicích. Den smutku byl ale vyhlášen jen ve většinově bosenské části země. Za válečné zločiny a genocidu ve Srebrenici bylo dosud odsouzeno přes 50 lidí, dohromady na víc než 700 let vězení. Zároveň se stále nepodařilo najít a identifikovat ostatky asi tisícovky obětí. Václav Hojný, Radiožurnál.
1: Počet potvrzených obětí ničivých zemětřesení ve Venezuele z konce června dál roste. Podle předsedy venezuelského parlamentu Jorgeho Rodrigueze je jich aktuálně 4333. Zraněných je skoro 17 000 lidí. Počet pohřešovaných venezuelské úřady neuvádějí. Podle odhadů OSN jich ale může být až 50 000. V další znělce Karlovarského filmového festivalu by mohla účinkovat Juliette Binocheová nebo Jesse Eisenberg. Radiožurnálu to řekl ředitel festivalu Krištof Mucha.
3: My jsme se o tom povídali s Jesse Eisenbergem, který říkal, že miluje ty znělky a nechal si poslat všechny teďko, aby je viděl. Určitě on je dobrý kandidát, protože je flexibilní. Vím, že mi říkal Ivan Zachariá, že by se mu líbila Juliette Binoche, tak doufám, že i ona s tím bude souhlasit. A uvidíme, dneska už je náročnější najít čas Ivanův než těch hvězd někdy.
1: Sport. Tenistka Linda Nosková vyhrála poprvé v kariéře grandslamový titul. Ve finále Wimbledonu zvítězila 21-letá Češka nad Krajenkou Karolínou Muchovou 6-2, 5-7 a 6-3. Trenér Noskové Tomáš Krupa oceňoval, s jakým klidem se jeho svěřenkyně vypořádala i s těžkými momenty. Třeba to, jak reagovala na druhý set, ve kterém Nosková neproměnila 5 matchbolů, pokračuje Krupa.
4: Podle mě brutální, jak silná jako ta frajerka je. Podle mě Kaja neměla vůbec jako čas vůbec na nic tvořit hru. No a pak se jí to prostě rozpadlo, no přišlo to na ní, což samozřejmě má 21 roku. Všichni víme, že je silná, ale vlastně teď víme, že je ještě silnější.
1: Fotbalisté Anglie usilují na mistrovství světa o postup do semifinále. K tomu ale musí porazit Norsko. Utkání sleduje Jan Suchan.
5: Bude se prodlužovat, protože po dvou poločasech platí skóre 1-1, které svými góly zařídili Nor Schöldrup a Angličan Bellingham už v první půli. Ve druhém poločase nebyla branka Hegema uznána. Jan Suchan, Radiožurnál.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Překážka na D6 u Tuchlovic a na D7 u Všehrd. Na dálnici D6 z Karlových Varů do Prahy za sjezdem na Lány hlášená nehoda. Na 25. kilometru narazilo auto do dopravního značení, projíždí se jedním pruhem. Na D7 z Chomutova do Prahy za sjezdem na Kadaň hlásíte překážku. Na 72. kilometru leží srna v levém pruhu, pozor na vybočující vozidla. Na dálnici D10 mezi Prahou a Mladou Boleslaví noční uzavírka u Staré Boleslavy. Mezi 10. a 14. kilometrem je obousměrně uzavřený provoz vlivem bouracích prací lávky na 13.5. kilometru. Odklon pro osobní vozidla je ve směru z Prahy na exitu 10 Brandýs nad Labem a ve směru z Mladé Boleslavy na exitu 14 Stará Boleslav. Pro nákladní dopravu je objízdná trasa vedena z exitu 27 Benátky nad Jizerou přes Lysou nad Labem na dálnici D11 a obráceně. Uzavírka by měla skončit v neděli v 9 hodin. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes bude jasno až polojasno, jen na severovýchodě bude převažovat velká oblačnost, občas s deštěm nebo přeháňkami. K večeru pak budou srážky ubývat. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů na východě a severovýchodě kolem 21. Stejně bude taky na horách, jen v Jeseníkách a Beskydech můžeme čekat kolem 18 stupňů. To byly zprávy. A v nočním Radiožurnálu je s vámi Jiří Štefl.
8: 1:06, neděle 12. července. Jestli ještě nevíte, co budete dnes ve druhé polovině víkendu dělat, tak se určitě podívejte na náš web na

0: A Radiožurnál.cz pro vás máme pravidelné víkendové tipy. No a dneska v noci možná nespíte, plán na tu dnešní noc máte jasný, a tedy poslouchání fotbalu. Ano, díky Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport můžete být na mistrovství světa. Sledujeme to prodloužení zápasu Anglie-Norsko, tak i tam se tam vydáme.
1: Noční Radiožurnál a Jiří Štefl.

0: Michael Jackson až úplně do konce, za 4 minuty bude 14:45. Tady je vysílání víkendového radiožurnálu, přejeme dobrý start do nového dne. A další téma, jak těžké je pro staré lidi opustit domek po předcích a vydat se do neznáma. My si to můžeme jen představit, ale přesně tohle je realita obyvatel ukrajinského Donbasu, kde už normální život není možný. Pásmo smrti kvůli ruským dronovým útokům sahá asi 25 kilometrů za frontovou linii. Leží v něm i město Družkivka, kde stále zůstává několik tisíc obyvatel.
1: Čtyři doma zhorělo. Na Nižné ulici tam na uhlu bachnulo i tam ještě jeden.
2: Včera, ne?
1: Da, včera.
3: Pan Viktor má asi 70 let. Mi popisuje, jak včera ve vedlejší ulici po ruských útocích schořely 4 rodinné domky. Neustálé bzučení dronů nad našimi hlavami už ani nevnímá.
1: Tam, kde to dým, tak Alexejeva Duškovka, Konstantinka tuda za Bohoručku.
2: Tam, kde je dým, tam byly přílety asi větší, zřejmě letecké bomby, tak to je Oleksijevo Družkivka. Ta leží mezi Družkivkou a Kostiantynivkou.
1: Tam nám to, že dvouhetážné zdaně bylo, i u podvalu přiletělo.
3: Čekáme na evakuační pancéřované auto a mě to táhne do úkrytu ve sklepě. Pan Viktor ale říká, že včera do sklepa přiletěl dron nebo granát, takže ani to není bezpečné místo.
1: Dron? Vidíte, upravení potřebovali. Pozavčera sižu, tam kartošku počistil vo dvore, píšu, dron upal vo dvore.
2: Viktor včera škrábal brambory a do dvora mu spadl dron.
1: Poslouchej, to čas měsíc-dva končí.
3: Pan Viktor mi vysvětluje, proč v tomto pekelném místě tak dlouho zůstával. Celou dobu si myslel, že za 2 měsíce už válka musí skončit. Teď má ale dojem, že Rusko chce prostě Družkivku vymazat z povrchu zemského. A proto se nakonec rozhodl odjet.
1: Mám takové ošišení, že zde vše stírají z lica země.
4: Ну що, поїхали, хлопці, давайте, будемо швидше.
5: Будемо евакуацію.
3: Viktora jsme v pořádku dovezli do humanitárního centra v Kramatorsku. Dál pojede ke vzdáleným příbuzným. Je pro něj těžké opustit domek po rodičích, ve kterém se narodil a vyrůstal.
1: Já se mnívajíc. 99%, že my nevěrněme
3: se. Pochybuje o tom, že se domů někdy vrátí.
1: Kuda? Što?
3: A kam se mám vrátit? Do těch ruin?
1: Vtip? V rozrušené je samé.
3: Z Družkivky Martin Dorazín, Radiožurnál.

Za 4 dny začne festival Colors of Ostrava, právě na něm se vám v rámci Melting Potu představí i fotbalový podcast Radiožurnálu Sport Desítka Pavla Horváta. Diskutovat se bude o budoucnosti českého fotbalu, zveme vás. No a za chvíli světový fotbal, vydáme se opět na mistrovství světa. Fotbalisti Anglie v tuhle chvíli vedou v prodloužení nad Norskem 2-1. Poslouchejte nás i dál, přidáme k tomu detaily od našeho reportéra Jana Suchana. Teď Cyndi Lauper.

0: Tohle byla Cindy Lauper ve vysílání nočního radiožurnálu 9 minut a bude půl druhé.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
0: Fotbalisté Norska a Anglie hrají v Miami o postup do semifinále mistrovství světa. Zápas sleduje a komentuje reportér Jan Suchan.
2: Norové prohrávají s Angličany 1-2, začala poslední řádná minuta prvního prodloužení, ale bude se jistě něco nastavovat, protože před chvílí už to vypadalo, že Angličané budou kopat penaltu po té, co poslal na zem Bob Spence, ale nakonec si rozhodčí všimli, že Spence běžel nepřirozeným způsobem, schválně vytrčil svou pravou nohu tak, aby vyvolal ten souboj s norským obráncem a tak se nakonec penalta nekopala. Pozor teď na centr Norů, ale končí jen v rukavicích golmana Pickforda. 20 sekund zbývá do vypršení řádné hrací doby první části prodloužení. Bellingham to byl, který poslal Angličany do vedení v 93. minutě nebo 3. minutě prodloužení, jak chcete. Dosavadní hrdina Norů na tomto turnaji brankář Nylanci vybral slabší chvilku, když Rodgers pálil spoza pokutového území. Nyland chtěl balón vzít do koše, jak se říká, ale míč mu odtud vypadl přímo před nohy Bellinghama, který z dorážky rozvolnil už po druhé v tomto zápase. Síť už má na tomto turnaji 7 gólů, stejně jako norský kanonýr Haaland a má stejně jako Kane 6 gólů a více už mají jenom 8-gólový Mbappé s Messim a 7-gólový Haaland, takže dva nejlepší angličtí střelci se srovnali na stejném počtu branek. 2,5 minuty nás dělí do vypršení první části prodloužení, protože 3 minuty se nastavují v této části, ve které tedy Angličani vedou nad Nory 2-1 po 2 gólech Bellinghama. Za Nory se prosadil Sheldrup, ten už ale sedí na lavičce náhradníků po té, co Norové protočili sestavu. Ostatně něco podobného udělali také Angličani a jeden z nováčků Spence přihrává dalšímu Ezemu, ten chtěl třetího nového muže Rodgerse najít ve vápně, ale těsně před ním odhlavičkovali Norové. Angličani hrají teď s míčem poblíž poloviny hřiště. Ve druhé ze 3 nastavených minut v první části prodloužení Anglie vede nad Norskem ve čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa 2-1. Přenesení do pravého křídla na Saku, ten má proti sobě Holmgren a Pedersena, přihrává raději dozadu Jamesovi. Anderson, centr do vápna na Spence, který balon krotí u rohového praporku, je to Eze nakonec, který čeká, až se pískne do píšťalky, no, ono se písklo, ale písknul se offside. Takže Norové získávají balon, končí druhá nastavená minuta ze 3 avizovaných v první části prodloužení. Norové prohrávají s Angličany 1-2 a teď to nevypadá, že se dostanou do ofenzivní snahy, protože Ødegaard nepřihrál přesně, naopak Saka má trochu místa na pravém křídle, už je v pokutovém území, netroufl si na střelu, snaží se možná trošku rozpohybovat své soupeře, rána Bellinghama končí nad. Nebude to hat-trick pro tohoto záložníka Realu Madrid, zhruba 3/4 minuta nás dělí do vypršení minuty nastavení. Norové ještě můžou naposledy zaútočit, pozbuzuje je i trenér Solbakken, ale teď křiví svou tvář, jeho svěřenci neudělali to, co si on přál. Dlouhý nákop končí na hlavě anglického obránce Jamese, Norové získávají alespoň odražený balón, ale zase ho ztrácejí, protože si výborně pokryl Saka míč před Holmgrenem Pedersenem, který navíc fauloval. 12 sekund do konce nastaveného času prvního prodloužení, ještě Kane má míč za pokutovým územím Norů, ale nikam nepospíchá, přihrává dozadu a to je všechno. Z první části prodloužení Norové prohrávají s Angličany 1-2 a pokud chtějí dál snít o semifinále mistrovství světa, tak ve druhé části prodloužení, která za pár minut začne znovu v přímém přenosu Radiožurnálu Sport, budou muset dát minimálně 1 gól.
0: A bude u toho i náš reportér Jan Suchan. Pro tuto chvíli díky.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
0: 4 minuty a bude 1:30, tady je vysílání víkendového nočního Radiožurnálu. Máme pro vás za chvíli taky další zprávy a aktuální zelenou vlnu. Jak se vám jede dneska v noci na českých silnicích, dálnicích? Dejte nám vědět 800 553 553. Šťastnou cestu.

0: jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Jedna hodina 30 minut. Krátké zprávy s Adélou Burešovou.
3: Britská policie zatkla dalšího podezřelého v souvislosti se smrtí političky Anne Wintcombové. Tentokrát jde o 28-letého muže. Politička podle vyšetřovatelů zemřela ve středu kolem poledne. Policie ji našla až o den později v místě jejího bydliště. Případ vyšetřuje jako vraždu. Dříve zatkla už jednoho podezřelého, kterého následně propustila. Prezident Petr Pavel, premiér Andrej Babiš z hnutí ANO a další čeští politici pogratulovali tenisce Lindě Noskové k sobotnímu vítězství na turnaji ve Wimbledonu. Zároveň poděkovali i poražené finalistce Karolíně Muchové. Obě podle nich zemi v historicky prvním českém grandslamovém finále skvěle reprezentovali. Prezident Pavel pozval obě finalistky k osobnímu setkání na Pražském hradě. Na Čechy útočí další vlna podvodných SMS zpráv. Podle mluvčího policejního prezidia Jakuba Vinčálka se útočníci tentokrát vydávají za dopravní policisty a po lidech žádají zaplacení pokuty za údajné překročení povolené rychlosti v autě. Zároveň jim vyhrožují soudem nebo zákazem řízení. Cílem je ukrást peníze nebo taky osobní data obětí. Policie doporučuje na takové zprávy vůbec nereagovat. Mezi třemi městy na břehu Divoké Orlice v Královéhradeckém kraji jezdí stále více lidí na sdílených kolech. Volné cestování mezi Kostelcem nad Orlicí, Častolovicemi a Doudleby nad Orlicí bez povinného návratu do výchozího místa už využili podle společnosti Nextbike 400 cyklistů. Nejvíce si uživatelé kolo půjčují okolo 8. a 16. hodiny, což podle provozovatele naznačuje, že sdílená kola lidé využívají hlavně při cestách do práce, školy nebo za službami.
1: Sport.
3: Tenistka Linda Nosková porazila Krajanku Karolínu Muchovou 2-1 na sety a na Wimbledonu získala první grandslamový titul v kariéře. Fotbalisté Anglie hrají na mistrovství světa čtvrtfinále proti Norsku. Skóre bylo po základní hrací době nerozhodné 1-1. Prodloužení sleduje Jan Suchan.
4: Už začala druhá část prodloužení, hraje se třetí minuta a Angličan díky dvěma gólům Bellinghama vedou 2-1. Za Norris se prosadil Sheldrup, už nehraje nejlepší norský kanonýr Haaland. Jan Suchan, Radiožurnál.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Omezení na 34 u Humpolce a v Praze na Hlávkově mostě. Na silnici 34 mezi Humpolcem a Pelhřimovem za Vystrkovem probíhají stavební práce. V úseku mezi Komorovicemi a Záhořím oprava povrchu vozovky, kyvadlový provoz řízený semaforem. Obousměrně se zdržíte do 10 minut. V Praze na Hlávkově mostě z centra nové omezení. Projíždí se pouze jedním pruhem bez zdržení. Připomínáme uzavřenou D10 u Staré Boleslavy, neprůjezdná je obousměrně mezi 10. a 14. kilometrem z důvodu bourání pěší lávky na 13. a 5. kilometru. Obousměrná objízdná trasa přes Starou Boleslav je pro osobní vozidla vedena ve směru z Prahy z exitu 10 Brandýs nad Labem a ve směru z Mladé Boleslavy z exitu 14 Stará Boleslav. Pro nákladní dopravu je objízdná trasa vedena z exitu 27 Benátky nad Jizerou přes Lysou nad Labem na dálnici D11 a obráceně. Omezení by mělo skončit v dopoledních hodinách. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme jasnou až polojasnou oblohu, jen na severovýchodě bude převažovat velká oblačnost, občas s deštěm nebo přeháňkami. K večeru pak budou srážky ubývat. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů na východě a severovýchodě kolem 21. Stejně bude taky na horách, jen v Jeseníkách a Beskydech můžeme čekat kolem 18 stupňů. To byly zprávy. A v nočním Radiožurnálu je s vámi Jiří Štefl.
2: 4 minuty po půl druhé, Ricky Martin a Meja z hudby.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Taky máte občas chuť zastavit u silnice a natrhat si nějaké ovoce? Tak pozor, všechno někomu patří, i stromy u silnice. Snadno se můžete dostat do rozporu se zákonem. Na Vysočině jsme zjišťovali, co je potřeba udělat, aby taková sklizeň byla legální.
1: Výborné, já jsem se teď osvěžil několika třešněmi v aleji nedaleko Častrova na Pelřimovsku, tady jsou stromy úplně obsypané temně rudými plody. Je vidět, že takový nápad jsem neměl sám, protože pod některými stromy je to docela vydupané. Je vidět, že někdo si tady nějakou tu třešni dopřál a tamhle taky někdo trhá.
2: Tak já jsem si tady natrhala kýbl k třešní, tak pro děti něco na dobrotu a asi udělám nějakou bublaninu.
1: A víte, že se to platí za ty stromy?
2: Jo, tak to jsem nikdy neslyšela. To by mě vlastně vůbec nenapadlo.
1: Jak tedy na to natrhat si třešně legálně? Mě to prozradil Martin Jakubec z krajské správy a údržby silnic.
3: Jedná se vlastně o stromy v majetku kraje Vysočina a krajská správa je správcem jednak všech komunikací druhých a třetích tříd, tak ale i stromu nebo vůbec silniční vegetace v kraji Vysočina. Pokud někdo chce si třešně, švestky, hrušky okolo silnic očesat, pozbírat, tak nejlepší je zajet na konkrétní cestmistrovství, přijet s cestmistrem se domluvit a není problém se domluvit na prodej tady toho ovoce.
1: K očesání se prodávají celé konkrétní stromy.
3: Máme nějaký daný ceny za stromy podle typu ovoce. Myslím, že jablko je za strom 30 korun, hruška za 50, třešeně za 30 a nejdražší je švestka, myslím, za 100 korun strom.
1: A co když silničáři někoho tak říkajíc nachytají na třešních?
3: Spíš nějaká taková domluva, doporučení, že na příště obrátit se na cestmistra. A máme zkušenosti, že na příští rok už se s nima domluvíme, s nima konkrétníma třeba. Vysvětlíme jim, že to stojí fakt jenom 30 korun, tady těch 10 stromů, dáš nám 300 kaček a není problém. Přijede příští rok na jaře, domluví se, už dopředu se domluvá konkrétní stromy, vytipuje si je a může si je přijet pozbírat.
1: Jen v kraji Vysočina roste podél silnic na 200 000 stromů, zhruba polovina z toho je ovocných. Milan Soldán, Radiožurnál.

0: Dvě minuty a bude 14:45. Ideál posloucháte vysílání víkendového radiožurnálu. Anglie vede nad Norskem ve čtvrtfinále mistrovství světa 2-1.
1: Mistrovství světa ve fotbale na radiožurnálu.
0: Na zápas se teď vydáváme v době, kdy bude pomalu končit prodloužení z pražského studia. To sleduje reportér Jan Suchan.
2: Končí 119. minuta. To znamená minuta a čtvrt do konce z řádné doby prodloužení. Ale bude se jistě něco přidávat, protože před chvílí byl ošetřovaný anglický brankář Pickford, teď navíc na zemi také kapitán Angličanů Kane. A je otázkou, jestli to byl faul, nebo jestli jenom hlavní rozhodčí Clement Turpin chce zjistit, co je Kaneovi. To nejpodstatnější, Norsko-Anglie 1-2. Dva góly Juda Bellinghama stanovili tohle skóre. Nori přitom poslal do Verní v 36. minutě Schelderup, ale není jim to mnoho platné. V prodloužení jsou nebezpeční jenom Angličani. V 93. minutě je poslal z dorážky do vedení Bellingham. Pak Angličanům ještě rozhodčí po konzultaci s videem zrušil. Pokutový kop ve 110. minutě vychytal norský brankář Sinland nejdříve ránu Spence k tyči a pak i dorážku Saki. Teď Norové poslední takový vzmach, šance, snaha o to získat balón a získat nějaký tlak, ale vhazovat budou Angličani. Za 5 sekund vyprší řádná hrací doba prodloužení, dozvíme se, kolik se bude nastavovat. 2 minuty, poslední 2 minuty naděje pro Norsko, pokud chce poprvé v historii postoupit do semifinále mistrovství světa. Angličané ti to tam znají mnohem lépe. V roce 1966, přesně před 60 lety, vyhráli svůj jediný titul světových šampionů. Teď to dělá výborně Rodgers. Má balón u své nohy, u rohového praporku Norů. Erling Haaland v tomto zápase, navzdory tomu, že to je výborný kanonýr, tak se vůbec neprosadil. A norští trenéři si vyhodnotili, že ani už ho nepotřebují ve druhé části prodloužení, že prostě není dostatečně platný, tak ho vystřídali. Teď tedy sleduje Haaland jenom z lavičky to, že Angličané budou vhazovat. Zbývá minuta a čtvrt do konce avizovaného nastavení prodloužení čtvrtfinále mistrovství světa. Angličani vedou nad Nory 2-1, Norové se vůbec nemůžou dostat ani na polovinu Angličanů. Jsou to Angličani, kteří mají balon ve své moci. Minuta nám zbývá. Brankář Pickford teď kopne balon co nejdál od své branky, to dělá, myslím, že Eze je v offsideu, Norové ale mají balon a tak se pokračuje dál. 3/4 minuty mají Norové na to, aby vyrovnali a vynutili si penaltový rozstřel. Edegorudův dlouhý nákop směrem k Bobovi, ale odhlavičkoval ho kapitán Kane, který se stáhnul před vlastní obránce, aby tam vypomohl. Angličané teď ztratili balón. Nusa na levém křídle, půl minuta do konce. Všichni Norové teď kvapí dopředu. Nusa nepřišel o balón, Bob byl faulovaný, možná nebyl. Myslí si toho rozhodčí Turpin a to je směrodatné. Odkop Angličanů, posledních 1/4 minuty. Brankář Sinland v norském dresu pošle balon směrem k vápnu Angličanů. Ale Angličané vyhráli hlavičkový souboj, konkrétně Byrne. 5 sekund zbývá do konce nastaveného času prodloužení. Na zemi se objevil obránce Norů Estigard. Ještě se hraje, možná ještě jeden nákop, anebo ani to ne. Ne, je konec, Angličané slaví, porazili Nory 2-1 po prodloužení. Hrdinou je jednoznačně Jude Bellingham, který se postavil o oba góly a o otočku Angličanů, kteří prohrávali od 36. minuty po gólu Sheldrupa 0-1, ale pak se dvakrát trefil Bellingham, nejdříve ve 47. minutě a pak ve 3. minutě prodloužení. Norové také byli nebezpeční, trefili břevno v 76. minutě, v 55. minutě se dokonce gólově prosadil Hegem, ale video rozhodčí našel, že před tou jeho trefou tam byl nedovolný zákrok Haalanda, proto Norové nejdou do semifinále, jsou to Angličané, kteří budou čekat na svého soupeře, který vzejde ze zbývajícího duelu mezi Argentinou a Švýcarskou. Ten začne ve 3 hodiny ráno v přímém přenosu radiožurnálu Sport. Naslyšenou se těší Jan Suchan, radiožurnál.
1: Mistrovství světa ve fotbale
3: na radiožurnálu.

strachy si za nej nekoupíš. Jo, jo, karton na bůrek, já taky po ruce lám. Jsem odrýma cibulkama, tapety parmazán.

0: traje. Sí.
1: Radiožurnál jsou 2 hodiny. Anela Burešová a zprávy.
2: Dopravní podniky v horkém počasí do provozu nasazují hlavně klimatizované vozy. Francie omezuje otevírací časy památek kvůli vedrům, dřív zavírá i Eiffelova věž. Fotbalisté Anglie porazili Norsko po prodloužení 2-1 a postoupili do semifinále mistrovství světa. A počasí bude jasno až polojasno, na severovýchodě občas déšť, k večeru budou srážky ubývat. Teploty až 29 stupňů.
3: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
2: V horkých letních dnech české dopravní podniky posílají do ulic hlavně klimatizované vozy. Ve velmi vysokých teplotách taky třeba pražský dopravní podnik snižuje rychlost tramvají, aby se nepoškodily koleje. Horké počasí je ale zátěž i pro řidiče, kteří řídí neklimatizovaná vozidla, říká mluvčí pražského.